choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem,

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, kde

ať se z očí kluků tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět, až tam, kde ho láskám bylo krásných 15 let, a říká, kdy to bylo včera.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Hezký den vám všem přeje Patrik Rozehnal. Dál budeme slavit 10. narozeniny našeho pořadu a taky pro vás máme řadu překvapení ještě do konce roku. Jedno z nich jsme si pro vás připravili s cukrářem Josefem Maršálkem. Po letech práce, přátelství a společného vysílání jsme dali hlavy dohromady, ruce na vál a mysleli hlavně na vás, co by vám udělalo radost a pomohlo. A výsledek bude brzy na světě. Mluvit o něm budeme už dnes. Kromě toho nás čeká přípitek, veselé povídání s Naďou Konvalinkovou z Velkých oslav v Kostelci nad Orlicí a taky pečení dalšího sladkého receptu, který zařadí Ivan Vodochodský, mezi těch 630, které už brzy budou bojovat o titul desetiletí. Tak se bavte, ochutnávejte a slavte s námi.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským. Já jsem teď v Přecíni a nakukuju. Je tu někde Ivan?
1: Ahoj, Ivane, ahoj.
2: Zdravím, že jsem brzk, člověče.
0: Pochodkový rok? Děláš rád jídlo jenom podle toho, co tě inspiruje z hlavy už ze zkušeností, anebo někdy i z psaného receptu, že by si třeba i o něj řekl?
2: No vůbec správně, jako častěji dělám to, co je v hlavě a vlastně improvizace, ale některé recepty, u kterých si nejsem jistý, nebo který někde zkouknu a chutnají mi, tak se najdu. Buď mi je kuchař dá, nebo se je najdu prostě někde na internetu a pak tu variantu udělám, jo. To je případ spousty věcí, které jsem se jako učil v poslední době, třeba fideu španělskou, což je obdoba paely.
0: Akorát z těstovin.
2: Akorát z těstovin a na to jsem teďko velký machr na fideua.
0: Fakt, já miluju.
2: Počkej, to je úplně, tak to musíme. No kdybychom nevařili tady ty sladký blbosti, tak jsme mohli udělat fideu, že jo. Na fideu jsem teďko velký machr a umím už i to, že důležitý u té fidevy i u paely, kromě toho, že tam máš kvalitní suroviny, je to dobře udělané, tak u fideu je důležitý, že se ti zježejí ty nudle vlastně.
0: A děláš jako... to, že dáváš noviny navrch, třeba to dělají právě ve Španělsku?
2: Ne, noviny nedávám, přikrývám to samozřejmě pokličkou nějakou nebo tak na chvilku, ale hlavně, aby tam byl sokarrat. A sokarrat je ta připečená vrstva, která je na spodku, která musí být ale hnědá, nesmí být černá. A to je umění se to vlastně naučit, na té velký třeba pánvy, pájelový, tak na tom to vychytat, aby to bylo dobrý, aby se to nespálil, ale zároveň, aby ten sokarrat se udělal.
0: To už se zbíhají sliny úplně.
2: Mně se zbíhají sliny, protože se snažím odreagovat od toho sladkého, myslet na to masový, který mám rád.
0: Budeme dělat desert, vážení, ano, na tohle všechno zapomeňte. Marie Kráčmarová vyhrála v tom vůbec posledním pochoutkovém roce 2025, ocitla se na třetím místě díky porotě s dvoubarevnými tvarohovými řezy. Dělali jsme to v Klenici, což je kousek tady od vás.
2: Jo, kde je Klenice?
0: No, fakt jo. Klenice je směrem od Hradce, když se jde na Jičín.
2: Aha, jo, jasně. No. No tak paní Marie, tak vás pozdravu, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejmín zkazit a zkusím, aby se mi povedlo, protože jsem to, říkám to u všech těch sladkých věcí, v životě jsem to nedělal. A či mi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy. Ano, jsem kuchař, ale nejsem cukrář ani pekař, jo.
0: A víš, že se říká, že chceš-li si udržet mozkovou stabilitu, prožívat život ještě dlouho jako vnímání času, tak je dobré se učit nové věci v tomhle věku?
2: Tak to já samozřejmě vím, to bych to dokončil, kdybychom to neskočili, jako, že jo. Takže já jsem rád, že si můžu rozšiřovat obzory, že si můžu odzkoušet věci, které jsem nikdy neodzkoušel. To jsem ostatně dělal celý život, proto jsem vystřídal taky 20 povolání. Prostě vždycky jsem si něco zkusil, zjistil jsem, že tudy vlak jede nebo tudy nejede, že jo. Leto. Myslím si, že po dnešku a po dalších pokusech, kdy dělám to sladké, budu mít takzvaně odfajfkováno, splněno, že jsem si to odzkoušel a že vím, že to nebude moje kolej. Ale uvidíme.
0: Já myslím, že si otevřeš cukrárnu.
2: No, tak to si vlastně, když si dneska otvírá kde kdo, že jo. Kde jaký je hejhula, tak co bych nemohl já, že jo. Ale co pak jsem blázen, otevřít si podniky koule u nohy, že jo. A já chci ještě přece cestovat, jezdit a tak.
0: Za malou chvíli se do toho pustíme a zjistíme, jaké vylepšení případně Ivan zvolil v případě dvoubarevných tvarhových řezů. Poslouchejte dál náš pochoutkový rok.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď naplno naše pečení. Dvoubarevných tvarových řezů v pochoutkovém roce, v tom narozeninovém, kde se schází naši přátelé a odborníci z řad přátel pochoutkového roku. Je tu s námi Josef Maršálek, Vojta Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, dnes Ivan Vodochodský bude péct sladké. Marie Kráčmarová s ním vyhrála třetí místo v roce 2025, tak držme jí palce, ať to zaujme posluchače i tvé verzi. Je tam nějaké vylepšení?
2: No, vylepšení vůbec bude, že to zvládnu do konce dodělat. Jako to si myslím, že bude to nejpodstatnější vylepšení toho receptu, ale uvidíme, třeba nás. Mě to vždycky napadá v průběhu, takže uvidíme. Mám tady spousta ingrediencí, anebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
1: Na těsto, co potřebujeme?
2: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, dvě vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženého tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
1: Tak kdyby se nepovedly.
2: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že my jsme dohodli, že ty jsi známý pekař a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskejch, přebíráš ty okamžitě.
0: Pochoutkový rok.
2: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, přidáme cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronou, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď, než tam dáme to máslo.

0: nebo zůstává trošku jako dojem drobenkového, už je hotové nechat klidně odpočnout chvíli a pak ho zpracovat.
1: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože péct nebudu.
0: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vrchockému v našem pořadu. Teď to těsto.
1: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
0: Ano. Ty máš černé kakao. Bude to takový tmavý černošský dezert.
1: Já bych řekl afroamerický dezert, že to bude v tom případě. A
0: jihlavířský.
1: Nevím, jaký je rozdíl tam mezi černým kakavem a normálním kakavem.
0: Barvě.
1: Fakt, jo.
0: Tohle bude černý.
1: Dobře. Černý jak bota to kakao.
0: Jako uhlí z Ostravy.
1: Bo jsme vyfarali a dezert se bude jmenovat uhelný Stardust. Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže tečko.
0: Vyvalovat. Tak Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, naprosto černé, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás, a pak to přeneseme tedy do plechu. Ne, ty jsi šel šikovný.
1: Tak já mám tu vlastnost, jako když zase něco dělám, tak to chci dělat pořádně, jo, i když mi to nejde. Jo. Samozřejmě neplatí to u všeho, třeba například instalatérské práce nebo betonování, já něco všechno za něčeho přibíjení, to vůbec, jako to všechno zničím.
0: Kam vyhazuješ zbytečně udělaný beton?
1: Na kamarády.
0: Tak, teď to přeneseme do plechu.
1: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle dotlačíme do krajů. Ježiš, Patriku, já jsem tak šikovnej.
0: Paní Maruško, podívejte se. Šlo mu to nádherně.
1: Tam přijde marmeláda. Já jsem tady z lednice vytahal několik tajemných, roztodivných marmelád. Dáme ji do všech světových stran.
0: Teď si připravíme krém.
1: Tak dáme tam žloutky.
0: K tomu tvarohu.
1: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr, podotýkám vanilkový, ne vanilínový. Šťáva, šup, z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
0: Metlou balonovou. Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo crème fraîche.
1: Ano.
0: To získá jako ještě navíc kyselinku a chuť.
1: Jo, tak takovou... Tučnost ještě větší, než to má, že jo? No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
0: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
1: Ta, ty jsou nasáklý, ale člověče, to je nádhera. Jo, žušmarja. Chceme motat ještě na jipce. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
0: Tak Ivan válí těsto.
1: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
0: Krásně.
1: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáté na 45 minut. Pak to zkontrolujeme, uvidíme.
0: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo... s ní počkáme, až to vychladne?
1: No právě, až to vychladne.
0: No a odteď každé nedělní ráno u Vodochodských nějaký dobrý koláček domácí na plechu.
1: Budu vstávat ve 3, prostě proč ne, že jo? Stejně už trpím stařeckou nespavostí. Já už chutnám. Já jsem neodolal. A výsledek naší práce společné, Patriku, jsem musel posoudit i jaksi chuťově. Hnědá plocha, bílá plocha, žlutá plocha, hnědá plocha.
0: No ty máš skoro černou, ty máš černé kakao.
1: Jo, černý kakao. Jak se to, myslím, povedlo, no, až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
0: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
1: fakt,
0: den.
1: Takže druhý, třetí den. Nicméně jsem rád, že jste mě opět posunuli v mém vedchém životě o kousek dál, že jsem byl donucen a rád donucen se naučit trošku té cukrařiny. Na to člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jako, že to ale neznamená, že od teďka budu pít, jako jo. Leda by Dáša chtěla.
0: Každopádně může to udělat. Najde recept na stránce pochutkovirok.cz, najde tam i ten původní od Marie Kráčmarové, se kterým byla na třetím místě roku 2025.
1: A najde tam i ten můj, který

0: Tady se vlastně moc neliší. My jsme nedělali moc změn, protože jsem si nedovolil v případě tomto jaksi fantazírovat, ale myslím, že původní recept je fakt jako dobrý, dokonalý. No, takže přátelé, dobrou chuť.
1: Mějte se moc pěkně a nezapomeňte nás sledovat samozřejmě dál. Příště nás čeká ještě další recept roku 2025 a střídají se, vy to dobře víte, kolegové. Příště bude právě Naďa Konvalinková. No. A to se bude smát.
0: Co bude dělat?
1: Ivan, chodské koláče.
0: Je to jí přeju, teda nepřeju. Naděnko, to dělitu, to je takový práce strašný, ale Naďa to udělá určitě skvěle. A ty budeš muset pomáhat, že?
1: Protože, jo, jo.
0: No, já to já vidím. No, takže Naděnko, držím ti palce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Potkáváme se s Josefem Maršálkem, to proto, že bychom vám rádi ještě v tomto čase a dostatečně dopředu předtím, než se tradičně potkáváme, v tom adventním čase dali o něčem vědět. Pepo, co to je?
1: Tak kromě toho, že jsme si pro vás i na tento rok připravili další 4 recepty, tak jsme se rozhodli všechny recepty za posledních 5 let plus ten letošní dát dohromady do knižní publikace společně s 26 Patrikovými recepty a vznikla moc hezká kniha.
0: Plná cukroví, vánočních dezertů, velkých věcí, malých, ale vždycky zvládnutelných doma.
1: Přesně tak, z nejvíc základních ingrediencí, které najdete v každém obchodě, nepotřebujete k tomu nic kromě válečku, nějakého kulatého třeba vykrajovátka, šikovných rukou a nějakého dobrého pomocníka, který bude tu a tam podsypávat a potom třeba odklízet nádobí.
0: A od této chvíle si tuhle kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala můžete v předprodeji exkluzivně pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Proč by si měli pořídit už teď, posluchači, ti, co pečou?
1: Já si myslím, že nejhorší, co se vám může stát, že dostanete vánoční kuchařku pod vánoční stromeček. To už je prakticky po akci, přátelé, pojďme si říct, jak to doopravdy je. Takže vánoční kuchařku potřebujete právě teď, abyste z ní mohli péct, abyste mohli tvořit, abyste si dopřáli všechny ty recepty na klasiky, které dobře znáte, které jste si s námi za posledních několik let upekli. A myslím si, že tam najdete nejeden ze svých budoucích nejvíc oblíbených receptů.
0: Mimochodem v té kuchařce je dohromady 50 skvělých receptů na nejrůznější druhy cukroví, vánočky, dorty, záviny, štoly, chlebíčky a všechno sladké, co tak milujete. Ty to zakládáš všechno a my jsme si to ověřili za ta léta, že děláš recepty tak, abys nedokázal, že umíš tu vysokou cukrařinu, ale aby to zvládl i ten obyčejný člověk doma, co třeba s pečením začíná. Takže všechny ty recepty jsou takto udělatelné?
1: Všechny recepty jsou takto udělatelné, poněvadž já jsem se před mnoha a mnoha a mnoha lety rozhodl, že nebudu tvořit pro profesionální cukráře, na to jsou jiné, například školy odborné, nebo jiné akademie, že se budu orientovat na lidi, kteří chtějí, anebo pečou doma, anebo třeba začínají a najednou jim chybí souvislosti. Takže mají takový ten pocit, že jednou se mi to povedlo a podruhé ne. A velmi často, když neznají souvislosti, tak mají potom tendenci to svalovat na mouku, anebo na nekvalitní máslo, anebo že cukr už není, co to bývalo. Ale moje milá drobotina, tak takhle to právě vůbec není. Takže je to prostě jenom o těch postupech, o tom je dobře vysvětlit a ty suroviny, které používáme, tak je použít tak, jak se správně použít mají. Ale není to o tom, že by se tam udály během toho tvoření nějaké čáry máry a jednou to vyšlo a jednou ne.
0: Ty tam i vysvětluješ to, proč se může něco stát, zkazit, něco nevyjde, jak to třeba napravit ještě pokud to lze v přípravě, nebo kdy začít raději znovu, nebo proč vám vyšly takovéhle tvary. Prostě prozrazuješ to zákulisí, to, jak to funguje.
1: Protože mě nezáleží na tom, jak já umím dobře upéct nebo neumím, ale to, jak se to podaří doma lidem, kteří pečou podle mých receptů z různých zdrojů a třeba z tohohle nového, z této nové kuchařky, tak pro mě je strašně důležité, aby se jim to podařilo. Pro mě je to alfa omega toho a mého snažení, protože kdybych věděl, že ne, že jim to jedno vyjde a po druhé ne, tak tu práci nemůžu dělat.
0: Co tobě by udělalo radost po tom, co přijde knížka do rukou lidem, do knihkupectví, do regálu?
1: Tak já samozřejmě doufám a věřím v to, že ta kniha si najde takové pevné místo v jejich knihovničce. Určitě jsou tam kousky, které nemusí péct jenom jednou za rok, ať už je to kynutá bábovka, anebo třeba závin, ale u nás je vánočka v průměru jednou za 14 dní, za 3 týdny. Vánočka pro nás už dávno a nemyslím si, že my jsme výjimeční. Nemyslím si, že vánočka je v České republice něco, co lidi si dopřávají už jenom o Vánocích, tak je to výrobek, který zdomácněl, takový kousku je tam spoustu, jsou tam různé řezy, které nemusí být taky jenom na Vánoce, ale dají se použít k různým jiným slavnostním okamžikům, anebo jenom k takovému malému mosání v televizi, když třeba dávají nějaký váš oblíbený pořad o pečení.
0: Je to pravda, protože svým způsobem vánočky tam jsou zhruba 4, budu-li do toho počítat i tvoji tvarhovou štolu, která se jí blíží. Tak já jsem se snažil taky doplnit ty recepty, zase tu skladbu těch tvých osvědčených, aby tam bylo zase buď to, co mám rád já, třeba v mé verzi, ale zase něco dalšího a nového. Takže dohromady 50 krásných receptů s fotografiemi, s přesným postupem, v naprosto nové unikátní podobě té kuchařky, taková exkluzivní verze, opravdu hezký dárek všem teď je ten nejvyšší čas asi objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz.
1: No protože, přátelé, ještě se může stát něco mnohem horšího, než ji dostat na Vánoce a to, že ji třeba nedostanete vůbec, protože ji vyprodají knihkupci a nestihneme ji doskladnit. Takže rozhodně s nákupem neotálejte, to je jasný.
0: Doporučuji. Těšíš ty se, až budeš mít v ruce, až se prohlídneš, jaký máš vztah ke knížkám?
1: No, ke knížkám mám samozřejmě kladný vztah a vždycky jsem měl. Já jsem v té éře, kdy jsem chodil na gymnázium před 25 lety, tak jsem měl periodu, kdy jsem jich přečetl třeba 25 za měsíc knih. Takže ke knihám mám vřelý vztah a potom, když už se jedná o moje nebo společné knihy jako spoluautor, například s tebou, Patriku, tak to je jako, když se vám narodí jméno do rodiny, to je prostě nový člen domácnosti najednou a já mám vždycky takový ten posvátný vztah, takže já si tak jako vezmu do těch rukou a teď třeba několik týdnů ani nelistuju. Já jsem takový jako nadšený, teď tam to mimino a potom, až jsem v nějakém jako dobrém rozmaru, tak moc rád tu knihou prolistuju si.
0: Taky přejme, ať ti potká štěstí v domácnostech, ať lidem dělá radost, ať si tam najdou inspiraci pro sebe a obohatí tím ty recepty, které dělají doma už léta, tak jako třeba ty nebo já.
1: A tou knihou potěší svý blízké, kteří pečou nebo kteří by mohli péct a rozhodně, ať nám ji pořádně umastí. Ať nám ji umastí od másla, od čokolády, ať je prosypaná oříškama, ať lepí cukrem, protože kuchařka má být používaná a má být vonavá. Vánoční pečení s Josefem Maršálkem a Patrikem Rozehnalem doporučuje Josef Maršálek.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: V rámci oslav 10. narozenin si teď připomeneme i návštěvu Naďi Konvalinkové na oslavách v Kostelci nad Orlicí. Takže přivítejme Naďu Konvalinkovou.
1: Krásné odpoledne, všechny vás zdravím.
0: Jídlo a divadlo. Hraješ někde s jídlem? Jíš někde na jevišti? Něco naléváš? Konzumuješ?
1: No tak pravda je, že to je velmi nebezpečné. Člověk se nesmí, musí najíst před tím, aby se nechtěl najíst na tom jevišti, protože to potom může zaskočit, cokoliv prostě se stát, člověku se prostě stáhnou hlasivky a nemůže mluvit. Jo? Takže tam já opravdu jenom dělám jako, že jím a prostě spíš tak ochutnávám na špičku jazyka. Ale měla jsem několik představení, ve kterých se jedlo, ale teď zrovna v současné době nejím nic na jevišti.
0: Ani teď, ale my tady na jevišti cítíme tu vůni z těch stánků. No. Teď jsem zavanul nějaký guláš nebo něco, nemáš hlad?
1: Ještě ne, já jsem měla trému, co tady budeme povídat, takže...
0: To já s tebou trému nikdy nemám, co budeme povídat.
1: Ne, taky to dobrý,
0: vůbec. Já jenom připomínám, že se tu setkáváme, protože si součástí poroty už od samého začátku v pořadu Pochoutkový rok vybíráte vlastně s kolegy recepty, co posluchači posílají, pak to, co jde do vysílání, každý rok vyberete první tři místa a z těch prvních tří míst a posluchačských cen letos budeme vybírat recept desetiletí. Bude to, si myslíš, ještě horší vlastně už z jednou vyhraných, oceněných, přebraných vybrat jeden sladký, jeden slaný? Co stojí za to?
1: No, tak těžký to bude, protože opravdu ty recepty už opravdu jsou vynikající jeden vedle druhýho. Takže z toho vybrat prostě budu mít špatný svědomí vůči těm ostatním, abych řekla pravdu, když dám jednomu hlas. A samozřejmě, že to záleží na mojí chuti, na mojí oblibě věcí, takže prostě je to trošku sobecký, se říkám, víš? No.
0: Máš mít špatný svědomí, jo?
1: Mám, budu mít špatný svědomí určitě. Protože jak jsem je znova jako procházela, jeden lepší než druhý, no.
0: Co s tím potom uděláš? Jako hodíš to za hlavu, když jdeš spát? Když máš špatné svědomí? Nebo...
1: No, na večer si řeknu, že si odpouštím.
0: Že jeden den udělí s těžkým svědomím cenu a pak to všechno odpustí.
1: To odpuštění je moc důležitý. Každý den si odpouštím, protože většinou člověk udělá spousty chyb a může i pohledem někomu ublížit, tak já večer si to odpouštím a poprosím odpuštění všem, kterým jsem za ten den třeba nechtěně ublížila.
0: Myslím tě, jak to vypadá? To si sedneš u toaletky před zrcadlo nebo na záchodě, nebo posteli?
1: Před spánkem zavřu oči a poprosím odpuštění všechny, kterým jsem ublížila a poděkuju a potom odpustím sama sobě. Takhle jenom jednou větou to stačí.
0: A funguje to?
1: No doufám, no určitě to funguje.
0: S jakým pocitem se probouzíš nejčastěji? Myslíš už na jídlo, nebo ne?
1: Na snídaní. Ne, tak já ráno nemám moc hlad, já se jako vlastně do snídaní nutím.
0: Ty si bereš do postele večer.
1: No tak většinou musím něco malého sníst, potom představím, když jsem vlastně snědla jenom polívku v 6 hodin, víš, takže to něco malého musím, no ale, tak, ale ráno fakt
0: takže
1: jako se probouzím.
0: Půlku kuřete, drobíš si do postele?
1: Co? No drobím. No, to je strašný zlozvyk, ale drobím.
0: Odpust si to dneska večer.
1: Já si dneska odpustím a bude dobře.
0: Naďo, seš připravena na to, když máme 10. rok, že pojedeme dál, že budeme vybírat další recepty? Baví tě to pořád?
1: Tak mě to baví moc, ale říkám si, jelikož už 10 let všichni posílají recepty, jestli ještě bude z čeho brát, rozumíš?
0: Já nevím.
1: Nové recepty, co myslíte?
0: Budete nám posílat recepty ještě? Určitě, tady zní.
1: Jo.
0: Naďa ráda ji ochutnává.
1: Já jsem zvědavá, protože si myslím, že už se poslalo všechno, některé se i skoro opakovaly, že jo. Nedávno jsem zjistila, že nemám váleček, protože jsem ho převezla na chalupu a teď jsme měli prostě těsto váleta, tak jsem zavolala sousedce a ona říká, no hele, já jsem pryč, já jsem na chalupě. No takže, co se dalo dělat, ale říká, máš moje klíče a tak nás nanavigovala s Patrikem, jsme prohledávali kuchyň, aby jsme našli váleček.
0: Já jsem si připadala jako zloděj, řeknu vám. Že nám řekli, že to je nahoře vpravo, nakonec to bylo nahoře vlevo.
1: Vlevo,
0: takže jsme celou kuchyň s velkými skřínkami až nahoře se štafličkami brali, já jsem to tam vyndával věci. Prý je to až vzadu, takže jsme přerovnali celou kuchyň a připadal jsem si jak zloděj.
1: No.
0: Když jsme konečně po 20 minutách našli ten váleček, uválili jsme to těsto, které jsme potřebovali, tak pak, když jsem u Nadi v kuchyni otevřel druhý šuplík, říkám, Nadio, kdy ty tady ten váleček má?
1: já jsem zjistila, že mám ještě takový ten druhý váleček, ten naplněn volnej vodou.
0: Takhle to s námi válí Naďa Konvalinková. Už 10 let i s vámi ve vysílání. Jsem rád, že přijela Naďa Konvalinková.
1: Děkuju, že jste přišli, mám radost. Děkuju.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tak jako vždy ani dnes nebude v našem vysílání chybět rada z etikety. O naši dobrou výchovu a bezchybné chování u stolu se stará mistr bontonu Ladislav Špaček, jinak taky bývalý tiskový mluvčí Václava Havla. Napsal už řadu knížek na tohle téma a určitě bude vědět, jak vlastně pronášet třeba takový přípitek, když už slavíme.
1: Přípitkem zahajujeme nějaké slavnostní události, například slavnostní večeři na počest významného hosta. Hostitel by měl vždycky pronést přípitek, je-li to muž nebo žena, je lhostejno, ale důležité je, aby ten člověk uměl hovořit z patra, aby ten přípitek nečetl. Čtou se jenom státní přípitky na státních večeřích, protože to jsou politické dokumenty a tam záleží na každém slově. Přípitek se tedy pronáší z patra a neměl by trvat déle než 2, maximálně 3 minuty. Přípitek by měl být vtipný, protože hosté nepřijeli na konferenci, těší se na společnou přátelskou večeři a ten přípitek, jeho vtip, jeho odlehčenost by měl předznamenat to přátelské posezení, které nás teďka večer čeká.
0: A má na to nějak upozornit, na ten přípitek dotyčný?
1: Můžeme zacinkat na prázdnou číši a tím sklidnit auditorium, postavit se a začít hovořit. Všichni zmlknou a sledují. Poté, co přípitek skončí, pozvedneme číš, hosté povstanou, zvednou číše, gestem, symbolickým gestem, naznačíme přípitek, společně si připijeme, usedáme a můžeme začít servírovat první chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Na závěr nás čeká ještě soutěž. Nezapomeňte na to, že máme pro vás i knižní kuchařku Sladké Česko. Je stále v prodeji a k dostání. Můžete si i objednat přes telefon 724 819 319 a nebo ji vyhrát tady u nás v pořadu. Minule jsem se ptal, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Polívké nebo kompoté? Z jablek nám tehdy udělal kompoté. Díky téhle správné odpovědi a tomu, že byli vylosováni počítačem, vyhrávají
1: Ludmila Bártová z Tisu u Chotěboře, Anna Kůrková z Pusté Polomy a Jan Jung z Holíšova.
0: To jsou tři naši výherci dnešního kola. A další vyhlašuju na příští týden. Máte šanci odpovídat na otázku, jaké kakao přidal do tmavého těsta Ivan Vodochodský. Za A bílé nebo za B černé? Jaké kakao přidal do tmavého těsta na dvoubarevné tvarohové řezy Ivan Vodochodský? Pokud si myslíte, že tam přidával bílé kakao, pošlete SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni a zaslechli jste, že přidal kakao černé do toho tmavého těsta, pošlete SMSku pochoutky mezera B. Mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jsem na vás byl moc rychlý, tak nevadí, otázku, pravidla a všechno potřebné najdete i na webu pochoutkovýrok.cz. A taky máte dost času, posílat SMSky můžete do půlnoci z úterý na středu a výherce oznámíme v příštím vydání pochoutkového roku. Tak do toho, držím vám palce. A když už jsme u těch kuchařek, nezapomeňte si včas taky objednat tu naši nejnovější kuchařku, která už se pro vás tiskne, ale vy si ji už teď můžete objednat. Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala z vydavatelství Radioservis. Nesmí vám chybět 50 skvělých receptů, fíglů na to, aby se vám cukroví a vánoční dezerty povedly. Ke kuchařce se dostanete nejlépe přes stránky pochoutkovýrok.cz. A já se těším zase příští týden. Mějte se krásně, podzimně, chutně a rozhlasově.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Začíná další díl pátrání po utajených pokladech regionu. Dnes se spolu vydáme do města, které se kdysi dávno jmenovalo Kremzir. Ve středověku tady byl brod přes řeku Moravu a křižovatka Jantarové a Solné stezky. Dnes se mu přezdívá Hanácké Atény a z toho je jasné, že se vydáváme do Kroměříže. Mimochodem, toto jméno vzniklo přesmyčkou středověkého názvu Kroměžir, tedy Kroměžirův majetek. První písemná zmínka o Kroměříži pochází z roku 1110, ovšem město samotné bylo založeno olomouckým biskupem Brunem ze Schauenberku kolem roku 1263. Významní muži církve byli vůbec pro toto město zásadní, a především pak jeden z nich. A díky jeho dílu nás kroměřížský arcibiskupský zámek a dvě zahrady v roce 1998 dostali na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Tak se teď podíváme, co za poklady ukrývají.

A mým prvním průvodcem po Kroměříži bude muž, který se o zápis tohoto města na seznam UNESCO velmi významně zasloužil. Historik umění, který teď řídí Muzeum umění v Olomouci. Ovšem velká část jeho srdce zůstává v Kroměříži a napsal o ní řadu knih.

0: Ondřej Zatloukal je muž, s nímž jsme usedli na kroměřížském zámku a nesedíme tady společně vůbec náhodou, protože právě vy, ač jste ředitel Muzea umění v Olomouci, víte o zdejších zahradách a zámku naprosto vše, protože jste měl částečně na starosti jejich rekonstrukci a zároveň víte vše i o jejich vstupu do UNESCO. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za krásný představení.
0: Pane Ondřeji, začněme lapidární otázkou. Jak je možné, že právě Kroměříž a zdejší zámek a dvě zahrady se tak snadno a tak rychle na seznam světového kulturního dědictví vůbec dostaly?
1: Kroměřížský zámecký areál má a měl několikero štěstí. Za prvé, co se týče svých mecenášů, vlastníků, čímž bylo Olomoucké biskupství dnes arcibiskupství, má tu výhodu, že se nemění majitel tohoto areálu, což samozřejmě sebou nese kontinuitu, navazování na to, co vybudovali vaši předkové, a také akumulaci určitého bohatství. To bohatství je další fenomén kroměřížského areálu, což jsou umělecké sbírky, které kontinuálně jsou tvořeny od 16. století až do dnešní doby. Zahrnují mimořádná díla starého umění. Na zámku je uloženo přes 100 000 sbírkových předmětů. Je to jedna z největších a z nejcennějších sbírek starého umění na evropském kontinentu. A zároveň velká část těchto sbírek je orientována právě k architektuře a k zahradnímu umění. Další specifikum zámeckého areálu jsou obě polohy, ty nejzákladnější polohy v zahradní architektuře. Ta jedna je geometrická a vychází, řekněme, z té renesanční a později z barokní představy geometrizace světa. A ta druhá je přírodně krajinářská, vycházející z toho prostředí anglického. A ještě mezi tím samozřejmě nějaká poloha francouzského parku. Takže vlastně celý ten areál je opravdu jako reprezentativní vzorek tohoto evropského směřování a evropského fenoménu. A ještě k tomu přidám tu poslední třešničku na dortu. Vlastně nejvýznamnější z toho celého areálu pro zahradní umění je květná zahrada. A ta je skutečně z toho evropského a možná i světového měřítka jedinečná v tom, že se zachovala jako jediná tohoto typu, kde se kombinuje několikero základních evropských škol. Jedna je italská, druhá je holandská a třetí je francouzská.
0: Vy jste mi připravil tady řadu map a nákresů, kde ty zahrady krásně vidíme, tak jsme na zámku, začněme pod zámeckou zahradou. Ona vznikala někdy od 15. století. Kdo přišel s ideou stvořit takovou to krásnou vlastně umělou krajinu?
1: Máte pravdu, mezi podzámecká zahrada přírodně krajinářským parkem z 19. století, ale pochází z renesančního období, kdy ten zámek vypadal trošku jinak, ale samozřejmě při zámku vždy bylo zapotřebí mít nějaký reprezentativní parter, se tomu říká. Část toho parku sloužila pro kuchyni vlastně jako zelinářská zahrada a část byla formálně upravená takový menší parter, jo. Ale samozřejmě přišla 30letá válka, Kroměříž a zámecký areál byl silně poškozen a po 30leté válce měla Morava celá vlastně velké štěstí, protože na biskupský stolec usedl velmi osvícený mecenáš, který přišel ze Salzburku, což byl biskup Lichtenstein z Kastelkornu. Tento muž patřil jako k nejvýznamnějším a také k nejvzdělanějším osobnostem středoevropského prostoru. Měl špičkové vzdělání v mnoha oborech a dnešními slovy vlastně působil v salzburském arcibiskupství jako takový ministr financí. Salzburské arcibiskupství bylo nejbohatší arcibiskupství v Evropě. To si musíme uvědomit, že mimořádně naakumulované bohatství, které mimo jiné bylo použito na nejvelkorysejší architektonické projekty, nakupování uměleckých sbírek a tak dále. No a biskup si pozval vynikající italské architekty Filiberta Lucchese nejprve a později i Giovanni Pietro Tencalu a svěřil jim návrh přebudování zámku, jakýsi italský typ opevněného paláce, ale z věží, takže zámku, což povyšuje palác, na zámek povyšuje právě věž a k tomu samozřejmě obě zahrady.
0: Já jsem přemýšlela nad tím, jestli byli tehdy podobní muži a konkrétně tento arcibiskup, tak posedlí uměním, nebo jestli to byl tehdy trend, nebo společenská povinnost, nebo byly to skutečně natolik silně muzické osobnosti, že je to zajímalo?
1: Všechno v jednom. Za prvé, samozřejmě v určité společnosti bylo dobrým zvykem být orientována o těchto věcech hovořit. V jeho osobě se propojovala vášeň s obrovskou znalostí různých oborů a určitou odvahou. Si musíme uvědomit, že jsme v období druhé poloviny 17. století, kdy mimořádně silné téma vlastně je vznik nových věd, prosím, jako starý svět se zbortil, ten středověký aristotelský. A vzniká úplně nový, prosím, svět, jako jo. Svět nových oborů, matematiky, fyziky, astronomie a tak dál. Knihovna je plná tady těchto oborů a některé z témat velmi úplně zásadní, které opravdu proměňují evropské myšlení, je zakotveno v těch architektonických dílech samotného biskupa. Téma proměny například, která vychází z jednoho z nejslavnějších děl antických od Ovidia, tak celý ten areál je vlastně protkaný tady tímto tématem proměny a stálosti, takové té konfrontace, co je vlastně stále a co je ve světě a v životě proměnné. Ten areál vlastně pořád přináší další a další možnosti výkladu, přináší nové objevy. Mimo jiné se v těch podzemních prostorách salí terény zámecké, kde jsou dvě jeskyně a je tam takový zvláštní svět, kde se odehrává ta konfrontace stálosti a proměny ve světě. Tak jsme objevili v posledních měsících, že celé ty jeskyně jsou vytvořeny z polodrahokamů, takže zářily úplně neuvěřitelným způsobem, nepředstavitelným. Jsou tam tuny polodrahokamů, které biskup nechával na svém panství vylámat a dovést do Kroměříže. Takové jeskyně, umělé jeskyně, groty se tomu říká v Evropě, nikde nenajdete. To je naprostý vrchol tohoto fenoménu. Na to vše je ukryto tady právě v Kroměříži.
0: Které místo v té Květné zahradě, nebo případně v Podzámecké, nebo tady na zámku, je vám a vašemu srdci nejmilejší?
1: Nejmilejší jsou právě ty prostory salí terény a těch umělých jeskyní, protože tam úplně nejvíc cítím tu hloubku toho sdělení, ten propad do opravdu jako k těm evropským kořenům, k antice, k Egyptu a tady k těmto věcem, k tomu hermetismu a na druhé straně k těm antickým mýtům, ale zároveň samozřejmě i k tomu křesťanskému, tak tam to cítím úplně nejvíc. A propojuje se mi to vlastně s tím ikonickým dílem, které olomoucký biskup zakoupil, což je Ticianův obraz Apollo a Marsyas, vlastně, který taky hovoří o proměnách a je to jakýsi odkaz té evropské intelektuální debaty na toto téma. Tam Tizian na konci života vlastně opravdu vytvořil tento intelektuální odkaz a biskup Castelcorn v architektuře v zámeckém areálu provedl úplně něco podobného.
0: S ředitelem Muzea umění v Olomouci Ondřejem Zatloukalem jsem se rozloučila, opustila arcibiskupský zámek a zamířila do Libosadu, tedy Květné zahrady v Kroměříži. A tam už na mě čekal její kastelán Zdeněk Novák.

0: A teď si, pane Zdeňku, zkusme popsat, kde se nacházíme teď. My už tady vidíme část takové té vysoké špalírové výsadby, zároveň jsme tady obklopeni teď bylinovými záhony, což ale asi není úplně typické, takže ve které části zahrady se nacházíme teď?
1: Květnou zahradu můžeme rozdělit do určitých, řekněme, kabinetů, z nich se nacházíme aktuálně v holandské zahradě. Holandská proto, protože je typická jarní výsadbou cibulovin a poté, co tulipány a narcisy odrostou, tak jsme nahradili tuto výsadbu léčivkami.
0: My se teď tady z té zahrady holandského typu přesuneme do dalšího, úplně asi jiného biotopu a budeme zase pořád procházet těmi špalíry. Ty vysoké špalírové výsadby a ty stěny, ty jsou asi typické pro celou květnou zahradu, že ano?
1: Špalíry nebo habrové stěny jsou opravdu jedním z nejtypičtějších rysů květné zahrady. Máme prokázáno, že některé stromy jsou opravdu ještě původní a je jich v celé zahradě asi 8 kilometrů a samozřejmě je nutné o ně pečovat.
0: Je pravda, že to působí celé velmi impozantně. Kam se posuneme teď, pane Zdeňku?
1: Teď se podíváme přes pomerančovou zahradu a zahneme doleva ke kolonádě.
0: A na tu se těším, protože ta kolonáda je rovněž velmi unikátní, takže se teď kolem toho krásně zurčícího Neptuna posuneme dál.

0: Prošli tou úžasnou oranžerii a tou pomerančovou zahradou až sem, kde každého, kdo sem vstoupí, úplně ohromí rozměr té kolonády. Ona tady, ta kolonáda, má 244 metrů a v každém tom výklenku je nějaká slavná postava antiky. My tady stojíme tedy u Herkula. Kolik vlastně tady je těch krásných antických soch?
1: Celkem se v kolonádě nachází 44 soch, které vytvářel sochař Mandík v roce 1671.
0: Vy jste mi říkal, že nemůžeme minout pohled na celou zahradu ze střechy této kolonády. Tak tam se vypravíme asi teď?
1: Přesně tak. Věřím tomu, že zažijete asi nejkrásnější pohled na květnou zahradu, obzvláště v současné době, kdy květná zahrada prožívá asi své nejkrásnější období, jak v květu, tak i v údržbě.

0: A půvab celé květné zahrady v Kroměříži.
1: Máte pravdu, máme před sebou ty nejnádhernější broderie, tvořené ornamenty z buksusu, z krušpánku a jsou vysázeny různými barevnými kombinacemi letniček. No a každá ta špice reprezentuje určitou barevnou škálu a je jich tady celkem 9 s tím, že končí rotundou a otevírá se vám potom pohled i do dalších částí květné zahrady s tím, že úplně vzadu můžete vidět vtáčnici a pohled na oba dva skleníky.
0: Tak ještě trošku popišme posluchačům, co je tady pod námi. Ta rotunda tvoří vlastně takový střed, ke kterému se všechny ty nádherně vysazené záhony zbíhají. A ty záhony jsou opravdu jak takové krásně vyšívané barevné koberce. Těch buksusů je tady bezpočet, mají nejrůznější tvary a také jsou tady velmi zajímavé kašny.
1: Květná zahrada měla celý svůj vodní systém, ne úplně dneska zmapovatelný, protože je uložen pod celokvětnou zahradou a ani archeologové dnes nemají úplně přehled, kudy vedly původní rozvody. No a rotunda byla vystavena taky v té druhé polovině 17. století podle projektu Giovanni Pietra Tenkali. Sejdeme po schodišti zpátky do květnice a po nějakých 100 metrech se objevíme v krásné barokní rotundě.
0: No a my jsme teď vstoupili do toho, co činí kroměřížskou květnou zahradu tak unikátní. Vstoupili jsme do té rotundy a ta rotunda je opravdu dechu zbavující, co se týče freskové výzdoby, co se týče štukaterské výzdoby, co se týče soch a také těch umělých jeskyní, do nichž já tady vidím ze všech těch stran. Vy jste říkal, ale že tady předáme slovo jednou z vašich podřízených.
1: Přesně tak. Já bych poprosil Honzu Vaňka, aby nám něco o rotundě řekl.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak si zkusme vysvětlit, v čem je ta rotunda tak unikátní a výjimečná.
2: Dle mého názoru je rotunda velice výjimečná v tom směru, že dříve byla založena na velmi bohaté vodní koncepci. Dříve se totiž v rotundě nacházelo 2300 vodních trysek, které byly nahodile rozmístěny po zdech, úst chrličů nebo jenom tak ve stropě. A právě tady tento vodovodní systém, řekněme, byl poháněn s takovým mechanismem, který již v druhé polovině 17. století dokázal velmi vydatně fungovat a vytryskovali do výšin třeba až 7 metrů. A to všechno tvořilo takovou vodní koncepci, hrálo to takovou vodní atmosférou a to je třeba dle mého názoru nejzajímavější věc, která není na první pohled, když člověk vejde, vůbec vidět.
0: Ještě mi řekněte něco o těch grotách, o těch umělých jeskyních.
2: Groty to jsou místa, které se objevily již ve starověku a tehdy sloužily jako takovým kultem mystérií. Znovu byste objevili v době rané renesance, kdy slouží jako takový doplňující prvek. A rozdělovali svět přírodní od světa umělého, tím umělý se myslí ten architekturizovaný a to z toho důvodu, že prostě lidé zvládli takhle napodobit umělé jeskyni.
0: Ano, a v nich jsou také velmi bohaté štukaterské, sochařské výzdoby, jsou tam různí fauni, satyrové, takže pořád se vracíme trošku do té antiky. No a teď mi ještě řekněte poslední věc. Tady stojíme u obrovského Foucaultova kivadla.
2: Ten závěs, na kterém je zavěšeno, je dlouhý 22,35 metrů a je tady právě od toho, aby demonstrovalo rotaci kolem zemské osy.
0: Takže tady je to nejenom smysly potěšující, ale zároveň edukativní a provedl nás tady velmi rychlostně Jan Vaněk. Díky a naslyšenou.
2: Děkuju.
0: A pane Zdeňku, kam povedou naše kroky nyní?
1: Uvolníme místo rotundy dalším návštěvníkům a přesuneme se směrem k pstružím rybníkům.
0: Kterou část květné zahrady máte nejraději vy?
1: Nejkrásnější je asi to, že do ní každé ráno můžu vstoupit, že se můžu podívat, co se podařilo našim zahradníkům a to, co asi nejvíc miluju, to je ten kontrast toho důsledného uspořádání a určité možnosti dát zahradě trošku volnější styl a ukázat to, že nejsme tady sami a konfrontovat to, co vytváříme my jako lidé s tím, co vytváří příroda.
0: Opouštím Libosad, vracím se k zámku a podzámecké zahradě a kochám se krásou města. A těší mě, že najednou potkávám muže, který může do našeho pátrání vnést úplně nový obzor. Hudebního skladatele, malíře a právníka, profesora Vladimíra France. My My jsme tady usedli v krásném tichém místě, takže si bude

0: Budeme moci o Kroměříži a jejich kouzlech povídat v naprosté tichosti, protože ono je tady pořád hodně turistů. My, když jsme sem přicházeli, tak vy jste měl tolik asociací, které se týkaly umění a umělců spojených s Kroměříží, že mi až přicházel zrak. Ale začneme osobně. Když se vysloví Kroměříž, tak co to ve vás vyvolá?
1: Krásné staré město uprostřed lužního lesa při řece Moravě. Město, které samozřejmě tvarovaly dějiny, to znamená od gotiky vys kostel svatého Mořice nebo baroka, ať už je to zámek, krásný barokní kostel. Vybaví se mi kazatel Jan Milíč z Kroměříže, vybaví se mi Václav Talich, samozřejmě Max Švabinský, který zejména v zahradách byl jeho první kontakt s přírodou, proto tak rád maloval různé květiny, rostliny a říkal, přírodu obdivuji vždy a všude. Je to také město, kde se narodil Karel Kryl, také neblahá postava Alexeje Čepičky, ministra obrany z temných dob.
0: Ale měli bychom asi zaploutit do hlubší historie. Vy jste hudebník a tady místní konzervatoř nese název po jednom slavném hudebníkovi Vejvanovském.
1: Ano, Pavel Josef Vejvanovský, který se narodil podobně jako Hana Zagorová v Hlučíně, nicméně zakotvil v Kroměříži jako trubač, proto jeho tvorba jsou hlavně ty takzvané sonáty kjezy, což je většinou varhany plus nějaké žestě. A jsou to krásné věci.
0: Já vás vím, že vy máte encyklopedické znalosti botaniky a nejen botaniky, tak právě proto se vás musím zeptat na ty dvě zahrady. Když sem vstoupíte jako muž, který ví, co vše kolem něj kvete, roste a zároveň jste umělec, jste malíř, jste hudebník, skladatel, tak co to ve vás evokuje tady celé to prostředí? Ona, ta Hana, když to vezmeme jaksi z takového geomorfologického hlediska, není úplně atraktivní terén, ale vy jste mi říkal, že to vlastně máte rád.
1: Hana je atraktivní terén z hlediska řeky Moravy, která jen co vyteče z jeseníků, vytváří lužní les, protože přináší to tu hlínu z těch hor a od Litovle, kde jsou různé kanály, samozřejmě přes Olomouc, přes Dub na Moravě s nádherným kostelem a varhanami, Tovačov, Chropiny, kde se narodil Emil Fila na nádraží. Až po tu Kroměříž, a ten lužní les je úžasný, protože na jaře tam samozřejmě ty koberce, těch ladoněk, dymnivek, všude. Teď tam jsou nízké vrby, na nich jsou čapí hnízda, kam můžete těm čápům takřka nahlédnout do domácnosti. Je to taková vlastně džungle tam. To je všechno úplně magické. A přitom je to rovina, která je ale lemována. Na severu je vidět ještě hrubý jeseník, nízký jeseník, pak jsou vidět hostinské vrchy na východě. Čili je to kraj, který má tu mez zároveň, což je strašně důležité.

0: vy sám jste hudební skladatel, sám jste malíř, tak dokázal byste specifikovat, jakou vůni, chuť, jaký pocit ve vás tady to místo vyvolává vždycky, když sem přijedete?
1: Je to taková plnost, to je dáno i tou Hanou. Člověk má takový pocit, tady je mi dobře, tady jsem doma. No nakonec moje babička se narodila v Kroměříži, protože pradědeček byl advokát, který byl i spolupracovníkem poté T.G. Masaryka, který jej potom požádal, aby šel do Nového Jičína, protože Nový Jičín byl taková bašta němectví a ten pradědeček vlastně tam dělal takovou osvětovou práci ve smyslu českého národa. Také jeho syn v tom pokračoval a skončil v Mauthausenu. Čili to jsou takové věci, takže i toto je tak spojeno taky vlastně s Kroměříží.
0: Které místo tady v Kroměříži vy máte nejraději? Vladimíra.
1: Já mám rád to návrší směrem k Barborce, protože odtamtud se otevírá pohled na celou Kroměříž s tím pozadím těch pro Hanou hraničních vrchů ze všech stran. Odtamtud je vidět i svatý kopeček nad Olomoucí a tak dále a tak dále.
0: Profesor Vladimír Franc je muž, který naše putování po hanáckých Aténách pozvolna uzavírá. Je neskutečné, že město, které leží na Moravě a má něco málo přes 27 tisíc obyvatel, nabízí tolik neuvěřitelných pokladů, které nikde jinde ve světě nenajdete. Ovšem nebylo by jich, kdyby nebylo osvícených mužů minulosti a také obrovského množství investovaných peněz. Jinak by se tu nenatočilo přes 30 filmů, včetně Amadea, seriálu jako je Marie Terezie a Já Matony, nebo pohádek jako například Peklo s princeznou. Takže se do Kroměříže určitě vypravte, nadechněte se a uvědomte si, jak jsou obě zahrady i zámek neuvěřitelné a magické. A zkuste v nich najít něco nového a objevného. Od toho ostatně naše pátrání po utajených pokladech regionů jsou. Krásný týden plný nových objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu Cesta k uzdravení. Zdraví vám přeje Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes se zaměříme na problém, který v Česku trápí obrovské množství lidí. Začíná nenápadně, občasným krvácením dásní při čištění zubů. Pokud se ale neřeší, může skončit až ztrátou zdravého chrupu. Naším dnešním tématem je pokročilá parodontitída, tichý nepřítel, který dokáže zničit i zdravý chrup. A také zubní implantáty. Své o tom ví pacient Petr, který přišel sdílet svůj příběh moderní zubní medicíny. Trpěl silným krvácením dásní a extrémní vyklavostí zubů. Zachránit situaci v takto pokročilém stádiu vyžaduje naprosto špičkovou medicínu a chirurga s pevnou rukou. Proto dnes ve studiu přivítám jednoho z nejvyhledávanějších specialistů u nás, pana doktora Jana Šmída z pražské kliniky Hesire.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Silné krvácení dásní a extrémní vyklavost zubů. To je trápení, nebo bylo trápení, pana Petra. Přeji vám hezký den, pane Petře, a děkuji, že jste se s námi přišel podělit o váš příběh.
2: Dobrý den, těší mě, že jsem tady.
1: Také ve studiu vítám pana doktora Jana Šmída.
3: Hezký den.
1: A vás se rovnou zeptám, jak zní přesná diagnóza Petra. S čím za vámi přišel?
3: Pan Petr přišel se dvěmi obtížemi a jedna z nich byla vyklavá levá horní jednička, která vyputovala ze své původní pozice, a druhým důvodem bylo krvácení dásní a jejich pohyblivost zubů.
1: Dá se to vše shrnout do jednoho slova parodontóza?
3: Přesně tak. Lidový název je parodontóza a odborně ji říkáme parodontitida, což je chronický zánět závěsného aparátu zubu.
1: Je to důsledek toho, že problém třeba s tou krvácivostí dásní neřešíme?
3: Ano, přesně tak.
1: Jak poznám rozdíl mezi běžným podrážděním dásní a začínající parodontitidou?
3: To běžné podráždění se stane při čištění mezizubním kartáčkem nebo při nějakém jiném traumatu, kdy může být ta dáseň citlivá, ale neměla by nějak výrazně krvácet. Taková citlivost většinou odezní během pár dní a už se znova v tom daném místě neopakuje. Až potom po dalším traumatu případně. Když to krvácení, které je způsobeno parodontitidou, je chronické, trvá dlouho, nelepší se, může se časem zhoršovat a nemá to tendenci se vylepšit po určitých dnech.
1: Přejdu k vám, Petře. Otázka asi by napadla každého, kdo o tom takhle přemýšlí. A sice, jak dlouho vás trápilo krvácení z dásní? A proč jste to neřešil?
2: Já jsem poměrně dlouhou dobu bydlel v zahraničí a myslím si, že celou tu dobu jsem neměl pravidelný kontakt vlastně se zubním lékařem. A tím pádem si myslím, že to bylo přibližně 15 let třeba.
1: Jak se parodontóza, pane doktore Šmíde, vyšetřuje? Jak se diagnostikuje?
3: Parodontózu si vyšetřujeme při vizuální kontrole, ke které používáme mimo jiné operační mikroskop, což je zařízení, které nám umožňuje vidět vše ve větším detailu, a používáme takzvanou parodontální sondu. A tou parodontální sondou se kolem zubu dostáváme ke kosti a zjišťujeme, jestli tam jsou takzvané parodontální choboty. Podle hloubky té sondáže si uděláme obraz o tom, jak to onemocnění je pokročilé.
1: Vy jste toto vyšetření, Petře, absolvoval. Je bolestivé?
2: Já myslím, že to ani bolestivé moc nebylo, ale už si to upřímně nepamatuju, protože je to minimálně 2 roky, co se léčím u pana doktora.
1: Evidentně, pane doktore, u vás probíhá veškerá vyšetření nebolestivě, když pan Petr si to nepamatuje, což je samozřejmě výsledek vaší dobré práce. Může správná hygiena a prevence zabránit parodontóze, nebo jde třeba i o nějakou genetickou predispozici?
3: Ta parodontitida je, řekněme, multifaktoriální onemocnění, kde hrajou roli různé faktory, ale tím nejhlavnějším je právě ona dentální hygiena. To je ten nejdůležitější faktor, který naštěstí můžeme také nejlíp ovlivnit.
1: Vrátím se k vám, Petře. Zeptám se vás na dentální hygienu před a po. Myslím si, že teď je člověk už velice edukovaný i díky tomu, že jste prošel náročnou léčbou, ale dbal jste na dentální hygienu?
2: Asi jenom částečně, protože jsem si samozřejmě čistil zuby jako každý. Nicméně jsem používal standardní kartáček, teďko na základě vlastně doporučení pana doktora a hygienistky používám třeba elektrický kartáček, který je mnohem efektivnější. Dále používám teďkon mezizubní kartáčky, které jsem nikdy předtím nepoužíval. Občas jsem používal niť. Zuby jsem si čistil jednou, maximálně 2x denně. Teď je to mnohem častější, musím říct.

0: Cesta k uzdravení.
1: Zazněly tady za mě dvě důležité věci. Elektrický kartáček a čistil jsem si zuby jednou, maximálně dvakrát denně. Elektrický kartáček, v čem je lepší podle vás, pane doktore?
2: Já si úplně nemyslím, že elektrický kartáček je lepší než ten manuální. Nicméně může to být velmi dobrá pomůcka. Každému vyhovuje něco jiného, ale co je to nejdůležitější, co pan Petr zmínil, to je mezizubní kartáček, který je ten, řekněme, game changer v léčbě té parodontitidy.
1: Čištění zubů, kolikrát denně byste doporučil? A znám i lidi, kteří si po každém vypití šálku kávy jdou vyčistit zuby. To znamená, když jich vypijou 6 denně, tak si je vyčistí 6krát. K tomu ráno a pak ještě večer.
2: Za mě úplně bohatě dostačuje 2krát denně. Ale vyčistit to pořádně, minimálně to jedno čištění by mělo být s mezizubními kartáčky a ideálně to večerní.
1: A jak je to vlastně se zubním plakem? Ohrožuje naše zuby v průběhu dne?
2: Rozhodně. Zubní plak je takový, řeknu, hlavní strůjce všech těch obtíží, které v ústní dutině máme. To jsou v podstatě bakterie, které tvoří biofilm na povrchu zubu a to je to, co my odstraňujeme a co musíme z těch zubů dvakrát denně odstranit.
1: Jak může neléčená parodontitída ohrozit naše srdce, cévy a vůbec imunitní systém? A vůbec stav našich zubů? Jak úzce souvisí s naší imunitou?
2: Ta souvislost je velmi úzká a opravdu se ukazuje, že parodontitída ovlivňuje nejenom to zubní zdraví, ale nemoci typu diabetes, vysoký krevní tlak. Jsou to všechny tyhle ty civilizační onemocnění. Má na to opravdu velký vliv. Nejenom parodontitída, což už je teda jako nějaký pokročilý problém, ale dokonce se ukazuje, že i zánět dásní, který ještě nepostihl tu kost, ale postihl jenom dáseň, způsobuje to, že může vzniknout třeba i mrtvice.
1: Věděl jste, pane Petře, že zdravé zuby, zdravý chrup ovlivňují naši imunitu?
3: Upřímně nevěděl jsem o tom, je to zajímavý, o čem se tady bavíme dneska.
1: Já se ptám i proto, že vy jste vlastně pana doktora Šmída navštívil už v nějakém stádiu onemocnění. Pojďme ještě jednou připomenout, s čím za vámi Petr přišel, nebo co jste primárně řešili a co následně?
2: Tak ten hlavní a primární důvod byla právě ona jednička, která už působila i estetický problém a byla v podstatě zcela vyloučena z kosti a držela už jenom v dásni.
1: To znamená, abychom si to řekli laicky, přední zub se kýval, pane Petrovi.
2: Tak.
1: Šlo o náročnou péči a léčbu?
2: Ano, protože nahradit zub v estetické zóně, je to, jak už jste zmínila, horní přední zub, kde je estetika alfa a omega, tak tady se opravdu dostáváme k těm nejsložitějším zákrokům, které ta moderní stomatologie nabízí. Takže ano, ta náhrada takovéhle jedničky byla na škále složitosti od 0 do 10 až podle mě někde 9-10.
1: Až takhle. Co jste primárně museli u Petra vyřešit?
2: My jsme nejdřív začali s tím, že jsme museli léčit tu parodontitidu. Nejdřív byla nějaká úvodní návštěva, kdy se udělala taková edukace, vyberou se mezizubní kartáčky a naučíme pacienta čistit doma. To je takový to gro, to hlavní, protože bez té domácí péče by nikdy nefungovala léčba parodontitidy, takže se nastaví nějaká domácí péče a v podstatě celá léčba probíhala u dentální hygienistky, která musí pečlivě očistit povrchy všech kořenů, všech zubů, kde je nějaký problém. Takže ona si to všechno ještě znovu vyšetří, najde si, kde jsou ty parodontální choboty, jak jsou hluboké a potom se v lokální anestezii, což je takový místní znecitlivění, provádí očištění povrchu kořenů zubů a potom pomocí těchto návštěv a ještě nějaké určitě kontroly jsme se dostali do nějakého stavu, kdy už bylo možné se věnovat té jedničce.
1: Vy jste tady hovořil o chobotech, co to je?
2: Parodontální chobot je taková kapsa kolem zubů, kdy ta parodontitída způsobuje úbytek kosti protože zub nám drží v kosti čelistní a jakmile je tam ten chronický zánět, tak kost začne ubývat. A tím my se dostaneme tou vyšetřovací parodontální sondou takzvanou hloubš, než by měl ideálně ten okraj kosti být. Takže parodontální chvost je taková, řekněme, kapsa kolem zubu.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.

0: Cesta k uzdravení.
1: Petr teda byl vyléčený z parodontitidy.
2: Dá se říct, ono v podstatě vyléčit parodontitidu už nelze, ale lze zastavit její progres. Takže cílem u té léčby je zastavit ten postup a určitě pár míst, kde se podaří i ta kost zase obnovit. Ale není dobrý si myslet, že když mám nějakou víc pokročilou parodontitidu, že zase dostaneme tu kost úplně do původního stavu, to už většinou není možné. My jsme nahrazovali tu jedničku a tam bylo té kosti tak málo, že by nebylo možné zavést zubní implantát bez toho, aniž by jsme tam kost obnovili. Takže tam jsme použili speciální zákrok, kterému se říká okamžitá nebo imediátní implantace, kdy ten zub, který už nelze použít, který se vyklá a je potřeba ho vytrhnout, tak ho vytrhneme, zavedeme zubní implantát místo toho zubu a rovnou přitom doplníme kost.
1: V jednom zákroku.
2: V jednom zákroku a dokonce tady jsme to udělali tak, že ta korunka toho vlastního zubu, která nebyla poškozená, tak jsme ji použili a já jsem ji v podstatě během toho jednoho zákroku zpracoval a namontoval rovnou na ten zavedený implantát. Je to takový kouzelný zákrok, řekněme. Když si představíte zub, který má nějakou korunkovou část a kořen, tak já ten zub vyndám, uříznu si tu korunkovou část, zavedu ten zubní implantát, doplníme kost, kterou si odebereme někde v místě horních osmiček. To je velmi důležitý, kde tu kost odebíráme.
1: Stále jsme v jednom zákroku.
2: Jsme pořád v jednom zákroku a v jedné návštěvě.
1: Petr při plném vědomí.
2: Tak, jenom v lokálním znecitlivění. Takže doplnili jsme kost a zavedli jsme implantát. A potom na ten implantát se dává takový dílek. A na ten dílek já si připevním tu uříznutou korunku. Takže během jednoho zákroku, aniž bych potřeboval tu dáseň jakkoliv v tom místě řezat, si ten zub vrátíme na jeho původní ideální místo a použijeme ještě tu vlastní korunku.
1: A pacient odchází se zdravým úplným chrupem?
2: Dalo by se říct, no. Je to zhruba takový hodinu a půl až dvě hodiny zákrok, kdy se uděje tohleto všechno v jedné návštěvě. Vnímám to opravdu jako přelomovou věc. Ono to potom samozřejmě nekončí tím, že se udělá tenhle jeden zákrok, ale ještě se musí ta korunka vyměnit za laboratorní korunku, takže se to hojí nějaké měsíce a potom případně se ještě upravuje takzvaná růžová estetika, protože tam chceme třeba vylepšit ještě trošku dáseň, což jsem zrovna u pana Petra dělal, takže jsme ještě udělali vylepšení dásně a potom jsme teprve přistoupili k výrobě té definitivní korunky, která se vyrábí v laboratoři a nějaký šikovný laborant, který vyrobí tu korunku tak, aby esteticky zapadla do toho úsměvu.
1: Jak dlouho celý tento proces uzdravení a vlastně i návratu k estetice trval, pane doktore?
2: No, myslím si, že s tou jedničkou jsme si hráli s tím vším hojením určitě třeba 3/4 roku.
1: A jak se dneska rád smějete, že jo, pane Petře?
3: Jo, určitě. V ten moment vlastně, když jsem navštěvoval pana doktora poprvé, já jsem měl opravdu problém, že jsem se nemohl smát, já jsem si musel zakrývat pusu. Vypadalo to opravdu hrozně. V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý, takže fantastický.
1: Taky jste to na mě zkusil. Kdybyste teďka mohl panu doktorovi Šmídovi poděkovat, co byste mu řekl?
3: Já bych mu poděkoval, že de facto mi zachránil zuby. Já jsem tam přišel pravděpodobně za minutu 12. A díky jeho práci a vlastně toho, jak mě ved, tak si myslím, že v současné době mám zuby de facto v pořádku, jinak já už jsem mohl být bez zubu. A ta estetická část, jsme se o tom bavili tady, on to není vůbec poznat, on má opravdu zlatý ruce a říká to o něm spoustu pacientů, aniž by on o tom věděl, takže moc krát vám děkuju.
2: Já děkuju za důvěru, ale ještě bych chtěl jenom říct k tomu, že ta výroba takovýhleho jednoho zubu je extrémně složitá, že když se dělá třeba celý přední úsek nebo všechny zuby najednou, tak ta estetika se trefuje snadno, ale tady ten můj laborant, který se jmenuje Dan Černý, opravdu jako musel odvít kus práce, protože on potřeboval udělat korunku v podstatě podle toho vlastního zubu, což je vždycky to nejnáročnější.
1: Zavání to uměním. Myslím si, že ta synergie mezi vámi, zubním lékařem, chirurgem a laborantem je velice důležitá a vy jste našel skvělého kolegu. A já vlastně teď vidím jeho práci a můžu jenom tleskat.
2: Děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Pane Petře, nestrácejte úsměv, moc vám sluší.
3: Děkuju.
1: A pane doktore, vám samé spokojené pacienty.
2: Já moc děkuju za pozvání.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

Jdeme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Grand Hotel Zlatý lev zvažuje rozšíření kapacity o další pokoje a kongresový sál. Ekologické organizace v příhraničí mohou využít služeb podpůrného centra pro evropské dotace. Město Liberec umístí kompostárnu v Chotyni. Obec s tím nesouhlasí. Dnes nás čeká oblačno až zataženo, postupně s deštěm a teploty 16 až 20 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Grand Hotel Zlatý lev v Liberci si letos připomíná 120 let od zahájení svého provozu. V nedávné době rozšířil kapacitu z původních 82 na 117 pokojů. Ani to ale často zájmu klientů nestačí. Podle ředitelky Vlasty Špísové je proto záměrem rozšířit hotel o další části, využít se k tomu dá volné prostranství za budovou směrem Palachově ulici.
2: Uvidíme, jak na to bude reagovat CPI Hotels jako majitel budovy, jestli by se časem podařila přístavba zrcadlově na druhou stranu do zadního bloku. Pozemek by na to byl a byla by tam veliká šance násobit tu obsazenost a hlavně bychom mohli mít větší konferenční prostory, protože jsme hodně oblíbeným místem na společenské akce, plesy.
0: Zlepšit spolupráci mezi českými a německými spolky na ochranu přírody má nový českosaský projekt Síť pro přírodu. Určený je pro ekologické organizace jednak z Libereckého, ale i z Ústeckého a Karlovarského kraje a sousedního Saska. V příhraničí působí desítky ekologických organizací na obou stranách hranice, které ale jen minimálně využívají možnosti přeshraničních projektů Interreg. Důvodem je jazyková bariéra, nedostatek personálu nebo náročná administrace. Právě s tím má pomoci nové podpůrné centrum, říká předseda Libereckého spolku Čmelák Jan Korytář.
3: Ten program je hodně administrativně náročný, takže pro malé organizace je to hodně těžký uspět. Když uspějete, dostáváte peníze až zpětně, takže musíte získat předfinancování. A když vlastně takových bariér je celá řada, tak většina organizací si na tom veláme zuby nebo do toho ani nejdou. Tak nás napadlo, že jim pomůžeme, aby na ty peníze taky došáhli.
0: Město Liberec řídí v areálu bývalé skládky v Chotyni kompostárnu, a to i přesto, že vedení Chotyně s tím nesouhlasí. Liberecký magistrát v areálu, který vlastní, pronajme na 10 let 2 hektary společnosti SAP Mimoň. Chotyně s kompostárnou na území své obce nesouhlasila už dříve, a to hlavně proto, že kromě trávy a větví tam město Liberec chtělo vyvážet i čistírenské kaly a nespotřebované potraviny. Roste počet případů lymské boreliózy. Státní zdravotní ústav jich od začátku letošního roku do konce srpna zaznamenal přes 10,5 tisíce. Loni ve stejném období to bylo 5700, tedy zhruba o polovinu méně. Za prudký nárůst může jak prodlužující se klíšťatová sezóna, tak především nový způsob sběru dat. Do takzvaného systému včasného varování jsou zapojeni totiž i praktičtí lékaři. Sport. Fotbalisté Slovanu Liberec s 9. kole šance ligy remizovali s Artisem Brno 0-0 a v tabulce jsou na 2. místě. Počasí. V neděli nás čeká oblačno až zataženo, kolem poledne postupně s deštěm nebo přeháňkami, večer by srážky měly ustávat a oblačnost by se měla protrhávat. Teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů, vítr bude vát slabý, od jeho západu rozptylové podmínky by měly být dobré a bio na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou počítejte s omezením Pražské ulici. Důvodem jsou opravy sítí. Uzavírka je mezi křižovatkami s ulicemi Revoluční a dlouhá a potrvá až do konce října. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Přejeme hezkou neděli i 4 minuty po páté, je s vámi Český rozhlas Liberec a začíná naše dobré ráno. A co jsme si pro vás nachystali, o čem budeme mluvit? Pozveme vás třeba na výstavu do Severočeského muzea v Liberci, kde můžete vidět papírové šaty, plastové ošatky, šustákový baloňák a další retrokousky, tak na to se opravdu těším a reportáž přidáme už za pár minut. Vypravíme se také do světa filmu Amélie z Montmartru slaví 25 let od české premiéry. I to bude naše další ranní téma, stejně jako počasí, zábava nebo další informace z našeho kraje. Tak ať se vám hezky poslouchá.
1: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: Je přesně 5:10 a naší ranní cestu po kraji začínáme retrem. Prodávané výrobky i tehdejší architekturu libereckých výstavních trhů si můžete prohlédnout v Liberci. Kromě původní expozice v Severočeském muzeu je teď výstava rozšířená i do Technického muzea a BG klubu. Jednotlivé expozice připomínají výročí této události, na kterou se vždy jednou v roce sjeli lidé z celého Československa.
1: Heslom libereckých trhů je zvyšovat úroveň bývania a obliekania.
2: LVT nebo Liberecké výstavní trhy. Letos by oslavili 70. narozeniny.
3: Je to připomínka té klasické domácí elektroniky, gramofon, magnetofon, fototechnika, třeba horské sluníčko, což je takový předmět, který už se v dnešních domácnostech vůbec nevidí.
2: Říká Jiří Konvalinka z Technického muzea v Liberci. Právě tam uvidí návštěvníci některé výrobky, které se dříve na libereckých trzích prodávaly.
3: Liberecké výstavní trhy nebyla pouze móda a bižutérie. Bylo to trh všeho spotřebního zboží. My se tady snažíme všechny ty kapitoly nebo komodity, včetně turistických potřeb, průmyslových předmětů, nábytku představit.
2: Výstava v Technickém muzeu nese název Tady to bylo a navazuje na výstavu v Severočeském muzeu pojmenovanou Všechno, co jsme chtěli. Tam lidé uvidí třeba tehdy oblíbené plastové ošatky nebo mixéry.
4: Do domácnosti bychom mohli vidět například tyto šaty, které jsou světinovými vzory,
2: říká jedna ze dvou kurátorek Petra Šťovíčková.
4: A pak tady máme takovou raritu, a to jsou papírové šaty, taková zástěrka, kterou jste si mohli upravit tu délku.
2: O architektuře libereckých trhů vypráví poslední část výstavy, a to v BG klubu naproti Severočeskému muzeu, vysvětluje Ludi Klukůvka z Dokumentačního centra architektury.
5: Převaha těch fotografií je pavilon F, jediný dochovaný pavilon architekta Miroslava Masáka. A to je to místo, kde teďka stojíme. Trhy zabíraly poměrně velký prostor a různě se to v čase měnilo. Takže tady to je vlastně v pozadí tržní náměstí a je to místo, kde později byl liberecký bazén.
2: Části výstavy v BG klubu a Severočeskému muzeu budou k vidění do začátku listopadu. Výstava v Technickém muzeu potrvá do 4. října. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
6: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: I minutu po čtvrt na šest je s vámi Český rozhlas Liberec a slunce dnes zapadá už 7:03 večerní a na obloze ho velmi pravděpodobně neuvidíme. Budou ho zakrývat mraky.
1: Počasí.
0: Ráno není tak studené jako to včerejší, teploty jsou teď mezi 8 a 10 stupni, ve frýdlantském výběžku dokonce až 15 a přes den nám poskočí maximálně na stupňů 19. Obloha bude plná mraku, odpoledne a večer čekejte na většině území déšť nebo přehánky. Srážek spadne mezi 1 a 10 mm, na horách to může být dokonce milimetrů až 15. Biopředpověď je pro dnešek na prvním, tedy na nejnižším stupni. A další téma v našem dobrém ránu, model Titanicu, vojenská letadla, obří autodráha. Nejen to najdou malí i velcí návštěvníci na soutěžní výstavě Modelářský svět, která dnes pokračuje v Libereckém koloseu. A my vás tam za chvíli rádi pozveme.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv frajeru podle Petra Nadě, tak ho nahoďte také a pojďte s námi na výstavu. Modelářské dílny, workshopy, prezentace klubu a kroužku. To všechno najdeme na 19. ročníku soutěžní výstavy Modelářský svět, kterou můžeme navštívit ještě dnes v Libereckém Koloseu. Co čeká malé i velké návštěvníky, nejen na to se Iveta Kalátová zeptala organizátora Vojtěcha Volného.
1: Ten základ je teda asi soutěžní výstava těch papírových, plastikových a jiných modelů. Ale samozřejmě my se snažíme trošku nabídnout víc těm lidem, takže tam máme i široký doprovodný program v podobě nějakých RC autíček, máme tam, nebo budeme tam mít autodráhu velkou, a co je hodně důležité, budou tam dílny pro děti, takže a budou tam dílny jak papírových modelů, tak plastikových, zároveň tam bude Koby, bude tam
2: Merkur. Pardon, co to je Koby?
1: Koby to je taková něco jako Lego.
2: Ano.
1: Takže tam děti můžou vypuskat něco jako ze stavebnice na místě, takže myslíme, že ten program bude velmi bohatý a že myslím, že zaujíme prakticky každého.
2: Já se teď tady ještě dívám na fotografie, to je z minulého ročníku, ten se konal v Plzni.
1: V Plzni, to je, myslím si, že z letoška dokonce.
2: Dokonce z letoška a jsou tady teda krásné modely, ať už vojenských letadel, ale vidím tady také ženy, vidíte to, aby to bylo genderově vyvážené, jsou také modelářky?
1: Jsou, je jich teda výrazně méně, ale jsou mezi námi modelářky, určitě některé se i zúčastní na místě.
2: A vy jste také hlavní porotce. A teď mě prozraďte, vždy to musí být strašně těžké vyhodnotit, který model je nejlepší, nejpracnější, nejkurioznější třeba.
1: Tak to hodnocení je, my tomu říkáme líbí, nelíbí, je to silně subjektivní. A my jsme to neříkali, ale tohle je vlastně naš 19. soutěž, kterou děláme. Já jsem už předtím dělal několik soutěží i jiných, takže a zároveň jsem se podílel na rozhodování v jiných soutěžích, takže už si myslím, že nějaké zkušenosti mám na to, abych dokázal určit, který model je lepší než druhý. Někdy je to teda hodně oprsa takzvaně. A je to hodně subjektivní, takže samozřejmě vyzývám všechny soutěžící, aby byli ohleduplní a aby to brali tak, že je to subjektivní názor toho rozhodčího. No.
2: Já se tady dívám na ty oborové kategorie. 14 kategorií můžou pouze říci malá dopravní technika, velká technika, kolejová vozidla, malá architektura. Pak tady je také sci-fi, tak určitě tam je něco z vesmíru, také nějaké modely určitě.
1: Určitě no. Já si myslím, že si v podstatě každý najde to své a každý model, skoro každý model dokážeme nějakam zařadit do nějaké kategorie.
2: Věkové kategorie mini do 9 let, seniori nad 21 let, žáci do 13 let, junioři do 21 let, tak doufejme, že bude přibývat mladých modelářů, že půjdou ve vašich šlépějích.
1: To je naše snaha, to je samozřejmě náš cíl a to je to, proč to děláme. No. My bychom rádi, aby na naše akce chodilo co nejvíc lidí z veřejnosti a aby to zaujalo co nejvíc lidí. Proto děláme i ty dílny, kde se snažíme ty děti trošku navíc tomu, jak to mají dělat a doufáme, že když si na to šáhnou, že nějaký určitý procento těch dětí to zaujíme natolik, že se tomu pak budou věnovat.
3: Český rozhlas Liberec.

0: Dobré ráno, tady je Český rozhlas Liberec a Lenka Marková vám ve zprávách řekne, že v Semilech chtějí opravit sportovní hřiště v lokalitě řeky.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Na ruském velvyslanectví v Praze dnes hlasují Rusové žijící v Česku ve volbách do státní dumy. Volební místnost je otevřená od 8 do 20 hodin. Bezpečnost u ambasády zajišťuje česká policie, která kvůli volbám posílila hlídky. Jablonec nad Nisou prověřuje podmínky na ubytovnách a objektech hromadného bydlení ve městě. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové už úředníci navštívili 9 z 28 objektů. Zbylé mají v plánu prověřit do konce roku. Semily plánují rekonstrukci sportovního hřiště v lokalitě řeky. Je ve velmi špatném technickém stavu. Náklady na přestavbu vyjdou dle prvního odhadu na minimálně 20 milionů korun. Dotace by mohla dosáhnout až 3 milionů. Žádost schválili zastupitelstvo. Naivní divadlo v Liberci má po 2 letech užší nominaci na cenu Thálie v kategorii loutkového divadla. Herečka Diana Čičmanová je nominovaná za nonverbální inscenaci Větroplaši. Čeští tenisté prošli na finálový turnaj Davisova poháru. Američany v kvalifikaci porazili 3-2 na zápasy. Dnes nás čeká oblačno až zataženo, kolem poledne postupně s deštěm nebo přeháňkami, večer by srážky měly ustávat a oblačnost ubývat. Teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Krajinská. Uzavírka potrvá do konce září, jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Po zprávách pokračujeme v našem dobrém ránu a za chvíli vzpomínka na film Amélie z Montmartru. Možná tomu nebudete chtít ani věřit, ale je tomu čtvrtstoletí od české premiéry. Tak připomínka za chvíli. A před šestou i vyprávění Juraje Kubiska o dlouhověkosti a stárnutí.
3: Já jsem z takové generace, která dlouho věří a ruským vědcům, kteří říkali, že budeme se dožívat v komunismu ještě 200-300 let, že už na tom ruský vědci pracují.
0: A my v Českém rozhlasu Liberec teď raději pracujeme na další hudbě. Co byste řekli na Hanu Zagorovou pro Dobré ráno s námi?

0: vším vám mohou být boty toulavý, tak o tom jste si mohli zaspívat s dvojnásobným slavíkem Valdemarem Matuškou. A 9 minut po půl šesté je necháváme na svých nohách a míříme do světa filmu. Dnes uplyne neuvěřitelných 25 let od české premiéry filmu Amélie z Montmartru. Poetická romance s prvky magického realismu okouzlila diváky po celém světě. Drobná pařížanka, která ráda rozbíjí krustou, karamelovou krustu, lžičkou, hází žabky a potají mění životy lidí kolem sebe, se stala jednou z nejmilejších filmových hrdinek.
1: Je 29. srpna 1997. Za 48 hodin se osud Amélie Poulenové změní. Ale to ona zatím netuší.
2: Ponořit ruku hluboko do pytle s luštěninami, pozorovat diváky v kině a obecně si všímat drobných detailů, které ostatním unikají. Právě z takových maličkostí poskládal režisér Jean-Pierre Jeunet Amélien barevný svět.
1: Jediný Amélien přítel se jmenuje Vorvaň. Bohužel v této rodině je i červená rybka neurotická a má sebevražedné sklony.
2: Trochu osamělá Amélie, která kvůli domnělé srdeční vadě vyrůstala bez kamarádů, pracuje jako servírka v kavárně na Montmartru. Pozoruje lidi kolem sebe a jednoho dne náhodou objeví ve svém bytě starou krabičku s dětskými poklady předešlého nájemníka.
1: V té chvíli si proto do vše vybaví. Jak vyhrál Federico Bahamon Tour de France v roce 59 a kombiné tety George.
2: Když mu ji po letech anonymně vrátí a vidí, jakou radost mu tím udělala, rozhodne se, že našla svoje poslání. Začne nenápadně opravovat životy lidí kolem sebe. Dohazuje lásku, trestá protivného zelenáře, posílá zahradního trpaslíka kolem světa a snaží se tím vrátit chuť do života svému otci. Jen se svým vlastním štěstím si neví rady.
3: Konečně pochopil. Odloží lžičku. A zrnka cukru ze stolu se sbírá prstem.
2: Do jejího pečlivě uspořádaného světa totiž vstoupí Nino v podání Matthewa Kasovice. Sbírá pod automaty na fotografie roztrhané a odhozené snímky cizích lidí. Pro Amélie ideální muž. K filmu neodmyslitelně patří také hudba Jana Tiersena. Stejně jako obraz Ženetovy Paříže, sytě zelený, červený a žlutý. Do hlavní role Ženet původně hledal jinou herečku. Nakonec jí dostala tehdy 22-letá Audrey Tautou, která podle režiséra působila zároveň nevinně i rozpustile. A Amélie změnila i její život.
4: Vůbec nevím, čím to je, ale je úžasné, že i po tolika letech potkávám lidi, kteří ten film milují, přestože jim třeba bylo jen 5, když měl premiéru a viděli ho až o mnoho let později. Ten film je pořád v povědomí lidí, pořád existuje, pořád žije. A když teď ty záběry vidím, musím se smát, protože už je to strašně dávno. Vracejí se mi při nich všechny vzpomínky na natáčení.
2: Vzpomínala Audrey Tautou 10 let po premiéře v jednom ze svých mála rozhovorů. Film měl ve Francii premiéru na jaře roku 2001 a v září dorazil do českých kin. Ještě předtím ho ale viděli návštěvníci festivalu v Karlových Varech, odkud si odvezl křišťálový globus. Později získal 4 francouzské Césary a 5 nominací na Oscara. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: S vámi i ve 6:15 Český rozhlas Liberec a pokud si vyrazíte na vrchol sjezdovky Nová Skalka na Ještědu na dnešní Drakiádu, mělo by vám to jít pěkně od ruky. Během dne má totiž foukat vítr jihozápadního až západního směru o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Počasí. Je před námi zatažená neděle s deštivým odpolednem. Obloha bude plná mraku, odpoledne a večer postupně na většině území našeho kraje s deštěm nebo přeháňkami. Odpolední maxima 16 až 19 stupňů, na horách je čekejte okolo 14. Alergikům se aktuálně zase o něco lépe dýchá, ve vzduchu totiž ubývá pilů, travin a bylin a zůstává jen ambrózie. Klíšťata mají jen mírnou aktivitu a daleko vyšší v uvozovkách aktivitu mají houby v našem kraji, alespoň to říkají meteorologové. A co v novém týdnu? Čeká nás chladnější ráz počasí a občasné přehánky. Rána už budou studená, například to středeční by mohlo být dokonce i s přízemními mrazíky. A od počasí už míříme do našeho archivu, za chvíli nám bude Juraj Jakobisko vyprávět o dlouhověkosti.
1: Jaro, léto, podzim, zima.
2: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: No tak pusu.

0: přesně 5.50, s vámi je Český rozhlas Liberec a máme pro vás slíbenou návštěvu v archivu. Když se někdo dožije stovky, je to sláva, jak se patří. V našich podmínkách se to podařilo například režiséru Otakaru Vávrovi, od jehož úmrtí v tomto týdnu uplynulo 15 let. Jak víme, díky našemu archivu, chtěl tady být ale ještě déle. Vyplývá to z vyprávění jeho kolegy Juraje Jakubiska, který se před lety v našem zábavném pořadu rozpovídal o dlouhověkosti a stárnutí.
1: Já jsem z takové generace, která dlouho věří a ruským vědcům, kteří říkali, že budeme se dožívat v komunismu ještě 200-300 let, že už na tom ruský vědci pracují a padl tam ten komunismus, takže už nic, zase umíráme velice brzo. Ale musím vám říct, že aj tak se dějí drobné zázraky. Já, jak učím na FAMU, tak prostě jsem mezi pedagogy a je tam profesorem Otakar Vávra, který učil ještě mě. Ten si naplánoval, že se dožije 118 let. Já jsem říkal, že jsem to ještě vylepšil tím, že jsem řekl, že ještě bude fit a že zemře v 118 jenom proto, že půl roku předtím chytí AIDS po hlavním styku. No a takže říkal, jo, asi tak to nějak bude, on tomu věří. A on je skutečně takový čiper, má 90 let a prostě běhá po schodech, měl takhle běžel po těch schodech, cupity, cupity. A takhle pomalu jde profesor Kamerán Kališ, tak se vleče, on se zastaví a říká, pane kolego, co tak pomalu, co je s vámi? Říká, pane profesor, když mě tak bolej klouby. A on říká, kolik je vám let? A Kališ říká, no mě je, pane profesor, už 62. A on říká, je, ve vašem věku jsem měl taky takové potíže. A běží dál.
0: To bylo vyprávění Juraje Jakubiska. Je 5.52, za chvíli od nás další zprávy s Lenkou Markovou a po šesté prolistujeme například kalendář, přidáme také řidičskou abecedu, na kterou jste si u nás mohli zvyknout a vypravíme se také do palíren a zjistíme, jak to v nich vypadá, protože kvůli suchu moc ovoce není. Tak i to bude naše další ranní téma a přidáme také řadu informací z našeho kraje, třeba o tom, že do půl jedné odpoledne nejezdí v části trasy tramvaje mezi Libercem a Jabloncem. Je tam totiž výluka, do kterých zastávek autobusy náhradní dopravy nezajíždí, i to vám v příští hodině rádi řekneme. Teď už od nás od Českého rozhlasu Liberec, Michal David, každý mi tě lásko závidí.

0: Divadla, kina, výstavy, festivaly i lidé, kteří mají co říct. Tipy, inspirace a rozhovory z celého regionu. To je Kultura pod Ještědem, pravidelný týdeník kulturního dění v Libereckém kraji. V premiéře v neděli po 9, v repríze ve čtvrtek po 18. hodině, ale vždy s aktuálními pozvánkami. Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Dramatik, disident i prezident, ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
6: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
6: Bedřichově bude telefonní operátor stavět novou rozhlednu. Ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku je uzavřená cesta k zámku. Babiš se dnes sejde s Macinkou, aby znovu projednali návrh státního rozpočtu na příští rok. Dnes nás čeká oblačno až zataženo, postupně s deštěm, teploty 16 až 19 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Jizersko-Horský Bedřichov povolil stavbu nové rozhledny s vysílačem. Postavit ji chce na vysokém hřebeni jeden z českých telefonních operátorů. Zastupitelé to na svém posledním jednání povolili. Lidé by na rozhlednu mohli vystoupat příští rok.
7: Podle odborníků by nový vysílač mohl v horské obci zlepšit mobilní signál. Současné vysílače jsou už zastaralé a brzy dožijí. Rozhledna pro veřejnost bude mít trojúhelníkový půdorys a horní vyhlídková plošina bude mít 36 metrů. Celkový vzhled rozhledny má zachovat krajinný ráz díky kombinaci nerezu, mědi a zinku. Z Bedřichova Johana Tománková, Český rozhlas.
6: Návštěvníci a další pěší ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku neprojdou Bezručovou ulicí. Důvodem jsou výkopové práce, uvedlo to vedení města na webových stránkách. Uzavřená ulice vede od náměstí k zámku Wartenberg. Jako alternativní trasu k zámku můžou návštěvníci využít ulici pod kaplí.
8: Zámek Wartenberg, který se nachází na okraji Stráže pod Ralskem, v roce 1987 poničil požár. Město na jeho záchraně pracuje už přes 20 let. Liberecký kraj letos přispěl 800 tisíc na obnovu vozové kolny na nádvoří zámku. Ze Stráže pod Ralskem Adéla Jindrová, Český rozhlas.
6: Také dnes nabízejí kina po celé České republice projekce za 100 korun. Akci Kinodny pořádá Asociace provozovatelů kin a zapojeno jich je téměř 200. Diváci ve 460 sálech uvidí české i zahraniční filmy. Promítat se budou novinky i kulturní klasiky. V Libereckém kraji je do akce zapojeno 7 kin. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes dopoledne sejde s předsedou motoristů Petrem Macinkou kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Babiš chce jednání s motoristy stihnout ještě před zítřejším schvalováním státního rozpočtu vládou. Podle Babiše chce část vládní koalice dát příští rok víc peněz na školství. S navýšením motoristé nesouhlasí. Ministerstvo financí navrhlo schodek 389 miliard korun. Návrh rozpočtu musí vláda poslat do sněmovny do konce září.
1: Sport.
6: Fotbalisté Liberce remízovali v 9. kole na hřišti Artisu Brno 0-0. Slovanu tak skončila předchozí série 4 ligových vítězství. V neúplné tabulce ale zůstává druhý. Trenér Branislav Fodrek měl po remíze na hřišti nováčka smíšené pocity.
9: Trošku mrzí, že nám chýbali k tomu také väčšie, možno kvalitnejšie veci v tom zakončení a útočnej fáze, ale samozrejme treba si to vážiť, že máme toľko, dokoľko máme, ale stále ešte svojím spôsobom začiatok súťaže a my musíme hlavne v tom pokračovať v budúcnosti.
1: Počasí.
6: V Libereckém kraji nás dnes čeká oblačno až zataženo, odpoledne a večer postupně na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Později večer budou srážky ustávat. Teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů. Vítr bude vát mírný od jeho západu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
6: Pro dopravu je zcela uzavřená silnice třetí třídy v obci Čtveřín na Turnovsku. Důvodem je oprava mostu přes Čtveřínský potok. Objízdná trasa vede přes Příšovice. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Čtyři minuty po šesté pokračuje naše ranní cesta po kraji a v ní vám řekneme, že mezi Vratislavicemi a Jabloncem jezdí místo tramvají náhradní autobusy. A potěšíme třeba i fanoušky libereckých hokejistů, ti mohou jet na dnešní zápas s Kladnem MHD zdarma. A po vlnách Českého rozhlasu Liberec potěšíme i milovníky dobré pálenky. Minimálně ta naše z jablek ale letos bude poměrně vzácná. Kvůli mrazům a suchu se totiž urodilo méně ovoce a palírny tak hlásí podprůměrný rok. Tak na zdraví a na zdraví připejte i Olegovi, má totiž dnes svátek.
2: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: Věra Špinarová a její kouzlo bílejch čar pro Dobré ráno s námi s Českým rozhlasem Liberec. Teď už vás vezmeme do palírny. V Česku se urodilo kvůli jarním mrazům a letnímu suchu méně ovoce. Bude z něj také méně pálenky. Některé palírny proto ani neotevřely, jinde jede výroba alkoholu třeba jen na polovinu. Třeba v Jílovém u Prahy. Unie destilátorů mluví o podprůměrném roku.
1: Otevíráme žlutou nádobu, krásně voní kvasem.
2: Je to malvazinka, je to speciální odrůda, která odborně se nazývá slivoně renklody.
1: Pěstitel Bohumil Bochňák.
2: Mám speciálně upravenou míchačku na beton, to tam strčím a rozmixuju v tom sudu prostě do úplný kaše.
1: Kolik toho je litrů?
2: 200 litrů.
1: Když to srovnáte meziročně, kolik jste sklidil?
2: A je to tak na 30%.
1: Další zákazník přivezl švestky, přebírá si je zaměstnanec palírny Radlík David.
3: 15 kilo. Teď se to mačká, je potřeba tu švestku namačkat, aby do toho mohly kvasinky.
1: Někdo si buď přiveze kvás, anebo si někdo přiveze ovoce. Teďka vcházíme dovnitř. Vedoucí palírny Radlík Kamil Kutina.
4: Teďka vypalujeme třešně, meruňky, švestky.
1: Srovnání s tím loňskem?
4: To nebude ani polovina, protože na jaře toho hodně zmrzlo. A co pak nezmrzlo, tak ještě popadalo suchem.
1: Dá se říct, že tedy budete mít menší obrat nebo menší zisk?
4: To určitě budeme mít.
1: Ovocné lihovary obecně kupují letos pro svoji potřebu i ovoce, které nedorostlo do konzumní velikosti a pěstitelé je neudají na pulty obchodů. To se týká třeba třešní, višní nebo meruněk, potvrzuje mluvčí unie destilatérů Jakub Gottwald.
5: Se udála neúplně tradiční věc, kdy ovoce má skvělé parametry, co se týká chuti, aromatiky, cukernatosti, ne toliko, co se týká velikosti. To je pro palírnu, ovocní lihovar, je to dobrá zpráva. Sadařovi tím vypadl hlavní odběratel.
1: Jakub Gottwald odhaduje letošní sezonu.
5: Je ta sezona drobně podprůměrná.
1: Nejhorší sklizeň hlásí ovocnáři u broskví, pouze 33% pětiletého průměru. Z Radlíku Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jsou 7:02, s vámi je Český rozhlas Liberec a HKO Český ráj dnes organizuje vycházku s lesníkem do zdejších lesů a hájů. Sraz je v 10 hodin na parkovišti u Lázní Sedmihorky a čeká vás asi 6-kilometrová procházka. A počasí k ní budete mít tak akorát.
1: Počasí.
0: Ráno není tak studené jako to včerejší, teploty se aktuálně pohybují mezi 8 a 10 stupni, ve frýdlantském výběžku je zase o něco teplej, tam mají až 15. Odpolední maxima se dostanou k 19 stupňům, obloha bude plná mraku a odpoledne a večer čekejte na většině území déšť nebo přehánky. Srážek spadne mezi 1 a 10 mm, na horách má pršet o něco víc, tam milimetrů až 15 a biopředpověď je na jedničce. A za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec prolistujeme kalendář a řekneme vám o rozeninové oslavě jedné z rozhleden v našem kraji, která slaví, dozvíte se už za chvíli, tak vydržte.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

0: Pán vyprodaných koncertů Marek Ztracený je 6.22 a před zprávami v půl ještě pohled do kalendáře. Je tomu 23 let, co byla slavnostně otevřena rozhledna na Smrku, která je nejvyšším vrcholem naší české části Jizerských hor. Ta úplně původní byla otevřena už v roce 1892, tak se z ní běžte rozhlednout, když dnes slaví. A když už jsme u rozhleden, tak ve čtvrtek tomu bylo 115 let, kdy byla slavnostně otevřena rozhledna na Táboře nad Lomnicí nad Popelkou. Jistý je krásný výhled. Tak to berte jako tip na dnešní výlet. A teď už míříme za Petrem Jungmannem, který se dívá do kalendáře podrobně.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: neděle 20. září. Svátek má Olek. To je jméno skandinávského původu a znamená svatý, spásu přinášející nebo silný zdraví. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Československý rozhlas vysílal první přímý přenos reportáže z letadla přesně před 95 lety v roce 1931. První ročník filmového festivalu ve francouzském letovisku Cannes se konal přesně před 80 lety v roce 1946. Dnes je festival jednou z největších filmových přehlídek světa. První díl výtečného seriálu podle románu Roberta Gravese Já Claudius vysílala britská BBC přesně před 50 lety.
3: Já Tiberius Claudius Drusus z rodu vznešeného.
2: Před 50 lety v roce 1976 také zemřel československý prezident, armádní generál Ludvík Svoboda. V anketě Největší Čech obsadil 72. místo.
4: Vítáme vás, Frank Lampert. My jsme se už neviděli.
2: První díl seriálu Krok za krokem vysílala americká televize ABC před 35 lety v roce 1991.
5: Mami, ten hňup mi dal do skřínky krysu.
6: Když jsem jí tam dával, tak byla živá.
7: Výborně, tak vy dva už se znáte.
2: Fosterovi a Lambertovi bavili svoje diváky 7 let ve 160 epizodách. Denně míjí malý motorest u Lípy ve Svinišťanech na hlavní tepně z Hradce Králové do Náchoda tisíce aut. Právě zde se začala psát novodobá historie malého pivovarnictví v České republice. A to před 35 lety v roce 1991. Kulatých 50 má dneska bývalý hokejista.
8: Bojčík, Hlaváč, backhand, go!
2: Dvojnásobný mistr světa Jan Hlaváč a já přeju hezkou neděli.
9: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
10: Život je šat

0: Dobré ráno, s vámi je Český rozhlas Liberec a zjistili jsme, že Turnov získal dotaci na opravu vodní elektrárny. Podrobnosti od Lenky Markové ve zprávách.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Vláda bude zítra schvalovat nové statuty svých poradních a pracovních orgánů. Rady by podle návrhu měly nově zohledňovat závazky vyplývající z programového prohlášení vlády. Jde o další změnu po červencovém přesunu úředníků z rad vlády na jednotlivá ministerstva. Grand Hotel Zlatý lev v Liberci si letos připomíná 120 let od zahájení svého provozu. V nedávné době rozšířil kapacitu z původních 82 na 117 pokojů. Ani to ale často zájmu klientů nestačí. Podle ředitelky Vlasty Špísové je proto záměrem rozšířit hotel o další části. Turnov získal dotaci na rekonstrukci vodní elektrárny. Dotace činí 22,5 milionu korun, což je skoro polovina všech nákladů potřebných na opravu. Město o tom informovalo na sociální síti. Opravy by měly být hotové přibližně za rok. Inscenaci Cirkus Humberto dnes poprvé uvidí návštěvníci divadla FX Šaldy v Liberci. První premiéru letošní sezóny činoherní soubor uvede v 19 hodin. Hra vychází z románu spisovatele Eduarda Basse z roku 1941. Fotbalisté Liberce remizovali v 9. kole šance ligy na hřišti Artisu Brno 0-0. Jablonečtí fotbalisté dnes v 9. kole nejvyšší soutěže přivítají Zlín. Zápas začne v 15 hodin. Dnes nás čeká oblačno až zataženo, odpoledne a večer postupně na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Teploty 16 až 19 stupňů, na horách 12 až 15.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jiráskova. Uzavírka potrvá do 20. října. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Po zprávách vám 2 minuty po 6:30 posíláme pozdrav dobrého rána a za chvíli podrobnosti k tomu, proč nejezdí tramvaj mezi Vratislavicemi a Jabloncem, nebo kde budou zastavovat autobusy při uzavírce Kamenné ulice v Jablonci nad Nisou, tak zůstaňte naladěni, ať to víte také. A přidáme i řidičskou abecedu nebo dětskou anketu. Jsme Český rozhlas Liberec a tady je od nás Petr Mok a jeho Stín katedrála.

0: Je 6.39, za chvíli vám nabídneme další řidičskou abecedu, teď ale ještě několik informací, které by vám neměly utéct, možná doslova ujet. Začínáme v tramvaji 11 mezi Libercem a Jabloncem, nejezdí v celé trase. Až do 12:30 odpoledne počítejte s výlukou v úseku Vratislavice nad Nisou Výhybna, Jablonec nad Nisou Tyršovy Sady. Místo tramvají jezdí náhradní autobusy s označením X11 a nezajíždí do zastávky Měnírna a ve směru do Jablonce ani do zastávky u Šamotky. V autobusech zůstáváme, liberečtí hokejisté přivítají na domácím ledě Kladenské Rytíře. Zápas začíná v 17 hodin. A dobrá zpráva pro fanoušky, s permanentkou na ligovou sezónu můžete jet libereckou MHD zdarma, a to 2 hodiny před a do 2 hodin po skončení utkání. Platí to i pro meziměstskou tramvaj 11 mezi Libercem a Jabloncem. Revizorovi stačí ukázat platnou permanentku. V autobusech pokračujeme, zítra začíná uzavírka Kamenné ulice v Jablonci nad Nisou. Autobusy proto nebudou zajíždět do zastávky Kamenná a jako náhradu můžete využívat zastávku na autobusovém nádraží. A ještě jedna uzavírka, která omezí autobusy. Omezení na železničním přejezdu v Andělské hoře změní na příští týden na linku 77. Ta nebude jezdit mezi Andělskou horou, Krištofovým údolím a Novinou, tak s tím počítejte. Podrobnosti najdete na webu iidol.cz. A na silnicích vlastně zůstáváme. Osvěžte si s náma pravidla provozu. Za volantem je totiž může být o něco bezpečněji. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Teď si povíme o jízdě v levém pruhu mimo obec. Slovo má Václav Drážek z naší redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Pravidlo o povinnosti jezdit mimo obec v pravém jízdním pruhu zná z autoškoly každý. Jenže co dělat v situaci, kdy značky nad silnicí nebo u krajnice v každém pruhu ukazují něco jiného? Když je v pravém pruhu snížená rychlost například na 80 km za hodinu a v levém není. Smí řidič jet v levém pruhu rychleji na prázdné silnici? Jak to je, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Ta rychlost anebo ta dopravní značka, která je umístěná nad konkrétním jízdním pruhem, tak upravuje provoz v tom konkrétním jízdním pruhu. To znamená, pokud pojedu v levém jízdním pruhu, kde je ta rychlost třeba vyšší, tak samozřejmě tou rychlostí jet můžu.
2: Plukovník Straka současně dodává, jaká jsou rizika.
3: Druhou otázkou je to, že jsem v tu chvíli mimo obec a jsem v levém jízdním pruhu, kde bych být neměl. Tam samozřejmě můžu být odpovědný za nějaký přestupek právě jízdy v levém jízdním pruhu místo v pravém.
2: A mám tedy právo jet v tom levém pruhu?
3: Pakliže jedu v levém pruhu, mám právo, ale dělám jiný přestupek.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme o tom, jak správně používat blinkry, tak to bude také zajímavé, protože to možná znáte sami ze silnici, že ne všichni je používají správně. Teď je přesně 6 hodin 42 minuty, za chvíli od Českého rozhlasu Liberec předpověď počasí a počítejte s tím, že vás může zaškočit déšť.

0: I půl minuty po 6:45 je s vámi Český rozhlas Liberec. Za okny to vypadá na podzimní den, tak pokud si vyrazíte na vrchol sjezdovky Nová Skalka na Ještědu na dnešní Drakiádu, mělo by vám to jít pěkně od ruky. Během dne má totiž foukat vítr jihozápadního až západního směru o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Počasí. Je před námi zatažená neděle s deštivým odpolednem. Obloha bude plná mraku, odpoledne a večer postupně na většině území našeho kraje s deštěm nebo přeháňkami. Odpolední maxima 16 až 19 stupňů Celsia, na horách okolo 14. A postupně také se silnějším větrem, takže na pouštění draků naprosto ideální. Alergikům se zase o něco lépe dýchá, ve vzduchu ubývá pilů travin a bylin, zůstává pak ambrozie. Klíšťata mají jen mírnou aktivitu a daleko vyšší aktivitu v uvozovkách a mají v našema kraji houby, alespoň tak to říkají meteorologové. A co nás čeká v novém týdnu? Chladnější ráz počasí a také občasné přehánky. A rána budou hodně studená, například to středeční by mohlo být už i s přízemními mrazíky. A co nám ještě říkají rekordy? Že největší zimu jsme zatím zažili v roce 1962. Tehdy bylo 20. září jen 3 stupně nad nulou. A pokud se chcete ohřát, ale opravdu pořádně ohřát, tak to by vám nabídl rok 1947 s rekordem 31,5 stupně. A od počasí už za dětmi, za chvíli se jich budeme ptát na kouzelníka a třeba i na to, co může schovávat v kouzelném klobouku.
1: Třeba tam může schovávat kolečník.
2: Třeba sovu.
3: Třeba letadlo.
0: Co dalšího nám děti odpověděli, dozvíte se z Českého rozhlasu Liberec, když pár minut počkáte. Do té doby třeba Pavel Bobek pro Dobré ráno s námi.
4: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
5: Kolikrát nemůžu ani vstát.
6: Ale vstáš.
5: No nakonec jo, pač musím.
4: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
7: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
8: Haló.
9: No co je?
8: Je doma Kája.
4: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí.
10: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
11: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: Houston.
1: Co Houston, co teprve Český rozhlas Liberec, co ten vám řekne? No třeba to, že vás zdravíme do 263. dne roku, že je neděle 20. září a že svátek má Olek, jméno je to skandinávského původu a mezi námi jich je po republice jen velmi málo, něco přes 400, tak jim ho popřejte, pokud znáte. A ještě jedna zajímavá informace, otevření drábských světniček se znovu odkládá. Lesy České republiky termín posunuli až na konec října letošního roku. Důvodem jsou komplikace při budování vstupu do areálu, stavbaři se tady potýkají s nestabilním podložím. Tak to jsme tedy možná neudělali radost ani dětem, ale ty teď prověříme z jejich znalostí. Ve středu oslavil 70. narozeniny slavný kouzelník David Copperfield, který je známý například tím, že nechal zmizet sochu svobody nebo prošel velkou čínskou zdí. Vědí vlastně děti, kdo je kouzelník a znají nějaká kouzla? To zjišťovala naše redaktorka Petra Beránková.
2: Víte, kdo to je kouzelník?
3: Kouzelník je třeba čarodějnice nebo kazičas.
4: Nebo čaroděj. Třeba to je čarodějka.
2: A co kouzelník dělá?
3: Kouzelník dělá, že kouzlí.
2: A co kouzlí?
3: Kouzlí třeba polívku.
2: A jak ji vykouzlí?
3: Vykouzlí, že takhle čaruje.
4: Takovou hůlkou.
2: A jak ta hůlka vypadá?
4: Taková zelená. Já tu hůlku mám.
2: A čaruješ s ní doma?
4: Ne.
2: A co má kouzelník na sobě?
3: Kouzelník má na sobě plášť a tam má pavouky různý a kočku.
4: Má tam klobouk, má tam boty.
2: A co může kouzelník v klobouku schovávat?
4: Třeba králíška.
3: Třeba kočku.
5: Třeba tam může schovávat kolečník.
4: Třeba sovu.
5: Třeba letadlo.
4: Koláč.
5: Kytičku.
1: Tak to byla naše anketa, co na to děti, a ptali jsme se jich na kouzelníka. Za chvíli bude 7, nabídneme další zprávy a v příští hodině dobrého rána se ohlédneme za zápasem libereckých fotbalistů s Artisem Brno. A víte, který brouk je v Česku nejvzácnější? Pokud ne, počkejte si, po 7 vám to rádi řekneme. A teď už vám zase rádi hrajeme, tady je od nás Pavel Vítek a má rád vůni tvý kůže.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Mezi Vratislavicemi nad Nisou a Jabloncem nad Nisou dnes dopoledne nejezdí tramvaje. Jablonec nad Nisou analyzuje podmínky na všech ubytovnách ve městě. Vláda by měla zítra finálně schvalovat návrh státního rozpočtu na příští rok. Dnes nás čeká oblačno až zataženo, postupně s deštěm, teploty 16 až 19 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Cestující libereckou tramvajovou dopravou musí dnes počítat s omezením na trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Informoval o tom dopravní podnik na svém webu. Až do dnešních 12.30 nebudou mezi zastávkami Vratislavice nad Nisou Výhybna a Jablonec nad Nisou Tyršovy Sady jezdit tramvaje. Nahradí je autobusová linka X11.
3: Na náhradní autobusovou dopravu můžou cestující přestupovat v zastávce Vratislavice nad Nisou Výhybna. Po dobu výluky linka v obou směrech neobsluhuje zastávku Měnírna. Ve směru do Jablonce nad Nisou je bez obsluhy zastávka u Šamotky. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Jablonec nad Nisou prověřuje podmínky na ubytovnách a objektech hromadného bydlení ve městě. Podle mluvčí magistrátu Jany Frečové už úředníci navštívili 9 z 28 objektů. Zbylé mají v plánu prověřit do konce roku. Cílem je zjistit potřeby obyvatel, lépe zacílit sociální pomoc a včas odhalit riziko vzniku sociálně vyloučených lokalit.
3: Výsledky z prvních 9 kontrol ukazují, že mezi jednotlivými ubytovnami jsou velké rozdíly. Týkají se například technického stavu, cen nebo podmínek bydlení. Monitoring zajišťují pracovnice Centra Krajanka společně s magistrátem. Vyhodnocení analýzy by mělo mít město k dispozici na začátku roku 2027. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Lidé v Rokytnici nad Jizerou na Semilsku můžou hlasovat o nejlepším návrhu letošního participativního rozpočtu. Informovalo o tom město na svém webu. V letošním kole můžou lidé hlasovat například pro vybudování komunitní a bylinkové zahrady, hřiště pro starší děti a nebo medvědí naučnou stezkou. Hlasování potrvá do 5. října. Radnice na vítězný návrh participativním rozpočtu rozdělí 300 tisíc korun. Státní rozpočet na příští rok má zítra schválit vláda. Ministerstvem financí navržený schodek 389 miliard korun zřejmě nakonec o jednotky miliard korun klesne. V týdnu to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek vůči NATO na výdaje na obranu, jak dříve zmiňoval předseda SPD Tomio Okamura. Návrh státního rozpočtu na příští rok musí vláda doručit do sněmovny do konce září. Poslanci by ho měli začít projednávat v říjnu.
2: Počasí.
1: V Libereckém kraji nás dnes čeká oblačno až zataženo, odpoledne a večer postupně na většině území s deštěm nebo přehánkami. Později večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty 16 až 19, na horách se budou teploty pohybovat mezi 12 až 15 stupni, vítr bude vát mírný od jeho západu. Rozptylové podmínky jsou ještě teď mírně nepříznivé, během dne by postupně měly být dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou počítejte s omezením Pražské ulici. Důvodem jsou opravy sítí. Uzavírka je mezi křižovatkami s ulicemi Revoluční a Dlouhá. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jsme na startu neděle 20. září a ta milovníkům slunce rozhodně radost neudělá. Koho naopak potěší, zeptáme se v Českém hydrometeorologickém ústavu a zeptáme se také na to, jaký bude vývoj v počasí v novém týdnu. No a kromě toho se v Českém rozhlase Liberec ohledneme i za zápasem libereckých fotbalistů s Artisem Brno. Kdo měl z remízy radost? Řekneme si už za pár minut v reportáži. A zavítáme také do Krkonoše, do informačního centra ve Vrchlabí a zjistíme, jaké služby tady nejčastěji poskytují. Jsou 4 minuty po 7, zdravíme vás do nedělního rána a mimochodem, dnes je třeba den národního úklidu nebo den malování mandal. Tak co si vyberete, radši úklid nebo relaxaci?
0: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: koleje Albertov se v 7 hodin a 11 minut přesně přesouváme na fotbalový trávník. Vítězná série libereckých fotbalistů se v šancelize zastavila na čísle 4. V 9. kole totiž Slovan na hřišti Artisu Brno remizovala 0-0. Nováček z jihu Moravy přitom dosud doma nezvítězil a nezískal ani bod a po konci utkání tak Brňané i po remíze bouřlivě slavili. Zatímco hosté ze severu Čech odcházeli zklamaní.
1: Určitě to bereme jako ztrátu, my jsme tady chtěli bodovat za 3 body a dotáhnout se ještě výš před tou repre-pauzou. Bohužel se nám to nepodařilo, tak myslím si, že pro Artise to bod je dobrý a pro nás bohužel ztráta.
2: Litoval po remíze 0-0 na hřišti Artisu Brno útočník fotbalového Slovanu Liberec Matěj Mikulenka. Připustil ale, že bezbrankový výsledek odpovídal realitě. Slovan tentokrát nebyl výrazně lepším týmem a nevypracoval si ani moc vyložených šancí.
1: Bohužel, jako myslím, že tam nám chybělo asi víc proběhu, možná víc jakoby akční v té útočné třetině. Toho možná nějaká rozdílová akce nám chyběla. Určitě Artis taky bránil skvěle, jako, ale myslím si, že na nás je, aby jsme si vytvořili více šancí.
2: Liberec přitom do Brna mířil jako druhý tým tabulky, a tedy jasný favorit. Domácí Artis totiž jako nováček z předchozích 8 zápasů bodoval jen 2x. Po administrativním postupu těsně před startem sezóny však brněnský klub výrazně obměnil kádr a podle libereckého trenéra Branislava Fodreka zamíří Artis tabulkou vzhůru.
3: Já jsem přesvědčený o tom, že mají velmi zajímavý hráčů a zajímavé podkladené mužstvo a vím, že se na poslední chvíli skládalo, takže já si myslím, že oni budou ještě lepší a každý týdnem a ještě určitě budou velmi těžký super pro ostatní, ale oni mají zajímavý hráčů individuality a já si myslím, že ani tabulka neodzrkadluje reálně tu kvalitu kádra, kterou mají.
2: Prvoligovým fotbalistům teď začíná 3týdenní reprezentační pauza. Liberec má po 9 kolech 20 bodů a je jisté, že i po nedělních zápasech zůstane na druhé pozici.
1: Já doufám, že ta atmosféra zůstane jakoby v pořádku. Myslím si, že vlastně 20 bodů to tam ještě možná Slovan ani neměl za celou tu dobu nebo za pár let jako takových. Takže já si myslím, že ten vstup do toho je určitě dobrý a chceme určitě zůstat pozitivní. Něco si určitě vytkneme, ale myslím si, že s tím můžeme být spokojeni.
2: Nebojí se útočník Mikulenka, že nečekaná ztráta na hřišti nováčka negativně ovlivní náladu v libereckém týmu. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: S vámi je stále Český rozhlas Liberec, jsou 2 minuty po 7:45 a ještě jeden časový údaj. Slunce dnes zapadá už 3 minuty po 7 večerní a na obloze ho velmi pravděpodobně neuvidíme. Budou ho zakrývat mraky. Počasí. Ráno není tak studené jako to včerejší, teploty se aktuálně pohybují mezi 8 a 10 stupni, ve frýdlantském výběžku je zase o něco tepleji, tam je až 15. A odpolední maxima se dostanou k 19 stupňům, obloha bude plná mraku a odpoledne a večer čekejte na většině území déšť nebo přehánky. Srážek spadne mezi 1 a 10 mm, na horách má pršet o něco víc, tam až 15 mm. A biopředpověď je na prvním, tedy na nejnižším stupni. A od počasí už k naší rubrice Co v učebnicích nebylo a řekne řekneme vám, který brouk je v Česku nejvzácnější. Zkuste si zatím v uvozovkách mimo soutěž tipnout. Máte na to 4 minuty, než si dozvíte správnou odpověď.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: A fajn vám určitě bude, když si vyrazíte na houby, je to totiž úžasný relax. Ale zároveň si představte, že ne všechny hřibovité houby patří do košíku. Vedle těch jedlých druhů můžete v lesích narazit také na houby nejedlé, jedovaté nebo dokonce chráněné. Jak je poznat, to najdete v článku na našem webu, tak si k nám klikněte na liberec.rozhlas.cz, ať víte víc. A pokud nevíte, kam se dnes vrtnout a nechce se vám do lesa, vyšlápněte si třeba na louku u kostela u obrázku v libereckých Ruprechticích. Odměnou vám za to bude zdejší slavnost a pouť. Můžete také do Semil, tady ještě dnes pokračuje festival Semifilm, který doplňuje i zajímavá výstava v kulturním centru. A kdo se chce vrátit do dětských let, tak nesmí chybět ve ski areálu Ještěd. Tady je dnes od 10. do 16. hodiny Drakiáda. Hlavní dějiště programu je na vrcholu sjezdovky Nová Skalka, takže pouť, filmy nebo draci, to je neděle v našem libereckém kraji. A teď už zpátky do školy. Martina Písaříka se ptáme, co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že nejvzácnější brouk Česka žije na soutoku Moravy a Dyje? V chráněné krajinné oblasti Soutok vědci poměrně nedávno potvrdili výskyt leskáčka dubového, kterého považují za nejvzácnějšího brouka naší země. Naposledy byla jeho přítomnost zdokumentovaná v roce 1911 ve Střelicích u Brna, znovu pak až v roce 2022 nedaleko zámečku Pohansko. Lesknáček dubový je drobný brouček zlatavé barvy, dlouhý zhruba 1 cm. Žije pod kůrou starých dubů, v chodbičkách kůrovců, které požírá. Je tedy rozhodně užitečný. V oblasti Soutoku přežil tento brouk vlastně díky zásahům člověka. Dřívější majitelé území Lichtenštejnové se při rozsáhlých krajinářských úpravách na přelomu 19. a 20. století rozhodli zachovat letité duby a mnoho z nich přežilo až do současnosti. Takzvané staroduby sice postupně odumírají, ale v posledních letech se lesníci o jejich populaci starají tak, že postupně přirůstají. A právě pod kůrou starodubů vzácný lesknáček žije.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Liberec,

0: Do nedělního rána vás zdraví Český rozhlas Liberec. Zjistili jsme, že Liberecký a Ústecký kraj propojuje nová cyklostezka. Podrobnosti přidá Lenka Marková ve zprávách.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Případů lémské boreliozy letos výrazně přibylo. Státní zdravotní ústav jich za prvních 8 měsíců eviduje přes 10,5 tisíce, tedy zhruba dvojnásobek oproti loňsku. Za nárůstem je podle ústavu ale hlavně nový systém hlášení, do kterého se zapojili i praktičtí lékaři. Cyklisti a pěší můžou ode dneška využít novou cyklostezku, která propojuje Liberecký a Ústecký kraj. Vede z Nové Huti na Stožecké sedlo v Lužických horách. Nový úsek Lužicko-horské magistrály je dlouhý necelé 2 kilometry a sloužit bude i běžkařům. Semily plánují rekonstrukci sportovního hřiště v lokalitě Řeky. Je ve velmi špatném technickém stavu. Náklady na přestavbu vyjdou podle prvního odhadu na minimálně 20 milionů korun. Dotace by mohla dosáhnout až ke 3 milionům. Žádost schválili zastupitelé. Naivní divadlo v Liberci má po 2 letech užší nominaci na cenu Thálie v kategorii loutkového divadla. Herečka Dana Čičmanová je nominovaná za nonverbální inscenaci Větroplaši. Udílení cen herecké asociace se uskuteční v sobotu 3. října. Čeští tenisté prošli na finálový turnaj Davisova poháru. Američany v kvalifikaci porazili 3-2 na zápasy. Dnes nás čeká oblačno až zataženo, odpoledne a večer postupně na většině území s deštěm nebo přeháňkami, teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pro dopravu je zcela uzavřena silnice 3. třídy v obci Čtveřín na Turnovsku. Důvodem je oprava mostu přes Čtveřínský potok. Objízdná trasa vede přes Příšovice. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Řidičům přejeme z Českého rozhlasu Liberec šťastnou cestu a za pár minut se vypravíme do Krkonoš a zeptáme se v infocentru ve Vrchlabí, jaká tady byla sezóna. Zavoláme také do Českého hydrometeorologického ústavu a zeptáme se nejen na dnešní počasí a přidáme také rubriku Stalo se před 100 lety v našem kraji. Co se ale stane teď hned? Jaromír Nohavica, představte si, jdou po něm.

0: Jitka Zelenková měla ráda určitě třeba i Český rozhlas Liberec. Je 9 minut po půl osmé a pojďte s námi do Krkonoš, protože podzimní hory jsou krásné, jsou barevné a je tam i méně turistů. A přes 14 000 lidí už navštívilo nové regionální turistické informační centrum Krkonoše ve Vrchlabí. Často ho teď využívají například cyklisté, kteří sem přijíždějí nejen pro informace, ale využívají také úschovnu bicyklu a možnost dobíjení elektrokol.
1: Máme tady vlastně plánek města, kde jsou zobrazeny zajímavosti historický.
2: Maminka Katka přijela s manželem a s malým synkem do Vrchlabí z Děčína.
3: Máme kočárek, takže bychom chtěli vidět něco, co by se dalo dosáhnout s kočárkem.
2: V čem ty služby v infocentru jsou nejpřínosnější?
3: V ucelených informací. Spoléhám na to, že v informačním centru jsou lidi, kteří to znají nejlíp v okolí a jsou mi schopni poradit.
1: Udělám vám puntík, kde přesně jste. Když byste vyšli hlavním vchodem, tak tou Husovou ulicí vlevo je největší asi lákadlo interaktivní muzeum Krkonoš, které se skrývá v klášteře.
4: Dobrý den. Já potřebuji nabít kolo, učit si nabíječku. Tohle si to myslím, že tohle je takovýhle kulatý, bych potřebovala asi. Si myslím.
5: K tomu koukneme, jestli to půjde.
2: Paní Libuše přišla do infocentra, protože má vybité kolo.
4: Potřebuji ho trošku donabít a mám tady pochůzky po městě, tak jsem využila tady tu službu. Asi mezi tím udělám nákupy a tady se mi to teda nabije, dobije to kolo.
6: Našlo se nám spoustu turistů, spoustu návštěvníků, i místní k nám zavítali. Jsme moc rádi, návštěvnost byla veliká přes léto.
2: Říká ředitelka Klára Hančová.
6: I zahraniční návštěvníci chodí, jsou to zejména Poláci, Němci, Holanďané.
2: Teď na podzim tradičně přijíždí nejvíc sousedé z Německa.
6: Německé zájezdy seniorů, to je vlastně jako takový kolorit už zářijový tady ve Vrchlabí.
2: Přestože hlavní letní turistická sezóna už skončila, pracovnice infocentra očekávají velkou návštěvnost i během podzimu. Záležet ale určitě bude na aktuálním počasí. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
7: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: vámi je v nedělním ránu Český rozhlas Liberec a pokud milujete horko, tak byste mohli závidět Američanům. Tady jim totiž léto stále neskončilo a třeba v částech Texasu, Ankarsasu, Missouri nebo Tennessee má tenhle podzim i přes 40 stupňů Celsia. Z Ameriky ale zpět do Čech, jak bude u nás, ptáme se v Českém hydrometeorologickém ústavu.
1: Počasí.
0: A na telefonu Českého rozhlasu Liberec je ve 7:45 meteorolog Jan Hrubý. Dobré ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
0: Jaké jsou teď po ránu v Libereckém kraji teploty?
2: Aktuálně měříme na stanicích od 8 do 12 stupňů Celsia, ale ve Frýdlantském výběžku nám fouká o trošku mírnější vítr, tak tam máme aktuálně i přes 15 stupňů Celsia.
0: Takže vlastně to je taková repríza včerejšího rána ve Frýdlantském výběžku. Jaký bude den? Bude repríza také toho včerejšího?
2: Nebude, dneska očekáváme, že by mělo být na obloze hodně oblačnosti a vypadá to, že by zhruba kolem poledne se měly vyskytnout první srážky a to na severu kraje, ale během odpoledne a večera už očekáváme srážky a na většině území a Libereckého kraje a ty srážky budou buď ve formě deště, anebo pařeháněk, ale později večer by měly srážky ustávat a ubývat by měla i oblačnost. A co se týče dnešních maximálních teplot, tak ty očekáváme od 16 do 19 stupňů Celsia, takže bude chladněji, než bylo včera. A rozfouká se nám i vítr, vlastně aktuálně fouká slabý, ale už během dopoledne a odpoledne a začne foukat mírný a jeho západní a západní vítr o rychlosti 3 km za sekundu a večer se bude měnit na severozápadní a může i zesílit.
0: To bude krásný podzimní den, vítr a občas nějaké srážky, to jste nám to pěkně vymaloval. Tak nám ještě v krátkosti vymalujte, jak bude vypadat příští týden, tak jako ten dnešek?
2: Vypadá to, že ne. Vlastně, co se týče během těch následujících dnů, tak to vypadá, že by mělo být ano, poze nějaké to oblačno a srážky už se budou a vyskytovat jenom spíše ojediněle a častěji spíše na horách a ten týden bude chladnější. V těch maximech to vypadá, že bychom se měli dostat na nějakých 15, maximálně 16 stupňů Celsia, ale následující dny ještě budeme upřesňovat.
0: Předpovídá meteorolog Jan Hrubý, děkujeme za váš čas a naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: To byla předpověď počasí a za chvíli přidáme rubriku Stalo se před 100 lety v našem kraji. Počkejte si.
3: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Malá dáma od kabátu nás rozhýbala v 7 hodin a 52 minut a to už je u nás v Českém rozhlase Liberec čas na rubriku Stalo se před stolety v našem kraji.
1: Stalo se před stolety v našem kraji.
2: Dnes se v našem listování historickými novinami vydáme k 3. zářijové neděli roku 1926. To byl den, kdy se dění na sportovních stadionech zapsalo do paměti našich předků.
3: Máš pravdu. Sportovní fanoušci v Liberci prožívali obrovské napětí. Na stadionu RSK se totiž hrálo poslední ostře sledované mistrovské utkání podzimní rundy. No a domácí klub nastoupil proti svému odvěkému rivalovi, proti celku DSK Jablonec. Tribuny byly tehdy plné Jablonečanů i Liberečanů a atmosféra doslova elektrizující. No a výsledek tohohle derby na tom už dneska vlastně nezáleží.
1: Stalo se před stolety.
2: Vidím, že to bylo nejen o fotbalu, protože souběžně se zápasem pořádala jablonecká kinologická skupina nad nádražím Brandl velkolepou ukázku vycvičených policejních německých ovčáků, což tehdy přilákalo stovky rodin s dětmi.
3: Přilákalo a my se k tomu ještě za pár dní vrátíme, ale k neděli připomenu, že se jelo taky hromadně do Prahy, tedy z Jablonce. Ti nejranější výletníci z německého živnostenského spolku vstávali už před 5. ráno, aby stihli první tramvaj z Jabloneckého náměstí do Rychnova a odtud pak rychlík do Prahy a podnikli dlouho plánovaný výlet, na který se velmi těšili.
2: Jak to vypadalo například v Turnově?
3: Tady byla neděle taky pecka. Turnovští fotbalisté na svém hřišti hostili slavný pražský Žižkovský SK. V sále Turnovské střelnice se večer hrálo velké dobročinné divadlo s představením Žárlivec. Byl to zkrátka den plný pohybu, radosti z končícího babího léta a sousedské pospolitosti. A tímto ohlédnutím za pestrou nedělí roku 1926 se s vámi pro tentokrát loučíme.
1: V archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Smyčka kolem šéfa bandy, která umučila českého pachatele, se utahuje. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Pravda o zločinu je skrytá v předivu vztahů, tajemství a ksift. Romy Schneiderová a Lino Ventura ve filmu Svědek. A ČT Art. Zlatá éra divadla skončila a soubor se rozpadl, ale místo předpovídaného krachu přichází Jonáš a Tingle Tangle. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Ve Třechově bude telefonní operátor stavět novou rozhlednu. Kvůli volbám v Rusku posilují policisté v Praze hlídky u ruské ambasády. Zápas fotbalistů Liberce a Artisu Brno skončil bez gólů. Dnes nás čeká oblačno až zataženo postupně s deštěm, teploty 16 až 19 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Jizerskohorský Bedřichov povolil stavbu nové rozhledny s vysílačem. Postavit ji chce na vysokém hřebeni jeden z českých telefonních operátorů. Zastupitelé to na svém posledním jednání povolili. Lidé by na rozhlednu mohli vystoupat příští rok.
3: Podle odborníků by nový vysílač mohl v horské obci zlepšit mobilní signál. Současné vysílače jsou už zastaralé a brzy dožijí. Rozhledna pro veřejnost bude mít trojúhelníkový půdorys a horní vyhlídková plošina bude mít 36 metrů. Celkový vzhled rozhledny má zachovat krajinný ráz díky kombinaci nerezu, mědi a zinku. Z Bedřichova Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Grand Hotel Zlatý lev v Liberci si letos připomíná 120 let od zahájení svého provozu. V nedávné době rozšířil kapacitu z původních 82 na 117 pokojů. Ani to ale často zájmu klientů nestačí. Podle ředitelky Vlasty Špízové je proto záměrem rozšířit hotel o další části. Využít by se k tomu dalo volné prostranství za budovou směrem k Palachově ulici. Také dnes nabízejí kina po celé České republice projekce za 100 korun. Akci Kino dny pořádá Asociace provozovatelů kin a zapojeno jich je téměř 200. Diváci ve 460 sálech uvidí české i zahraniční filmy. Promítat se budou novinky i kultovní klasiky. V Libereckém kraji je do akce zapojeno 7 kin. Policisté na dnešek posílili hlídky u ruského velvyslanectví v Praze. Od 8 do 20 hodin je tam otevřená volební místnost pro Rusy, žijící v Česku. Můžou tam odevzdat hlas v parlamentních volbách. Zajištění bezpečnosti v době voleb je podle mluvčího ochranné služby policie Tomáše Procházky běžné. Neočekává se nestandardní situace.
4: Jsme ale připraveni výkon služby kdykoliv posílit tak, abychom plně zajistili bezpečnost i veřejný pořádek. Konkrétní taktické postupy ani počty nasazených policistů z bezpečnostních důvodů nekomentujeme.
1: O posílení bezpečnosti požádalo Česko-ruské ministerstvo zahraničí letos v srpnu kvůli možným protestům a demonstracím. Sport. Remízou 0-0 skončil zápas 9. kola fotbalové šance ligy mezi Artisem Brno a Slovanem Liberec. Hosté ze severu Čech se sice v 10. minutě dostali do vedení gól, ale kvůli offsideu odvolali video rozhodčí. Útočník Matěj Mikulenka připustil, že moc jiných šancí si Slovan nevypracoval.
5: Kromě ty golovky si myslím, že jsme se do ničeho nedostali, jakoby toho offsideu, ale bohužel, jako myslím, že tam nám chybělo asi víc proběhu, možná víc jakoby akční v té útočné třetině, toho možná nějaká rozdílová akce nám chyběla, určitě Artis taky bránil skvěle, jako, ale myslím si, že na nás je, aby jsme si vytvořili více šancí. Počasí.
1: Oblačno až zataženo odpoledne a večer postupně na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů, vítr bude vát mírný od jeho západu. Rozptylové podmínky by měly být přes den dobré, biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou počítejte s omezením Pražské ulici. Důvodem jsou opravy sítí. Uzavírka je mezi křižovatkami s ulicemi Revoluční a Dlouhá. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jsou 8:04, neděle 20. září a svátek slaví Olek, tak mu popřejte. A my se po vlnách Českého rozhlasu Liberec už za pár minut vypravíme do Desné v Jizerských horách, kde se včera připomínalo 110 let od katastrofy, při které se protrhla místní přehrada. Co tehdy obrovská masa vody způsobila, řekneme v další reportáži z místa. Přidáme také deník důchodkyně nebo vaše oblíbené krimi příběhy a v nich se dozvíte o recidivistovi z Jablonce, který se vydal napříč krajem do Nového Boru, aby poznal, kolik tam lidé u sebe nosí peněz. Tak se máte určitě na co těšit. Stejně jako teď na vaše oblíbené písničky začínáme s Ilonou Čákovou.
2: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: 8.10, to je aktuální čas, kdy posloucháte Český rozhlas Liberec a teď si připomeneme jedno z největších neštěstí v našem kraji. 67 lidí zemřelo před 110 lety v Desné v Jizerských horách při katastrofě, kdy se protrhla vodní přehrada. Dnes je místo s názvem Protržená přehrada turistickým a pietním areálem. Při výročí tragédie se tam včera sešly stovky lidí.
1: Přijeli jste sem jenom tak na výlet na kole?
2: Ne, náhodou ne,
3: my to máme naplánovaný už dávno.
4: My jsme naplánovali asi před 3 týdnama výlet do Jizerských hor na kole. A přijeli jsme sem dneska od Smědavy. A slyšíme v Harachově.
1: A slyšeli jste o té katastrofě, která se tady stala před 110 lety?
3: 1916.
1: Ano.
4: No, ale
3: a stavitel se zastřelil, když viděl ten potůček.
1: Pověděli mi manželé Kavalírovi, protržená přehrada se na Bílé Desné v Jizerských horách protrhla 18. září 1916, jen necelý rok po dokončení. Voda z přehrady během několika minut uvolnila obrovskou masu vody, která se údolím Bílé Desné řítila do města Desná. Zahynulo 67 lidí a další přišli o domov. U památníku obětem na 110. výročí sloužili duchovní bohoslužbu.
5: Možná se lidé ptají při katastrofách vždycky, proč zrovna tady, proč te a proč zrovna my?
1: Akci zorganizovali města Desná, Albrechtice v Jizerských horách společně s Povodím Labe a Lesy České republiky, které tu teď hospodaří. Dodává Karel Fischer ze státních lesů, oblastní ředitel pro východní Čechy.
6: Každé připomenutí takovéhle, byť tragické události, je důležité, protože z každé takové události se musíme nějakým způsobem do budoucna poučit. To znamená i z téhleté události. To tragické místo nebo to místo té tragédie zarostlo vlastně lesem a vlastně tím, bych řekl, zacelilo tu nejbolestivější ránu v té duši těch lidí, kteří tady museli koukat na tu tragédii. Takže si myslím, že prvotně ten les tomu pomohl.
1: Zhruba před 12 lety dotčené samosprávy vybudovaly tady na protržené přehradě pietní a turistický areál. Je tu naučná stezka, torzo staré hráze, šoupátková věž, chodníčky, lávky a stupínky. Z Jizerských hor Johana Tománková, Český rozhlas.
7: Také v Jizerských horách máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Je čtvrt na devět a KKO Český raj dnes organizuje vycházku s lesníkem do zdejších lesů a hájů. Sraz je v 10 hodin na parkovišti u Lázní Sedmihorky a čeká vás asi 6 kilometrů dlouhá dopolední procházka. A počasí k tomu budete mít tak akorát?
1: Počasí.
0: Ráno není tak studené jako to včerejší, teploty se aktuálně pohybují mezi 8 a 10 stupni, ve Frýdlantském Výběžku je zase o něco tepleji, tam mají až 15. A odpolední maxima se dostanou k 19 stupňům, obloha bude většinou plná mraku a odpoledne a večer čekejte na většině území déšť nebo přehánky. Spadne nám mezi 1 a 10 mm srážek, na horách má pršet o něco víc, tam až 15 mm. A bio pro dnešek na jedničce, tedy na nejnižší zátěži. Deník důchodkyně, to je další

0: Je neděle 20. září, za 3 měsíce jsou tady Vánoce, nechci vás strašit, ale možná se už někteří z vás na ně začínáte připravovat a louskáte vlašské ořechy. Tak si představte, že tvrdé a ostré skořápky nemusíte vyhazovat. Můžete je dát na kompost, udělat z nich mulč nebo je použít proti slimákům. Podle babských rad, které najdete na našem webu liberec.rozhlas.cz, jsou totiž jejich noční můrou. Je 8 hodin 21 minut, nabízíme vám pravidelný deník důchodkyně.
1: Z deníku důchodkyně. Vážně i nevážně s Vladimírou Hamalovou.
2: Ještě jsme tady. Napsal mi onehdá jeden spolužák, kdyže se zase sejdeme, protože už dávno nejsme v plném počtu jak u maturity, takže takzvaně není na co čekat. A tak jsem začala okamžitě zjišťovat, kdy, kdo by kam mohl, že to jako zorganizuji. A jakože se podobné věci dějí jakoby současně, padl mi pohled na článek s morbidní pobídkou, že si mám svoje věci uklidit zavčas a nenechat to jen na příbuzných, až jednou odejdu. Argumenty byly psychologicky promyšlené, prakticky realizovatelné a zcela v souladu s mými osobními zkušenostmi, když jsem pochovala své rodiče a bylo nutné zajistit vše, co v jejich bytech zůstalo. Jen ten, kdo to už zažil, ví, jak je náročné odhlašovat plyn, elektřinu, popelnice, telefon, vodu, bydliště a bůh ví, co ještě, když vám pořád před očima i za zády leží přeplněný byt. Přiznávám, že v hromadění věcí, spíš vzpomínek na uplynulá léta, nemám zrovna nejčistší svědomí. Znáte to, tenhle hrneček jsem dostala od kamarádky

0: tuhle křišťálovou vázu jako svatební dar a tenhle obrázek jsem si koupila na první dovolené u moře a tohohle médiu měli moje děti nejradši. 3 sady hrnců, několik neúplných čajových servisů, hory fotografií a zastrčené dopisy z mládí v prádelníku. No, trvalo mi to fakt dlouho. A rozloučit se s věcmi i za své rodiče chvíle mi fakt bolelo. A tak, když jsem si najednou uvědomila, že by to též čekalo mé děti po mém odchodu, jakože třeba najdou milostné dopisy z mého mládí, vzdorující naštvané vzkazy jejich otci, že se budou hrabat v mých fotografiích, probírat hromady ložního prádla, co vydrželo léta praní ještě od svadební noci, o dalších proprietách ani nemluvě, šla jsem do toho. Jakože jsem si vzpomněla na článek, jak třeba Japonci udržují svůj domov s minimem věcí potřebných výhradně jen pro danou životní etapu. Jak vidno, někdy je fakt mnohem lepší číst tyhle nápady na internetu namísto rádoby diskusí poněkud vulgárnější a agresivnější části našich spoluobčanů na nejrůznějších sítích. A tak už si 2 měsíce hrají na popelku a třídím, rozdávám a vyhazuji. Každý den jeden šuplík, jednu skříň, jeden zapomenutý kout. Žádný spěch, postupně, dokud jsem tady. No, nechtěla jsem vás vyděsit, spíš připomenout, na co většina z nás raději nechce ani pomyslet. A o tom japonském udržování udržitelného domova vám něco povím zase příště. Z Českého rozhlasu Liberec zdraví Vladimíra Hamalová.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Láska.

0: Dobré ráno, Chris Ria a další nestárnoucí song střídáme u nás v Českém rozhlase Liberec se dalšími zprávami. Lenka Marková vám tich řekne, jak Turnov naloží s dotací na rekonstrukci vodní elektrárny.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Vláda bude zítra schvalovat nové statuty svých poradních a pracovních orgánů. Rady by podle návrhu měly nově zohledňovat závazky vyplývající z programového prohlášení vlády. Jde o další změnu po červencovém přesunu úředníků z rad vlády na jednotlivá ministerstva. Jablonec nad Nisou prověřuje podmínky na ubytovnách a objektech hromadného bydlení ve městě. Úředníci už navštívili 9 z 28 objektů a zbylé mají v plánu prověřit do konce roku. Cílem je zjistit potřeby obyvatel, lépe zacílit sociální pomoc a včas odhalit riziko vzniku sociálně vyloučených lokalit. Turnov získal dotaci na rekonstrukci vodní elektrárny, dotace činí 22,5 milionu korun, což je skoro polovina všech nákladů potřebných na opravu. Město o tom informovalo na sociální síti. Opravy by měly být hotové přibližně za rok. Inscenaci Cirkus Humberto dnes poprvé uvidí návštěvníci divadla FX Šaldy v Liberci. První premiéru letošní sezóny činoherní soubor uvede v 19 hodin. Hra vychází z románu spisovatele Eduarda Basse z roku 1941. Fotbalisté Liberce remizovali v 9. kole šance ligy na hřišti Artisu Brno 0-0. Jablonečtí fotbalisté dnes v 9. kole nejvyšší soutěže přivítají Zlín. Zápas začne v 15 hodin. Oblačno až zataženo, odpoledne a večer postupně na většině území déšť nebo přehánky. Takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na Liberecku je uzavřen sjezd číslo 12 ze silnice číslo 35 na Chrastavu. Objízdná trasa vede přes Bílý kostel. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Pokud jste za volantem, přejeme šťastnou cestu a dobrá zpráva, na naší několikrát omezené 35 se aktuálně nezdržíte, je klidný nedělní provoz. A za chvíli další krimi příběhy od nás a ptám se Lenky, taková kontrolní otázka, kolik u sebe nosíš peněz?
1: Tak jednu papírovou 100 korun a pak asi třeba 20 nebo 30 korun, tam bych řekla, že tam tak bude.
0: Tak to jsme na tom stejně, peněženka téměř prázdná, ale neboj, nepotřebuj založit ani půjčit. A další sondu do peněženek udělá jeden z nenechavců v našem kraji, více za chvíli v krimi příbězích. S vámi je Český rozhlas Liberec a Proklid a pohodu vám. S námi hrajeme třeba Petra Reska.

0: Je 8.40 a ještě necelé 4 hodiny nebude jezdit tramvaj mezi Vratislavicemi a Jabloncem. Kvůli výluce jezdí až do půl jedné náhradní autobusy, které ale nezajíždí do zastávky Měnírna a ve směru do Jablonce ani do zastávky u Šamotky. Tak na to pamatujte. A před pár minutami jsme nahlédli do peněženky mé a naší zprávařky Lenky Markové a vlastně jsme zjistili, že kdejaký labka nám nemá co vzít. A podobně prověřovat peněženky se vydal z Jablonce i 38letý muž a zavítal až do Nového Boru, aby právě poznal, kolik tak lidé u sebe nosí peněz. A počínal si v rozporu s našimi zákony. Jeho cestu nám přibližuje Miroslav Holubec v dalším Krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Páteční večer tráví asi každý z nás jinak. Nicméně většina asi slaví to, že je prostě pátek, tedy že následují 2 dny volna. Nevím, jestli jistého muže z Jablonce také čekali 2 dny volna, nebo spíš, jestli ho vůbec po víkendu čekal pracovní týden. Moc bych za to nedal, že měl víkend jaksi dlouhodobě. Každopádně výraznou absencí peněz zřejmě netrpí, jelikož už od rána popíjel vodku. Na druhou stranu na výlet se vydal stopem, konkrétně do Nového Boru. A tam si koupil a hlavně vypil další vodku. Jenže pak mu asi peníze došly, protože v podvečer se vydal směrem k nádraží a ať už scháněl peníze na vlak nebo na další vodku, scháněl je nevhodným a následně i protiprávním způsobem. Vybral si náhodného kolemjdoucího a chtěl po něm peníze. Když je nedostal, začal seniora za chůze šacovat. Senior ale nebyl žádné ořezávátko a muže od sebe odstrčil. Ten ztratil rovnováhu a natáhl se jak dlouhý, tak široký. Nenechal se ale odradit a znovu zaútočil na seniorovu kapsu s peněženkou. Situace se opakovala, senior ho odstrčil a muž sebou zase plácnul. Znovu se vydrápal na nohy, ale tentokrát už měl v ruce nůž. Senior pochopil, že jde do tuhého a dal se na útěk a zapadl do prvních dveří, které byly otevřené. Muž s nožem zřejmě nebyl natolik opilý, aby si nerozmyslel následky svého dalšího útoku. Šlo o dveře od fitness centra. Takže by riskoval, že schytá jednu činkou po hlavě, anebo že od svalovců dostane kolektivně na budku. Svalovci ale jen zavolali strážníky a ti sebou vzali i kolegy z policie České republiky, protože jim bylo jasné, že tady se bude zatýkat. Opilci teď hrozí až 10 let vězení a záleží jen na soudci, jestli muži uvěří jeho tvrzení, že si kvůli opilosti nic nepamatuje a že je jinak hotový milius.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: I ve 8:45 máte na svém rádiu naladěný Český rozhlas Liberec a pokud si vyrazíte na vrchol sjezdovky Nová Skalkana ještě do dnešní drakiádu, mělo by vám to jít pěkně od ruky. Během dne se rozfouká vítr jihozápadního až západního směru o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Počasí. Je před námi zatažená neděle s deštivým odpolednem. Obloha bude plná mraku, odpoledne a večer postupně na většině území našeho kraje s deštěm nebo přehánkami. Odpolední maxima 16 až 19 stupňů, na horách okolo 14 a vítr postupně zesílí, takže na pouštění draku, jak jsem říkal, naprosto ideální. Alergikům se zase o něco lépe dýchá, ve vzduchu totiž ubývá pilu travin a bylin, zůstává jen ambrózie. Klíšťata mají jen mírnou aktivitu, ale daleko vyšší v uvozovkách aktivitu mají houby v našem kraji, alespoň tak to říkají a odhadují meteorologové. A co nás čeká v novém týdnu? Chladnější ráz počasí a občasné přehánky. Rána pak budou velmi studená, například to středeční by mohlo být dokonce i s přízemními mrazíky. A co říkají rekordy? Že největší zimu jsme zatím zažili v roce 1962. Tehdy byly 20. září jen 3 stupně nad nulou. A pokud se chcete ohřát, ale opravdu pořádně ohřát, tak to by vám zase nabídl rok 1940. S rekordem 31,5 stupně. Tak tolik od nás o počasí a v Českém rozhlase Liberec pro vás máme třeba Davida Dejla. Tak si s ním zaspívejte.
1: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
2: Kolikrát nemůžu ani vstát.
3: Ale vstáš.
2: No nakonec jo, pač musím.
1: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
4: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
5: Haló.
6: No co je?
5: Je doma Kája.
1: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
8: Už dávno.

Nedělní dobré ráno Českého rozhlasu Liberec s datem 20. září je téměř u konce. Ode mě tak ještě pozvánka k našemu dopolednímu vysílání. Po zprávách v 9 Kultura pod Ještědem a přivítáme lídra lomnické kapely Gorale, která slaví 10 let na scéně, a pozveme vás také na 45. ročník festivalu Jizerská nota. A po 10. další pochoutkový rok budeme péct dvoubarevné tvarohové řezy. Tak to máte, milé hospodyníky, dobrý tip na dnešní dezert. Jan Holub se loučí, přeji vám krásný neděli, i když má odpoledne pršet, tak ji užívejte v naší společnosti, ve společnosti Českého rozhlasu Liberec a třeba i ve společnosti tvarohových řezů, které vás po 10. naučíme rádi péct.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Mezi Vratislavicemi nad Nisou a Jabloncem dnes dopoledne nejezdí tramvaje. Semelská radnice chce požádat Liberecký kraj o dotaci na rekonstrukci sportovního hřiště v lokalitě řeky. Babiš se dnes sejde s Macinkou, aby znovu projednali návrh státního rozpočtu na příští rok. Dnes nás čeká oblačno až zataženo, postupně s deštěm, teploty 16 až 19 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Cestující libereckou tramvajovou dopravou musí dnes počítat s omezením na trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Informoval o tom dopravní podnik na svém webu. Až do dnešních 12.30 nebudou mezi zastávkami Vratislavice nad Nisou Výhybna a Jablonec nad Nisou Tyršovy Sady jezdit tramvaje. Na hradě je autobusová linka X11.
2: Na náhradní autobusovou dopravu můžou cestující přestupovat v zastávce Vratislavice nad Nisou Výhybna. Po dobu výluky linka v obou směrech neobsluhuje zastávku Měnírna. Ve směru do Jablonce nad Nisou je bez obsluhy zastávka u Šamotky. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Semily plánují rekonstrukci sportovního hřiště v lokalitě řeky. Je ve velmi špatném technickém stavu. Náklady na přestavbu vyjdou dle prvního odhadu na minimálně 20 milionů korun. Dotace by mohla dosáhnout až ke 3 milionům. Žádost schválili zastupitelé.
3: Hřiště na okraji města je zarostlé trávou a podle místostarosty Tomáše Sábla z volby pro Semily se kvůli tomu nevyužívá. Po obnově by tam mohl vzniknout atletický ovál a fotbalový trávník pro potřeby škol. Pokud město dotaci získá, bude hledat další možnosti financování a začne se stavbou. Hotové by mělo být do 2 let. Ze Semily Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Zlepšit spolupráci mezi českými a německými spolky na ochranu přírody má nový českosaský projekt Síť pro přírodu. Určený je pro ekologické organizace jak z Libereckého, tak Ústeckého a Karlovarského kraje a sousedního Saska. V příhraničí působí desítky ekologických organizací na obou stranách hranice. Ty ale jen minimálně využívají možnosti přeshraničních projektů Interreg. Důvodem je jazyková bariéra, nedostatek personálu nebo náročná administrativa. Právě s tím má pomoci nové podpůrné centrum. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes dopoledne sejde s předsedou motoristů Petrem Macinkou kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Babiš chce jednání s motoristy stihnout ještě před zítřejším schvalováním státního rozpočtu vládou a odletem Macinky do Spojených států. Podle Babiše chce část vládní koalice dát příští rok víc peněz do školství. S navýšením motoristé nesouhlasí. Ministerstvo financí navrhlo schodek 389 miliard korun. Návrh rozpočtu musí vláda poslat do sněmovny do konce září.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká oblačno až zataženo, odpoledne a večer postupně na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Později večer by srážky mohly ustávat a oblačnost se protrhávat. Teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů, vítr bude vát mírný od jeho západu. Rozptylové podmínky by měly být přes den dobré, bio je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice, objížďka vede ulicemi Komenského a Bužiny Němcové. Omezení potrvá do konce září. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Ať už nás posloucháte za volantem, v práci nebo doma, hezké chvíle u poslechu Českého rozhlasu Liberec. Dobrý den, před 4 minuty po celé Tomáš Beneš. Začíná pořad Kultura pod ještědem. Za chvíli za námi dorazí lídr lomnické kapely Gorale, slaví 10 let působení na scéně. Pak vás pozveme na chystaný 45. ročník folkového trampského a country festivalu Jizerská nota. A nebude chybět třetí díl rozhlasové tvorby Četby o jabloneckých perličkách. Hezký poslech.
1: Kultura pod ještědem.

0: Teď vám představíme jednu regionální kapelu. Pravda, před časem tu už jejich lídr byl, protože kapela Gorale letos slaví 10 let na scéně. Pozvali jsme hlavního člena kapely Michala Valentu. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Krásný den všem posluchačům i vám, Tomáši.
0: Vaše parta, inspirovaná tvorbou Čechomorů, vedle hraní známých lidových písní stále více rozvíjí i vlastní autorskou tvorbu. Ta je stále věrná folklorním kořenům a na koncertech tak dnes vedle osvědčených pecek o Čechomoru uslyšíte i jejich vlastní skladby s moderním rockovým soundem. Oslavu 10. narození navíc kapela odpálí, nebo možná už odpálila velkolepě, tak jak to je, nebo jak to bylo?
1: Uteklo to jako voda a my jsme 10 let naší kapely oslavili jak jinak než u nás v Lomnici nad Popelkou, u zámku našeho krásného v Lomnici, kde jsme udělali velký koncert dvouhodinový a pozvali jsme si speciálního hosta, náš lomnický pěvecký sbor Bořivoj pod vedením sbormistrně Petry Lukavcové. No a byl to úžasný zážitek, sbor s náma zaspíval několik písní, takže bylo to pro nás velká zkušenost a bylo to úžasný mít za sebou takový těleso 35 zpěváků a zpěvaček. Myslím si, že to je možná sen každého muzikanta.
0: A kdy to bylo konkrétně?
1: Bylo to na konci prázdnin, byla to poslední prázdninová neděle. My se snažíme každoročně tam, my tomu pracovně to nazýváme konec prázdnin z Gorale, takže vždycky poslední neděli o prázdninách máme koncert a máme tam vždycky speciálního hosta. Takže teďka to byl Bořivoj a když jsme tu akci dělali poprvé před 3 lety, tak tam třeba s náma vystupoval Franta Černý z Čechomoru.
0: Teda. No a jaké bylo obecně léto pro skupinu Gorale? Vystupovali jste někde? Nebo jste měli pauzu?
1: Určitě. Bylo to, myslím si, že to bylo hodně plodný léto, protože jsme měli nejvíc koncertů a jezdili jsme prakticky po celé republice. Takže každý víkend minimálně jedno hraní bylo, někdy byly i 3. Takže měli jsme z toho velkou radost. Obrovsky nás to posiluje, motivuje, jsou to pro nás veliké zkušenosti.
0: Připomeňte, kolik vás v současnosti hraje a kde vás můžeme třeba teď na podzim vidět?
1: Hraje nás 7. Je nás 7, i když většinou v Lomnici nebo při nějakých speciálních koncertech nás vystupuje víc, protože máme 2 zpěvačky. Jinak standardně housle, akordeon, kytara, akustická kytara, basa a bicí.
0: My si poslechneme vaši hudební novinku Hory sů. Povězte nám více o této písni, jak vznikla, o čem je, co byste řekl?
1: Já bych řekl, že to je písnička, která nám dala nejvíc zabrat, dala nám nejvíc práce, ale máme z ní největší radost. Je to píseň, která si myslím tak nějak odstartovala nějakou naši novou éru nebo etapu tvoření. A začali jsme se koukat nejenom po folklorních textech, ale i třeba po nějaké poezii. A začínáme koketovat i s autorskou tvorbou. A tak nějak začíná to všechno volně plynout. A jsme rádi, že to tak máme. Protože myslím si, že jsme ze začátku úplně na tu naši vlastní tvorbu neměli sebevědomí. Ale obrovsky nám v tom pomohli 2 kamarádi, a to je Franta Černý z Čechomoru, který nám vždycky říkal, hele, vy na to máte, pojďte dělat vlastní tvorbu, obohatí vás to a neskutečně vás to posune. Takže díky tomu jsme tu tvorbu, nebo nejenom díky tomu, ale byl to pro nás veliký impuls tu vlastní tvorbu dělat. A dál nás hodně obohatil třeba Petr Tolár z hudební branže. To je člověk, který v hudební branži dělá leta, mimo jiné byl třeba manažerem Čechomoru 16 let. A ten nám dal spousta rad, nejenom do života, ale i do kapely. A ta motivace od něj byla taky veliká a pomáhá nám i s digitalizací našich nahrávek a písniček. Takže když máte za zády takovýhle 2 matadory hudební, který vás inspirujou a pomáhají, tak jste samozřejmě za to obrovsky vděčnej a ta tvorba jde potom sama.
0: No tak vám přejeme úspěch do 2. desetiletí, klidně i do 3., ať vám to hraje, ať vám to šlape. My si teď písničku Hory sů pustíme. Kde vás můžeme ještě vidět, slyšet? Třeba na sociálních sítích?
1: Určitě, když se vám písnička bude líbit, tak samozřejmě Spotify, tam jsme pod názvem gorale.cz, tam najdete všechny naše písničky, nebo ideálně YouTube kanál náš, nebo sociální sítě Facebook, Instagram, ideální potom webové stránky gorale.cz, kde se dozvíte všechny informace a de facto vás to i rozvede potom na ty různé platformy a sociální sítě.
0: Michal Valenta, Gorale, Horisu, díky za návštěvu.
1: Taky moc děkuju za pozvání.

0: teď vás v kultuře pod ještědem Českého rozhlasu Liberec pozveme 25. a také 26. září do autokempu v Hejnicích. Tam se totiž uskuteční už 45. ročník folkového tremského country festivalu Jizerská nota. S organizátorem kultovního festivalu Pavlem Déčkovým Klátem si o jubilejním ročníku povídala naše redaktorka Jana Švecová. No a tématem byl program i začátky.
1: Jizerská nota slaví letos výročí, významné výročí.
2: Ano, je to 45. ročník a trošku se musíme pochlubit, že jsme možná jeden z mála festivalů České republice, který trvá od roku 81 nepřetržitě, takže 45. ročník Jizerské noty.
1: No a je to přesgenerační festival, jezdí tam lidé, kteří vlastně byli u těch začátků, jejich děti, nebo jak to vnímáte?
2: Těch plně skalních je tam pár, jinak se nám trošku asi ta skladba proměnila, spíše to taková generační směs rodičů do 30 let a s malými dětmi, protože tam také organizujeme vlastně dětské soutěže a různé hry a jinak takový to jádro je skutečně teda od nějakých 45 do 80.
1: Festival začíná v pátek 25. září a hlavním hostem bude, to tedy musím smeknout, Neres a Lucia. Jak se vám to povedlo?
2: Neres a Lucia, to je taková možná trošku malá příhoda, protože se Zdeňkem Řešťálem známe a oni právě přijeli v roce 2016, pouze tedy Zdeněk Řešťál a Vít Sázavský a říkali jsme, že někdy příště uděláme nějaký větší projekt. No a přišlo to teda až teď, vlastně po nějakých 10 letech. A jsem strašně rád, protože Neres byla moje taky taková krevní skupina a teď s Lucí se vlastně vrací k tomu repertoáru i samozřejmě k novým písním, takže ti jsou vyvrcholením vlastně sobotního festivalu od 20 hodin.
1: Tak ale jak už jsem zmínila, festival začíná v pátek notováním od 18 hodin, tak vypíchněte nějaké zajímavé kapely.
2: Jsou to kapely, které si vlastně zahrají každý svůj vlastní recitál. Jediný, kdo je z Hrádku nad Nisou a Liberce, je Goliband a Klekni. A jinak zahrají Ono si to sedne a Potokap.
1: A repertoár jsou trampské písničky, nebo jak se to posunulo ze těch

0: za 40 let.
1: No tak my už asi před 20 lety jsme vlastně takovou tu ryze tramskou produkci, jak se teda rozšířili jsme to samozřejmě o folkový kapely, kteří tam jezdili vždycky, a pak taky o country a bluegrass, a zahráli nám tam i kapely s takovým tím tradičním spirituálním repertoárem nebo bluesový kapely, takže je to takový spektrum, ale držíme pořád nějak spíš tu akustickou podobu.
0: A vzpomenete si ještě, když je to 45 let, na ty začátky, vlastně co bylo takovým tím hlavním impulzem, byly to takové ty festivaly, jako byly legendární Porta nebo Svojšický slunovrat, co bylo tím prvotním, kdy jste se rozhodl, jo, uděláme si svůj festival?
1: Tak ono to šlo trošku ráz na ráz, protože na jaře 1981 jsme seděli v hospůdce u Cimpla a nějaká rocková kapela se tam nosila aparaturu a já jsem tak jako říkal, no sakra, když tady nemůžu hrát rockeři, tak proč by tady nemohli hrát tramský kapely, tak mě napadlo právě udělat jenom takovou prostě malou přehlídečku, že pozveme 4-5 kapel, že si zahrajou, večer samozřejmě trošku popijem a zasejšnujem a že z toho nic nebude. Jenže stalo se, že jsme nakonec se přesunuli z toho Cimpla do sálu lesní restaurace. Udělali jsme opravdu teda dobrou propagaci a myslím si, že i ty kapely, které tam na prvním ročníku hrály, tak už byly poměrně známý právě z Porty a z různých jiných festivalů. Přijeli Kapitán Kit, no a přišlo nám tam 1000 diváků, takže my jsme vlastně nakonec se museli rychle rozhodnout. Půlku diváctva poslali někam do lesa a to publikum se vlastně vyměnilo. Takže kapely byly rádi, že se zahráli na dvou koncertech a diváci prostě hold museli ty druhý půlce tady počkat, ale bylo to ohromná atmosféra, prostě nečekali jsme to.
0: No stálo to za to, já si sama na ty první festivaly vzpomínám. S pozvánkou přišel Pavel Dečko Vinklát. Kultura pod Ještědem.

0: teď už vás čekají další knižní tipy s Martinem Fričem. Jeden zajímavý citát praví: knihu si člověk nevybírá, kniha si volí, nebo kniha si vybírá člověka. Tak se pojďme podívat, která z nich si dnes vybere právě vás. Martin Frič, vítej, dobrý den.
1: Krásné odpoledne, krásný den, zdravím vás. A ten citát je moc hezký a zajímalo by mě, která z těch tří dnešních knih bude natolik silná, natolik vás zaujme, že k vám doputuje. A třeba to budou všechny tři, konec konců blíží se pomalinku Vánoce a vy můžete ty knihy nejdřív mít doma, přečíst si a pak je věnovat. To je docela fajn postup. Tak, první kniha je z našeho kraje a Štěpán Kučera, autor pražsko-jablonecký, zpracoval nesmírně zajímavou rodinu, nesmírně zajímavé osudy Leopolda a jeho syna Rudolfa Blaškových z Českého Dubu. Tihle skláři, tahle rodina, vyráběla vědecky přesné, umělecky nádherné modely rostlin, mořských živočichů a tak podobně. Jsou to vzácné kousky, které najdete na univerzitách, v muzeích celého světa. To dílo je opravdu geniální a i když už patří k minulosti, protože tenhle rod nepokračoval, tak patří k našemu kraji, a to nejen k Podještědí, ale k celému křišťálovému údolí, když to řekneme tím novým obratem toho dobrého projektu. Tenhle román není jenom o skle, je to příběh rodinných vztahů, toho, jak se ovlivňuje příroda, věda, umění, jak mění lidi. Štěpán Kučera je mistr prózy a k románu Blaška vás srdečně zvu. A teď tu mám dvě detektivky, záhadné příběhy, něco mezi. Jak tak už náhoda bývá, konec konců říkali jsme, kniha si vás volí, narazil jsem na tip z Laponska. Juhany Karila, jak ulovit malou štiku. Tohle magické, humorné, napínavé vyprávění je o tom, že je potřeba každý rok chytit v jedné tůni jednu štiku. Proč, to už se dozvíte v té próze. Ovšem pozor, Laponsko je magický kraj a v téhle tůni je takový samozvaný ochránce s nadlidskou mocí. No a děj se rozbíhá. Pokud máte rádi přírodu, exotické kraje, nebojte se a zkuste ulovit malou štiku. Hilarion Pavluk, Bílý popel. Venkovská osada, 19. století, Ukrajina, detektiv Taras, zavražděná dcera, bohužel. No a pak Vesničané. Dost jich je v podezření. Pohybuje se tam možná nějaký mýtický démon. Vynikající text. Hilarion Pavluk a příběh detektivní s názvem Bílý popel.
0: Říká na závěr s úsměvem na rtech znalec knih Martin Frič. Díky za dnešní knižní okénko a hezké zářivé dny.
1: Hezké čtení přeji.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Přejeme všem příjemné nedělní dopoledne 20. září, kdy jmeniny slaví Olegové, všechno nejlepší. A teď už pár kulturních tipů na nejbližší dny. Třeba rovnou na dnešek 20., kdy začneme v zámecké konírně v Zákupech na Českolipsku. Festival Lípa muzika tam dnes od 18 hodin zve na Zuzanu Lapčíkovou a její Můj herbář. Ještě dnes přijměte pozvání také na 20. ročník sklářského řemesla do Železného Brodu. Druhý tip. Tato tradiční akce představuje jedinečné setkání sklářů, umělců, sklářských řemeslníků a výrobců a také obdivovatelů sklářského řemesla. No a dneska v neděli vystoupí v 15 hodin Jan Budař Trio. O dva dny později, v úterý 22. se přesuneme do Liberce, v Lidových sadech zahraje od 19 hodin Jakub Noha Band. Ve čtvrtek 24. bude opravdu nabitý. V Liberci, opět v Lidových sadech, vás od 19 hodin čeká besídka divadla Sklep. V České Lípě v centru textilního tisku pak v 17.30 zahájí Mirek Kemmel svou výstavu a večer přidá i koncert. O den později, v pátek 25. pozveme na Lípa muzika do České Lípy do kostela mistra Jana Husa na středověkou dvorskou liriku, dílo básníka a skladatele ze 14. století. A v Liberci můžete o 19 hodin vyrazit na slavný muzikál West Side Story. Zveme také do jabloneckého Eurocentra na vernisáž výstavy spojenou s přednáškou na téma 50 let scénického tance. Mimochodem, akce je součástí 40. celostátní přehlídky scénického tance mládeže a dospělých, která nabídne ve dnech 25. až 27. září bohatý program na různých místech Jablonce nad Nisou. Ať už vyrazíte kamkoliv, bavte se, příjemné kulturní zážitky a krásný nedělní den s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec.

0: Posloucháte Kulturu pod ještěrem Českého rozhlasu Liberec. Po třetí se dnes můžete zaposlouchat do příběhu o sklářích z Jablonecka. Pod názvem Soumrak perličkového kraje ho sepsal historik Petr Nový. Už v předchozím díle byla řeč o takzvané Lučanské pozdvižce, tedy vzpouře sekáčů perliček, kteří se rozhodli pomstit sekacím strojům, které jim brali práci.
1: První vlna vzbouřenců z Krojčenku odešla kolem 14:45 odpoledne. V 14:30 telegrafoval lučanský starosta Franz Panzner na okresní hejtmanství v Jablonci, že spatřil zástup dělníků, jenž se patrně rozhodl ničit sekací stroje. Proto se do Lučan na rozkaz hejtmana Fischera vypravil CK okresní komisař Josef Jašek a CK četnický strážmistr Wenzel Eisen. Trvalo však více než hodinu, než dorazili. Po okresním hejtmanství Panzner informoval též továrníky z dalších obcí, že mohou mít potíže. Například do polubného přišla zpráva o tom, že více rostovek dělníků ničí sekací stroje. Učiňte preventivní opatření. Později nechal i troubit poplach, aby obyvatelé Lučan, žili jich tu tehdy 3000 ve 494 domech, upozornil na mimořádnou situaci. Z hostince Krojčenk se rozlobení skláři vypravili přímo k Brajtově brusírně v Horních Lučanech, přízemní stavbě s dřevěným štítem a šindelovou střechou. Vstupovalo se do ní dvoukřídlými dřevěnými dveřmi. Vlevo od vchodu se nacházely místnosti se sekacími stroji a vodním kolem, vpravo sklad skleněných polotovarů a za ním obytná světnice. Dřevěné schody vedly na půdu, kde byly v pytlích složeny nasekané perle. Protože Ludwig Bright věděl, že se v kraji již řadu dní povídá o chystaném ničení strojů, zažádal CK okresní hejtmanství v Jablonci, stejně jako polubenský továrník Josef Riedl, o ochranu svého majetku. Četnická stanice v Lučanech, kde běžně konal službu jen jeden policista, byla posílena o dva muže. Závodčí Lorenz Paul, Josef Tichý a četník Wenzel Schindler střežili Brightovu brusírnu již několik nocí. Během dne však hlídkoval jen jeden z nich. Ve středu 29. ledna 1890 to byl Schindler. Když Paul a Tichý vyslechli zprávu o výtržnostech v Nové Vsi, pospíchali k brusírně společně se smržovským četníkem Emanuelem Erhardem, který jim přišel na pomoc. Již cestou viděli zástup táhnoucí od Krojčenku až do Lučan. Šli pak všichni onomu lidu vstříc, aby jej zastavili. Namáhání četníků bylo však marné. Obžaloba uvádí. Jenom část výtržníků zůstala státi. Většina si četníků ani nevšímala. Nýbrž odskočila stranou na louky a šla přímo k brusírně. Četníci snažili se tudíž, aby co možná rychle také tam přišli. Avšak bylo již pozdě. Neboť když přišli, pustošení brusírny již počalo. Láteřící a hrozící dělníky zahlédli z brusírny přicházet dílovedoucí Wilhelm Kaulfus, dozorčí Johann Schwarz a jeho žena Rosa. Zatímco Kaulfus na nic nečekal a utekl do blízkého lesa, Schwarze musela jeho manželka chvíli přemlouvat, aby se raději schoval. Jako vhodnou skrýš vybrali kůlnu. Jejich malé děti odvedl do bezpečí soused Franz Schiffner. Brzy začali rebelanti bušit na zamčené vstupní dveře a hlasitě se domáhat vstupu. Následkem toho šla Rosa Schwarzová, kteráž sama v brusírně zůstala, ke dveřím. Otevřela je a pravila ve své úzkosti: já vám lidé otevřu, jenom mne ušetřete, já jsem zrovna tak chudá žena jako vy. Obžaloba dále uvádí: někdo z davu správcovou ubezpečil, že chtějí jen zničit stroje, ne páchat násilí na lidech. Schwarzová i tak okamžitě utekla do svého bytu v brusírně, z nějž vylezla oknem a skryla se u souseda Josefa Dresslera. Když vícero lidí od brusírny odešlo, vrátila se na místo, protože měla veliký strach o svého muže. Ten však zůstal v kůlně neodhalen.

0: Nenávist k mašinám, vršená v srdcích a hlavách strádajících dělníků, dav po otevření vstupních dveří zcela ovládla. 17letý František Wagner z Loužnice vzpomínal. Vojta Dohelský mávl holí do budovy, dav prudce zaútočil a stroje lítali ven. Asi 50 mužů začalo, jako smyslů zbavených, bušit holemi a železnými nástroji, nalezenými v brusírně, do sekacích strojů. Až ze všech 16 zbyly jen kusy, které pak vyhazovali zasklenými okny ven. Stejně tak učinili s dalšími zařízeními brusírny, zásobami surového skla a hotového zboží uloženého na půdě. Pytlíky s perličkami buď na místě rozřezali a vysypali, nebo vyházeli do sněhu, kde dílo zkázy dokonali ostatní. Dělníci v budově nalezli též sud s petrolejem, který ze 2/3 vypustili, patrně s úmyslem nenáviděnou stavbu podpálit, což se jim ale nepodařilo. Zásluhu na tom později liberecký soud přiřkl 4 četníkům, přestože ti se proti rabujícímu sfanatizovanému davu neodvážili zasáhnout. 17letý František Wagner dokonce vzpomíná, že když na něj četníci natrefili při vysypávání pytlíků s perličkami, koukali se na mě, smáli se a nechali mě bejt. Naproti brusírně stála stodola, v níž nebylo nic, co by souviselo s výrobou skla. Přesto někdo urazil zámek a poškodil mačkadlo na oves, které při obhlídce nalezl. Asi po hodině ničení ustalo a dělníci z vyrabované brusírny odešli. Ludviku Breitovi vznikla škoda ve výši 12 077 zlatých a 10 krejcarů. Někteří hladovějící a mrznoucí plenitelé si pochopitelně přivlastnili potraviny či oděvy, které v místnosti nalezli. Dílovedoucí Kaulfus, který stejně jako Švarcovi v brusírně bydlel, po pustošení postrádal 50 rakouských zlatých, zlatý řetěz v hodnotě 60 německých marek, 2 košile, několik límců a manžety v ceně 6 zlatých i diamant k řezání skla také za 6 zlatých. Švarcovi přišli o černý klobouk za 3 zlaté, o homoli cukru, 2 prostěradla, 3 ručníky a 2 košile, o 2 bochníky chleba, 6 housek, hrnek mléka, půl libry másla a o láhev octa. Pečlivý žalobce nechal poznamenat i z půdy schozené prádlo a dětské peřinky.
1: Slyšeli jste 3. díl vyprávění o osudech sklářů v našem regionu. Knížku Soumrak perličkového kraje napsal historik Petr Nový. Stejnojmenný rozhlasový cyklus podle ní připravil David Hamr. V režii Michala Bureše účinkovala herec Zdeněk Kupka. Pokračování nás čeká opět za týden v pravidelném čase v Kultuře pod Ještědem.

Jak ten čas zase rychle utekl. Takové bylo dnešní kulturní setkání na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Pořad Kultura pod ještědem vysíláme každou neděli po 9. a také každý čtvrtek po 18. Těším se opět na slyšenou. Ať máte příjemné první podzimní dny. Zdraví Tomáš Beneš.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Jablonec nad Nisou analyzuje podmínky na všech ubytovnách ve městě. Nová cyklostezka, která propojuje Liberecký a Ústecký kraj, je od dnešního dne v provozu. V Liberci začalo další omezení na průtahu městem a potrvá 2 měsíce. Dnes nás čeká oblačno až zataženo, postupně s deštěm a teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Jablonec nad Nisou prověřuje podmínky na ubytovnách a objektech hromadného bydlení ve městě. Podle mluvčí magistrátu Jany Feričové už úředníci navštívili 9 z 28 objektů. Zbylé mají v plánu prověřit do konce roku. Cílem je zjistit potřeby obyvatel, lépe zacílit sociální pomoc a včas odhalit riziko vzniku sociálně vyloučených lokalit.
2: Výsledky z prvních 9 kontrol ukazují, že mezi jednotlivými ubytovnami jsou velké rozdíly. Týkají se například technického stavu, cen nebo podmínek bydlení. Monitoring zajišťují pracovnice Centra Krajanka společně s magistrátem. Vyhodnocení analýzy by mělo mít město k dispozici na začátku roku 2027. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Cyklisti a pěší můžou ode dneška využít novou cyklostezku z Nové Huti na Stožecké sedlo v Lužických horách. Nový úsek Lužicko-horské magistrály je dlouhý necelé 2 kilometry a stál 3,3 milionů korun. Sloužit bude i běžkařům, říká předseda představenstva krajské společnosti silnice LK Petr Správka.
3: Opravdu dojde k bezpečnému přechodu Stožeckého sedla pro cyklisty, pěší a běžkaře tak, aby bylo propojení pro turisty nejenom pro z Ústeckého do Libereckého kraje, ale následně i k sousedním kolegům a přátelům z Německa.
0: Řidič čeká další omezení na průtahu Libercem. Provoz vede jen jedním jízdním pásem. Mezi obchodním centrem Nisa a Hodkovodskou ulicí budou silničáři pokládat nový asfalt a dokončovat opravu kanalizace. Jak uvedl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl, do poloviny října kvůli tomu bude uzavřený pás ve směru na Děčín, pak silničáři na měsíc uzavřou pás na Prahu a řidiči musí počítat se zdržením. Rady vlády pravděpodobně čekají další změny. Kabinet má na svém pravidelném pondělní jednání schvalovat jejich nové statuty. Pokud budou odsouhlaseny, tak budou tyto poradní a pracovní orgány vlády ve své činnosti muset zohledňovat programové prohlášení. To kritizuje například Barbora Urbanová z Hnutí STAN, která zatím vidí další oslabení jejich činnosti. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO nové ustanovení nijak nebrání tomu, aby členové rad formulovali odlišná stanoviska nebo upozorňovali na odborná rizika, která se od postoje vlády liší. Sport. Čeští tenisté prošli na finálový turnaj Davisova poháru. Američany totiž v kvalifikaci porazili 3-2 na zápasy. Češi v závěrečných dvouhrách otočili vývoj utkání. Jakub Menčík nejdřív ve 3 sadách zdolal Sheltona. Jiří Lehečka si pak ve 2 setech poradil s Tienem. Finále Davisova poháru se bude hrát v listopadu v Itálii. Počasí. V Libereckém kraji nás dnes čeká oblačno až zataženo. Odpoledne a večer postupně na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Později večer by srážky mohly ustávat a oblačnost ubývat. Teploty dnes 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů. Vítr bude vát mírný od jeho západu. Rozptylové podmínky by měly být přes den postupně dobré, bio je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je v ulici Jungmanova kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jedný z ní pruh. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
4: Hezký den vám všem přeje Patrik Rozehnal. Dál budeme slavit 10. narozeniny našeho pořadu a taky pro vás máme řadu překvapení ještě do konce roku. Jedno z nich jsme si pro vás připravili s cukrářem Josefem Maršálkem. Po letech práce, přátelství a společného vysílání jsme dali hlavy dohromady, ruce na vál a mysleli hlavně na vás. Co by vám udělalo radost a pomohlo? A výsledek? Bude brzy na světě. Mluvit o něm budeme už dnes. Kromě toho nás čeká přípitek, veselé povídání s Naďou Konvalinkovou z Velkých oslav v Kostelci nad Orlicí a taky pečení dalšího sladkého receptu, který zařadí Ivan Vodochodský mezi těch 630, které už brzy budou bojovat o titul desetiletí. Tak se bavte, ochutnávejte a slavte s námi.
1: Pochoutkový rok slaví desáté narozeniny.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským. Já jsem teď v předsíni a nakukuju. Je tu někde Ivan? Ahoj, Ivane, ahoj.
1: Zdar, že jsem prsk, člověče.
0: Pochoutkový rok? Děláš rád jídlo jenom podle toho, co tě inspiruje z hlavy, už ze zkušeností, anebo někdy i z psaného receptu, že by si třeba i o něj řekl?
2: No vůbec správně, jako častěji dělám to, co je v hlavě a vlastně improvizace, ale některé recepty, u kterých si nejsem jistý, nebo který někde zkouknu a chutnají mi, tak se najdu. Buď mi je kuchař dá, nebo se je najdu prostě někde na internetu a pak tu variantu udělám. Jo? To je případ spousty věcí, které jsem se jako učil poslední době, třeba fideu španělskou, což je obdoba paely.
0: Akorát z těstovin.
2: Akorát z těstovin a na to jsem teďko velký machr na fideu.
0: Fakt, to já miluju.
2: Počkej, to je úplně, tak to musíme. No kdybychom nevařili tady ty sladký blbosti, tak jsme mohli udělat fideu, že jo? Na fideu jsem teďko velký machr a umím už i to, že důležitý u té fidevy i u paely, kromě toho, že tam máš kvalitní suroviny, je to dobře udělané, tak u fideu je důležitý, že se ti zježejí ty nudle vlastně.
0: A děláš to, že dáváš noviny navrch, třeba to dělají právě ve Španělsku?
2: Ne, noviny nedávám, přikrývám to samozřejmě pokličkou nějakou nebo tak na chvilku, ale hlavně, aby tam byl sokarrat. A sokarrat je ta připečená vrstva, která je na spodku, která musí být ale hnědá, nesmí být černá. A to je umění se to vlastně naučit, když na té velký třeba pánvy, pájelový, tak na tom to vychytat, aby to bylo dobrý, aby se to nespálil, ale zároveň, aby ten sokarrat se udělal.
0: To už se zbíhají sliny úplně.
2: Mně se zbíhají sliny, protože se snažím odreagovat od toho sladkého, myslet na to masový, který mám ráda.
0: Budeme dělat dezert, vážení, ano, na tohle všechno zapomeňte. Marie Kráčmarová vyhrála v tom vůbec posledním pochoutkovém roce 2025, ocitla se na třetím místě díky porotě s dvoubarevnými tvarohovými řezy. Dělali jsme to v Klenici, což je kousek tady od vás.
2: Jo, kde je Klenice?
0: No, fakt, jo. Klenice je směrem od Hradce, když se jde na Jičín.
2: Aha, jo, jasně. No. No tak paní Marie, tak vás pozdravu, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejméně zkazit a zkusím, aby se mi povedlo, protože jsem to, říkám to u všech těch sladkých věcí, v životě jsem to nedělal. A čím mi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy. Ano, jsem kuchař, ale nejsem cukrář ani pekař, jo.
0: A víš, že se říká, že chceš-li si udržet mozkovou stabilitu, prožívat život ještě dlouho jako vnímání času, tak je dobré se učit nové věci v tomhle věku?
2: Tak to já samozřejmě vím, to bych to dokončil, kdybychom to neskočili, jako, že jo. Takže já jsem rád, že se můžu rozšiřovat obzory, že si můžu odzkoušet věci, které jsem nikdy neodzkoušel. To jsem ostatně dělal celý život, proto jsem vystřídal taky 20 povolání. Prostě vždycky jsem si něco zkusil, zjistil jsem, že tudy vlak jede nebo tudy nejede, že jo. To. Myslím si, že po dnešku a po dalších pokusech, kdy dělám to sladké, budu mít takzvaně odfajfkováno, splněno, že jsem si to odzkoušel a že vím, že to nebude moje kolej. Ale uvidíme.
0: Já myslím, že si otevřeš cukrárnu.
2: No, tak to si vlastně když si dneska otvírá kde kdo, že jo. Kde jaký hejhula, tak co bych nemohl já, že jo. Ale co pak jsem blázen, otevřít si podniky koule u nohy, že jo. A já chci ještě přece cestovat, jezdit a tak.
0: Za malou chvíli se do toho pustíme a zjistíme, jaké vylepšení případně Ivan zvolil v případě dvoubarevných tvarhových řezů. Poslouchejte dál náš pochoutkový rok.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Začíná teď naplno naše pečení. Dvoubarevných tvarových řezů v pochoutkovém roce, v tom narozeninovém, kde se schází naši přátelé a odborníci z řad přátel pochoutkového roku. Je tu s námi Josef Maršálek, Vojta Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, dnes Ivan Vorochodský bude péct sladké. Marie Kráčmarová s ním vyhrála třetí místo v roce 2025, tak držme jí palce, ať to zaujme posluchače i ve tvé verzi. Je tam nějaké vylepšení?
4: No, vylepšení vůbec bude, že to zvládnu dokonce dodělat. Jako, to si myslím, že bude to nejpodstatnější vylepšení toho receptu, ale uvidíme, třeba nás. Mě to vždycky napadá v průběhu, takže uvidíme. Mám tady spousta ingrediencí, anebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
3: Na těsto, co potřebujeme?
4: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, 2 vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženého tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
3: Tak by se nepovedly.
4: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že? A my jsme dohodli, že ty jsi známý pekář a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskejch, přebíráš ty okamžitě.
5: Pochoutkový rok.
4: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, přidáme cukr, tak,

0: máslo.
1: A s tím zase nesmíme pracovat příliš dlouho, zapracovávat do toho těsta, aby se nespařilo.
0: Fakt? To nevím ani.
1: Nesmí se příliš chtít docílit, aby to těsto bylo úplně hladoučké a přepracovat ho moc, protože pak by se zase cvrkávalo při pečení. Takže klidně, když se na krajích trhá nebo zůstává trošku jako dojem drobenkového, už je hotové nechat klidně odpočinout chvíli a pak ho zpracovat.
0: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože péc nebudu.
1: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vorochodskému v našem pořadu. Teď to těsto.
0: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
1: Ano. Ty máš černé kakao. Bude to takový tmavý černošský dezert.
0: Já bych řekl afroamerický dezert, že to bude v tom případě. A
1: havířský.
0: Nevím, jaký je rozdíl tam mezi černým kakavem a normálním kakavem.
1: Barvě.
0: Fakt, jo.
1: To bude černý.
0: Dobře. Je černý jak bota to kakao.
1: Jako uhlí z Ostravy.
0: Bo jsme vyfarali a dezert se bude jmenovat uhelný Stardust. Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže tečko.
1: Vyvalovat. Tak Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, naprosto černé, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás, a pak to přeneseme tedy do plechu. Ivane, ty jsi šel šikovnej.
0: Tak já mám tu vlastnost, jako když zase něco dělám, tak to chci dělat pořádně, jo, i když mi to nejde. Jo. Samozřejmě neplatí to u všeho, třeba například instalatérské práce nebo betonování a něco všechno za něčeho přibíjení, to vůbec, jako to všechno zničím.
1: Kam vyhazuješ zbytečně udělaný beton?
0: Na kamarády.
1: Tak, teď to přeneseme do plechu.
0: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle dotlačíme do krajů. Ježiš, Patriku, já jsem tak šikovnej.
1: Paní Maruško, podívejte se. Šlo mu to nádherně.
0: Tam přijde marmeláda. Já jsem tady z lednice vytahal několik tajemných, roztodivných marmelád. Dáme ji do všech světových stran.
1: Teď si připravíme krém.
0: Tak dáme tam žloutky.
1: Tomu tvarohu.
0: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Podotýkám vanilkový, ne vanilínový. Šťáva, šup. Z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
1: Metlou balonovou. Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo crème fraîche. To získá jako ještě navíc kyselinku a chuť.
0: Jo, tak takovou tučnost ještě větší, než to má, že jo? No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
1: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
0: Ta, ty jsou nasáklý, ale člověče, to je nádhera. Jo, žušmarja. Se budeme motat ještě na jipce. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
1: Tak Ivan válí těsto.
0: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
1: Krásně.
0: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáté na 45 minut. Pak to zkontrolujeme, uvidíme.
1: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
0: No právě, až to vychladne.
1: No a odteď každé nedělní ráno u Vodochodských nějaký dobrý koláček domácí na plechu.
0: Budu stávat ve tři, prostě proč ne, že jo? Stejně už trpím stařeckou nespavostí. Já už chutnám. Já jsem neodolal. A výsledek naší práce společné, Patriku, se musel posoudit i jaksi chuťově. Hnědá plocha, bílá plocha, žlutá plocha, hnědá plocha.
1: No ty máš skoro černou, ty máš černé kakao.
0: Jo, černý kakao. Jak se to, myslím, povedlo, no, až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
1: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
0: den. Takže druhý, třetí den. Nicméně jsem rád, že jste mě opět posunuli v mém vedchém životě o kousek dál, jsem byl donucen a rád donucen se naučit trošku té cukrařiny. Na to člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože

0: To ale neznamená, že od teďka budu pít seko, jo? Leda by Dáša chtěla.
1: Každopádně může to udělat. Najde recept na stránce pochoutkovirok.cz, najde tam i ten původní od Marie Kráčmarové, se kterým byl na třetím místě roku 2025.
0: A najde tam i ten můj, který se vlastně moc neliší. My jsme nedělali moc změn, protože jsem si nedovolil v případě tomto jaksi fantazírovat, ale myslím, že původní recept je fakt jako dobrý, dokonalý. No takže přátelé, dobrou chuť.
1: Mějte se moc pěkně a nezapomeňte nás sledovat samozřejmě dál. Příště nás čeká ještě další recept roku 2025 a střídají se, vy to dobře víte, kolegové. Příště bude právě Naďa Konvalinková, no. A to se bude smát.
0: Co bude dělat?
1: Ivan, chodské koláče.
0: Je to jí přeju, teda nepřeju. Naděnko, to tě litu, to je takový práce strašný, ale Naďa to udělá určitě skvěle. A ty budeš muset pomáhat, že?
1: Protože, jo.
0: No, já to já vidím. No. Takže Naděnko, držím ti palce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Potkáváme se s Josefem Maršálkem, to proto, že bychom vám rádi ještě v tomto čase a dostatečně dopředu předtím, než se tradičně potkáváme, v tom adventním čase dali o něčem vědět. Pepo, co to je?
1: Tak kromě toho, že jsme si pro vás i na tento rok připravili další 4 recepty, tak jsme se rozhodli všechny recepty za posledních 5 let plus ten letošní dát dohromady do knižní publikace společně s 26 Patrikovými recepty a vznikla moc hezká kniha.
0: Plná cukroví, vánočních dezertů, velkých věcí, malých, ale vždycky zvládnutelných doma.
1: Přesně tak, z nejvíc základních ingrediencí, které najdete v každém obchodě, nepotřebujete k tomu nic kromě válečku, nějakého kulatého třeba vykrajovátka, šikovných rukou a nějakého dobrého pomocníka, který bude tu a tam podsypávat a potom třeba odklízet nádobí.
0: A od této chvíle si tuhle kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala můžete v předprodeji exkluzivně pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Proč by si měli pořídit už teď, posluchači, ti, co pečou?
1: Já si myslím, že nejhorší, co se vám může stát, že dostanete vánoční kuchařku pod vánoční stromeček. To už je prakticky po akci, přátelé, pojďme si říct, jak to doopravdy je. Takže vánoční kuchařku potřebujete právě teď, abyste z ní mohli péct, abyste mohli tvořit, abyste si dopřáli všechny ty recepty na klasiky, které dobře znáte, které jste si s námi za posledních několik let upekli. A myslím si, že tam najdete nejeden ze svých budoucích nejvíc oblíbených receptů.
0: Mimochodem v té kuchařce je dohromady 50 skvělých receptů na nejrůznější druhy cukroví, vánočky, dorty, záviny, štoly, chlebíčky a všechno sladké, co tak milujete. Ty to zakládáš všechno a my jsme si to ověřili za ta léta, že děláš recepty tak, abys nedokázal, že umíš tu vysokou cukrařinu, ale aby to zvládl i ten obyčejný člověk doma, co třeba s pečením začíná. Takže všechny ty recepty jsou takto udělatelné?
1: Všechny recepty jsou takto udělatelné, poněvadž já jsem se před mnoha lety rozhodl, že nebudu tvořit pro profesionální cukráře, na to jsou jiné, například školy odborné, nebo jiné akademie, že se budu orientovat na lidi, kteří chtějí, anebo pečou doma, anebo třeba začínají a najednou jim chybí souvislosti. Takže mají takový ten pocit, že jednou se mi to povedlo a podruhé ne. A velmi často, když neznají souvislosti, tak mají potom tendenci to svalovat na mouku, anebo na nekvalitní máslo, anebo že cukr už není, co to bývalo. Ale moje milá drobotina, tak takhle to právě vůbec není. Takže je to prostě jenom o těch postupech, o tom je dobře vysvětlit a ty suroviny, které používáme, tak je použít tak, jak se správně použít mají. Ale není to o tom, že by se tam udály během toho tvoření nějaké čáry máry a jednou to vyšlo a jednou ne.
0: Ty tam i vysvětluješ to, proč se může něco stát, zkazit, něco nevyjde, jak to třeba napravit ještě, pokud to lze v přípravě, nebo kdy začít raději znovu, nebo proč vám vyšly takovéhle tvary. Prostě prozrazuješ to zákulisí, to, jak to funguje.
1: Protože mě nezáleží na tom, jak já umím dobře upéct nebo neumím, ale to, jak se to podaří doma lidem, kteří pečou podle mých receptů z různých zdrojů a třeba z tohohle nového, z této nové kuchařky, tak pro mě je strašně důležité, aby se jim to podařilo. Pro mě je to alfa omega toho mého snažení, protože kdybych věděl, že ne, že jim to jedno vyjde a po druhé ne, tak tu práci nemůžu dělat.
0: Co tobě by udělalo radost po tom, co přijde knížka do rukou lidem, do knihkupectví, do regálu?
1: Tak já samozřejmě doufám a věřím v to, že ta kniha si najde takové pevné místo v jejich knihovničce. Určitě jsou tam kousky, které nemusí péct jenom jednou za rok, ať už je to kynutá bábovka, anebo třeba závin, ale u nás je vánočka v průměru jednou za 14 dní, za 3 týdny. Vánočka pro nás už dávno a nemyslím si, že my jsme výjimeční. Nemyslím si, že vánočka je v České republice něco, co lidi si dopřávají už jenom o Vánocích, tak je to výrobek, který zdomácněl, takový kousku je tam spoustu, jsou tam různé řezy, které nemusí být taky jenom na Vánoce, ale dají se použít k různým jiným slavnostním okamžikům, anebo jenom k takovému malému mosání v televizi, když třeba dávají nějaký váš oblíbený pořad o pečení.
0: Je to pravda, protože svým způsobem vánočky tam jsou zhruba 4, budu-li do toho počítat i tvoji tvarhovou štolu, která se jí blíží. Tak já jsem se snažil taky doplnit ty recepty, zase tu skladbu těch tvých osvědčených, aby tam bylo zase buď to, co mám rád já, třeba v mé verzi, ale zase něco dalšího a nového. Takže dohromady 50 krásných receptů s fotografiemi, s přesným postupem, v naprosto nové unikátní podobě té kuchařky, taková exkluzivní verze, opravdu hezký dárek všem. teď je ten nejvyšší čas asi objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz.
1: No protože, přátelé, ještě se může stát něco mnohem horšího, než ji dostat na Vánoce, a to, že ji třeba nedostanete vůbec, protože ji vyprodají knihkupci a nestihneme ji doskladnit. Takže rozhodně s nákupem neotálejte, to je jasný.
0: Doporučuji. Těšíš ty se, až budeš mít v ruce, až se prohlídneš, jaký máš vztah ke knížkám?
1: No, ke knížkám mám samozřejmě kladný vztah a vždycky jsem měl. Já jsem v té éře, kdy jsem chodil na gymnázium před 25 lety, tak jsem měl periodu, kdy jsem jich přečetl třeba 25 za měsíc knih. Takže ke knihám mám vřelý vztah a potom, když už se jedná o moje nebo společné knihy jako spoluautor, například s tebou, Patriku, tak to je jako, když se vám narodí mimino do rodiny, to je prostě nový člen domácnosti najednou a já mám vždycky takový ten posvátný vztah, takže já si tak jako vezmu do těch rukou a teď třeba několik týdnů ani nelistuju. Já jsem takový jako nadšený, teď tam to mimino a potom, až jsem v nějakém jako dobrém rozmaru, tak moc rád tu knihu prolistuju si.
0: Taky přejme, ať ti potká štěstí v domácnostech, ať lidem dělá radost, ať si tam najdou inspiraci pro sebe a obohatí tím ty recepty, které dělají doma už léta, tak jako třeba ty nebo já.
1: Ať tou knihou potěší svý blízké, kteří pečou nebo kteří by mohli péct, a rozhodně, ať nám ji pořádně umastí. Ať nám ji umastí od másla, od čokolády, ať je prosypaná oříškama, ať lepí cukrem, protože kuchařka má být používaná a má být vonavá. Vánoční pečení s Josefem Maršálkem a Patrikem Rozehnalem doporučuje Josef Maršálek.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: V rámci oslav 10. narozenin si teď připomeneme i návštěvu na Děkonvalinkové na oslavách v Kostelci nad Orlicí. Takže přivítejme na Děkonvalinkovou.
1: Krásné odpoledne, všichni vás zdravím.
2: Jídlo a divadlo. Hraješ někde s jídlem? Jíš někde na jevišti? Něco naléváš? Konzumuješ?
1: No tak pravda je, že to je velmi nebezpečné. Člověk se nesmí, musí najíst před tím, aby se nechtěl najíst na tom jevišti, protože to potom může zaskočit, cokoliv prostě se stát, člověku se prostě stáhnou hlasivky a nemůže mluvit. Jo? Takže tam já opravdu jenom dělám jako, že jím a prostě spíš tak ochutnávám na špičku jazyka. Ale měla jsem několik představení, ve kterých se jedlo, ale teď zrovna v současné době nejím nic na jevišti.
2: Ani teď, ale my tady na jevišti cítíme tu vůni z těch stánků. No. Teď jsem zavanul nějaký guláš nebo něco, nemáš hlad?
1: Ještě ne, já jsem měla trému, co tady budeme povídat, takže...
2: To já s tebou trému nikdy nemám, co budeme povídat.
1: Ne, taky to dobrý, ne.
2: Vůbec. Já jenom připomínám, že se tu setkáváme, protože si součástí poroty už od samého začátku v pořadu Pochoutkový rok vybíráte vlastně s kolegy recepty, co posluchači posílají, pak to, co jde do vysílání, každý rok vyberete první tři místa a z těch prvních tří míst a posluchačských cen letos budeme vybírat recept desetiletí. Bude to, si myslíš, ještě horší vlastně už z jednou vyhraných, oceněných, přebraných vybrat jeden sladký, jeden slaný? Co stojí za to?
1: No, tak těžký to bude, protože opravdu ty recepty už opravdu jsou vynikající jeden vedle druhýho. Takže z toho vybrat prostě budu mít špatný svědomí vůči těm ostatním, abych řekla pravdu, když dám jednomu hlas. A samozřejmě, že to záleží na mojí chuti, na mojí oblibě věcí, takže prostě je to trošku sobecký, se říkám, víš? No.
2: Budeš mít špatný svědomí, jo?
1: Mám, budu mít špatný svědomí určitě. Protože jak jsem je znova jako procházela, jeden lepší než druhý, no.
2: Co s tím potom uděláš? Jako hodíš to za hlavu, když jdeš spát? Když máš špatné svědomí? Nebo...
1: No, na večer si řeknu, že si odpouštím.
2: Že jeden den udělí s těžkým svědomím cenu a pak to všechno odpustí.
1: To odpuštění je moc důležitý. Každý den si odpouštím, protože většinou člověk udělá spousty chyb a může i pohledem někomu ublížit, tak já večer si to odpouštím a poprosím odpuštění všem, kterým jsem za ten den třeba nechtěně ublížila.
2: Myslím tě, jak to vypadá? To si sedneš u toaletky před zrcadlo nebo na záchodě, nebo posteli?
1: Před spánkem zavřu oči a poprosím odpuštění všechny, kterým jsem ublížila a poděkuju a potom odpustím sama sobě. Takhle jenom jednou větou to stačí.
2: A funguje to?
1: No doufám, no určitě to funguje.
2: S jakým pocitem se probouzíš nejčastěji? Myslíš už na tak, jídlo nebo ne?
1: Ne, na snídaní. Ne, tak já ráno nemám moc hlad, já se jako vlastně do snídaní nutím.
2: Ty si bereš do postele večer.
1: No tak většinou musím něco malého sníst, potom představení, kdy jsem vlastně snědla jenom polívku v 6 hodin, víš, takže to něco malého musím, no ale tak ale ráno fakt
2: takže
1: jako se probouzím.
2: Takže půlku kuřete, drobíš si do postele?
1: Co? No drobím. No, to je strašný zlozvyk, ale drobím.
2: Odpust si to dneska večer.
1: Já se dneska odpustím a bude dobře.
2: Naďo, seš připravena na to, když máme 10. rok, že pojedeme dál, že budeme vybírat další recepty? Baví tě to pořád?
1: Tak mě to baví moc, ale říkám si, jelikož už 10 let všichni posílají recepty, jestli ještě bude z čeho brát, rozumíš?
2: Já nevím.
1: Nové recepty, co myslíte?
2: Budete nám posílat recepty ještě? Určitě, tady zní.
1: Jo.
2: Naďa ráda je ochutnává.
1: Já jsem zvědavá, protože si myslím, že už se poslalo všechno, některé se i skoro opakovaly, že jo. Nedávno jsem zjistila, že nemám váleček, protože jsem ho převezla na chalupu a teď jsme měli prostě těsto váleta, tak jsem zavolala sousedce a ona říká, no hele, já jsem pryč, já jsem na chalupě. No takže, co se dalo dělat, ale říká, máš moje klíče a tak nás nanavigovala s Patrikem, jsme prohledávali kuchyň, aby jsme našli váleček.
2: Já jsem si připadala jako zloděj, řeknu vám. Že nám řekli, že to je nahoře vpravo, nakonec to bylo nahoře vlevo.
1: Vlevo,
2: takže jsme celou kuchyň s velkými skřínkami až nahoře se štafličkami brali, já jsem to tam vyndával věci. Prý je to až vzadu, tak jsme přerovnali celou kuchyň a připadal jsem si jak zloděj.
1: No.
2: Když jsme konečně po 20 minutách našli ten váleček, uválili jsme to těsto, které jsme potřebovali, tak pak když jsem u Nadi v kuchyni otevřel druhý šuplík, říkám, Nadio, kdy ty tady ten váleček máš?
1: já jsem zjistila, že mám ještě takový ten druhý váleček, ten naplněn volnej vodou.
2: Takhle to s námi válí Naďa Konvalinková. Už 10 let i s vámi ve vysílání. Jsem rád, že přijela Naďa Konvalinková.
1: Děkuju, že jste přišli, mám radost. Děkuju.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tak jako vždy ani dnes nebude v našem vysílání chybět rada z etikety. O naši dobrou výchovu a bezchybné chování u stolu se stará mistr bontonu Ladislav Špaček, jinak taky bývalý tiskový mluvčí Václava Havla. Napsal už řadu knížek na tohle téma a určitě bude vědět, jak vlastně pronášet třeba takový přípitek, když už slavíme.
1: Přípitkem zahajujeme nějaké slavnostní události, například slavnostní večeři na počest významného hosta. Hostitel by měl vždycky pronést přípitek, je-li to muž nebo žena, je lhostejno, ale důležité je, aby ten člověk uměl hovořit spatra, aby ten přípitek nečetl. Čtou se jenom státní přípitky na státních večeřích, protože to jsou politické dokumenty a tam záleží na každém slově. Přípitek se tedy pronáší spatra a neměl by trvat déle než 2, maximálně 3 minuty. Přípitek by měl být vtipný, protože hosté nepřijeli na konferenci, těší se na společnou přátelskou večeři a ten přípitek, jeho vtip, jeho odlehčenost by měl předznamenat to přátelské posezení, které nás teďka večer čeká.
0: A má na to nějak upozornit, na ten přípitek dotyčný?
1: Můžeme zacinkat na prázdnou číši a tím sklidnit auditorium, postavit se a začít hovořit. Všichni zmlknou a sledují. Poté, co přípitek skončí, pozvedneme číš, hosté povstanou, zvednou číše, gestem, symbolickým gestem, naznačíme přípitek, společně si připijeme, usedáme a můžeme začít servírovat první chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Na závěr nás čeká ještě soutěž. Nezapomeňte na to, že máme pro vás i knižní kuchařku Sladké Česko. Je stále v prodeji a k dostání. Můžete si i objednat přes telefon 724 819 319 a nebo ji vyhrát tady u nás v pořadu. Minule jsem se ptal, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Polívké nebo kompoté? Z jablek nám tehdy udělal kompoté. Díky téhle správné odpovědi a tomu, že byli vylosováni počítačem, vyhrávají
1: Ludmila Bártová z Tisu u Chotěboře, Anna Kůrková z Pusté Polomy a Jan Jung z Holíšova.
0: To jsou tři naši výherci dnešního kola. A další vyhlašuju na příští týden. Máte šanci odpovídat na otázku, jaké kakao přidal do tmavého těsta Ivan Vodochodský. Za A bílé nebo za B černé? Jaké kakao přidal do tmavého těsta na dvoubarevné tvarohové řezy Ivan Vodochodský? Pokud si myslíte, že tam přidával bílé kakao, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni a zaslechli jste, že přidal kakao černé do toho tmavého těsta, pošlete SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jsem na vás byl moc rychlý, tak nevadí, otázku, pravidla a všechno potřebné najdete i na webu pochoutkovýrok.cz. A taky máte dost času, posílat SMSky můžete do půlnoci z úterý na středu a výherce oznámíme v příštím vydání pochoutkového roku. Tak do toho, držím vám palce a když už jsme u těch kuchařek, nezapomeňte si včas taky objednat tu naši nejnovější kuchařku, která už se pro vás tiskne, ale vy si ji už teď můžete objednat. Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala z vydavatelství Radioservis. Nesmí vám chybět 50 skvělých receptů, fíglů na to, aby se vám cukroví a vánoční dezerty povedly. Ke kuchařce se dostanete nejlépe přes stránky pochoutkovýrok.cz. A já se těším zase příští týden. Mějte se krásně, podzimně, chutně a rozhlasově.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Mezi Vratislavicemi nad Nisou a Jabloncem nad Nisou dnes dopoledne nejezdí tramvaje. Grand Hotel Zlatý lev v Liberci zvažuje rozšíření kapacity o další pokoje a kongresový sál. Silný vítr opět zastavil horní úsek lanovky na Sněžku, dolní je v provozu. Dnes nás čeká oblačno až zatašeno, postupně s deštěm, teploty 16 až 19 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Cestující libereckou tramvajovou dopravou musí dnes počítat s omezením na trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou, informoval o tom dopravní podnik na svém webu. Až do dnešních 12.30 nebudou mezi zastávkami Vratislavice nad Nisou Výhybna a Jablonec nad Nisou Tyršovy sady jezdit tramvaje. Nahradí je autobusová linka X11.
2: Na náhradní autobusovou dopravu můžou cestující přestupovat v zastávce Vratislavice nad Nisou Výhybna. Po dobu výluky linka v obou směrech neobsluhuje zastávku Měnírna. Ve směru do Jablonce nad Nisou je bez obsluhy zastávka u Šamotky. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Grand Hotel Zlatý lev v Liberci si letos připomíná 120 let od zahájení svého provozu. V nedávné době rozšířil kapacitu z původních 82 na 117 pokojů. Ani to ale často zájmu klientů nestačí. Podle ředitelky Vlasty Špísové je proto záměrem rozšířit hotel o další části. Využít se k tomu dá volné prostranství za budovou směrem k Palachovi. Ulici.
3: Uvidíme, jak na to bude reagovat CPI Hotels jako majitel budovy, jestli by se časem podařila přístavba zrcadlově na druhou stranu do zadního bloku. Pozemek by na to byl a byla by tam veliká šance znásobit tu obsazenost a hlavně bychom mohli mít větší konferenční prostory, protože jsme hodně oblíbeným místem na společenské akce, plesy.
1: Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku dnes znovu zastavil silný vítr. Dolní část spece pod Sněžkou na Růžovou horu zůstává v provozu. Informoval o tom vedoucí provozu lanové dráhy Jiří Špetla. Podle něj by mohl být horní úsek mimo provoz celý den. Turisté ale můžou z Růžové hory pokračovat na vrchol 2,5 km pěšky. Vítr na Sněžce měl ráno v nárazech rychlost přes 90 km za hodinu. Teplota se pohybovala okolo 8 stupňů Celsia. Státní rozpočet na příští rok má zítra schválit vláda. Ministerstvem financí navržený schodek 389 miliard korun zřejmě nakonec o jednotky miliard korun klesne. V týdnu to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek vůči NATO na výdaje na obranu, jak dříve zmiňoval předseda SPD Tomio Okamura. Návrh státního rozpočtu na příští rok musí vláda doručit do sněmovny do konce září. Poslanci by ho pak měli začít projednávat v říjnu.
0: Počasí.
1: V Libereckém kraji nás čeká oblačno až zataženo, odpoledne a večer postupně na většině území déšť nebo přehánky a později večer by mohly srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teploty dnes 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů, vítr bude vát mírný od jeho východu. Rozptylové podmínky by postupně měly být dobré a bio na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice, obíčka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobrý den, vítám vás v pořadu setkání u mikrofonu a přímo od mikrofonu vás zdraví lékařka a manažerka Lázní Bělohrad AS Jitka Ferbrová. A se mnou je tu můj dnešní host, pan doktor Jan Charvát, dětský ortoped a v podstatě takový trošku doajen dětské ortopedie, protože už něco v tomhle oboru zažil. Takže já vás vítám, pane doktore.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: A ten dnešní rozhovor nebude tak úplně zdravotnický. Dotkneme se různých témat, které tak lehce nebo nepřímo souvisí s ortopedií. Spíš možná jsou to zajímavosti, které zajímají nejenom mě, ale i hromadu našich posluchačů. Je to něco, čeho jsme se dotkli, třeba pokud jsme někdy četli nějaké historické romány. Takže jsem zvědavá, jestli to téma bude zajímat i vás.

0: setkání u mikrofonu.
1: Pane doktore, vy jste dětský ortoped a řekněte mi, jaká cesta vás vedla k tomu, že jste dětský ortoped. Já, pokud si vybavuji, tak vlastně naše generace neměla možnost vybrat si ortopedii jako první obor, aspoň v době, kdy já jsem studovala, a můžu asi přiznat, že vy jste ještě o malinko starší, tak vlastně ortopedie byla nástavbovým oborem. Takže vlastně čím vy jste začínal, nebo co jste vystudoval a jak jste se k té ortopedii dostal?
2: Ta moje profesní cesta začínala poměrně klikatě. Já nevím, jestli si vybavujete hru Václava Havla Audience, kdy on se stylizoval do role Ferdinanda Vaňka, spisovatele, který byl zaměstnáván v Trutnovském pivovaře, a Sládka mu tehdy hrál Pavel Landovský. A za tu hru několikrát mu říkal, to jsou ale paradoxy, a přesně takhle začínala moje kariéra. Já jsem vůbec nechtěl být ortopedem. Já jsem celá studia lékařské fakulty chodil na oční kliniku a plánoval jsem být očním lékařem. Takže jsem v rámci té pomocné vědecké síly docházel na katedru fyziologie k geniálnímu profesoru Peregrinovi a na oční kliniku. A vlastně 4 roky jsem se připravoval na kariéru očního lékaře, ale protože to bylo v době totality a můj otec nebyl úplně nejspolehlivější element, tak když jsem měl končit studia na lékařské fakultě a na oční klinice pro mě bylo skutečně místo, které plánovali pro mě, tak se ukázalo, že jaksi funkcionáři strany ve pozici šéfa kliniky a děkana si přeze mě budou vyřizovat nějaké svoje účty a prostě to místo by bylo pro kohokoliv jiného, ale ne pro mě. Takže já jsem se ocitl v situaci 2 měsíce před promocí, kdy místo očního lékařství jsem si měl najednou vybrat nějaký jiný obor, a takže to byl takový první paradox, a v té době se na ortopedické klinice náhodou uvolnilo místo. A protože přednostná ortopedické kliniky, tehdy pan profesor Fiala mě znal z těch vědeckých konferencí studentských, protože ty moje první přednášky a publikace byly z očního lékařství, tak mi nabídl místo na ortopedické klinice.
1: Teď jste mě teda dostal, protože naopak jako chirurgie a ortopedie za mě vždycky byly takové ty královské obory, na které se dostávalo těžko, zatímco oční bylo trošičku jako podřadné. Takže vy jste tam šel rovnou.
2: A to byl ten druhý paradox, kdy vlastně 2 měsíce před promocí jsem se ocitl na ortopedické klinice, kde se na mě zase dívali jako na protekčního synka, který tam 6 let se nepřišel ani ukázat, a pak jim řekne, že tam vlastně bude nastupovat za 6 týdnů. Takže se na mě dívali ze začátku skrz prsty. Já na té klinice pořádně nikoho neznal, protože jsem chodil celá ta léta na oční kliniku, ale samozřejmě
1: Ale oni usoudili pravděpodobně, posluchači vás nevidí, ale figurálně vy jste vysoký, silný chlap, takže v podstatě možná si říkali, že ta ortopedie, kde musíte držet ty háky a tahat to silou, tak možná, že jste měl předpoklady, proč si vás vybrali a proč vás posunuli na tuhle pozici.
2: A pak jsem do toho kolektivu zapadl, takže to bylo všechno v pořádku, a vlastně tím největším paradoxem z toho, a proč o tom asi mluvím, je, že za těch 45 let mé kariéry mě to nikdy nemrzelo.
1: Což je skvělý.
2: Že vlastně jsem tu dětskou ortopedii nebo ortopedii jako takovou a pak specializaci dětskou ortopedii pak už pojal úplně jako za obor, který mě celou tu kariéru naplňoval a velmi se mi líbí.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jak vy jste se dostal k té dětské ortopedii?
1: Já jsem začal na ortopedické klinice a absolvoval jsem takové to povinné kolečko na oddělení dospělé, na septické a i na dětské ortopedii. A ta dětská ortopedie mě velmi zaujala tou svou povahou, protože to je úplně jiný obor než dospělá ortopedie. Dospělá ortopedie už většinou řeší nějaké následky. Následky poranění, následky špatného srůstu končetin, artrózy. Už řeší nějaké následky, ale dětská ortopedie, to je vlastně obor, který pracuje dopředu, který těm dětem umožňuje, aby co nejdéle a co nejlépe strávili svůj život bez deformit, aby modeluje jim klouby tak, aby vydrželi na celý život, modeluje jim nohy, klenby, osy dolních končetin.
0: To znamená, že v podstatě tím, že se diagnostuje nějaký nebo nějaký malý problém, větší problém už jako preventivně, tak vlastně ta dětská ortopedie koriguje tyhle ty vady tak, aby se s nima v budoucnu jako v tom dospělém životě daleko lépe žilo.
1: Operujete vlastně dopředu, do života toho dítěte. Tak je to disciplína krásná, musíte mít rád děti. Musíte mít ráda děti, protože s nimi
0: je. Ale vy jste byl velice oblíbený dětský chirurg, teda dětský ortoped. Já jenom přidám jako takovou drobnou poznámku, že v podstatě vaše ambulance fungovala leckdy až do nočních hodin, protože opravdu těch zájemců a těch jako pacientů jste měl tolik, že bylo těžké odmítat a právě protože to jsou děti, tak si člověk jako nedovolil nechat je na pospas tomu systému a je to fajn, když se objeví lékař, který má tu práci ještě navíc rád.
1: A ty děti vás osloví prostě tím svým, co vydrží. Oni vydrží leckdy velké operační výkony, jsou motivované, jsou nesmírně trpělivé a je s nimi někdy nehorázná legrace. A je to úplně speciální disciplína, která se vám pak odvětší během života.
0: Tak možná ještě i v té dětské ortopedii, tím, že to je do určité míry preventivní obor, tak není ta dětská oblast tak smutná, jako potom ty jiné dětské obory, kde už řešíte fakt vážná onemocnění.
1: A jestli mohu, ještě je to velmi privilegovaný obor, protože je v něm veliká symbolika. My jsme operovali hodně dětí třeba s neuroortopedickými vadami, dětskou mozkovou obrnou, které měly kontraktury, nemohly se narovnat, s myelomeningokely, rozestupem páteře a míchy. A vidíte ty děti, které k vám přijedou na vozíku nebo na lůžku a vy, když jim dokážete pomoci, tak to jsou děti, které najednou se po

0: Setkání u mikrofonu.
1: My si dneska vyprávíme s panem doktorem Janem Charvátem o dětské ortopedii a o ortopedii vůbec. Pane doktore, mně utkvělo ze stáží na ortopedii, na dětské ortopedii, takový ten obrázek dětí, kdy vlastně byly velké dětské postýlky, v tom leželo dítě, na postýlce byla konstrukce a ty děti byly zavěšené za nožičky. V podstatě se v té postýlce motali jak pavoučci, protože ruce a trup měli volný, ale ty nohy měly neustále zavěšené na té konstrukci. A mně to připadalo jako neskutečné týrání těch dětí, ale jako co to bylo vlastně za onemocnění? Proč se předtím používaly tyto metody a jak se to vlastně řeší dneska? Nebo dneska už tenhle problém v podstatě se neobjevuje, nevyskytuje?
2: Je to metoda, která se říká vertikální trakce, vypadá velmi násilně, velmi nepohodlně.
1: A u čeho vlastně, u jakých diagnóz?
2: Používá se, když děti mají vykloubené nebo polovykloubené kyčle. A je to metoda ve skutečnosti, ačkoliv vypadá trošku brutálně, ale určitým šetrným tahem, který nejdřív je svislý,

0: a potom to má určitý algoritmus a pak se ten svislý tah převádí do postupného rozmnožení a tím se velmi šetrně zakloubí kyčelní klouby.
1: To znamená, že se nemusí operovat, ale jak dlouho tam ty děti visely na téhle konstrukci?
0: Ty děti většinou tam bývaly 6 týdnů. No. A to musím zase přiznat, že to byl ještě výdobytek našeho dřívějšího socialistického systému, který nepočítal náklady, nepočítal cenu. Takže ten humánní způsob vydržel poměrně dlouhou dobu. Dnes samozřejmě i pro komfort těch dětí, komfort rodin, se ten interval trošičku zkracuje. Takže dnes to jsou většinou 3-4 týdny, protože to nejde udělat násilně, nejde to udělat rychleji, protože tam riskujeme, že poškodíme prokrvení toho kyčelního kloubu a může dojít k jeho deformitě.
1: Takže to znamená, že i dneska se i tahle dneska metoda v podstatě používá.
0: Tak, když bych vás vzal na oddělení ortopedické kliniky, vždycky tam aspoň 2 nebo 3 děti na těchto trakcích budou. Mám velký kredit vždycky k těm dětem, že to vydrží a k jejich maminkám, protože i na těch postýlkách je vydrží kojit a nějakým způsobem to zvládají, což myslím, že já máme si k mamkám velkou úctu.
1: Nedovedu představit jako dnešní děti a dřívější děti, protože ty děti se na to zadaptovaly a v podstatě si byly schopny hrát a jíst, učit se v téhle poloze. Dnešní děti jsem si myslel, že jsou jako méně odolné, ale to jste mě překvapil. Já si myslel, že dneska už tahle ta metoda vlastně zmizela, že už se dneska tyhle ty problémy operují.
0: A po tom intervalu se to miminko vezme na operační sál, udělá se takzvaná artrografie, to znamená, do toho kyčelního kloubu se vstříkne trošku kontrastní látky a zjistí se, jestli ta repozice, to srovnání té polohy je úspěšné, a nebo jestli se musí operovat.
1: Takže se operuje až jako, jako druhý sekundárně. Není to první, tak.
0: A
1: volba.
0: A v případě té úspěšné repozice toho srovnání to dítko dostane takzvanou sádrovou spiku. To jsou takové sádrové kalhotky, zhruba zase na 6 týdnů a pak se dolečuje v pavlíkových třmenech.
1: Jo, to už jsou ty klasický.
0: Tak, sleduje se samozřejmě dál. Takže i dnes, a někdy je nám trochu smutno, protože tento způsob je fakt šetrný, opravdu šetrný. A někdy je nám smutno, když slyšíme od kolegů třeba ze Spojených států, že tam by to nikdo nezaplatil. Takže tu metodu, která je šetrná,
1: to znamená to, že vlastně dítě leží v postýlce a
0: blokuje postýlku, blokuje a blokuje drahé lůžko a blokuje personál, tak někdy to tam zvládají doma, kdy tam jezdí pracovní děti. Právě, takže je to pořád způsob, který není úplně komfortní, ale velmi šetrný a pro léčbu těch kyčlí skutečně šetrný.

0: Tak to další téma je trošku jiné. Já jsem využila příležitosti, že tu mám ortopeda a protože miluji romány s historickou tématikou a měla jsem období, kdy jsem vyhledávala japonská a čínská témata a vždycky, když jsem narazila na poznámku nebo na popis toho, jak vlastně Číňané deformovali nohy, vlastně chodidla těm ženským členům rodiny jenom proto, aby měli dokonalou velikost chodidel, aby byly lépe provdatelné, aby vlastně v těch vyšších kruzích obstály. Tak jsem se vždycky zajímala o to, jakým způsobem mohli deformovat chodidlo natolik, aby dosáhli poloviční velikosti chodidla. Protože oni popisovali, že vlastně ty ženy z těch bohatých čínských rodin, aby chodili drobnými krůčky a aby se jakoby vznášeli, oni tomu říkali zlaté lotosy, golden lotos, tak ty zlaté lotosy byl znak té vyšší společnosti. Jaký je ortopedický podklad? Co se dělo s tou kostí? Co udělali s tím chodidlem, aby dosáhli toho kýženého výsledku?
1: Z ortopedického hlediska to byl velký problém a velké trochu týrání, když to tak řeknu. Ale patřilo to k té kulturní stránce té společnosti, tak jak říkáte, z úspěšných, z bohatých, z prestižních rodin, ta děvčata neměla vlastně jinou šanci. A je to metoda, která je poměrně násilná. Už ta děvčata jim vyvazovali nožky mezi 4. a 9. rokem, ale není to jako, když si představíte balerínu v Národním divadle, že stojí na špičkách.
0: Nejsou to piškoty,
1: ale představte si to, že stojíte na schodu a polovinou chodidla, tou zadní částí patou stojíte na tom schodu a teď jako kdybyste tu přední část kolem toho schodu postupně vyvazovala do 90-stupňového zaúlení. Do 90 stupňů. Takže v tom nártu vlastně se ta noha ohnula 90 stupňů do plosky.
0: No.
1: A pak ještě ty prsty vyvazovaly jako úplně pod tu plosku a zůstával rovný jenom palec. A takhle to fungovalo, protože ideál byl, aby ta nožka měřila méně než 10 cm. A to byla metoda poměrně, oni to dělali graduálně, postupně, vyvazováním několik let.
0: To znamená, nelámali to?
1: Ne, vyvazovali postupně, až do těch 90 stupňů. Takže ty ženy mohly chodit vlastně jenom po těch špičičkách
0: a proto
1: taky tomu odpovídala speciální produkce obuvy, že vlastně oni obouvali jenom ten palec a ty prsty a museli chodit po špičkách, takže měli bolesti, defekty, otlaky. Byla to metoda, která byla skutečně na to, že se udržela tisíc let. A to se mluví o tom, že to fakt tak opravdu fungovalo takovýmto způsobem tisíc let a že ty ženy z těch úspěšnějších nebo z těch prestižnějších rodin neměly jinou možnost. Oni zmiňovali, že tam, kde by se to neudělalo, tak té ženě, té dívce se každý smál, že má velkou nohu, že má neforemnou nohu, že jako kluk je obtížně provdatelná. Takže to byla skutečně tisíciletá tradice. A když jsem si o tom četl, tak vlastně se zakázala až v roce 1912, ale boty pro tyto lotosové nožky se vyráběly až do roku 1999.
0: Protože dorůst ty generace, které tomu prošly, tak vlastně museli mít. Takže. A to je právě to zajímavé. V podstatě oni to popisovali hrozně poeticky. Psali, že ta žena se pohybuje jako něžný vrbový proutek v jarním vánku. Na druhou stranu, já myslím, že tam byla možnost, že se pohybovali pravděpodobně jenom podobně, protože jakákoliv další činnost a další chůze byla omezená a ty dokumenty vlastně popisovaly i to, že vy ohnete prsty pod chodidlo. To znamená, že to je prostor, který se velice těžko ošetřuje, omývá. Tam dost často i ty ženy umíraly na nějaké infekce, na defekty a na to, že se ne úplně ideálně podařilo ty nohy ošetřovat. To byla ta povinnost denní. Je to něco, jako čemu se u nás říkalo třeba koňská noha? Dá se to k tomu přirovnat, k tomu defektu, který vznikal pak u nás spíš jako náhodou?
1: Trochu ano, ale koňská noha vzniká ohnutím celé té nohy.
0: V kotníku vlastně.
1: V kotníku. Mm-hmm. Tam mm-hmm. už začíná to ohnutí v kotníku. Ale tady ten kotník byl postaven vodorovně, normálně, pata byla vodorovně a jenom v tom přednoží se to úplně zalomilo. Takže těm chudákům, těm ženám nezbývalo, než chodit drobnými krůčky, šetřit jimi. A někde se zmiňuje právě, že i to byl jeden z těch účelů, aby ty ženy byly vázány na domácí režim a domácí a nechodili nikde moc daleko, buchvísky právě.
0: Je to
1: takže
0: takže
1: to je pak ten paradox, další paradox, kdy se to nazývalo jako ano, že to je skutečně něžná chůze, jako když se vánek.
0: To je eufemismus.
1: Ale
0: ano,
1: kdybychom si mohli poslechnout ty ženy a jejich komentáře tak k tomu,
0: asi by to
1: poetické úplně nebylo.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: když už jsme se dotkli různých takovýchhle zajímavostí, tak potom teda tím, že různé kultury mají různé zvyky, tak třeba mě napadá na hranici Thajska a Myanmaru, žijí kmeny, ty jejich ženy si kovovými kroužky zvedají vlastně hlavu natolik, že si prodlužují část krku a ty obratle se od sebe odtahují. To je další. Možná se dnes zabýváme takovými trošičku jako exotickými nebo extravagantními tématy, ale to je to samé, jako najednou v podstatě uměle vytváříme cosi, co tomu tělu není přirozené. Ty ženy si různými kroužky nastavují krk a vytahují tu hmotu těch krčních obratlů nebo ty mezery zvětšují natolik, že pak ta hlava, kdyby neměla tu oporu toho prstence, tak by pravděpodobně nedržela pevně na těch krčních obratlech. Jako i to není úplně přirozená situace.
1: Oni je nesmí pak nikdy sundat, ty kroužky, oni je nemohou odstranit, protože přesně jak říkáte, ta nestabilita té krční páteře by je úplně ohrožovala.
0: A v našich podmínkách třeba korzety.
1: Taky to bylo dobré škrtidlo, protože čím užší pas, tak tím se to počítalo více, ale i v našich tradicích docházelo například k tomu vyvazování třeba do pavijánu, jak se vyvazovala miminka do zavinovačky a vlastně byla úplně natažené dolní končetiny rovnoběžně u sebe, tak to také trvalo dlouho, než se ten tradiční způsob vyvazování, než se převrátil už, aby se miminkům nechávala volnost a naopak trochu dávalo to široké balení, protože když to miminko vyvážete, takže má po porodu, už se začínalo hned po porodu, protože se nosili v zavinovačkách
0: a
1: čím těsnější, tím lepší, přesně. Ale to právě je poloha, která přímo ohrožuje vývoj kyčelních chloubů. Protože každé miminko vlastně, když se rodí, tak má v sobě ještě několik týdnů v něm koluje ten hormon relaxín od maminky, kdy se na konci těhotenství vylučuje ten hormon relaxín, aby se rozestoupila pánev, umožnil se porod a ten dělá vlastně, že ty tkáně jsou volné, nestabilní, což pánbůh vymyslel, aby ženy
0: se tam uvolnili
1: šetrně
0: tyhle
1: rodily,
0: partie.
1: Ale i v tom miminku pak koluje a když dáte nožičky úplně k sobě, tak ty kyčle jsou nestabilní a může se a v řadě případů docházelo jaksi k porušení vývoje zvlášť těch kloubních jamek, těch stříšek.
0: To znamená, že v době, kdy se vyvazovali ty, nebo ty děti motali do těch povijanů, tak bylo daleko víc komplikací dysplazí kyčelních kloubů.
1: A vlastně vývoje.
0: To znamená, že i tahle generace teoreticky trpí trošku víc potom těmi následky.
1: A to zase je vysoký kredit českomoravské, československé ortopedie, že přišla generace velikánů, profesor Frejka, profesor Pavlík, kteří přišli s tím, že tato poloha přímo ohrožuje děti a ty kyčelní klouby, takže na celém světě se dnes používá pořád Frejkova peřinka,
0: Pavlíkovi
1: třmeny. Tam přijedete do Ameriky, do Japonska, všichni znají Pavlíkovi třmeny a to přesvědčit tu společnost, že to vyvazování do toho těsného povijanu nedělá dobře, taky trvalo řadu let a řadu dekád, než to bylo akceptováno, že vlastně pro miminko je daleko lepší poloha s nožičkami od sebe, s rozkročenými koleny, která daleko lépe stabilizuje kyčelní klouby.
0: Takže nejenom ty Číňani vlastně deformovali ty své generace, ale i ta naše česká kotlina nebo
1: naše
0: evropská
1: česká kotlina.
0: Měla taky
1: ale
0: své.
1: To nebylo jenom u nás, to bylo třeba v Japonsku, v Mexiku, u indiánských kmenů, tam to takto dělali a já jsem měl možnost být 6 týdnů v Japonsku na stáži. Kamkoliv jsme přijeli a když jsme řekli, že jsme z Čech, Československa, tak všichni říkali, vy jste zlatí, svatí, vy jste naučili Japonce zlomit tuhle tu tradici a ukazovali nám všude grafy, jak měli vysoký výskyt těch dysplazí a potom, kdy zavedli toto široké balení, jak to prudce
0: pokleslo.
1: Všude Československo, to byli všichni nadšení.
0: Tak to jsou zase docela zajímavé informace a přece jenom jsme v něčem světoví.
1: Jsme.
0: Takže my si dál povídáme s panem doktorem Janem Charvátem o ortopedii tak trošku jako medicínsky a trošku i nemedicínsky, aby jsme se dotkli různých zajímavých aspektů, které ortopedie může vysvětlit.

0: Pane doktore, když už se bavíme o té dětské populaci, tak jak je na tom dneska ta naše dnešní dětská generace s ohledem na tu posturu nebo na postavení páteře, na rozsah pohybů, na ty pohybové dovednosti, protože odevšad člověk slyší spíš negativní informace. Jak to vypadá?
1: Já myslím, že my to máme poměrně hodně diverzifikované, jako rozdílné. Ve velkých městech ta pohybová aktivita těch dětí vypadá jinak než na menších městech, na vesnicích. V těch velkých městech najdete řadu dětí, které přijdou ze školy, odhodí batoh, sednou si k počítači a třeba 8 hodin sedí u počítače. Takže pak my to vidíme, že z těch velkých měst přicházejí děti s vadami páteře, s plochonožím typicky, protože těm nohám schází ty pohybové aktivity.
0: Takové zcela obyčejné přehlížené problémy.
1: Ale pak je tam i ten druhý extrém, že dnes, když chcete dát dítě nebo přihlásit do nějakého sportovního oddílu, jenom aby se pohybovalo, získávalo tu motorickou inteligenci, aby se naučilo obratnosti, tak někdy je to velmi obtížné, protože většina těch oddílů má 4 tréninky týdně.
0: Přetěžuje
1: soboty, neděle, zápasy. Některé třeba speciálně gymnastické tréninky, to jsou třeba 3-hodinové tréninky denně. Takže to je od těch dětí, které sedí u počítačů, až po ty děti, které denně mají několikhodinové zápřahy. A najít nějakou rozumnou cestu
0: optimálně.
1: Někdy není úplně jednoduché. Ale rozhodně je vždycky dobře, když se ty děti pohybují a když fungují a zatěžují rozumně své klouby.
0: Dneska se vlastně mluví o tom, teď aspoň pan ministr Šťastný předpokládá, že by se měl zvětšit ten úvazek nebo úhrn těch hodin tělocviku ve školní výuce. Možná by to mohlo být na úkor, já nevím, zpěvu nebo výtvarné výchovy, ale já za mě si myslím, že by to asi užitečné bylo.
1: To jsou zlatá slova, paní doktorko, protože málo který předmět ve školní výuce je tak konfliktní jako tělesná výchova a záleží velmi na erudici osobnosti toho učitele, protože já mám své soukromé přesvědčení, že výchovy by se vůbec neměly klasifikovat. Hudební, výtvarná, tělesná výchova, tam mě ta klasifikace prostě úplně nedává smysl. To by mělo být pro radost. A proto vybavit to dítě nějakými návyky pro jeho život. A to, co člověk slýchal za ta léta v ambulanci, tak ta úroveň tělesné výchovy je zcela rozdílná. Někde skutečně mají hrazdu, bradla, kruhy, a někde přijde učitel, hodí mezi děti míč a řekne, dělejte si
0: hrát.
1: A nechá si hrát. A to bohužel i po těch našich operacích, kdy jsme jim rekonstruovali kolena, kyčelní klouby, nohy, tak někdy byl velký problém, aby se to zohlednilo, že to dítě ve školní tělesné výchově neudělá všechno na čas, jako všechny ostatní, a naráželo to na klasifikaci. Takže vždycky jsme prostě prosili ty učitele tělesné výchovy o
0: schovývavost.
1: Ale přesně jak říkáte, vznikají i projekty, protože ty deformity, které ohrožují děti, jsou v podstatě podobné. Plochonoží, osa dolních končetin, motorická inteligence, páteř.
0: Mm-hmm.
1: Takže vznikají velmi hezké projekty, například projekt Udrž se, kdy se učitelky a učitelé mateřských škol a základních škol učí, jaké cviky s dětmi dělat, aby měli posílené klemby, balanční cviky, koordinační cviky, a to už je moc hezky rozjetý projekt, který by měl i tyhle ty základní rizikové oblasti
0: vlastně tomu, aby
1: vychytat a napomoc.
0: Je to velice zajímavé a děkuju panu doktorovi Janu Charvátovi za dnešní povídání. Myslím, že si z toho můžete vzít nejen různé zajímavé informace, ale i dokonce rady, jak se podívat na pohybový rozvoj dětí a trošičku se zamyslet nad tím, že to tělo by nám mělo vydržet celý dlouhý život. Dneska vlastně pracujeme na tom, aby se tady propagovala longevity, ale mimo jako potravinových doplňků je vlastně základ. Základ je pohyb. Základ je to, že vás to fyzické tělo může nosit a můžete se o něj opřít a můžete ho využívat až do dlouhého stáří, a na tom bychom měli asi postavit tu svoji filozofii.
1: A já bych jenom chtěl ještě malinko doplnit, jestli mohu. Je tam tak přesně, jak jste zmínila, i ta výživová složka je nesmírně důležitá. A nám se bohužel i do dětského věku dostává vegetariánství a veganství. A my, nemohu mluvit samozřejmě za ortopedy, ale dobře, vegetariánství dejme tomu, ale veganství do dětského věku nemyslím nepatří. Si, že je úplně nejšťastnější řešení, protože chrupavky potřebují kolagen. 70% chrupavek je tvořeno kolagenem. A pokud ho ty děti nemají v potravě, musí si ho syntezovat třeba z glukagonu, tak vždycky to není úplně to.
0: Ubírají to zase na jiných.
1: Takže přesně, jak jste říkala, místech. Ta metabolická složka je velmi důležitá a nemyslím si, že veganství patří úplně do vyvíjejícího se pohybového aparátu dětí.
0: Takže ta poznámka nakonec byla opravdu aspoň úderná. Já vám děkuji a loučím se s panem doktorem Janem Charvátem i s vámi.
1: Já velmi děkuji.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
4: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
5: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
0: Český rozhlas Liberec, zprávy.
6: V Bedřichově bude telefonní operátor stavět novou rozhlednu. Ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku je uzavřená cesta k zámku. Kvůli volbám do státní domy posilují policisté v Praze hlídky u ruské ambasády. Odpoledne bude zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 19 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké poledne. Jizerskohorský Bedřichov povolil stavbu nové rozhledny s vysílačem. Postavit ji chce na vysokém hřebeni jeden z českých telefonních operátorů. Zastupitelé to na svém posledním jednání povolili. Lidé by na rozhlednu mohli vystoupat příští rok.
7: Podle odborníků by nový vysílač mohl v horské obci zlepšit mobilní signál. Současné vysílače jsou už zastaralé a brzy dožijí. Rozhledna pro veřejnost bude mít trojúhelníkový půdorys a horní vyhlídková plošina bude mít 36 metrů. Celkový vzhled rozhledny má zachovat krajinný ráz díky kombinaci nerezu, mědi a zinku. Z Bedřichova Johana Tománková, Český rozhlas.
6: Návštěvníci a další pěší ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku neprojdou Bezručovou ulicí. Důvodem jsou výkopové práce. Uvedlo to vedení města na webových stránkách. Uzavřená ulice vede od náměstí k zámku Wartenberg. Jako alternativní trasu k zámku můžou návštěvníci využít ulici pod kaplí. Zámek Wartenberg, který se nachází na okraji Stráže pod Ralskem, v roce 1987 poničil požár. Město na jeho záchraně pracuje už přes 20 let. Cyklisté a pěší můžou ode dneška využít novou cyklostezku z Nové Huti na Stožecké sedlo v Lužických horách. Nový úsek Lužicko-horské magistrály je dlouhý necelé 2 kilometry a stál 3,3 milionu korun. Sloužit bude i běžkařům, říká předseda představenstva krajské společnosti Silnice LK Petr Správka.
8: Opravdu dojde k bezpečnému přechodu Stožeckého sedla pro cyklisty, pěší a běžkaře tak, aby bylo propojení pro turisty nejenom pro z Ústeckého do Libereckého kraje, ale následně i k sousedním kolegům a přátelům z Německa.
6: Policisté na dnešek posílili hlídky u ruského velvyslanectví v Praze. Od 8 do 20 hodin je tam otevřená volební místnost pro Rusy žijící v Česku. Můžou tam odevzdat hlas v parlamentních volbách. Zajištění bezpečnosti v době voleb je podle mluvčího ochranné služby policie Tomáše Procházky běžné. Policisté neočekávají nestandardní situaci. O posílení bezpečnosti požádalo česko-ruské ministerstvo zahraničí letos v srpnu kvůli možným protestům a demonstracím. Kromě Česka je očekává tak je třeba v Pobaltí, Polsku nebo v Nizozemsku.
0: Počasí.
6: Odpoledne bude zataženo až oblačno, postupně na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Později večer od severozápadu očekáváme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. A nejvyšší odpolední teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
6: V libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Hodiny tady u nás ve studiu Českého rozhlasu Liberec ukazují 4 minuty po 12. Já věřím, že i ty vaše hodiny ukazují takhle. Možná právě usedáte k obědu. No a k takovému dobrému obědu nedělnímu se hodí nějaká pěkná hudba. Neříkám, že musí být přímo klasická hudba, nějaký Mozart nebo Beethoven, ale prostě to, co posloucháte rádi. No a kvůli tomu jsou tu právě písničky na přání. Až do 13. hodiny nám můžete posílat SMSky, e-maily anebo nám zavolat přímo sem k nám do studia Českého rozhlasu Liberec. Dnešní písničky na přání vám přináší kromě Českého rozhlasu Liberec i Miroslav Holubec.

Pavel Babek a má dívka N. Myslím, že víc než důstojné zahájení dnešních poledních písniček na přání. Pojďme ale k tomu hlavnímu, tedy kromě vašich přání, a to jsou adresy a kontakty sem k nám do studia. Takovou písničku si můžete objednat buď to SMS-kou, a to tak, že na svém displeji napíšete Zahrajte Liberec, potom vložíte mezeru, potom váš text, který by měl určitě obsahovat název písně a pokud možno i jméno interpreta, a to vše samozřejmě bez háčků a čárek. No a takovou SMS-ku nám pak pošlete na číslo 90 011 04. Další možností je poslat nám e-mail, a to na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. A třetí možností je zavolat přímo sem k nám do studia Českého rozhlasu Liberec na telefonní číslo 22 155 37 22.

0: Helena Modráčková v rámci písniček na přání Českého rozhlasu Liberec. No a máme tady první dnešní volající, kterou vítám a přeji pěkné poledne.
1: Já taky přeju pěkné poledne, Míro, a všem dítkám, co opědvají, anebo co už mají pochutí, tak jim přeju dobrou chuť a dobrou kávu a dezertík.
0: Tak jo, my jsme včera s jedním z našich posluchačů zaspomínali na Spartakiádu, hráli jsme Strahováček, dneska budeme vzpomínat také, víte?
1: Ano, ano, Míro, ano. A bude to, ano?
0: Ano, prosím, prosím.
1: Bude to pro vás, Míro, vaše kolegy a kolegyně, hlavně pro Pavla, vašeho hlavního šéfa, Pavla Kubrnu, který je určitě doma. A myslím, že by mohl být i na zahradě, je dneska pěkně. A bylo by to pro paní Jindřišku do Jindřichovic a Romaně Lamačový, co tam jako se o ně starají, tak pro všechny její kolegyně a kolegy a všem tam. A pak by to bylo pro Marušku, sem do Friedlandu, Barču do Příkryho učitelské Lípy a bylo by to i prostě pro všechny, co si necháme hrát. A včera jsme byli na oslavě, takže se to o mě si zdalo dřív, protože bylo pěkně. Ale nechytla jsem tam rozhlas včera na telefonu, protože tam lítají letadla. Takže mě to rušilo. Ani jsme si nerozuměli, co si tam člověk povídá.
0: No tak dneska si to vynahradíte.
1: Ano, ano, dneska si to vynahradíme.
0: Tak jo, tak písničku posíláme. Ano, ano.
1: A mým sourozencům a všem příbuzným rodinám. A všem, co poslouchají vaše rozhlasový přijímač.
0: Dobře, tak jo, písnička je připravená na značky, abych tak řekl. A jdeme na to s Michalem Davidem. My se mějte hezky a zase nám brzy zavolejte. Naslyšenou.
1: Děkuju moc, naslyšenou, Míro.

0: Tak to byla Spartakiádní od Michala Davida Poupata. Já myslím, že většina z vás ji užila. No a ta menšina tehdejších děvčat, těm to asi cukalo v nohách, protože to tělo má jaksi pohybovou paměť a když pak slyší ten správný rytmus, respektive tu správnou melodii, tak už se pomalu rozeběhne na značky, po hřišti a tak dál a tak dál. Nic, pojďme dál. Máme tady další telefonát, takže já vás vítám ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Pěkné poledne.
1: Pěkný poledne, Míro, tady Šárka z Liberce. Takže písnička bude pro moji kamarádku Luci, která dneska slaví narozeniny a miluje Petra Muka, takže jsme vybrali od Oceánu Ráchel. A jinak to bude pro všechny známí, co si je hrajeme, jako vždycky. A chtěla bych zkázat jenom panu Vlastimilovi, že dlouho už nebyl slyšet, tak jestli je v pořádku, ať dá o sobě vědět.
0: Tak jo, já doufám, že se ozve. Vy se mějte hezky, taky pěknou neděli, no a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Písničky na přání jsou v plném proudu a my pro změnu dáme zase jedno e-mailové přání, které nám poslala naše stálá dopisovatelka paní Sylvie. Píše nám hezkou neděli 20. září. Dnes to bude zářijový evergreen z konce 70. let, skupina Earth, Wind and Fire a jejich píseň September. Olegům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia, děkujeme, a všem posluchačům podpis Sylvie z Prahy. Děkujeme paní nebo slečno Sylvie, tady je písnička September.

September, hitovka od kapely s názvem Earth, Wind and Fire, země, vítr a oheň. No a teď poskočíme v té hudební historii zhruba o 10 let dopředu. Máme tady další e-mailové přání. Hezké poledne. Přál bych si zahrát písničku You Want Love z roku 1986 od Mixed Emotions. Děkuji, Petr z Liberce. Takže tahle písnička putuje Petrovi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám psovoda horské služby Pavla Smejkala.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Dnešní polední písničky na přání Českého rozhlasu Liberec se nám přehouply do své druhé poloviny. Máme 4 minuty 4,5 po půl jedné. No a před námi je další, řekl bych, velmi důležitý písničkový vzkaz. Dobrý den, zahrajte prosím písničku Od nedvědů Máme jen sebe pro mého Michala se vzkazem, ve kterém je všechno, co chci říct. Miluju tě, Ivana.

0: Mysleli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát?
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Česká klasika v podání Olympiku, krásná, neznámá. Pojďme k dalšímu písničkovému přání, které nám posílá jedna z našich posluchaček. Zahrajte prosím Zlodějku snou od Miroslava Žbirky. Děkuji, Irena. Miro Žbirku, vždy velmi rádi. Tady je Zlodějka snou.

Zní to jako melodie, sounds like a melody, zpívala kapela Alphaville. Takových melodií měla skutečně přehršle v 80. letech. No a my jsme se pomalu, ale jistě prohráli, tedy písničkově, až ke 13. hodině, ta tu bude zhruba za 7 minut, po ní následují další zprávy, které pro vás dnes celé odpoledne připravuje Iveta Bláhová. No a my tu máme poslední písničkové přání, které nám poslala naše posluchačka, slečna nebo paní Iva. Dobrý den, zahrajte něco od sourozenců Ulrichových. Tak to jste mi udělala velikou radost, protože jsem vybral písničku z alba Příběh, které pojednává o Markétě Lazarové. Zvláštní znamení Javory, Hana a Petr Ulrichovi pro naši posluchačku paní Ivu. No a po 13. hodině a po těch zprávách, o kterých jsem hovořil, tu budou další výlety. To znamená, že si užijete hodinku s Pavlem Kudrnou. No a já, tedy Miroslav Holubec, se s vámi těším naslyšenou zase po hodině 14., kdy nám začíná pohodové odpoledne, kde samozřejmě na vlnách Českého rozhlasu Liberec.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Semelská radnice chce požádat Liberecký kraj o dotaci na rekonstrukci sportovního hřiště v lokalitě Řeky. Diana Čičmanová z Libereckého naivního divadla je v uší nominace na Sanitalie. Případů limské boreliozy oproti Loňsku výrazně přibylo. Odpoledne bude zataženo až oblačno s deštěm nebo přehaňkami a teplotami do 19 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Semily plánují rekonstrukci sportovního hřiště v lokalitě Řeky. Je ve velmi špatném technickém stavu. Náklady na přestavbu vyjdou podle prvního odhadu na minimálně 20 milionů korun. Dotace by mohla dosáhnout až na 3 miliony. Žádost schválili zastupitelé.
2: Hřiště na okraji města je zarostlé trávou a podle místostarosty Tomáše Sábla z Volby pro Semily se kvůli tomu nevyužívá. Po obnově by tam mohl vzniknout atletický ovál a fotbalový trávník pro potřeby škol. Pokud město dotaci získá, bude hledat další možnosti financování a začne se stavbou. Hotové by mělo být do 2 let. Ze Semily Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Naivní divadlo v Liberci má po 2 letech užší nominaci na cenu Thálie v kategorii loutkového divadla. Herečka Diana Čičmanová je nominovaná za nonverbální inscenaci Větroplaši. Představení pro diváky od 4 let nastudoval tvůrčí kolektiv Tmel, o čem vypráví, říká dramaturg Naivního divadla Vít Peřina.
3: Zavede diváky, nejen dětské, ale i dospělí si to užijí, do takové fantastické osady, téma přátelství, ale taky bojování s větrem, se kterým oni se tam musí popasovat a zároveň ho využívají k tomu, aby vůbec fungovala ta jejich osada.
0: Udělení cen herecké asociace se uskuteční v sobotu 3. října. Už jen tento víkend je možné ve Státním muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou vidět to nejlepší, co se za poslední 3 roky objevilo na českém trhu v oblasti výroby užitkového skla a bižuterie. Své výrobky tam vystavuje 50 firem z Česka, Německa, Polska, Slovenska nebo Španělska. Trienále klade důraz hlavně na užitnou hodnotu výrobku a na to, jak dobře se na trhu prodávají, informoval hlavní kurátor muzea Petr Nový. Případů limské boreliozy letos výrazně přibylo. Státní zdravotní ústav jich za prvních 8 měsíců eviduje přes 10,5 tisíce, tedy zhruba dvojnásobek oproti loňsku. Za nárůstem je podle ústavu hlavně nový systém hlášení, do kterého se zapojují i praktičtí lékaři. Roli ale hraje i delší sezóna klíšťat a parazitologové čekají jejich vyšší aktivitu i na podzim.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude zataženo až oblačno, postupně na většině území s deštěm nebo přehánkami. Později večer od severozápadu očekáváme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. A nejvyšší odpolední teploty je 16 až 19. Na horách naměříme 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou počítejte s omezením v Pražské ulici. Důvodem jsou opravy sítí. Uzavírka je mezi křižovatkami s ulicemi Revoluční a Dlouhá. A silnice mezi Pihelem a Bukovany u Nového Boru na Českolipsku je uzavřena. Probíhají tam stavební práce. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Lety.
4: Je tady 3. zářijová neděle a pokud k výletům nepotřebujete vyloženě letní počasí, pak vás srdečně zveme na další rozhlasové putování, na které se můžete vydat spolu s námi, tedy s námi výlety. Zdraví vás Pavel Kudrna a přeji dobrý den. My vám dnes představíme jedno hodně nevšední muzeum. Objevili jsme ho v Hodoníně na Jižní Moravě a zatím prozradím jenom tolik, že se v něm dozvíme všechno o dobývání černého zlata. Potom zamíříme do Jáchymova v Karlovarském kraji, kde stojí sice nenápadný, ale o to zajímavější špitální kostelík. Jde o jedinou celohrázděnou sakrální stavbu v českém i saském Krušnohoří. Čeká nás také návštěva unikátního mlýna v jihočeských Hoslovicích, který je považovaný za nejstarší dochovaný vodní mlýn u nás. A nakonec se projdeme nedávno vybudovanou planetární stezkou ve Vraclavi v Pardubickém kraji, na které budeme objevovat zajímavosti naší sluneční soustavy. Já myslím, že ta nabídka je docela pestrá. Pokud přijmete naše pozvání k poslechu, tak si ho užijte.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Když se řekne ropa, většinou si představíme velká naleziště někde na Blízkém východě, anebo teď také komplikace kolem Hormuzského průlivu, také nedostatek ropy a tak dále, zdražování, ale o tom nechci vůbec mluvit. Černé zlato se těží i na jižní Moravě. Historii a současnost dobývání této suroviny můžete poznat v Muzeu ropy v Hodoníně, kam se vydal náš kolega Zdeněk Truhlář.
1: Čerpací kozlík, čerpadlo nebo také těžební trojnožka, to vše dává vědět, že stojíme před Muzeem naftového dobývání a geologie i společně s manažerkou Pavlou Nečas-Benadovou.
2: Čerpací kozlík slouží k tomu, aby vlastně v té druhé fázi, když už nám ta ropa neteče sama až na povrch, aby nám vlastně pomáhala z té hloubky toho vrtu vytáhnout ty zbytky té ropy a dočerpávat ropu, která tam nám by jinak nedotekla nahoru.
1: Už před muzeem se tedy o ropě dozvídáme spoustu zajímavostí, ale vcházíme také dovnitř, kde toho bude určitě ještě mnohem více. A hned první místnosti dominuje velký model, co je na něm všechno k vidění.
2: Před námi tady se tyčí veliký model soupravy nárazového typu vrtání, který se používal vlastně u nás až do druhé světové války. Ten princip byl takový, že vlastně na takovou věž se vytáhlo velmi těžké dláto, nechalo se spustit, ono to bouchlo do té země, ulomilo se kus horniny, vytáhlo se to nahoru a vlastně kamenickým způsobem se čekalo, než se prorazila těsnící hornina, pod tím byla natakovaná vrstva ropy a začalo to stříkat a stříkalo to, na to se všichni těšili, zaradovali se, vykopali tam koryta, v podstatě to zbírali, dokud tam nějaká ropa byla. Potom se tam postavila vrtná trojnožka, kterou právě můžete vidět před muzeem, a tam se takovou speciálně lžicovou metodou těžila vlastně ta ropa už potom z toho nestříkajícího vrtu.
1: Pod modelem těžební věže je také plastická mapa jižní Moravy.
2: Ta vlastně ukazuje, kde se nachází ropa, zemní plyn tady u nás, a vidíme, že je to opravdu jenom tady na tém cípku jižní Moravy, je to vlastně část, říká se jí Vídeňská pánev.
1: V muzeu si můžeme projít celou historii naftařského průmyslu. Dostáváme se do další místnosti, kde už jsou i nějaké přístroje.
2: V tomto sále, technickém sále, seznamujeme návštěvníky s tím, jak se dneska ropa hledá, jak se těží. Ono to zase není takové jednoduché najít třeba ložisko ve 3 kilometrech, takže tady se seznámí s tím, jak se vytipuje to místo a potom jak se do té hloubky dostat pomocí vlastně vrtné soupravy.
1: Vcházíme do třetí místnosti, tady už jsou různé nádoby, předpokládám, že to jsou různé produkty ropy, ale co mě zaujalo nejvíc, je velká skleněná baňka, ve které je tekutina dole čirá a nahoře úplně černá.
2: Tímto jednoduchým způsobem ukazujeme, jak vlastně funguje ropná skvrna, jak interaguje vlastně ropa se vzduchem a s vodou. Pomocí malého balónku vpouštíme do této nádoby bublinky, ty neprochází touto černou ropnou skvrnou a v podstatě se drží na spodní hladině. Tak si můžeme představit, jaký dopad má případná ropná skvrna na život, třeba v oceánech, kdy i ryby se udusí.
1: Většina nádobek je tu uzavřených, ale přece jenom na stolku tady vidíme jednu nádobku otevřenou a se štětečkou.
2: Ano, my jsme totiž jediné muzeum, kde si můžete na ropu sáhnout. Je to surová ropa z ložiska Nesit, což je nejstarší ložisko na našem území z roku 1919. My vás tady tím malým štětečkem pomažeme, dávám kapku surové ropy na prst, na kterou vám potom zasvítíme UV lampu, abyste viděli jednu z vlastností ropy, a to je luminiscence.
0: Říká manažerka Muzea ropy v Hodoníně Pavla Nečas-Benadová, která nevšední expozicí provedla našeho jihomoravského kolegu Zdeňka Truhláře. A to byla jenom malá ukázka toho, co se můžete o ropě a zemním plynu dovědět. Muzeum ropy můžete navštívit ve všedních dnech od 9. do 15. hodiny, o víkendech pak mezi 13. a 15. hodinou.

My jsme minulou sobotu, a o tom jsem mluvil včera, vysílali živě z veletrhu Zahradaček v Litoměřicích. Taky už jsem prozradil, že se velmi povedlo, že tam byla neuvěřitelná spousta veškerých zahradnických sazenic, květin, keřů, stromů, krásné výstavy. Jiří Pačinek tam vystavoval své skleněné květiny, taky byl hostem u našeho mikrofonu. Monika Absolonová byla hostem u našeho mikrofonu. Řeč byla o historii i o novinkách, které provázely veletrh nejenom v areálu, ale také v celých Litoměřicích. Další přenos pochopitelně naplánujeme. Otázka zněla, kolikáté výročí se slavilo za A50. Nebo za B60. Tak správně Ačko, byla to jubilejní kulatá 50. Losovali jsme ze správných odpovědí, hráli jsme o powerbanku, no a štěstí se usmálo na naše posluchače a posluchačky. Jsou jimi paní Marcela Šašková Přeštice, pan Martin Pospíšil Hlízov, pan Jiří Křížek Jankovice, paní Milada Cigánková Petrov a pan František Špidra Radnice. Powerbanku posíláme a k tomu přidáváme i gratulaci. Hlavní cenou za měsíc září je výletnický batoh. Batoh s reflexními prvky, v něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. O tuto cenu hrajeme celý měsíc září. Na začátku října vylosujeme jednoho z vás, kteří jste soutěžili, kteří jste posílali textové zprávy a minimálně jedna odpověď byla správná. Pak jste byli zařazeni do slosování.

0: dokola.
1: Špitální kostel Všech svatých není největší ani nejzdobnější památkou Jáchymova v Karlovarském kraji. Pokud ale máte rádi místa se zvláštní atmosférou, rozhodně tenhle na první pohled nenápadný kostelík vedle hřbitova navštivte. Prohlídku jediné celohrázděné sakrální stavby v českém i saském Krušnohoří si nenechala ujít ani naše karlovarská redaktorka Jana Strejčková.
2: S Markétou Šikýřovou z Jáchymovského infocentra vstupujeme do špitálního kostela Všech svatých.
3: Ten kostel tady nechali postavit obyvatelé města, kteří sem přišli v 16. století, protože Jáchymov byla úplně původně malilinkatá osada a s těmi nalezišti stříbra, tak sem přicházeli horníci, hlavně teda ze Saska. No a protože chtěli svůj duchovní stánek, tak nechali postavit špitální kostel. Stavba začala v roce 1516 a dneska je špitální kostel nejstarší dochovanou sakrální památkou našeho města.
2: Co je na tom kostele výjimečného? Já vidím hrázdění.
3: Ano, já s oblibou říkám, že jak tady ten kostel před 500 lety postavili, tak máte možnost ho vidět dneska. Ten kostel v průběhu let samozřejmě byl rekonstruován, ale nikdy nebyl výrazně stavebně přeměněn. Vždycky při všech rekonstrukcích se zachovala ta původní podoba. A právě ta celohrázděná konstrukce je jednou z těch unikátních záležitostí tohoto kostela. On zvenku je takový nenápadný, to hrázdění není vidět, tomu se pak říká hrázdění v kabátku, ale ta celohrázděná konstrukce tady uvnitř každého překvapí.
2: Co je pravdy na tom, že ty trámy jsou natřené volskou krví?
3: Je to taková legenda, říká se to, že vlastně to dřevo, které bylo použito na stavbu tohoto kostela, zvláště pak krovu, bylo natíráno volskou krví, protože ta volská krev má jakoby magické účinky a ochraňuje to dřevo. Mimo jiné se také říká, že ta volská krev má výborné impregnační účinky, takže to dřevo lépe a déle vydrží. Jinak během prohlídky máte možnost se projít po 500 let starém schodišti,
2: po kterém jdeme právě teď my.
3: Ano.
2: A dostali jsme se do půdních prostor. Tak my jsme teď společně došli na místo, kde se vlastně ukrývá ten největší poklad.

0: hospitálního kostela.
1: Dá se to tak říct. Teď jsme pod zvoničkou, ve které se nachází zvon z roku 1520. Dneska je to nejstarší movitá památka našeho města. Ten zvon se dochoval díky tomu, že v dobách, když se všude zabavovaly zvony, tento zvon byl uschovaný na půdě tehdejšího muzea a v 90. letech se mohl navrátit zpátky do zvoničky. K tomuto zvonu se váže legenda. Říká se, že jeho hlas, když se nesl Jáchymovským údolím, tak vlastně ochraňoval město. Měl držet nad městem ochrannou ruku.
2: Říká Markéta Šikýřová z Jáchymovského informačního a kulturního centra, která špitálním kostelem Všech svatých provedla naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou.

0: Rybník, maštal, stodola, mlýn s mlýnici i obytnými prostory. To vše tvoří komplex unikátního mlýna v jihočeských Hoslovicích v podhůří Šumavy. Unikátní je proto, že žádný jiný mlýn se v Česku nedochoval v tak autentické podobě. O mlýnce dnes stará Strakonické muzeum. V doprovodu správce Jaroslava Janouta si celý areál prošel náš jihočeský redaktor Filip Černý.
1: My jsme stanuli před Hoslovickým mlýnem a to je partie, kterou tady asi znám z několika filmových pohádek.
2: Je to tak. Natáčelo se tady Kouzla králů, pak se natočila druhá pohádka Vodníka Karolínka, no a pak třetí pohádka, to byly vlastně Tři bratři, to je vlastně ta nejznámější.
1: Tak ale mlýn to není jenom tedy kulisa, to je skutečná stavba, která tady stojí vlastně od kdy?
2: Tak já nemám rád, když přijdou jako turisti a říkají, tady je ten skanzen. Tohle to není skanzen. První zmínka tady o mlejně je z roku 1352. Je to jenom teda strohý zápis, víc potom se dozvídá, mají zberní roli, kde už víme, že je tady mlýn o jednom kole a ke mlýnu patřilo 16 střichů pole. Rod Harantů, což byli vlastně poslední majitelé tohohle mlýna, tak ty sem přišli v roce 1829.
1: A díky právě těm posledním majitelům se ten mlýn zachoval v té podobě, v jaké je.
2: Tak, po válce nestalo se, jako bývá zvykem, že mlýn zdědil nejstarší syn, tady se to stalo naopak, tady mlýn zdědil nejmladší syn, ale s tím, že ten nejstarší tady měl doživotní vejminek. No a pak přišly ty 50. leta, zakládání družstva, socializace vesnice, no a protože rod Harantů byl za jedno movitej, za druhý vážený tady ve vsi, tak bylo třeba, aby podepsal družstvo jako první, což to odmítl, takže i když už měli po vojenské základní službě, tak byli znova povoláni na vojenské cvičení, který si odsloužili u pomocných praporů v Komárně. Když se potom ty chlapi vrátili, tak pozemky už stejně obhospodařovalo JZD, dobytek byl svedený v JZD a mlýn vykradený. No a když byli znovu schopni začít hospodařit, tak je odvezli, odsoudili a zavřeli. Když se po dvou letech vrátili, tak je následně zbavili své právnosti. Takže ty chlapi tady zůstali úplně bez prostředků, takže vlastně byli živi jenom z toho, co se vlastně sami vyprodukovali. Za jejich života tady nebyla zavedena ani elektrická energie, ani vodovod. No a když se tohle stalo, tak ty bratři se tady vlastně zakonzervovali na dalších 50 let, ale zase bylo dobrý, že nic, co se rozbilo, nevyhodili. Tady je vlastně všechno originál, co tady na tom mlýně bylo.
1: To tak půjdeme se podívat dovnitř.
2: Tady se můžeme podívat hned. Sednice. Tady vidíte, že ten nábytek, co je tady, tak vlastně sem pasuje. Takže lavice jsou na míru, postele, všechno, jak to vidíte. Největší prostor v té sednici zabírá vlastně pec na pečení chleba, kde ještě i my při těch našich akcích, když máme, tak ještě ten chleba taky pečeme.
1: Tady je
2: vlastně ta mlýnice, to je vlastně to nejcennější, co je tady vlastně ve mlýně. Je tady obyčejný český složení, je to jediný nejstarší mlejn dochovaný vlastně v České republice. My máme tu přednost, že my ho máme jakoby funkční, takže v roce 2008 jsme byli vyhlášeni jako národní kulturní památka, ale bylo to vyhlášený takhle pozdě kvůli tomu, protože ty majitele, to tady byl ten poslední majitel, tak ten sem nikoho nepustil. Takže vlastně i ani památkáři neměli šanci se podívat dovnitř.
0: Říká správce mlýna Jaroslav Janout. Teď už je mlýn v Hoslovicích na Strakonicku přístupný všem zájemcům. Do konce října ho můžete navštívit denně kromě pondělí a i během zimy se v něm budou konat různé akce, takže možností je spousta. Nás do něj vzal náš jihočeský kolega Filip Černý. Výlety. A je tu nová soutěžní otázka. Týká se oblíbené postavičky dřevěného kluka Hurvínka, často prostořekého. A teď si představte, že letos slaví 100 let. My jsme si těch 100 let včera v reportáži připomněli. I to, že po celou dobu rozdává se svým taťuldou, později i s kamarády a se psem Žerikem radost nejenom dětem, ale i dospělým. To české loutkové divadlo Spejbla a Hurvínka bylo založeno profesorem Josefem Skupou už v roce 1930. A my jsme se ptali, kde dnes najdeme toto už legendární divadlo a stejná otázka platí i pro dnešní vysílání. Kde ho najdeme? Za A v Plzni nebo za B v Praze? Budeme tradičně losovat ze správných odpovědí 5 výherců, kterým tentokrát pošleme cestovní alulahev. Co pro ně musíte udělat? Kromě toho pověstného štěstí při losování, ale proto neuděláte nic, to už je v rukách náhody, řekněme. Jak se píše textová zpráva, tak tu musíte poslat ve správném tvaru. Výlety, mezera A nebo B, druhá mezera. Pak následuje vaše křestní jméno, příjmení, směrovací číslo a adresa. Zprávu pošlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci. Stát vás bude 4 koruny, službu poskytuje ATS Praha. Hlavní cena za září. Výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Tak my jsme ve druhé polovině měsíce září, máte ještě čas odeslat, jak jsem říkal, minimálně tu jednu správnou odpověď. Takže se snažte, no a my budeme opět rozdávat radost v podobě hlavní ceny.

0: Ve Vratslavi v Pardubickém kraji můžete nově objevovat zajímavosti naší sluneční soustavy. Vznikla tam totiž planetární stezka, která navazuje na téměř 50-letou historii místního astronomického klubu. Měří 6 kilometrů a jednotlivé planety na ní najdete v takových vzdálenostech, které odpovídají skutečným poměrům. Vratslavské meziplanetární putování si zajela vyzkoušet naše pardubická redaktorka Milena Vápeníková.
1: Iniciátorkou a hlavní autorkou planetární stezky ve Vratslavi je Kristýna Maturová, která je teď se mnou u prvního stanoviště, to je Slunce.
2: Ano, nacházíme se u Slunce na stezce, která má název Planetární putování, a je to vlastně takový dárek všem návštěvníkům, kteří chtějí zažít něco pěkného, vidět něco krásného a hlavně se i vzdělat, protože na trase nejenom kromě té krásné krajiny uvidíte vlastně celou sluneční soustavu, která je zmenšená 1:1 miliardě.
1: Začínáme u Slunce a kromě naučného panelu je tady i to Slunce jako takové, v podstatě kovové.
2: Náš model Slunce je z kovových plíšků, které nám posvářel zde místní umělec, pan Jakub Vlček. Takže i to je vlastně moc fajn záležitost, že ten model vytvořil někdo zdejší. A náš model vlastně v tomto poměru zmenšené má 1,4 metru.
1: A teď mi řekněte, kolik těch stanovišť je. Počítáte Pluto jako planetu nebo ne?
2: Ne, bohužel Pluto už se nepočítá mezi planety, ale je zařazen jako trpasličí planeta, takže na naší trase ho nenajdete, pouze jako zmínku na 6. panelu. A co se týče počtu panelů, tak těch je 15, to znamená, co panel, to nějaká planeta. A aby ta trasa byla zajímavá a nebyly tam velké vzdálenosti, kde návštěvník nic neobjeví, tak tam máme ještě panely se zajímavostmi o sluneční soustavě. Třeba komety nebo vznik sluneční soustavy. Jeden z panelů je věnovaný teleskopům. Na jednom z panelů se dozvíte o zatměních. Zkrátka to, co v té sluneční soustavě je.
1: Máte nějakou zajímavost, kterou se tam dozvíme, kterou já bych nevěděla, jakožto laik a nepříliš vzdělaný člověk v tomto oboru?
2: Takovou zajímavostí, kterou možná málo kdo ví, je, že náš měsíc se od nás vzdaluje. To vzdálení odpovídá asi 4 cm ročně.
1: Jak dlouho nám to bude trvat, pokud to budeme chtít projít od začátku skutečně až do konce?
2: Záleží na tom, jestli budete pečliví návštěvníci a budete si pročítat panely, pak vám to zabere delší čas, zhruba asi 2,5 hodiny, ale zkoušeli jsme si to různě procházet, nebo máme i zpětnou vazbu, že za 2 hodiny nebo kolem 2 hodin se to dá projít. Je to trasa 6 km dlouhá.
1: A co je velká výhoda planetárního putování, takže je přístupné celoročně a zdarma.
2: Ano, naše stezka je otevřená 24/7 a je zde pro návštěvníky po všechny roční období, ve dne i v noci. Dokonce, když sem návštěvník přijde v noci, tak tady máme takovou raditu, takovou zajímavost, kterou určitě nemá žádná jiná planetární stezka. A to je ta, že když správně zodpovíte otázku, která se týká Slunce, je to hnedka u panelu číslo 1, tak si ověříte svoji správnost tím, že se vám rozsvítí celé Slunce, když zmáčknete tlačítko u příslušné odpovědi. Takže lákám návštěvníky, aby se sem dostavili i večer, protože si to můžou vyzkoušet.
0: Zve do Vratslavy v Pardubickém kraji autorka tamní planetární stezky Kristýna Maturová, se kterou si o zajímavém projektu povídala naše kolegyně Milena Vápeníková.

Tak si představte, že už řadu let dodržujeme tradici, kdy v závěru připomínáme soutěžní otázku. Kdybyste ji přeslechli nebo neslyšeli přímo zadání, tak ji najdete vždycky na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tentokrát se týká 100 let našeho dřevěného kluka Hurvínka. Hurvínka, který později s Taťuldou, kamarády s Žerikem rozdávají radost dětem i dospělým. To divadlo bylo založeno profesorem Josefem Skupou v roce 1930 a my se ptáme, kde toto divadlo dnes najdeme. Za A v Plzni, anebo za B v Praze. Tak nám pošlete správnou odpověď, hrajeme o cestovní alulahve. Jsou to takové praktické cestovní lahve, které se vám na těch vašich výletech mohou hodit. Já doufám, že se vám hodí i ty naše klasické rozhlasové výlety, které Český rozhlas vysílá v celé republice. Občas je zpříjemníme přímým přenosem, další už plánujeme. Dovíte se, kam pojedeme, ale zatím se všechno chystá, takže nebudu více prozrazovat. Teď prozradím to, že další výlety uslyšíte opět příští sobotu. Těším se na vás ve 13 hodin a 4 minuty. Těší se na vás nejenom Pavel Kudrna, ale také Václav Lenár, technik, Šárka Formánková, dramaturgyně, no a celá řada reportérů, kteří navštěvují nejzajímavější a nejtajemnější i ty zcela známé kouty České republiky, aby pro vás nejenom natočili reportáž, ale také pořídili řadu fotografií. O jejich výsledku se můžete přesvědčit na webových stránkách našeho pořadu výlety.rozhlas.cz. Hezký zbytek neděle.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Vláda má připravená opatření proti drahým palivům. Oznámí je zítra. Ekologické organizace v příhraničí mohou využít služeb podpůrného centra pro evropské dotace. Nehodu rybářské lodi v Norsku nepřežil Čech. Další tři úřady dál pohřešují. Zítra bude polojasno až oblačno s přehánkami a teplotami do 16 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Zatím nechtěl říct podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čekal na reakci okolních zemí.
2: Jestliže ostatní země začínají reagovat, my jsme řekli, nebudeme ani o den stát nikde déle. To znamená, máme připravené opatření a zítra je sdělíme.
0: Zlepšit spolupráci mezi českými a německými spolky na ochranu přírody má nový českosaský projekt Síť pro přírodu. Určený je pro ekologické organizace jak z Libereckého, tak i Ústeckého a Karlovarského kraje a sousedního Saska. V příhraničí působí desítky ekologických organizací na obou stranách hranice, které ale jen minimálně využívají možnosti přeshraničních projektů Interreg. Důvodem je jazyková bariéra, nedostatek personálu nebo náročná administrace. Právě s tím má pomoci nové podpůrné centrum, říká předseda libereckého spolku Čmelák Jan Korytář.
3: Ten program je hodně administrativně náročný, takže pro malé organizace je to hodně těžký uspět. Když uspějete, dostáváte peníze až zpětně, takže musíte získat předfinancování. A když vlastně takových bariér je celá řada, tak většina organizací si na tom veláme zuby nebo do toho ani nejdou. Tak nás napadlo, že jim pomůžeme, aby na ty peníze taky došáhli.
0: Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku dnes znovu zastavil silný vítr. Dolní část Pece pod Sněžkou na Růžovou horu zůstává v provozu. Informoval o tom vedoucí provozu lanové dráhy Jiří Špetla. Podle něj by mohl být horní úsek mimo provoz celý den. Turisté ale můžou z Růžové hory pokračovat na vrchol 2,5 kilometru pěšky. Při nehodě rybářské lodi v Norsku zemřel nejméně jeden Čech, další tři se pohřešují. Oznámilo to české ministerstvo zahraničí s tím, že norská policie nepředpokládá, že by někdo neštěstí přežil. Záchranáři u ostrova Averøy na západě Norska už od pátku pátrali po pohřešovaném plavidle se čtyřmi zahraničními turisty. Včera se úřadům podařilo najít jen loď bez posádky.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou jasno až polojasno, jen zpočátku ještě očekáváme místy velkou oblačnost a místy přehánky. K ránu bude místy oblačnost znovu přibývat. Nejnižší noční teploty 9 až 6, na horách 7 až 4 stupně. Zítra ráno bude většinou polojasno až oblačno, postupně bude převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost. Odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky, které budou zejména na horách četnější. Na horách povane čerstvý, místy nárazový vítr a nejvyšší teploty 13 až 16, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Doxech na Českolipsku je kvůli nevyhovujícímu stavu vozovky uzavřená ulice Nerudova. Rezidentům je vjezd povolen, uzavírka platí do konce roku. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jsou 4 minuty po 14. hodině. Pokud jste až doteď měli pohodové odpoledne, tak odteď ho máte oficiálně. Jelikož přesně tak se jmenuje náš dvouhodinový blok plný pohody, zajímavých informací a písniček, samozřejmě pohodových. Nejdřív se vydáme do Ústí nad Labem, tedy pouze telefonicky. V tamním meteorologickém ústavu nám prozradí, jaké bude počasí v nejbližších hodinách a dnech. Martin Písařík nám poví, co v učebnicích nebylo, a od předškoláků se dozvíme, co je to raketoplán, tak to jsem zvědav. Zrovna jako jsem zvědav, co dělají na činoherním jevišti akrobati, sloni, tygři nebo šašek. Liberecké divadlo FX Šaldy se dnes večer promění v cirkusový stan. Činoherní soubor totiž uvede svou první letošní premiéru a tou je Cirkus Humberto. Hra vychází z románu Eduarda Basse a představuje život cirkusových umělců. Více se rozvíte v naší reportáži už za chvíli. Dnešním pohodovým odpolednem vás provede a hezký poslech přeje Miroslav Holubec.

0: Věra Špinarová, já se sázím. No a teď už nás čeká ta avizovaná návštěva cirkusu. Jak víte, jak vypadá život v zákulisí cirkusu? To se z nové inscenace dozvědí návštěvníci divadla FX Šaldy v Liberci. Herecký soubor dnes totiž uvede první premiéru letošní sezóny Cirkus Humberto. Lidé v ní uvidí také zvířata. Jedno z nich mimochodem bude připomínat slonici Balu, která přednedávnem opustila libereckou zoo.
1: My vidíme obrovskou paralelu mezi cirkusem a divadlem.
2: Říká dramaturg z libereckého divadla Jiří Janků.
1: Za každým představením v divadle, za každým cirkusovým vystoupením stojí desítky lidí, kteří to vystoupení musí připravit. To jsou ty tenťáci, stavěči, ti, kteří ho svítí. Ty zůstávají v naprosté většině v anonymitě a už sám Eduard Bass jim chtěl vzdát hold a my jsme právě tuhle linku chtěli trošku podtrhnout.
2: Hra vychází ze slavného románu Eduarda Basse z roku 1941. Příběh sleduje osudy šesti generací cirkusových umělců.
1: My jsme se snažili to pojmout napříč celým tím románem, to znamená, že začínáme příchodem Vaška Karase s tatínkem do Hamburku a přijetím do cirkusu Humberto a končíme po 70 letech v Praze.
2: Někteří herci se pro tuto inscenaci museli naučit několik artistických kousků. Lidé je uvidí třeba na akrobatických šálách, doplňuje herec Prokop Kosař.
3: Hraju Achmeda Romea, akrobata, tanečníka a největší výzva, my jezdíme na jednokolkách.
4: Byla nějaká nehoda během zkoušek.
3: Jo, já jsem upadl takhle dlaněma na asfalt a furt mě to bolí. Pracovní úraz.
5: Vašku! No, kdo je ta slečna, pro kterou tady chodíš jako tělo bez duše?
6: Nikdo.
7: A není ten nikdo náhodou? Růženka.
6: Růženka.
5: To je ale pěkný jméno.
2: Na jevišti nebudou chybět ani profesionální artisté a akrobati, přibližuje režisérka Kateřina Dušková.
8: My jsme tu věc stavěli i částečně jako poctu lidem, kteří překračují hranice lidských možností. To pro nás ty akrobati jsou, takže jsme vyhlásili, že hledáme lidi, kteří se tím zabývají a milují cirkus, divadlo a jsou z našeho kraje.
6: Stál drží pořád stejně, lana drží pořád stejně. Ale vypadá to, jako by tu bylo o jedno srdce víc.
2: Nedělní premiéra inscenace Cirkus Humberto začíná v 19 hodin. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
9: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.

0: počasí.
1: Přesně tak, máme téměř 23 minut po 14. hodině a na telefonu už máme meteorologa Jana Hrubého, který je připravený v Českém hydrometeorologickém ústavu v Ústí nad Labem a kterého jsem včera nechtěně přejmenoval na Jana Krause a kterého vítám samozřejmě. Pěkné odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Mimochodem, koukáte někdy na show Jana Krause? Líbí se vám?
2: Někdy se podívám, ale... Ne, že bych musel takhle.
1: Jasně. No, on totiž někdy na ty své hosty je tak trochu hrubý, takže to mě možná včera trochu zmátlo, ta jména. Nicméně, pojďme k tomu hlavnímu, tedy k počasí. Vy jste včera říkal, že bude zpočátku slunečno, postupně, že bude pršet, zatím to všechno vychází. Vyjde i to, že k večeru už by mělo té oblačnosti ubývat?
2: Vypadá to, že dneska ta oblačnost nám začne ubývat až někdy později večer a vlastně se srážkami musíme až do večera a nebo do pozdního večera i nadále počítat.
1: Hmm. Jaká bude noc? To už nebude pršet a hlavně kam nám klesne teploměr?
2: Tak noc bude většinou jasná nebo polojasná, ale v počátku noci může být ještě místy větší oblačnost a ojediněle se mohou ještě vyskytovat přehánky, ale k ránu to vypadá, že by oblačnost měla znovu přibývat a ty nejnižší ranní teploty očekáváme od 9 do 6 stupňů Celsia a na horách od 7 do 4. A v noci nám ještě bude foukat mírný severozápadní vítr o rychlosti 2,6 metrů za sekundu, ale ještě bych se vrátil k dnešnímu větru a vypadá to, že by se nám měl ještě vítr rozfoukat a nadměrný 3,7 metrů za sekundu a večer se nám změní směr, a to na severozápadní a vítr může i přechodně zesílit.
1: A teď jakou nohou vykročíme do toho příštího týdne, tedy jaké počasí nás čeká v pondělí?
2: Tak ráno zítřejší vypadá, že by ještě měla být menší oblačnost, ale oblačnost nám bude během dopoledne přibývat a vyskytnou se nám odpoledne místy přehánky a na horách to vypadá, že by ty přehánky měly být i četnější a zítra bude o dost chladněji než dnes, vlastně ty maximální teploty zítra očekáváme od 13 do 16 stupňů Celsia a na horách pak od 9 do 12 a vítr bude foukat zítra mírný a na horách a lokálně i jinde může fouknout i čerstvý vítr, severozápadní vítr o rychlosti 4 až 9 metrů za sekundu a s nárazy až okolo

0: 15 metrů za sekundu.
1: Takový tady bude zbytek neděle, takové tady bude pondělí. Podle Jana Hrubého z Českého hydrometeorologického ústavu Ústí nad Labem, my děkujeme za vaši předpověď, přejeme příjemné odpoledne a budeme se těšit zase někdy brzy naslyšenou.
0: Tak ano.
1: Takové tedy bude počasí a už za malou chvíli si prověříme vaše zeměpisné znalosti. Má nebo nemá Francie společnou hranici s Nizozemskem? Odpověď nabídne už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Tak si na to počkejte.

krásný a cudný, mnohá se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, do nástrah tívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Francie má pozemní hranici s Nizozemskem? Ze zeměpisu dobře víme, že Francie a Nizozemsko spolu v Evropě žádnou přímou pozemní hranici nemají. Jejich území jsou na evropském kontinentu oddělena Belgií a Lucemburskem. A přesto se tyto dvě země setkávají na jednom malém ostrově. Jmenuje se Svatý Martin a leží v severovýchodní části Karibského moře. Patří do souostroví Malých Antil a leží asi 250 km východně od Porto Rica. Ačkoliv má rozlohu jen přibližně 87 km čtverečních, přesto je politicky rozdělen mezi dvě evropské země. Severní část ostrova tvoří francouzské zámořské společenství Saint-Martin. Jižní část, Sint-Maarten, patří Nizozemskému království jako autonomní území. Hranice na Svatém Martinu vznikla už v roce 1648 na základě dohody mezi Francií a Nizozemskem. V praxi je velmi nenápadná. Nejsou zde klasické hraniční kontroly a pohyb mezi oběma stranami je dlouhodobě volný, což z ostrova dělá jeden z nejotevřenějších příkladů dělení státního území. Svatý Martin je tak unikátním místem, kde se Evropa potkává v Karibiku.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jutá, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: Something Stupid, písnička, kterou původně naspíval Frank Sinatra s dcerou Nancy. V tomto podání to byla herečka a příležitostná zpěvačka Nicole Kidman a zpěvák a příležitostný herec Robbie Williams. No ale teď už pojďme k jednomu výročí. Před 50 lety byl poprvé představený americký raketoplán. První kus určený k testování dostal jméno Enterprise a sloužil hlavně k testovacím letům. Vědí předškoláci, co je raketoplán a k čemu slouží? Na to se jich zeptala redaktorka Tereza Beránková.
1: Děti, víte, co to je raketoplán?
2: Raketoplán, tak to je taková věc, s čím se jezdí do vesmíru a na měsíc.
1: A jak se tam jezdí?
2: Raketou.
1: A kdo raketoplán řídí?
3: Pan pilot.
2: Raketa třeba řídí sama.
4: Může řídit řidič.
5: Nebo astronaut.
1: A jak vypadá?
6: Má zelenou barvu.
2: Oranžovou, protože oranžová, tak ta je ve vesmíru vidět jediná.
7: Třeba růžová. Nebo červená.
1: A proč je ve vesmíru vidět jenom oranžová?
2: Protože ve vesmíru je hrozná tma.
1: A jak je raketoplán velký?
8: Jak myška.
2: Raketoplán je velký jako třeba náš dům.
9: Raketa může velká jako tenhle hlad.
10: 50 metrů.
1: A z čeho je vyrobený?
2: Z plechu.
10: Že železa.
1: Jak se dostane až do vesmíru?
2: Že to bude řídit pan řidič a bude to moc jet ohněm. Vybuchne to, že se z toho kouří a není ta raketa vůbec vidět.
11: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Eva Farná, všechno nebo nic. Za necelých 10 minut je tu 15. hodina. To znamená, že přijde čas pro další zprávy, které pro vás dnes celé odpoledne připravuje Iveta Bláhová. No a než nám Evu Farnou vystřídá Richard Miller, mám pro vás jednu dost důležitou zprávu, tedy zejména pro obyvatele Jablonce, tedy i mě. V dolním centru Jablonce nad Nisou musí od pondělí, tedy od zítřka, řidiče počítat s dopravním omezením. Důvodem je stavba nového dopravního terminálu, kde by měla v budoucnu končit i tramvajová trať z Liberce. Uzavřené jsou části ulic Lipanská a Kamenná. Místem není možné výjíždět na dolní náměstí a uzavírka potrvá pěkně, prosím, 2 roky. Tak se na to připravte, no a teď už pojďme na toho Richarda Millera. Nebude to lehké.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Smyčka kolem šéfa bandy, která umučila českého pachatele, se utahuje. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Pravda o zločinu je skrytá v předivu vztahů, tajemství a křivd. Romy Schneiderová a Lino Ventura ve filmu Svědek. A ČT Art. Zlatá éra divadla skončila a soubor se rozpadl, ale místo předpovídaného krachu přichází Jonáš a Tingle Tangle. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Český rozhlas Liberec, zprávy.
4: Jablone Sadnisou analyzuje podmínky na všech ubytovnách ve městě. Grand Hotel Zlatý lev v Liberci zvažuje rozšíření kapacity o další pokoje a kongresový sál. Česko má zásobníky plynu naplněné ze 74%. Zítra bude polojasno až oblačno, přehánky a teploty do 16 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Jablone Sadnisou prověřuje podmínky na ubytovnách a objektech hromadného bydlení ve městě. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové už úředníci navštívili 9 z 28 objektů. Zbylé mají v plánu prověřit do konce roku. Cílem je zjistit potřeby obyvatel, lépe zacílit sociální pomoc a včas odhalit riziko vzniku sociálně vyloučených lokalit.
5: Výsledky z prvních 9 kontrol ukazují, že mezi jednotlivými ubytovnami jsou velké rozdíly. Týkají se například technického stavu, cen nebo podmínek bydlení. Monitoring zajišťují pracovnice Centra Krajanka společně s magistrátem. Vyhodnocení analýzy by mělo mít město k dispozici na začátku roku 2027. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: Grand Hotel Zlatý lev v Liberci si letos připomíná 120 let od zahájení svého provozu. V nedávné době rozšířil kapacitu z původních 82 na 117 pokojů. Ani to ale často zájmu klientů nestačí. Podle ředitelky Vlasty Špísové je proto záměrem rozšířit hotel o další části. Využít se k tomu dá volné prostranství za budovou směrem k Palachově ulici.
6: Uvidíme, jak na to bude reagovat CPI Hotels jako majitel budovy, jestli by se časem podařila přístavba zrcadlově na druhou stranu do zadního bloku. Pozemek by na to byl a byla by tam veliká šance násobit tu obsazenost a hlavně bychom mohli mít větší konferenční prostory, protože jsme hodně oblíbeným místem na společenské akce, plesy.
4: Technická univerzita v Liberci chce pomoct vrcholovým sportovcům lépe skloubit sport a vysokoškolské studium. Často se stává, že mladí reprezentanti dají přednost sportovní kariéře před dokončením studia, nebo naopak skončí se sportem, aby dodělali školu. Univerzita pro ně proto zavede pružnější možnosti plnění studijních povinností, aby mohli oboje lépe skloubit. Podle rektora Aleše Kocourka by to mohlo na technickou univerzitu přitáhnout víc vrcholových sportovců než dosud. Zásobníky plynu v Česku jsou teď naplněné ze 74%. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Současné zásoby jsou tak zhruba o pětinu nižší než před rokem. Stále ale splňují průběžné evropské cíle. Podle Havlíčka nedostatek plynu na zimu nehrozí. Pomalejší doplňování odvodňuje zdražováním plynu na burze. Ten teď stojí nejvíc za poslední 3 roky.
3: Počasí.
4: V noci bude většinou jasno až polojasno, jen zpočátku ještě očekáváme místy velkou oblačnost a místy přehánky. K ránu bude místy oblačnost znovu přibývat. Nejnižší noční teploty 9 až 6, na horách 7 až 4 stupně. Zítra ráno bude většinou polojasno až oblačno, postupně bude převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost. Odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky, které budou zejména na horách četnější. Na horách povane čerstvý, místy nárazový vítr a teploty 13 až 16, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Krajinská. Uzavírka potrvá do konce září. Běžte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zprávy Ivety Bláhové skončily 4 minuty po 15. hodině. Na vlnách Českého rozhlasu Liberec pokračuje pohodové odpoledne, ve kterém se vydáme za krkonošskými bylinami, zavzpomínáme na režiséra Otakara Vávru a Jan Křemen nám prozradí, jak je to doopravdy. Tuto hodinu ovšem zahájíme, podobně jako tu předešlou, ryze umělecky. Víte, co mají společného relikviář svatého Maura v Bečvě nad Teplou a Jablonec nad Nisou? Zácnou památku restaurovali absolventi Jablonecké střední umělecko-průmyslové školy. A právě po jablonecké stopě relikviáře svatého Maura se vydáme už za chvíli. Tak si na to počkejte, hezký poslech a pohodové odpoledne.
3: Pohodové odpoledne s Miroslavem Holubcem.

0: Pavel Roth, krásnější než růže. 15 hodin, k tomu 13,5 minuty. Vy posloucháte pohodové odpoledne Českého rozhlasu Liberec, kde už jste určitě v našem vysílání slyšeli, že o tomto víkendu vrcholí oslavy 160. výročí povýšení Jablonce nad Nisou na město. V rámci nich se konala také beseda s restaurátory relikviáře svatého Maura po korunovačních klenotech druhé nejcennější památky v Česku. V roce 1999 začala na zdevastovaném skvostu pracovat restaurátorka Alena Nováková společně s restaurátory Andrejem Šumberou a Vladimírem Komňackým. Oba jsou absolventy Jablonecké střední umělecko-průmyslové školy. Vladimír Komňacký na ní také vyučuje. Po přednášce s názvem Jablonecká stopa s oběma natáčela redaktorka Jana Švecová.
1: Pane Šumbero, když se někdo vydá na Bečov, čeho by si měl všimnout zejména, co je na tom to nejvzácnější? Vy jste tady mluvil o některých postavách.
2: Podle mě je nejlepší vnímat celistvost a magičnost toho předmětu. No a potom v rámci možností může sledovat ty jednotlivé zlatnické techniky. Ono je to vlastně galerie zlatnických technik. No a pak se tam dá sledovat i ty příběhy, nebo způsob, jakým jsou udělaný ty sošky, výraz v obličeji a tak dále.
1: Relikviář svatého Maura není ale jenom vrcholné umělecké dílo. Je i souborem příběhů, které zobrazují počátky křesťanství. Vladimír Komňacký popisuje, co všechno zobrazuje 142 cm dlouhá a zhruba 70 cm vysoká schrána z ostatky svatého Maura.
3: Je tam starozákonní příběh, pak tam jsou ty antické gemy, to jsou vlastně kameny, které doputovaly z antiky. Na střeše je příběh svatého Maura a z druhé strany na střeše je cyklus Jana Křtitele, no a dole tam je na čele Kristus, na druhý je svatý Maur a kolem jsou apoštolové vlastně jako novozákonní cyklus.
1: Vladimír Komňacký také popisuje, jak bylo náročné skloubit zlatnické techniky používané v době vzniku relikviáře počátkem 13. století s dnešními technologiemi.
3: No, my jsme se pokusili zrekonstruovat nebo znovu oživit některé technologie, které se tehdy používali a které v podstatě v Evropě zanikly nebo se už nepoužívaly. Andrej na pracovištích třeba v cizině viděl to nářadí, viděl, jak vypadá výsledek, ale oni dělali tajnosti s tím, jak se to dělalo. Takže jsme vlastně oživili pro sebe některé ty řemesla, zvlášť teda ty tlačené práce. Pouze se nesmělo zlatit v ohni, nebo nemá se už zlatit v ohni, je to zakázané. No a kombinací s historickými technikami, jako je cizelování, kovotepectví a lisování právě trošku v návaznosti na to rytectví, tak jsme se pokusili některé ty technologie uvést v život a praktikovat je.
1: A zmíněná jablonecká stopa? Tu vysvětluje zlatník, restaurátor, akademický sochař a fotograf Andrej Šumbera.
2: Dobrou přípravou byla i právě jablonecká průmyslovka, kterou jsme studovali. Hlavně ten rytecký obor měl dobré zázemí a je to prostě zajímavý a přesný obor. A to v nás vzbudilo trvalý zájem o to řemeslo a následně potom po vystudování vysoké výtvarné školy jsme se dostali až k tomu restaurování.
0: Andrej Šumbera je také autorem knihy Relikviář svatého Maura, která přináší unikátní pohled na zlatnické techniky, proces restaurování i na dramata, jimiž relikviář prošel. V současné době je památka umístěna v trezorové místnosti Bečovského hradu v části nazvané Plůhovské domy. No a pokud vás příběh relikviáře svatého Maura zajímá, určitě se podívejte na naše stránky, tedy liberec.rozhlas.cz, případně na Facebook a nebo Instagram.
4: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Český svaz ochránců přírody vyhlásil rok 2026 rokem hořců a jejich menších příbuzných hořečků. Cílem je upozornit na tyto krásné rostliny i některé jejich ohrožené druhy a také na možnosti ochrany a údržby míst, která obývají. Krkonoše navíc mají hořec dokonce ve svém znaku.
1: Roky, které připomínají vždy nějaký konkrétní druh, jednak zviditelňují tu rostlinu nebo toho živočicha, který je zajímavý, zpravedla bývá vzácný.
2: Radek Drahní ze správy Národního parku.
1: A rok hořců, hořebníků, hořečků si připomínáme v Krkonoších o to raději. Právě hořec, respektive hořebník tolitovitý, je rostlina erbovní pro Krkonošský národní park. Máme ho přes 60 let ve znaku. Je to rostlina poměrně hojná v Krkonoších, to je právě rostlina vysokých sudet. A v pohořích jako Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory není tak vzácné ho najít. Je to poměrně vysoká bylina, kterou každý návštěvník v tyto dny na Krkonoších může najít. Může se potěšit pohledem na ty krásné kvetoucí blankitně modré zvonky. Někteří můžou být překvapeni, když třeba spatří tu bílou variantu.
2: Nebo žlutou. Má správa parku botanici, řekněme, nějaký hořcový program?
1: No nepochybně, protože my hovoříme o hořebníku tolitovitém, ale není to jediný hořec nebo hořeček, které v Krkonoších máme. Hořeček ladní pobaltský. To je kriticky ohrožená bylina.
2: V Krkonoších roste na sluneční stráně nad Svobodou nad Úpou.
1: Je to jedna.

0: Na z několika málo lokalit v Česku, kde tento druh ještě roste. A nám dělá v posledních letech velkou radost. Měli jsme dokonce roky, kdy tam rostlo jenom několik desítek jedinců, ale v loňském roce se podařilo, a to je velký úspěch našeho managementu práce na loukách, že tam rostlo na 4000 jedinců. Slunečná stráně je pro nás velmi cenná botanická lokalita s hospodářem. Vše uspůsobujeme tomu, aby ty vzácné druhy, tam jsou orchideje, suchopíry, teď na podzim tam kvetou tyto hořečky, tak aby vše jsme podřizovali tomu, že se tam těmto druhům bude dařit.
1: A připomeňme, že hořec, všechny jeho varianty a druhy jsou chráněné. A kdyby náhodou jste dokonce přemýšleli o tom, že ne kytici, ale že si odvezete hořec na svou zahrádku, tak upozorňuji, že tam příliš nepůjde. On má rád hory.
0: No a v neposlední řadě mohlo by to být pro toho trhače finančně značně náročné.
1: Z Krkonoš Eliška Pilařová, Český rozhlas.
2: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Rangers neboli plavci a další z písniček, které nestárnou, teče voda. No, když už jsme u toho věku, té dlouhověkosti, máme na tohle téma ten další příspěvek. Když se někdo dožije stovky, je to sláva, jaká, jak se patří. V našich podmínkách se to podařilo například režiséru Otakaru Vávrovi. Od jehož úmrtí v tomto týdnu uplynulo 15 let. Jak víme, díky našemu archivu chtěl tu být ještě déle. Vyplývá to z vyprávění jeho kolegy Jureje Jakubiska, který se před lety v našem zábavném pořadu rozpovídal o dlouhověkosti a stárnutí.
1: Já jsem z takové generace, která dlouho věřila ruským vědcům, kteří říkali, že budeme se dožívat v komunismu ještě 200-300 let, že už na tom ruský vědci pracují a padl tam ten komunismus, takže už nic, zase umíráme velice brzo. Ale musím vám říct, že aj tak se dějí drobné zázraky. Já, jak učím na FAMU, tak prostě jsem mezi pedagogy a je tam profesorem Otakar Vávra, který učil ještě mě. Ten si naplánoval, že se dožije 118 let. Já jsem říkal, že jsem to ještě vylepšil tím, že jsem řekl, že ještě bude fit a že zemře v 118 jenom proto, že půl roku předtím chytí AIDS při pohlavním styku. No a takže říkal, jo, asi tak to nějak bude, on tomu věří. A on je skutečně takový čiper, má 90 let a prostě běhá po schodech, měl takhle běžel po těch schodech, cupity, cupity. A takhle pomalu jde profesor Kamerán Kališ, tak se vleče, on se zastaví a říká, pane kolego, co tak pomalu, co je s vámi? Říká, pane profesor, když mě tak bolej klouby. A on říká, kolik je vám let? A Kališ říká, no mě je, pane profesor, už 62. A on říká, je, ve vašem věku jsem měl taky takové potíže.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Písnička Venus, tedy Venuše, kterou v 80. letech přespívala britská kapela, respektive trio dívčí Bananarama. No, ještě dodnes dámy občas vystoupí, ať už ve dvou, nebo v celém složení ve třech. Každopádně nám načali poslední závěrečnou čtvrtinu této hodiny vysílání Českého rozhlasu Liberec, která se jmenuje Pohodové odpoledne. Jak je to doopravdy? Ptá se a odpovídá kolega Jan Křemen. Každé nedělní odpoledne právě v tuto dobu. Dnes si budeme po rozhlasových vlnách pochutnávat na českém tradičním jídle. Tipněte si, na kterém.
1: Minule jsem vám povídal o vepřoknedlozelu. A tak už dnes víte, že není naším neoficiálním národním pokrmem. Tím je docela jiný pokrm a není to ani rajská či koprovka. Ten pokrm vnímáme jako vrchol české omáčkové kultury. Podává se s houskovým knedlíkem, brusinkami, citronem a šlehačkou. Ano, je to svíčková na smetaně. Jejím základem je hovězí maso, nejvyšší kvality, ale často ji nahrazujeme levnějším zadním hovězím nebo plecí. Svíčková na smetaně je hluboce zakořeněná v historii českých zemí, ale sdílí kořeny s rakouskou a německou kuchyní, kde připravují podobné dušené maso na zelenině. Způsob dušení masa se zeleninovým základem a zjemnění omáčky vychází z francouzské kuchyně, která ovlivnila celou středoevropskou gastronomii. Její název svíčková pravděpodobně pochází ze středověku. Tehdy řezničtí mistři pořádali pro tovareše každoroční hostinu při svíčkách, kde se toto hovězí peklo. Jiné zdroje přicházejí s teorií, že název svíčkové bylo dáno tvarem masa, které v té době připomínalo svíčku, každopádně váleček masa, který připomíná svíci a někdy se mu říká pravá svíčková, se pro přípravu svíčkové na smetaně hodí nejméně. A prozradím vám i další tajemství tohoto pokrmu. Tím je například důkladná karamelizace zeleniny, správné špikování masa a závěrečné dochucení čerstvou citronovou šťávou. Co proto musíte udělat? Mrkev, celer a cibuli opékejte pomalu do zlatova, aby skaramelizovali. Opékejte. Mrkev pustí karotén a dodá omáčce krásnou barvu. Pro špikování používejte zmrzlý špek. Do masa úzkým nožem udělejte dírky a tvrdý špek, pak do nich snadno zatlačíte. Smetanu před přidáním do omáčky nechte ohřát na pokojovou teplotu, aby se v horké omáčce nesrazila. Svíčková potřebuje rovnováhu kyselého a sladkého. Použijte citronovou šťávu a kapku octa nebo lžičku hořtice. A nechte si chutnat na tom vrcholu české omáčkové gastronomie. A ještě tady mám pro vás jednu otázku. Víte, kdo dělá nejlepší svíčkou na smetaně? Je to František Novák, zkušený chomutovský kuchař, který ovládá jubilejní 20. ročník neoficiálního mistrovství světa ve vaření svíčkové, či Miroslav Forman spolu s Jiřím Štropem z restaurace na Červeném Hrádku, anebo snad Zdeněk Polraj z Café Imperiálu v Praze? Ani jeden, protože nejlepší svíčkovou přeci děláte právě vy.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Luce Bílá a Jan Bendik jen malou, jednu malou chvíli, no a za jednu malou chvíli už to bude 16. hodina, tedy ona to bude chvíle z vící 5,5 minuty. Každopádně po hodině 16. vás čekají jednak další zprávy, které pro vás dnes celé odpoledne a ještě večer připravuje a připravovat bude Iveta Bláhová. Ovšem po 16. hodině a po zprávách vás čekají hvězdné návraty. Dnešek bude ve hvězdných návratech patřit oslavenkyni. Zítra totiž své kulatiny oslaví herečka Daniela Kolářová. Také vám její herecký život shrne Patrik Rozehnal v jedné hodině a v dalším dílu našeho cyklu o českých hercích a komicích. Dozvíte se, kde Daniela Kolářová vyrůstala, kdo ji přivedl k divadlu, s jakým mužem tvořila slavnou hereckou dvojici a také kterého scenáristy si považuje. Čeká vás spousta ukázek, písniček a perliček z jejího života. Tak si na to počkejte, hvězdné návraty po 16. hodině, no a já se s vámi budu těšit naslyšenou po hodině 17., tedy o hodinu později, kdy začínají odpolední písničky na přání. Tak zůstaňte s námi a užijte si vysílání Českého rozhlasu Liberec.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
4: Ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku je uzavřená cesta k zámku. Nová cyklostezka v Lužických horách je v provozu, propojuje Liberecký a Ústecký kraj. Slovenský prezident Pellegrini v reakci na premiéra Fica varoval před výroky o kolektivní obraně NATO. Zítra bude polojasno až oblačno s přehaňkami a teplotami do 16 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Návštěvníci a další pěší ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku neprojdou Bezručovou ulicí. Důvodem jsou výkopové práce. Uvedlo to vedení města na webových stránkách. Uzavřená ulice vede od náměstí k zámku Wartenberg. Jako alternativní trasu k zámku můžou návštěvníci využít ulici Pod Kaplí.
5: Zámek Wartenberg, který se nachází na okraji Stráže pod Ralskem, v roce 1987 poničil požár. Město na jeho záchraně pracuje už přes 20 let. Liberecký kraj letos přispěl 800 tisíc na obnovu vozové kolny na nádvoří zámku. Ze Stráže pod Ralskem Adéla Jindrová, Český rozhlas.
4: Inscenaci Cirkus Humberto dnes poprvé uvidí návštěvníci divadla Efik Šaldy v Liberci. První premiéru letošní sezóny činoherní soubor uvede v 19 hodin. Hra vychází z románu spisovatele Eduarda Basse z roku 1941. Na jevišti budou kromě profesionálních akrobatů k vidění taky tygři nebo slon v životní velikosti, doplňuje dramaturg Jiří Janků.
6: Za každým cirkusovým vystoupením stojí desítky lidí, kteří to vystoupení musí připravit. To jsou ty tenťáci, stavěči. Ty zůstávají v naprosté většině v anonymitě a už sám Eduard Bass jim chtěl vzdát hold a my jsme právě tuhle linku chtěli trošku podtrhnout.
4: Cyklisti a pěší můžou od dneška využít novou cyklostezku z Nové Hutě na Stožecké sedlo v Lužických horách. Nový úsek Lužicko-horské magistrály je dlouhý necelé 2 kilometry a stál 3,3 milionu korun. Sloužit bude i běžkařům, jak informoval předseda představenstva krajské společnosti Silnice LK Petr Správka. Slovensko podle prezidenta Petra Pellegriniho nesmí zpochybňovat své závazky v Severoatlantické alianci. V pořadu stanice JOJ 24 tak reagoval na slovenského premiéra Roberta Fica. Předseda vlády předtím řekl, že nechce, aby se země zapojila do války v případě uplatnění aliančního článku 5. Ten zaručuje kolektivní obranu členských zemí NATO, pokud se některý ze států stane terčem útoku. Slovenský prezident dnes vyzval k opatrnosti při podobných výrocích a dodal, že členství v alianci zahrnuje výhody, ale také závazky. S Ficem prý o jeho slovech nemluvil. Fico, který udržuje dobré vztahy s Kremlem, tento týden vyjádřil obavy o vývoj ruské války na Ukrajině. Naznačil, že hrozí celoevropský vojenský konflikt.
0: Sport.
4: Fotbalisté Jablonce na dně jsou hrají v 9. kole fotbalové šance ligy doma se Zlínem. Po prvním poločase prohrávají 0-1.
0: Počasí.
4: V noci bude většinou jasno až polojasno, jen zpočátku ještě očekáváme místy velkou oblačnost a místy přehánky. K ránu bude místy oblačnost znovu přibývat a nejnižší noční teploty 9 až 6, na horách 7 až 4 stupně. Zítra ráno bude většinou polojasno až oblačno, postupně bude převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost. Odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky, které budou zejména na horách četnější. Na horách povane čerstvý, místy nárazový vítr a nejvyšší denní teploty 13 až 16, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: V libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září. A v Jablonci nad Nisou počítejte s omezením v Pražské ulici. Důvodem jsou opravy sítí. Uzavírka je mezi křižovatkami s ulicemi Revoluční a Dlouhá. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
7: Začíná další díl plný českého humoru. Televizní, rozhlasové i filmové archivy jsou plné hvězd, které dokážou bavit. Proto i dnes z těchto tajemných místností a šuplíků vytáhneme přímo poklady naší národní zábavy. A budeme se celou hodinu bavit jen s jednou osobností. Až k vašim uším jí donese Patrik Rozehnal. Řeč bude o dámě, která se narodila 21. září roku 1946 v Chebu. A my dnes oslavíme to její herectví.
8: Ale já nemám svátek.
7: To nevadí, to se musí slavit jenom na svátek? Je to jenom tak?
8: Opravdu?
7: Jo, a tady jsem vám přinesl kytku na uvítanou.
8: Opravdu?
7: Tak snad vás to nevyvedlo z míry. Oni mi v produkci říkali, že vám to udělá radost.
8: Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli, vy.
7: Jo, tak může začít díl s podtitulem Daniela Kolářová.
9: Tak co tu děláte?
7: Já? No já to moderuju. Tak co si pustíme?
9: Nechte se překvapit, ahoj.
7: Zase na to budu sám. Ahoj.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: To naše dnešní povídání o Daniele Kolářové začneme povídáním o rodičích. Danielin tatínek Václav Kolář byl zaměstnán jako bankovní úředník. Maminka Věra za Svobodna Volková pracovala v různých profesích, těch administrativních, a její otec byl armádním důstojníkem. Po vzniku Československa působil v kartografickém ústavu a podílel se na mapování Slovenska, kde se seznámil se svou budoucí ženou Marií. Po vzniku slovenského státu Volkovi odešli do Prahy a Věra, jejich dcera, po skončení druhé světové války přesídlila do západních Čech, kde přivedla na svět dceru Danielu. Samotné Karlovy Vary vnímala malá Daniela jako docela atraktivní místo, hlavně kvůli jejich lázeňskému centru. V první polovině 50. let nastoupila v Karlových Varech do první třídy. Tehdy v zemi panoval tvrdý stalinismus a i děti školou povinné tušily, že to, co slýchají ve škole a od svých učitelů, nemusí být vždycky tak docela pravda. Možná takovým únikem od těchto starostí bylo i chození do klavíru, jak se říká.
2: Tak já jsem taky chodila na klavír v Karlových Varech na Zámecký vrch do hudebky a vyfasovala jsem paní profesorku Lukášovou a ona mě nesnášela.
3: A vždycky, hezký přístup.
2: No, moc hezký, já jsem se tam bála chodit a vždycky tam přišla zoufalá na tu hodinu, začala jsem teda něco zoufale hrát a ona mě mlátila pravítkem přes ruce, že mám špatně položený.
3: Ano, zhora.
4: Držení prstů.
2: Ano, ano. Takže já jsem prostě to nenáviděla skutečně. Nebavilo mě to a pak jsem to teda nějak ukončila, jo, ale dokonce tak blbě, že to se teda přiznám, to na sebe prásknu.
3: Jste jí zabila?
2: Ne, ne. No, samozřejmě, že jsem o tom uvažovala. Ale bylo vysvědčení a já jsem dostala nedostatečná. A jak jsem byla pitomá, bylo mi asi 8 let, tak jsem vzala gumu a to nesem vygumovala. Na tom vysvědčení byla díra, no a byl průšvih doma, že jo, samozřejmě. No ale skončila jsem to, protože no, nikdo mi to nechtěl věřit, že mě tloukla prostě přes ty prsty.
1: Naštěstí se z Daniele Kolářové stala herečka. A tak si připomeňme třeba jednu z rolí, kterou natočila v roce 1976 s Františkem Filipem. Byla to televizní inscenace Podnájemníci. První část volné trilogie o trampotách dvou osiřelých sourozenců, 13-leté Alenky, kterou hrála Ivana Andrlová, a 23-letého Zbyňka, stvárněného Jaromírem Hanslíkem. Sourozenci jsou ve zvláštní situaci. Musí si tak trochu navzájem nahradit rodiče. Bratr by se rád oženil, ale brání mu ohled na sestru, která na něm lepí a žárlí na všechno kolem něho. Přivádí tedy do bytu svou dívku, Kateřinu, Danielu Kolářovou, kterou má rád, ale představuje ji jako podnájemnici.
5: Děkujeme, že jste nám tak pomohli.
6: No, víš, Alenko, ona stečna Břízová, víš? Tady s náma opravdu bude bydlet. Ona hledala podnájem, je z venkova, tady v Praze studuje.
5: No. Ale ženit se nebudeš.
6: A to víš, že ne. My se spolu vlastně neznáme.
5: Kolik dáte?
6: 200.
5: A máte doma slepice? Po vajíčkách se stejně tloustne. Tak pojďte, já vám ten pokoj ukážu, abyste nekupovala zajíce v pytli.
7: To vůbec nemusíte, váš pan bratr mi to všechno vylíčil. Já jsem se chtěla zeptat, opravdu vám to nebude vadit, když tady s váma budu bydlet?
5: To víte, že ne. Kdybychom měli ještě jeden pokoj, tak bychom ho taky pronajali. Tam se totiž každá koruna hodí.
1: Ale zpátky do skutečného světa Daniely Kolářové. Kolem roku 1950 se maminka Věra přestěhovala do Karlových Varů, kde později získala i místo mzdové účetní v ekonomickém oddělení tamního divadla. Na začátku ale malá Daniela uvažovala dokonce o sportovní kariéře.
2: Ne, to byla úvaha, o tom jsem uvažovala, protože jsem tak jako v Karlových Varech jako holka docela sportovala, tak jsem o tom uvažovala, až potom na střední škole jsem se definitivně rozhodla, že to bude, že se pokusím dělat zkoušky na divadelní fakultu.
3: Je takhle. No, vy jste se narodila v Chebu, jak jsem se dočetl, a strávila jste mládí v Karlových Varech, takže tady vlastně západočeský region.
2: Ano.
3: Je vám docela blíz. A co jako rozhodla, že jste šla na to divadlo?
2: No, jednak moje maminka nějakou dobu pracovala v Karlovarském divadle v účtárně, udělala mzdovou účetní.
3: A jste udělala... mohla vidět, jaký jsou za to malý peníze.
2: Ano, ano. No, to byl právě pak ten problém, protože maminka mě půjčila do pár pohádek divadelních a tam jsem si teda přičichla ze zadu k divadlu, to bylo fascinující, protože třeba rekvizitárna, to je pro děti ráj.
3: No je.
2: To víme všichni, to umělý ovoce a husy na tácku a tyhle ty věci. No ale pak vlastně na střední škole hlavně jsme měli s panem profesorem Bartuňkem, to byl češtinář. Aha. Nejdřív založil, se to jmenovalo Šticháček, takový amatérský studentský divadlo malých forem, jak byla tehdy vlastně, to vznikalo. A pak jsme se jmenovali Kapsa. No a to jsme s tím pak i různě jezdili. No a to byla taková bezvadná parta lidí a tam jsem se definitivně rozhodla pro to divadlo.
1: Díky tomu se mohla potkat s celou řadou skvělých herců. Třeba i s Václavem Postráneckým a Josefem Vinklářem. V komedii nazvané Štafle, natočené Viktorem Dusilem podle vlastního scénáře. Je to komedie o tom, co mohou způsobit spříčené štafle v domácnosti, tedy pokud se chystáte na večírek ke známým. A ti pak čekají a neví, co se stalo. A tak tam probíhá komunikace a čekání, jestli se pustit nebo nepustit do připraveného občerstvení.
4: Ještě nejsme všichni.
8: Ale je 8 pryč.
4: To kdyby byla půlnoc, Marto, bude se čekat. Já jsem neuvěřitelně vytrvalej. Neexistuje, abych zahájil oslavu bez člověka, který při mě stál v nejtěžších chvílích bytový krize.
8: Jak?
4: Podívej, před mnohými a mnohými lety jsme spolu s ním a tady s Arturem obývali takzvaný vertikální byt.
8: Co? Počkej, vy jste měli byt?
4: Vertikální.
8: Co to bylo?
4: Zrušená trafika, 2x2 metry, bez příslušenství.
8: Počkej, jak jste spali?
4: Vertikálně. Moment. Já dole na posteli, Artur na skříni a Emil v síti u stropu. Vzal to na sebe dobrovolně, protože věděl, že nesnáším výšky.
9: Ovšem, ty jsi mu tam dal zase zavést telefonní přípojku.
4: No, Arturku přece nemohl sjíždět pokaždé pod mou postel k telefonu.
9: No.
4: Byl bych pro ně udělal všecko. Vždycky jsem v něm ctil hlavu našeho kolektivu.
8: Vy jste asi byli parta za všechny drobní.
4: No, jeden za tři a tři za jednoho.
9: Necháš to?
3: To je jenom okurčička.
9: Ne. Některý vůně jsou silnější než já.
4: Arturku, ovládej se, prosím tě. Tahle ta mísa tady bude na Emila čekat, kdyby měla čekat až do rána.
1: Zkušenost s amatérským divadlem přiměla Danielu Kolářovou přihlásit se k přijímacím zkouškám na divadelní fakultu. Přijímačky absolvovala se spolužačkou a kamarádkou Radkou Fiedlerovou a uspěly obě.
3: Kdo s váma chodil? To bylo nějakých 60. let, že jo?
2: To bylo 64 až 68.
3: A, tak to byl hezký rok.
2: Ano, to byl ten 68, byl zejména teda.
3: To bylo krásně.
2: Ten se povedl, ano, v létě. Ale tak tam byl Petr Svojtka, Ivon Vyskočil, Jirka Ornest, to byl později můj muž.
3: Ano, ano.
2: A ještě další kluci, který ale potom vlastně nějak divadlo nedělali, jo. Vrhli se na jiný profese a tak, ale... Jarinka Pokorná, Radka Fiedlerová,
3: no.
2: Takže jsme, a Monika Švábová.
3: Jo, Monika Švábová.
2: Moje spolužačka.
3: Vy jste poměrně hned po škole, asi vy jste zůstala v Praze, ne? V angažmá jste šla?
2: Ano, já jsem měla nabídku do Českých Budějovic, ale potom jsem ve čtvrtém ročníku na DAMU dostala nabídku na hostování v Libeňském divadle, tehdy S.K. Neumanna, dneska pod Palmovkou. V Bouři, v Shakespeareově Bouři a po premiéře ten večer mi pan ředitel Strejček donesl do šatny moji první smlouvu profesionální. Nástupní plat 800 korun.
10: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

střech, ten žebřík je jeho a střechy jsou všech. A kde který kluk řekne, ach je mi ne, on může být špinavý,

0: Jak šel život s Danielou Kolářovou? To zjišťujeme dnes a s úsměvem v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Před kamerou debutovala ve 20 letech televizním snímkem Konec velké epochy. To se psala rok 1967. A před filmovou kamerou pak o rok později filmovým zpracováním Páralova románu Soukromá vichřice, kde stvárnila jednu z hlavních postav Bohunky Augustové. V roce 1968 se objevila ve čtvrtém díle televizního seriálu Sňatky z rozumu a ve stejném roce tedy úspěšně absolvovala Pražskou damu. O rok později se už poprvé před kamerou potkala s Jaromírem Hanzlíkem ve filmu Karla Steklého Slasti otce vlasti. O období dospívání a prvních bitev budoucího císaře, v té době markraběte Moravského, Karla IV.
2: Pusť mě.
3: Takhle se chová budoucí markrabě.

0: V době, kdy natáčela tento film, byla ještě členkou divadla SK Neumanna. Jak zjistil i Antonín Procházka ve svém pořadu Otázky Tondy Procházky.
1: Tam jsem byla asi 3,5 roku a potom jsem dostala nabídku na hostování v divadle na Vinohradech, protože si myslím, Jarda Hanzlík tam byl jako Benjamínek. Udělal zkoušky na divadelní fakultu, ale přemluvil pan ředitel Pavlíček, tehdy ještě přemluvil tatínka Jaromírova, aby Jaromír šel rovnou to divadlo hrát, ale neměli k němu partnerku. Tak já jsem tam hostovala v Gorkého Měšťácích a pak jsem dostala právě nabídku na angažmá na Vinohradech.
2: Ano, hrozně vám to jako sedlo, bych řekl.
1: Pravda je, že my jsme se dobře rozuměli.
2: Jo. A i tak jako v soukromí třeba?
1: Tak my jsme bydleli oba na Malé Straně. Aha. Občas jsme chodili pěšky z toho divadla a v podstatě jsme se dohadovali, když jsme spolu hráli a hádali, dohadovali, ale jako nikdy to nebylo, nebyla v tom agrese nebo zlomyslnost.
2: Šlo o věc.
1: Chtěli jsme, aby to bylo dobrý.
2: Jo. No já jsem měl Jardu Hanzlíka strašně rád jako herce a potom Tereska Brodská, která byla někdy teďka nedávno na tomto pořadu,
1: ano. No
2: tak mi vyprávěla, jaký on ale byl někdy usurpátor. On to organizoval
1: to asi,
2: všem, že ano. Janě Brejchové a jí,
1: ano.
2: A že vzpomíná na ty společní dovolený jako na něco hrůznýho.
1: Je to možný, já jsem jako to, v téhle podobě jsem to nezažil.
2: No tak ještě byl asi hodně mladý, no to je jasný.
0: Ve stejném roce, kdy přišla Daniela Kolářová na Vinohrady, se natáčel taky slavný televizní seriál Taková normální rodinka. Tedy pravda, původně to byla jen jedna inscenace, ale byla tak úspěšná, že si diváci vyžádali pokračování. V téhleté seriálové komedii zazářil mladý pár, a tedy vycházející hvězdy, Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík.
3: Proč má být nějaká protivná ženská na mojí svatbě?
4: No snad na naší svatbě.
3: Ale Kačenko, nás bude plná fůra, ty budeš Zdenkovi ožívat tetičku. On má jistě důvod, proč jí chce, že?
5: Prosím tě, jaký může mít důvod? Jo tak, já už vím, ona je dědičná.
6: Oni zdědili tetičku.
5: Ale houby zdědili, oni si myslej, že po ní budou dědit.
7: No fakt je, že my jsme nikdy nezvali dědičný příbuzný. Ovšem jsme nikdy nic nedědili. Taky jsme neměli pokom. Teď, Péťo. Péťo.
8: Co?
7: Že jsme nikdy nic nedědili.
8: Jsme taky neměli pokom.
4: Ne, já jako jsem spíš myslel, zkrátka naši chtějí, aby tam byla tetička. Já to chci taky, Kačenko, tak...
3: Ale já ji nechci, já po nikom dědit nebudu.
9: Jestli tě to uklidní, já ti dám černý na bílým, že ti nic neodkážu.
4: Ale ona to, Kačenka, tak nemyslela, viď, Kaču. Kaču, hele, napíšeme jí dopis a napíš ho sama, kvůli mně.
5: Tak dobře, ale pamatuj si, že to dělám jenom kvůli tobě.
4: Kvůli mně.
9: Tak mu tam tu tetičku napiš. No.
4: Tetička.
9: A teď už jenom vygruntujeme a hotovo.
5: No počkej, vygruntujeme, snad předtím nejdřív taky vymalujeme, ne?
9: Co vymalujeme ještě před veselkou?
5: No přece si nemyslíš, že se do téhle špíny budu vdávat.
9: Ježišmarja, teď je to tady jako z cukru.
7: Ale tě blázen, co tak bychom tady sehnali teď někde malíře?
9: Malíři se dneska vyvažujou zlatem a ještě se jim přidává magnéťák. Jako prémie.
7: Ale prosím tě, co pak magneťák, toho vem čert, ale tý práce, co pak, kdyby jsme to nestihli.
5: Tak, adresy už si napiš sám. Co by jsme to nestihli? Podívej se, v sobotu přijde malíř a přes neděli se to krásně uklidí.
7: Se to krásně uklidí, slyšíš to? S raubířema, se želvičkama, s myšima se to uklidí a se zabím.
10: No, já bych mohl vzít myšky a holdinky na chatu a Petra a on veme raubíř.

0: večeře a mohli bychom vyjet už v pátek odpoledne.
1: Mami, no. Tak si mě slyšíš, to no. Oni si odjedou na chatu a my tady budeme dřít nábytek a té byti. Začí hříchy a trpím.
2: Uklidni se, stejně žádnýho malíře neseženeme.
3: Tak, já to věděla, že v téhle rodině se mi i ta svatba bude vyčítat. Tak podívej se, když se vdávala Pavlínka, tak to se klidně stavili nový kamna, rozumíš? A instalatér s náma jel až na radnici a nikomu to nevadilo. Závoj budu mít, tetičku budu mít a ještě se mi tady ožívá, když se chci vdát do čistýho. A to ještě budu šťastná, když mi babička neprobodne oba svědky, víš?
2: No neboj, ona jim nic neudělá.
4: Jana Štěpánková o tom tuhle mluvila, že vlastně se tam sešli lidé nějakým způsobem pomyšlení, pocítění určitých věcí, pojmenování, jakoby zpříznění. Což obzvlášť třeba pro mě i pro toho Jaromíra bylo veliké vyznamenání octnout se vlastně v takhle dobré společnosti. Protože samozřejmě jsme se vyptávali i pana Nového, i paní Rosůlkové a paní Šejbalové, jak to bylo vlastně s tím divadlem, jak, protože jsme byli v té době, v té první republice otevření světu, my jsme nebyli odizolovaní, tak oni vyprávěli fantastické věci. Oni říkali, no tak já nevím, třeba ve Vídni nebo v Mnichově se hrála hra, kterou dramaturgie zařadila do příští sezóny a ředitel nám dal, tady vyplatil, koupili nám jízdenky, buď to do Vídně nebo do toho Mnichova a řekli, jeďte se tam podívat a za dva dny ať jste zpátky a my jsme to viděli, já nevím, význačné inscenace, já nevím, Reinhardtovi a tak dále. Takže jsme se od nich dověděli i spoustu, já nevím, věcí, jak pan Nový vyprávěl, že s čím člověk musel přijít ke společnosti divadelní, když chtěl hrát ty Saloní lvy, no tak on říkal, že pracoval jako číšník, vyučil se, aby se naučil dobrému chování a vystupovat ve fraku. A tak to byly pro nás fascinující věci skutečně, protože ty lidi dokázali přesně v tom vyprávění odlišit ten pocit svobody člověka a v příslušnost té Evropě, kam jsme patřili a aniž by se o tom zmínili, tak my jsme věděli, že jsme v nesvobodě, absolutně uzavřeném prostoru, odsaď pocaď.
3: Víte, tetičko, co mi řek? Že vypadám jako od cirkusu.
5: Je to vlastní krev, ale málo platný, taky parazit.
6: Tak to se podívej, Kačenko, já mě křivdíš. Podívej se, co jsem ti přinesl, to jsem vůbec nevěděl, že se pohádám, víš?
3: Ale já nemám svátek.
6: No to jsem ti přinesl taky jenom tak?
3: Jenom tak? Malinko!
7: Kačenko, neplakej dítě, to je umoj.
6: Co je, co se stalo?
3: Čo, řekni radši, co si proved, kytku jen tak. Slyšíš to,
5: slyším. Pro Krista pána.
7: On má nějakou ženskou, to je den. Co se teda nádherný?
6: Já nemám žádnou.
5: Hele, to nemá cenu zapírat, Zdenku.
7: Pustýku, ona ta Dudíková měla přece jenom pravdu. Meč.
3: Co pak normální mužskej kupuje vlastní ženě kytku jen tak, pro nic za nic? To přinese jenom, když má špatný svědomí. Kačku, pojď,
7: že moje ubohy.
3: Maminko!
6: Hecky, mějte rozum. On vážně za nic nemůže.
5: Brána k bráně sedá.
6: On vážně o nic neudělal. My jsme ho tady s tatínkem navedli. Víte,
8: přesně tak to bylo.
3: Jak to navedli?
6: Hele, akorát tamhle jsme seděli, když vybuchla ta babičina časovaná puma. Jsem ti říkal, vždycky je nejlepší říct pravdu.
5: Jaká puma? Časovaná? No to je pravda. Já ji načasovala, akorát, když měl hodziček dostat pít.
3: Opravdu? Opravdu? Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli, vy.
6: Už bych ti kupoval kytku, jít nemáš svátek žádnej.
5: Jo, to je pravda. Kačenky je až v listopádu.
7: Teda, vy jste nám dali.
3: No. Tak já už se nezlobím.
5: No tak vidíte, tetičko, že jsou výjimky. Kde pak náš Zdeneček? Jsou mladí. Tak oddělají legraci, no.
7: Pojď, ty bys mohl mít rozum.
6: To už to nikdo neudělá.
5: Dej mi tu kytku, ať nezvadne, to by byla škoda.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
3: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ano, ve své době byl pár Jaromír Hanzlík a Daniela Kolářová, tedy herecký pár, velkými hvězdami. Proto si zahráli i ve slavném muzikálu Noc na Karlštejně.
2: Alenko, prosím tě, víš přece, jak tě miluju. Aspoň jedno políbení.
3: Tak si pro něj pojď.
2: Tak alespoň o krůček se přibliž. Odvážím se taky o jeden. Dál už nemohu.
3: Jeden krok obětuji.
2: Krok tvé nožky není v žádném poměru s mým. Když já udělám jeden, tak ty musíš udělat nejmín dva. Zaplať pámu, že jsi dostala rozum.
3: Já se jenom ukážu strýčkovi panu Purkrabímu, ten to pochopí a dosvědčí tatínkovi. Je, strýček.
2: Aleno.
3: Strýček.
2: Měj rozum.
3: Pane Purkrabí, podívejte se na mě.
4: Já mám spoustu jiných věcí, na které bych se měl podívat. A proč bych se měl na ně dělat zrovna teď, když není vidět? Podívám se na ně zítra.
3: Pane Purkrabí, já nejsem panoš.
2: Pane Purkrabí, ten chlapec opravdu neví, co je.
3: Já jsem žena.
4: Kdež to já jsem laj?
2: Pane Purkrabí, počkej.
3: Strýčku, což mě nepoznáváš?
4: Já jsem tetička a už nechci slyšet ani slovo. Padešenku, pojď ho dostráždíc a zítra to vyšetříme.
1: Na tohle natáčení Daniela Kolářová vzpomínala vždycky s láskou. Hlavně na tu spolupráci s režisérem Zdeňkem Podskalským. Prý byl vtipný, klidný, vyrovnaný a práci měl dobře zorganizovanou. Pro ni to byly nezapomenutelné okamžiky. O to větší zklamání pak bylo, když najednou přišel herecký distanc.
5: Nějak v roce 1978... že najednou jsem mohla hrát jenom v divadle, nevyhodili mě tady, ale prostě přestali jsme, nesměli jsme být začít spolu obsazování.
6: A proč jako spolu, v čem to vadilo?
5: Nevím, já to nevím, nevím. Já jsem si myslela, že to bylo proto, že se mi v roce 77 v lednu narodil druhý syn a já měla nějaký po tom porodu nějaký malej trouble a řekli mi, že za rok teda musím jít na operaci. A já jsem si říkala, dobře, to bude v létě o prázdninách, no ale mezi tím divadlo v květnu jelo na pohostinský zájezd do Moskvy. S loupežníkem a s carem Fyodorem.
6: Navštívit loupežník. Dneska by jel navštívit.
5: A já jsem se musela omluvit z toho zájezdu, protože mě z té nemocnice řekli, že ta operace je odložená na květen, protože v létě budou malovat. Takže...
6: A už se to bralo politicky.
5: Asi se to vzalo politicky a byla jsem takhle potrestaná, že dva roky skutečně jsem mimo divadla nedostala ani jednu nabídku.
6: No, to je výborný.
1: Tyhle chmurné časy hoďme za hlavu, tak jako to dokázala Daniela Kolářová ve svém životě. A připomeňme si ještě další kousek s Jaromírem Hanzlíkem ze Silvestra Československé televize a ten kousek se jmenuje Novomanželská hádka.
7: Jaroušku, máš mě rád?
8: No to víš, že tě mám rád, kotítko moje.
7: Ale budeš mě mít pořád stejně rád, vy.
8: No to víš, že tě budu mít pořád rád. No.
7: Ale musíš mi slíbit, že se nikdy, ale nikdy nebudeme hádat.
8: A proč pak bychom se hádali my dva, co?
7: Ale my bychom se ani nemohli hádat, vy. Ne. My máme přece na všechno úplně stejné názory, že?
8: Ano.
7: No, jaký je krokodýl,
8: Zlej.
7: Ano. A kde leží Addis Abeba? V Habeši.
8: Oba dva.
7: Tak. Víš, já to vidím u Martinku, jak je to hrozně ošklivý, když se lidi hádají. Víš, u těch sousedů.
8: Ano, Martinku, no. A co nám je do Martinku, ať oni se hádají, jak ty, to my ani neumíme, veď?
7: Je, pamatuješ, jaká to byla láska, když se brali a teďko na sebe křičej, hádají se, div se nepoperou.
8: Křičej na sebe? Co pak, abych na tu moji kotičku mohl křičet? Beručka moje.
7: Nemohli. Ale za to může ona. Ona je hašteřivá, on je úplně normální mužský, ale ona je hašteřivá. Co mu potom chudáčkovi zbývá, musí se hádat taky.
8: A kdo pak ví, jak to u nich je? On mě spíš připadá takový skrupulózní, víš?
7: On, Martínek, jo. No. Proč?
8: Já nevím. Já jenom hledám důvod, proč ona se s ním hádá.
7: No počkej. Tobě je líto Martinkovi.
8: Ale Beruško, proč pak mě by jí bylo líto?
7: No to já jsem nevěděla, že na tebe Martinková udělala takovej dojem.
8: Ale Beručinko moje, co by na mě paní Martinková dělala?
7: Ale dělala. No počkej, tobě se líbí. No neříkej, že se ti nelíbí, když se ti líbí. To mě můžeš klidně říct, že se ti líbí. Ona trochu šilhá, ale jinak je to pohledná ženská.
8: Ale Beruško, mě se opravdu nelíbí.
7: A když na tom přece vůbec nezáleží.
8: No tak když na tom nezáleží, tak proč o tom mluvíš?
7: Ty o tom pořád mluvíš. Tak promiň, jestli jsem se dotkla tvé paní Martinkové.
8: Prosím tě, neříkej mé paní Martinkové, sakra to neříkej. To není moje paní Martinková, to je pana Martinka, paní Martinková.
7: Co na mě křičíš? Ty na mě křičíš, protože jsem řekla, že ta ženská šilhá.
8: Já vůbec nevím, že šilhá.
7: Jo, tak pán je tak zamilovaný, že si ani nevšim, že Martinková šilhá.
8: Je úplně jedno, jestli jsi pidlovoká, ty nebo paní Martinková.
7: Co jsi to řekl? Já, že jsem pidlovoká, ty... Dobrý den, paní Karafiátová.
9: Dobrý den. Beruško, co to bylo?
7: Málem jsme se hádali, vy.
9: Paní Karafiátová si určitě myslela, že se hádáme. A my zatím... Ne, viď?
7: Ale skoro to tak vypadalo. Fuj, to je tak ošklivý, když má mužský hádavou ženskou.
9: Ano.
7: Já nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková. Jak bych taky mohla, když ty seš takovej hodnej, milej a trpělivej, jako pan Martínek.
9: On. Ale nezačínej zase o těch Martinkových, nezačínej. Ty Beruško, ale všimla jsi vůbec toho Martinka?
7: Ne.
9: Jak on vypadá, ty jsi ho nevšimla, jak on vypadá? A on ti s těma fousama vypadá jako sumec, nepřipadá ti jako sumec.
7: Ale náhodou, ty fousy si nechal narůst kvůli ní. Já chci taky sumec, udělej ne. Sumec, nechci narůst fousy jako ne. Sumec, já pak dělám sumec, neukazuju, já chci sumec.
8: A tím se nebudu dělat šaška, když se ti líbí pan Martínek, tak si za ním jdi, mužské jako sumec, no.
7: No prosím, ty si myslíš, že já bych snad si něco začala se ženat ty mužky?
8: A proč ne? No jestli ho miluješ, tak to řekni, já ti v cestě stát nebudu.
7: Já že ho miluju.
8: Jistě.
7: Jo tak já ti stojím v cestě s tou šilhávou Martinkovou, to si to teda mohl klidně říct hned.
8: Tyžma, hašteřivá ženská, ty řekneš o Martinkovi, že hašteřivá ženská, jak se podívej na sebe. Paní Martinková je proti tobě němý zakřiknutý bystrozraký koťátko.
7: Co jsi to řekl?
8: Koťátko.
7: Co jsi to řekl?
8: Koťátko.
7: Jo. Koťátko. Tak ty už jí říkáš koťátko.
8: Co je?
7: Jo tak, můj milej zlatej, tak mi teda pošli svatební oznámení, až si tu satorii budeš brát. Mně teda nebude vadit, až budeš mít čiláví děti, mně ne.
8: Ty si klidně vdej za toho fousatýho nádivu. On si kvůli tobě možná nechá narůst sopič.
9: Dobrý večer, pane Kocman, promiňte.
10: Naschledanou.
9: Bohem.
7: Vidíš, co děláš?
9: Ten si určitě myslel, že se hádáme.
7: Dobrý večer.
9: Dobrý večer.
7: Tě ani nemohl poznat, protože jsi vypadal jako Martinková. Dobrý večer.
9: Dobrý večer. Si nech narůst fousy a budeš k nerozeznání od Martinka.
7: Dobrý večer, pane Martíne.
9: Dobrý večer, paní Martinková.
1: Daniela Kolářová s Jaromírem Hanzlíkem neunikly ve Vinohradském divadle tlaku ke vstupu do komunistické strany. Ke kandidatuře je přemlouvali třeba i Jiřina Švorcová nebo Světla Amortová. Stranické námluvy se odehrávaly v dámské šatně nebo v klubu nad talířem polévky. Daniela často odpovídala, že si to potřebuje rozmyslet. Ze začátku uhýbala, pak ale jednou i Světle Amortové v šatně řekla: vy tvrdíte, že jste spolek na ochranu všech zvířat, ale přitom chráníte jenom kočky. A to nebyly jediné diskuze, které s ní vedla.
5: Já jsem s tou paní Amortovou seděla v šatně a když jsem připíchla svatební oznámení, že jsme se vzali s Jirkou Ornestem, začala sezóna, napíchla jsem to na nástěnku a přišla jsem do šatny, tak ona mi říkala: já jsem nevěděla, že jsi sionistka. A já jsem na ní zůstala koukat a ona říkala: no, že jsi vzala žida. A já jsem teda stuhla, protože to mě vyrazilo dech, ale pán Bůh mě osvítil a říkala jsem jí: to jsem nevěděla, že komunistická strana respektuje norimberské zákony.
6: Tak to je krásně.
5: A ona stuhla a zasmála se a říká, ty jsi vtipná. Mm.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Další film, Léto s kovbojem, kde si Daniela Kolářová také zahrála, si připomeneme aspoň písničkou.

0: Úžasná Daniela Kolářová je hlavní postavou našeho dnešního povídání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1974 se provdala za herce a režiséra divadla Na zábradlí Jiřího Ornesta. Po 14 letech se ale rozvedli. Pak měla roční vztah s Martinem Stropnickým, který se v té době taky rozvedl, a v polovině 90. let se podruhé vdala za Jiřího Ornesta. Spolu pak měli syny Šimona a Matěje. Bydleli v Praze a na Dobříšsku měli domek. Osudovým mužem na filmovém plátně byl ale Daniele Kolářové jiný člověk. Herec, scénárista, textař, taky trochu zpěvák a velký přítel Zdeněk Svěrák. Zahráli si spolu v mnoha filmech, anebo díky němu byla do těch filmů i obsazena. Vzpomenete si ještě na film Na samotě u lesa, kde si zahráli manžele?
2: Ale tati, ty jsi říkal, že ti trabán v životě nepředjede.
3: Jen počkej za městem.
4: Termosku jsem nevzala.
2: Mami, on brečí.
3: Co ti je?
2: Když já tomu nerozumím.
3: Čemu nerozumíš?
2: Ty jsi říkal, že hati je větší než červ.
3: To je.
2: Tak velká žíža už musí být
3: hat. No tak dobře, tak je to hat a už mě s tím neotravuje.
0: Daniela Kolářová se ale objevila třeba i v obecné škole, kde si zahrála učitelku.
5: Vaše škoda, být vás nesmí. Špatné známky jsou vám hostejné. Na domluvu nedáte. Mně je to jedno, postavte se třeba na hlavu.
0: Manželským párem se po letech stali i ve filmu Vratné lahve, které režíroval syn Zdeňka Svěráka, Jan Svěrák.
6: A kdo volal?
7: Právě, že nikdo.
6: A co chtěl?
8: Ty to nevezmeš. Bojíš se, aby to nebyl Fabián. Vím, že ti telefonuje.
7: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
9: Žehlil jsi někdy?
8: Ví o kakaových bobech všechno.
9: Nežehlil.
8: Diego, miluješ mě?
0: Na setkání se Zdeňkem Svěrákem Daniela Kolářová vždycky ráda vzpomínala.
7: Jaký to s ním bylo?
6: Hrozně fajn. Tam je strašně zvláštní to, jak jste říkal, že chodíte točit a všecko funguje a nic se nečeká. Tak vlastně u těch Svěráků mají vždycky nějakým zázrakem dobrý štáb a ta organizace funguje.
7: Ano.
6: To je strašně důležitá věc, mimo teda ty přírodní zákony, které si dělají, co chtějí, ale tam jako ta organizace, tý práce je bezvadná a je tam vždycky krásná atmosféra. No a s tím Zdeňkem, tak to je člověk, který má svůj způsob humoru, že jo, své rázný. Já ho mám ráda.
7: No jo, miluju, no.
6: No, takže je to takový vlastně strašně nenápadný, ale neměli jsme vůbec jako žádnou potíž spolu komunikovat normálně i jako lidi, ale i jako kolegové. Mm-hmm. Takže vždycky ta práce s ním je hrozně hezká. A pak jsme se, točili jsme Na samotě u lesa a pak po 30 letech jsme se ve Vratných lahvích a v podstatě jsem to charakterizovala v jednom rozhovoru, takže tam, kde jsme skončili rozhovor, jsme ho mohli navázat po těch 30 letech. Ne tak skutečně s ním. On je to báječný, inteligentní člověk.
7: No ježiš, tam je ta kultovní scénka, kterou já si vždycky opakuju se ženou, přijdu, ona žehlí, kouká na nějaký seriál a řekne, jak se na tu blbost můžeš koukat? A ona řekne, žehlil jsi někdy?
6: Nežehlil.
7: A má on to všecko napsaný, nebo to vzniká něco? Třeba?
6: Ne, má to napsaný. A dost si to hlídá,
7: já jsem si to myslel.
6: Protože ono to má určitou stavbu, jo? To je k poentě vždycky. A když by to člověk, pardon, zaprasil nějakou nevhodnou improvizací, někdy vzniknou, že jo, samozřejmě situace, že já nevím, se něco překotí, nebo
7: jo.
6: Prostě se stane, ale dá se to vzít do hry, někdy ano, někdy ne. Ale u těch Zdeňkových dialogů to by bylo na škodu.
10: A pane Wasserbauere, vy se opravdu chcete naučit jenom ty fráze pro milostnou konverzaci? Jinak nic?
11: Upřímně řečeno, ano, já jsem na jazyky dřevo.
10: A co když se vás ta slečna Trudy zeptá, kde pracujete?
11: Na městském úřadě Pártři.
10: Aha, tak si napište. Ich arbeite. Am der Stadtamt.
12: Šel starý Magdon z Ostravy domů.
4: Bartovské aretě večer se stavil.
10: To je manžel. Budeme končit. Tak zase ve středu, pane Wasserbauer.
12: Ich liebe sie. Sie sind so schön.
10: No to už říkáte hezky, tyhle věty. A teď ty další fráze. Jestli bys vám nejela k Jaderskému moři.
12: Paní profesorko, mohl bych si ještě říct tu variantu, jakože už si tykáme.
10: No prosím.
12: Ich liebe dich.
10: Du bist...
12: so schön.
10: Co je s vámi, pane Wasserbauer? Není vám dobře?
12: Já nemám... Frau Lehrerin, ich habe keine Trudy. Trudy existiert nicht. Verstehen Sie?
10: Vy mluvíte německy?
12: No, jo. Trudy, já jsem si vymyslel, abych vám mohl chodit a říkat vám ty věty.
10: Děláte si legraci?
12: Nedělám. Přísahám, že ne. Uviděl jsem vás na úvodě, když jste si vyřizoval ten vedlejší příjem a úplně jsem zahovel.
10: Pane Wasserbauer, přivedl jste mě do rozpaku. Jsem vdaná, stará.
12: Ne, to nejste. Mně se líbíte, že jste taková elegantní a taková...
10: Jaká?
12: Přísná.
10: To se vám na mě líbí?
12: Všechno se mi na vás líbí.
10: A co s tím uděláme, pane Wasserbauer?
12: Kdybych vás mohl příležitostně pozvat na kávu nebo na víno někam. Povídat si česky.
10: To bych nevylučovala.
12: Díky.
0: Taky by vás zajímalo, jak se točila třeba i ta závěrečná scéna v balónu, kdy pak skončili i ve vodě? Nebyla jim trochu zima, nebo neodneslo to snad trochu zdraví?
6: No, byl to konec léta. Konec léta na Slapech.
7: A jak jste to točili teda? Vás tam spustili nějak?
6: No ano, v podstatě jo. Ano, no. My jsme byli mimo to, kdy jsme teda chvilinku letěli skutečně tím balonem, tak byl, že jo, kameraman byl s námi.
7: Ano, v koši.
6: V koši a točil vlastně tu krajinu a celý ten pohled. No a pak jsme některé ty dialogy točili zavěšený na jeřábu, no a pak nás pustili, no.
7: Měli jste neopreny nebo něco? Nebo byste se tam nějak, tuším, ponořili úplně skoro, že jo?
6: No ne, ale nebylo to úplně, byla to jenom opravdu chvilička, takže a nebyla zima, takže nám nebyla zima.
7: No prosím, až...
0: Osvědčený manželský pár se na plátna vrátil i v roce 2022 ve filmu Betlémské světlo. Opět podle scénáře Zdeňka Svěráka. Vzpomenete ještě na scénu, kdy manželku Zdeněk Svěrák úplně ignoroval.
6: Včera to byl medvěd.
13: Jo.
6: A já mu povídám, co tu chceš. A on jenom mručel. Sežral celou špajs. Špagety, kolínka.
13: Jo.
6: I všechen med. Hřebíky, televizor. A já mu říkám, už pro tebe nic nemám, medvěde. Jenom toho šejnohu. Sedí u počítače, tak si ho klidně sežer.
13: Určitě.
6: Tak. A teď mi řekni, o čem jsem ti vyprávěla.
13: Ty? Teď? Nevím.
6: Bylo tady nějaký zvíře. Nevzpomínáš?
13: Ne.
6: Já ti řeknu proč. Protože mě vůbec nevnímáš.
13: Ale no tak, já jsem to ještě...
6: Já tady prostě nejsem. A ty si běž klidně bručet do toho svýho brlohu. Medvěde.
0: Daniela Kolářová pracovala samozřejmě ve svém životě i pro Český rozhlas, kde namluvila více než 80 inscenací a taky v roce 2001 získala první místo v anketě Neviditelný herec. A jejím největším koníčkem, budete se divit, je zahradnictví. A je taky silnou kuřečkou. Věnuje se charitě, je předsedkyní správní rady nadace pečující o dospělé lidi s mentálním postižením a patří pořád mezi nejlepší současné filmové a divadelní herečky. tak ať je tomu tak ještě mnoho let dál. To si přeje a vám za pozornost děkuje Patrik Rozehnal.
14: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.
1: Sedmnáct hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Vláda zítra představí opatření proti drahým palivům. V Bedřichově bude telefonní operátor stavět novou rozhlednu. Policie obvinila muže, který měl rozeslat desítky výhružných e-mailů. Zítra bude polojasno až oblačno s přehánkami a teplotami do 16 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký podvečer. Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Konkrétní kroky ale přiblížit nechtěl. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinérií. Nafta se teď v průměru blíží 50 korunám za litr. Podle mluvčího sdružení Česmat Bohemia Martina Felixe je důležité, aby česká opatření odpovídala těm v okolních zemích.
3: Víme, že už Německo se chystá na nějaké opatření, mluví se o tom v Polsku, v Maďarsku, takže pro nás jako pro dopravce se ukázalo jako dobré opatření to snížení spotřební daně, protože i těch 2,50, které na tom ušetřili naši dopravci, vytvořili stejné podmínky jako pro ty konkurenční, hlavně z východní Evropy.
1: Jizerskohorský Bedřichov povolil stavbu nové rozhledny s vysílačem. Postavit ji chce na vysokém hřebeni jeden z českých telefonních operátorů. Zastupitelé to na svém posledním jednání povolili. Lidé by na rozhlednu mohli vystoupat příští rok.
4: Podle odborníků by nový vysílač mohl v horské obci zlepšit mobilní signál. Současné vysílače jsou už zastaralé a brzy dožijí. Rozhledna pro veřejnost bude mít trojúhelníkový půdorys a horní vyhlídková plošina bude mít 36 metrů. Celkový vzhled rozhledny má zachovat krajinný ráz díky kombinaci nerezu, mědi a zinku. Z Bedřichova Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Semily plánují rekonstrukci sportovního hřiště v lokalitě Řeky. Je ve velmi špatném technickém stavu. Náklady na přestavbu vejdou podle prvního odhadu na minimálně 20 milionů korun. Dotace by mohla dosáhnout až na 3 miliony. Žádost schválili zastupitelé. Hřiště na okraji Semil v Řekách je zarostlé trávou a podle místostarosty z volby pro Semily se kvůli tomu nevyužívá. Po obnově by tam mohl vzniknout atletický ovál a fotbalový trávník pro potřeby škol. Policie obvinila muže, který měl v Praze a středočeském kraji rozeslat nejméně 36 výhružných a poplašních e-mailů. Vyhrožoval v nich zabitím nebo vážným násilím konkrétním lidem i skupinám obyvatel. Jedna ze zpráv například hrozila útokem na žáky základní školy. Největší zásah vyvolalo podle policie oznámení z konce srpna o údajné bombě na Staroměstském Orloji. Policie tehdy evakuovala zhruba 650 lidí. Muž skončil ve vazbě. Za šíření poplašné zprávy a další trestné činy mu hrozí až 3 roky vězení. Sport. Fotbalisté Sparty vyhráli v 9. kole šance ligy v Olomouci 3-0. Poprvé bodoval poslední Zlín, který remizoval v Jablonci 1-1. Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2 a zhruba za hodinu začne utkání vedoucí Slávie z Plzní. Počasí. V noci bude většinou jasno až polojasno, jen zpočátku ještě očekáváme místy velkou oblačnost a místy přehánky. K ránu bude místy oblačnost znovu přibývat. Nejnižší noční teploty 9 až 6, na horách 7 až 4 stupně. Zítra ráno bude většinou polojasno až oblačno, postupně bude převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost. Odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky, které budou zejména na horách četnější. Na horách pované čerství místy nárazový vítr a teplot je 13 až 16, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Silnice mezi Pihelem a Bukovany u Nového Boru na Českolipsku je uzavřená, probíhají tam stavební práce.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jsou 4 minuty po 17. hodině, což ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Liberec znamená jedno: písničky na přání. Až do 18. hodiny si můžete napsat nebo zavolat o písničku, kterou byste chtěli slyšet vy sami, nebo kterou byste chtěli poslat někomu blízkému, zkrátka dobře udělat radost buď někomu nebo sobě. Od toho je tu Český rozhlas Liberec a písničky na přání, kterými vás provede a hezký poslech popřeje Miroslav Holubec.

Petr mu Kločke hvězdám na úvod dnešních odpoledních písniček na přání a jako obvykle pro vás mám důležité informace ohledně kontaktů. Samozřejmě naši staří známí tyhle informace už znají, mají nás v telefonu, mají nás zapikované naše adresy ve svém e-mailu, případně SMSky, SMSkové číslo, ale samozřejmě, že nás neposlouchají jen naši staří známí, takže pro ty, kteří nás třeba slyší poprvé, anebo poprvé chtějí si napsat nebo zavolat o písničku, tak právě pro vás mám tyhle informace. Pojďme na to. SMSky posílejte ve tvaru Zahrajte Liberec, Mezera, potom váš text, který by měl obsahovat název písně a pokud možno i jméno interpreta a naopak by neměl obsahovat háčky a čárky, ty by se nám tady nezobrazily. Každopádně takovou SMSku nám pošlete na číslo 90 011 04. Dalším způsobem, jak si písničku objednat, je napsat nám e-mail. Tady bych si dovolil poprosit, pokud nám píšete e-mail, nepoužívejte tam jaksi emotikony, obrázky, protože ne všechny obrázky náš e-mail dokáže přeložit, takže třeba od naší staré známé, pokud to tak mohu říci, já vím, že není stará, Azuritka, která nám píše z práce, tak v tuhle chvíli nedokážu přeložit e-mail, který nám před 5 minutami poslala, takže poprosím ještě jednou ten e-mail a pokud možno bez obrázků vypsat interpreta a název písně, abychom přesně věděli, co máme zahrát. Děkuji a ještě telefon. Pokud si chcete objednat písničku osobně, zavolejte nám do studia Českého rozhlasu Liberec na telefonní číslo 22 155 37 22. To bylo vyčerpávající, alespoň pro mě, doufám, že pro vás ne. Tady je Hanka Zagorová a Studánka Stříbrná.

0: Písničky na přání Českého rozhlasu Liberec jsou v plném proudu a také tu máme prvního volajícího, respektive první volající. Pěkný podvečer, vítejte na vlnách Českého rozhlasu Liberec.
1: Mám taky pěkný podvečer do rády a všem posluchačům rozhlasu Českého rozhlasu Liberec a přála bych si písničku pro sestřičku ve víře Aničku Zahradničkovou. K narození nám všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, rodiny a všechno to, co si přeje, aby se jí splnilo. Je to taková sportovkyně, takže bych jí přála všechno nej, boží požehnání. A ještě bych jí přála, aby byla šťastná. A písničku od Karla Gotta z Tance růží.
0: Připraveno, já doufám, že všechna přání doletěla na určené místo. Vy se mějte pěkně a zase nám brzy zavolejte. Děkuji, naslyšenou.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. Máme tady další e-mailové. Píše nám posluchačka slečna nebo paní Martina. Prosím pokáče a kočku. Je to připravené písnička Mám doma kočku od pokáče, tak si ji pěkně užijte.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Prvních pár dnů soužití, vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Mám doma kočku od Pokáče, tady písnička od Pokáče. Pojďme opět k našim e-mailovým přáním. Přišla nám oprava toho původního e-mailu, tak to jsem rád, že jsme se dohodli. Písnička, která tam byla jako první uvedená, byl Černý páv, kterého samozřejmě máme. Zpívá ho Hanka Zagorová a teď si ho poslechneme

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám psovoda horské služby Pavla Smejkala.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vaše Patejdl, kamarádka Náděj v písničkách na přání Českého rozhlasu Liberec. Máme tady další e-mail, kterým mi posluchačka slečna nebo paní Radka pěkně zavařila. Zahrajte něco od Aby. Tak ne, že bych neznal žádnou pěknou písničku od Aby. Problém je spíš úplně opačný. Skutečně nevím, jakou bych vybral, protože jsou prostě všechny dobré. A pak mě napadla ještě jedna věc. Když někdo má rád Abu, určitě má rád i film Mamma Mia, který byl natočený vlastně na motivy písní téhle slavné kapely. Takže si poslechneme písničku od Aby, kterou ale zpívá někdo jiný. Jestli pak víte, kdo.

0: Myslím, že ten, kdo viděl film Mamma Mia, tak asi nemusel hádat. To byla samozřejmě Meryl Streepová, slovy prezidenta Donalda Trumpa, nejpřeceňovanější herečka Hollywoodu. No nevím, kdyby náhodou měl tu moc zakázat Meryl Streepové hrát, myslím, že by se uživila i jako zpěvačka. Máme tady další vzkaz do naší písniček na přání, tentokrát SMS-kový, prosím Colorado od skupiny Kabát. Colorado je připravené, za malou chličku ho uslyšíte.
1: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
2: Kolikrát nemůžu ani vstát?
3: Ale vstáš.
2: No nakonec jo, pač musím.
1: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
4: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
5: Haló. No co je?
6: Je doma Kája.
1: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
7: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Sunday Girl a kapela, která si dala jméno podle hřívy své zpěvačky Debbie Harry, Debbie Harryové, která mimochodem bude mít zítra svátek, alespoň podle našeho kalendáře. Zítra v pondělí má svátek Deborah. Pojďme k dalšímu přání. Píše nám Patrik, který by chtěl nechat zahrát písničku Jumbo Jet od Pavla Dobeše a posílá ji Jitce, Kláře a Martině. No, tak jo, všechny tři dámy určitě budou mít radost. Tady je Pavel Dobeš a Jumbo Jet.

0: to byl Pavel Dobeš a jeho Jumbo Jet, to bylo dnešní poslední písničkové přání, to byly písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. Za 8,5 minuty je tu 18. hodina, vás čekají další zprávy, které pro vás dnes celé odpoledne a večer připravuje Iveta Bláhová, no a potom už vás čekají další zálety Aleny Zárebnické, tak si je určitě nenechte ujít. Já vám popřeji krásný zbytek večera, pokud možno při poslechu Českého rozhlasu Liberec, a budu se s vámi těšit zase někdy brzy naslyšenou. Tak hezký poslech a příjemný večer.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

ja, dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku je uzavřená cesta k zámku. Jablonec nad Nisou analyzuje podmínky na všech ubytovnách ve městě. Česko má zásobníky plynu naplněné ze 74%. Zítra bude polojasno až oblačno, přehánky a teploty do 16 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Návštěvníci a další pěší ve stráži pod Ralskem na Českolipsku neprojdou Bezručovou ulicí. Důvodem jsou výkopové práce. Uvedlo to vedení města na webových stránkách. Uzavřená ulice vede od náměstí k zámku Wartenberg. Jako alternativní trasu k zámku můžou návštěvníci využít ulici Pod Kaplí.
2: Zámek Wartenberg, který se nachází na okraji Stráže pod Ralskem, v roce 1987 poničil požár. Město na jeho záchraně pracuje už přes 20 let. Liberecký kraj letos přispěl 800 tisíc na obnovu vozové kolny na nádvoří zámku. Ze Stráže pod Ralskem Adéla Jindrová, Český rozhlas.
1: Jablonec nad Nisou prověřuje podmínky na ubytovnách a objektech hromadného bydlení ve městě. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové už úředníci navštívili 9 z 28 objektů. Zbylé mají v plánu prověřit do konce roku. Cílem je zjistit potřeby obyvatel, lépe zacílit sociální pomoc a včas odhalit riziko vzniku sociálně vyloučených lokalit.
3: Výsledky z prvních 9 kontrol ukazují, že mezi jednotlivými ubytovnami jsou velké rozdíly. Týkají se například technického stavu, cen nebo podmínek bydlení. Monitoring zajišťují pracovnice Centra Krajanka společně s magistrátem. Vyhodnocení analýzy by mělo mít město k dispozici na začátku roku 2027. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Lidé v Rokytnici nad Jizerou na Semilsku můžou hlasovat o nejlepším návrhu letošního participativního rozpočtu. Informovalo o tom město na webu. V letošním kole můžou lidé hlasovat například pro vybudování komunitní a bylinkové zahrady, hřiště pro starší děti nebo medvědí naučnou stezku. Hlasování potrvá do 5. října a radnice na vítězný návrh v participativním rozpočtu rozdělí 300 tisíc korun. Zásobníky plynu v Česku jsou teď naplněné ze 74%. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Současné zásoby jsou tak zhruba o pětinu nižší než před rokem. Stále ale splňují průběžné evropské cíle. Podle Havlíčka nedostatek plynu na zimu nehrozí. Pomalejší doplňování odůvodňuje zdražováním plynu na burze. Ten text stojí nejvíc za poslední 3 roky.
0: Počasí.
1: V noci bude většinou jasno až polojasno, jen zpočátku ještě očekáváme místy velkou oblačnost a místy přehánky. K ránu bude místy oblačnost znovu přibývat. Nejnižší noční teploty 9 až 6, na horách 7 až 4 stupně. Zítra ráno bude většinou polojasno až oblačno, postupně bude převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost. Odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky, které budou zejména na horách četnější. Na horách povane čerstvý, místy nárazový vítr a nejvyšší denní teploty 13 až 16, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V libereckém Kristiánově uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Buženy Němcové. Omezení potrvá do konce září.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jsou to Zálety. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Dnes jsme zase po nějaké době mimo rozhlasové studio na ústředí horské služby v Krkonoších ve Špindlerově Mlýně. Letos je to totiž přesně 60 let od okamžiku, kdy na horách pomáhají záchranářům i jejich čtyřnozí parťáci. Co všechno se psi musí naučit, jak dlouho výcvik trvá, kde je pes nenahraditelný a jaké rasy jsou pro hory nejvhodnější. Témata pro Pavla Smejkala, kynologa a místopředsedu správní rady horské služby. Ptát se budu na technologie, které při práci v terénu pomáhají a připomeneme si i příběhy, ve kterých hráli psi kynologů horské služby hlavní roli. Jsem ráda, že nás posloucháte.

0: Pavel Smejkal se narodil ve Vrchlabí, vyrůstal ve Špindlerově Mlýně a žije ve Strážném. V roce 1994 podal přihlášku k horské. Stal se čekatelem, pak dobrovolným členem, sezónním zaměstnancem byl od roku 2001 a po dalších 6 letech se stal zaměstnancem na plný úvazek. Jeho prvním pejskem byla Fenka Bára. Pak jsem ho potkával s německým ovčákem Klasem a dnes má chodského psa jménem Raf. Tak moc děkuji, Pavle, že jsi přijal moje pozvání do Záletu, že jsme tě mohli navštívit a jenom předesílám, že se známe roky, tak si budeme i v rozhlasovém rozhovoru tykat, pokud nemáš nic proti. Děkuji.
1: Nemám nic proti, děkuji za pozvání.
0: Pamatuješ si na den, kdy jsi z prvního pejska štěně Báru přinesl domů?
1: Jo, pamatuju. V té době to ještě nebyl pes záchranářský, i když už když jsme ho pořizovali, tak jsme přemýšleli, že z něj záchranářský pes bude. Pořídili jsme si psa v té době půlročního. Původně jsme si jeli pro štěňátko, ale chovatelka tam měla z předchozího vrhu psa, který nás velmi zaujal, tak jsme si ho odvezli domů.
0: Což asi není úplně standardní, protože běžně se štěňata berou od schovných stanic někdy v 6 týdnech, nebo jaká je ta obvyklost?
1: Jo, je to tak, v těch 6 týdnech.
0: Kdybychom si teď spolu s našimi posluchači chtěli Báru představit, ona nebyla typickým plemenem, které běžně slouží v rámci horské služby.
1: Ne, je to plemeno Chesapeake Bay Retriever, který se používá spíš pro myslivost, ale na záchranařinu je to pes vhodný.
0: Četla jsem právě, že říká se jim Chesapeake správně?
1: Ano.
0: Že Chesapeake jsou samostatný, statečný, houževnatí, ale samostatně přemýšlející psy. Je to důležité pro práci vlastně v rámci horské služby, ať už budeme mluvit za chvíli o plošném vyhledávání nebo o lavinách?
1: Určitě je to s výhodou. Mně aspoň to velmi vyhovuje, protože když ten pes umí sám se rozhodnout a vyřešit situaci, tak je to určitě jednodušší i pro psovoda.
0: Co bylo primárním důvodem, že jsi si vybral právě tohle plemeno?
1: Je to asi neobvyklý, ale žena chtěla hnědého psa. Takže jsme řešili, jaký pes to bude. Uvažovali jsme o labradorech, ale tam jsme nesehnali psa, který by byl z perspektivního chovu, kde by bylo dobré, aby ten pes byl zdravý, a padl mě někde do oka Chesapeake Bay Retriever a moc se mi to plemeno líbilo, takže jsme si ho pořídili.
0: Ten moment, kdy přichází budoucí pracovní pes, chápu, že ne primárně v tvém případě, ale pak pracovní pes do té své nové smečky. Jak je důležité se k němu chovat? Je to odlišné od toho, když si pořídíme štěně z nějakých jiných důvodů?
1: Já myslím, že úplně ne. Vždycky ten pes do té rodiny musí zapadnout. V případě pracovního psa je důležité nastavit ty pravidla tak, aby z něj byl dobrý pracovní pes.
0: Kdybychom měli vzpomenout na nějaké plemeno, které by se pro práci u horské vůbec nehodilo, jaké by to bylo?
1: Tak určitě pes, který nemá podsadu, to znamená, že mu byla v zimním období zima. Určitě se nehodí drobný pes, který sice by byl dobrý na sutinové vyhledávání, ale v tom terénu by třeba měl problém v letním období, kdy hledáme v lese, v plochách, tak se prodrat třeba borůvčím. Tam ti psi jsou velmi rychle vysílení a v podstatě na tenhle účel nepoužitelní. V zimě musí v rámci vyhledávání v lavině být schopen vyskočit na velké kvádry sněhu a samostatně se tam pohybovat. Samozřejmě ten pes nemůže být úplně velký, to pak je nevýhoda pro psovoda, protože občas mu musíme pomoct třeba při nastupování do vrtulníku a zvedat těžkého psa není úplně ideální a někteří psovodi řeší i to, že velký pes toho hodně sní.
0: Posloucháte rozhlasový rozhovor Zálety s Pavlem Smejkalem, kynologem Horské služby České republiky.

0: Posloucháte Zálety, mým hostem je psovod Horské služby České republiky Pavel Smejkal. Vraťme se teď do roku 1966. Horská služba koupila první psy do služby, německé ovčáky. Pejsek Udo sloužil na Slovensku a Fenka Herma od 24. února roku 1966 v Krkonoších. Psovodem byl tehdy Wolfgang Berger v Peci pod Sněžkou. Někde jsem četla, že stála asi 1500 korun.
1: Jo, na tu dobu tenkrát to bylo asi jako dost peněz. Byl to měsíční plat, i když on je to vlastně v podstatě podobný, jako je to dneska. A tenkrát ty psy byly používány výlučně na hledání v lavinách. Dnes už to využití mají daleko větší v letním období. Těch letních pátracích akcí máme daleko víc než zimních.
0: Vraťme se ještě k Hermě, když dovolíš. Její první práce při ostrém zásahu byla v březnu 68 v Bílém jaru. Co o tom zásahu teď víme? Co se udržuje v myšlenkách psovodu? Jak se o Hermě a o její třeba první práci právě v Bílém jaru při nejtragičtější lavinové nehodě v Krkonoších odehrálo?
1: Tak víme, že to byla velká lavinová nehoda, že tam bylo hodně zasypaných. Ten pes určitě pomohl ve vyhledávání těch lidí, i když tam někteří ty zasypaní byli ve velké hloubce a tam ten pes nemá moc šanci toho zasypaného najít. Dobře vycvičený pes je schopen tak do 4 metrů hloubky cítit zasypanou osobu a označit to místo, kde se nachází.
0: A předpokládám, že tehdy v tom 68. jí vedl Wolf Berger při tomhle zásahu, ale já znám i lavinové nehody, kdy služebního psa vedl někdo jiný než jeho pán.
1: Ano, občas se to stává. Pamatuju si případ, kdy kolega Karel Novák byl někde mimo, psa měl doma, takže jiný kolega zajel k němu domů, vzal psa a odvezli ho na místo lavinové nehody. Tam ho poslali hledat a vedl ho jiný záchranář. On, když ten pes je dobře vycvičený, tak je v podstatě jedno, kdo mu ty povely dává. Ten pes sám ví, co má dělat.
0: U které lavinové nehody bylo v Česku nasazeno nejvíc psů pohromadě?
1: To si úplně nevzpomenu, kde jich bylo nejvíc, ale vzpomínám si třeba lavinovou nehodu v Modrém dole, kde jsme okamžitě byli tři. V podstatě to byla velká náhoda tenkrát. My jsme byli na výcviku, šli jsme na oběd na chalupu na rozcestí a když jsme po obědě vylezli ven, tak jsme si všimli, že v Modrém dole spadla lavina. Tak jsme se tam jeli podívat s tím, že změříme odtrhové místo, zjistíme, proč ten sníh vůbec ujel. A když jsme přijeli na místo nehody, tak se výsledce ozvalo, že tedy spadla lavina a že je předpoklad, že jsou tam zasypáni lidi. Takže my jsme okamžitě nasadili dva psy. S kolegou psovodem jsme začali i pomocí lavinových vyhledávačů prohledávat celý terén. Během velmi krátké doby přijel třetí kolega a následně ještě další dva. Postupně jsme prohledali celé lavinové území a byla to poměrně veliká lavinová událost.
0: Nakonec se ukázalo, že nikdo zasypán nebyl, ale ten moment toho, že jste mohli pracovat na laviništi, ne reálném laviništi a vlastně koordinovat tu svoji práci, možná je velkým poučením pro to, jak postupovat v takových případech.
1: Určitě. Pro mě to bylo trošku složitý, protože jsem celou tu lavinovou nehodu řídil, byl jsem tam jako první a poměrně dlouho trvalo, než přijeli další záchranáři a postupně jsme využili i vrtulníky letecké záchranné služby a policie, kteří tam naváželi další a další záchranáře. My jsme pak už v průběhu toho hledání zjistili, že ty osoby tam zasypané nejsou, ale nakonec jsme si z toho udělali krásné cvičení.
0: Máme v historii Krkonoš i příběh, kdy pes zachránil dalšího psa z laviny. Mám tím na mysli lavinovou nehodu z 21. března roku 2008 Medvědím potoce u Brádlerových Bud. Příběh, kdy tedy po pátrání v daném místě jeden z těch částečně zasypaných mluví o tom, že ještě tam někde je jeho pes retriever, labradorský retriever Karla Nováka, ho pak nachází. Máme nějaký příběh ještě podobný nebo v historii napříč Evropou, tak jak znáš příběhy z celého světa, kdy skutečně pes pomohl najít psa?
1: Nevím o jiném takovém případě, ale samozřejmě se to stát mohlo. On ten pes na to není primárně cvičený, primárně cvičení na vyhledávání lidského pachu, ale ve chvíli, kdy tam cítil pach jiný, značil úplně stejně, jako by to byl člověk a pes byl nalezen. Takže super příběh.
0: Pavel Smejkal, posloucháte Zálety.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Posloucháte Zálety, mým hostem je psovod Horské služby České republiky, místopředseda správní rady Horské služby Pavel Smejkal. Natáčíme pro vás na ústředí Horské služby ve Špindlerově Mlýně. A témata, která dnes probíráme, se týkají třeba i výcviku psů, které slouží u horské služby. O plamenech už jsme mluvili. Je důležitá chovná stanice, kde si pejska vybíráte?
2: Důležité je, aby byl pes od rodičů, kteří jsou zdraví. To je úplně základ, protože blbý je, když člověk cvičí psa, výcvik trvá třeba 2 roky a pak se zjistí, že tam je nějaký zdravotní problém, tak to nikdo z nás nechce věnovat tolik energie a času, když ten pes potom nemůže sloužit a zachraňovat. Není úplně důležité plemeno. My máme u horské služby doporučené plemeno německého ovčáka, protože to pes ideální velikosti, je dobře vycvičitelný, snáší chlad, dokonce se u něj dá využít i to, že s ním může jít i jiný psovod, jsou ti psi takhle historicky z armády a z policie zvyklí, byť u nás ve chvíli, kdy jde pes na ostrou pátrací akci, tak musí mít splněnou zkoušku a ta zkouška je pes a psovod, takže oficiálně by s ním jiný psovod jít neměl.
1: První ostré nasazení.
2: Moje první ostré nasazení, to si nevzpomenu. Asi to bylo nějaké letní plošné hledání s Fenkou Bárou, určitě. Pamatuju si, je

0: Jedno z těch hledání, jedno z těch prvních, kdy jsme hledali řidiče kamionu, který se naboural, vystoupil z toho auta a nikdo nevěděl, kam odešel. V autě byly stopy krve, takže byl předpoklad, že je zraněný, on měl otřes mozku a odešel neznámo kam. Takže jsme prohledávali celé okolí, byla to pátrací akce, která trvala asi 10 hodin. Nakonec byl řidič nalezen, bohužel už bez známek života.
1: Vzpomínám na spoustu příběhů, kdy to pátrání ve výsledku bylo zbytečné, protože někdo zkrátka o sobě nedal vědět, že už je tam, kde chtěl být, anebo možná kde nechtěl být, ale každopádně je v pořádku. Ubývá nebo přibývá takových situacích pro vás?
0: Je jich výrazně míň. Já když jsem začínal u horské služby, to jsem tedy ještě psa neměl, tak byly běžně 2 až 3 pátrací akce za týden. Bylo to hodně náročné v zimním období, ale s příchodem postupně mobilních telefonů toho výrazně ubylo a možná, že i lidi jsou odpovědnější, ale pamatuji mnoho pátracích akcí, kdy jsme třeba celou noc někoho hledali po horách a ono se zjistilo, že potkal nějaké známé, s kterými buď odjel někam, nebo přespal u nich na jiném ubytovacím zařízení a vůbec o sobě nedal vědět.

0: Slucháte Zálety, mým hostem je psovod Horské služby České republiky Pavel Smejkal. Vy máte přehled o tom, jaké území ten pejsek prohledal vlastně pomocí GPSky, pomocí nějakého konkrétního programu, softwaru, něčeho, co vám zkrátka v moderní době pomáhá?
1: Určitě jo, pes má na sobě GPS obojek vysílací. Dřív jsme používali klasický GPSky od Garminu, ale postupem času jsme tuhle technologii vylepšili. Nyní používáme obojky od firmy Doctrace, které ale máme elektronicky propojené do systému Pátrač, což je pracovní název, ale všeobecně v České republice známý mezi psovody. Je to systém počítačový, který umožňuje naplánovat celou pátrací akci, rozdělit tam sektory, v podstatě všechno to můžeme dělat na dálku a psovod dostane do aplikace mobilního telefonu přesnou plochu, kterou má prohledat, takže nemusí jezdit ani za velitelem pátrací akce po telefonu nebo po vysílačce se s ním domluví. Ty plochy jednotlivé mají svá čísla. Můžeme všichni psovodi v rámci České republice, kteří mají atest ministerstva vnitra, tak tyhle ty aplikace mají, takže můžou dojet rovnou k té své ploše. Ve chvíli, kdy ji prohledají, tak od velitele dostanou další plochu, kterou prohledají, a velitel vidí online, kde se pohybuje pes, kde se pohybuje psovod, co všechno je prohledáno, vidí to všechno v jedné mapě, kde se mu všichni pohybují, a podle toho může tu pátrací akci koordinovat. Velmi nám tyhle věci pomáhají.
0: Výrazné urychlení, co se asi nezměnilo, jsou schopnosti, kvůli kterým používáme psa právě pro tyto typy zásahu. Velmi stručně, v čem všem je pes dokonalejší než člověk?
1: Tak má výrazně lepší čich. Pes je schopen prohledat plochu v letním období zhruba 10 hektarů za hodinu. Pokud by to měli prohledávat lidi, tak je na to potřeba, jeden pes nahradí zhruba 10 až 15, někdy i 20 lidí v rojnici, takže výrazné zjednodušení a zrychlení. A další věc je, že díky tomu nosu ten pes je schopen prohledávat místa, která jsou pro rojnici téměř neprůstupná, nějaké husté porosty a tak, když to ten pes buď tam proběhne, ale hlavně to cítí na velkou vzdálenost. Dobře vycvičený pes cítí pach člověka, který se v tom lese pohybuje, na vzdálenost 200 i 300 metrů ve chvíli, kdy fouká vítr směrem od té pohřešované osoby směrem ke psu. A psu tam je v podstatě od toho, aby psa naváděl v té své ploše tak, aby pes měl co nejrychlejší a největší šanci ten pach té pohřešované osoby v co nejkratším čase zachytit a následně označit.
0: Byl nějaký moment, na který si teď vzpomeneš, kdy jsi řekl, on je chytřejší než já, on ví víc než já?
1: To se mi stávalo hlavně s prvním psem, Fenkou Bárou. Ta byla velmi chytrá a dokázala si poradit ve spoustě situací. Já prostě jsem si myslel, že tam nikdo není, a on na její chování jsem poznal, že jo, byla schopná si i ve velmi složitém terénu najít cestu a dostat se co nejblíž k pohřešované osobě a tam začít štěkat. Ve chvíli, kdy to nešlo blíž, tak začala štěkat a já jsem někdy nechápal, na co štěká. Následně teda během krátké doby jsem pochopil, že ten pach se tam motá způsobem, který jsem nepředpokládal v ten první okamžik, a skutečně ta pohřešovaná osoba tam byla.
0: Pavel Smejkal, posloucháte Zálety.

0: skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Mým hostem v Záletech je dnes Pavel Smejkal, místopředseda správní rady horské služby a kynolog horské služby. Pavle, vzpomínala jsem jména tvých psů. Bára, Klas a Raf. Jsou to jejich jména, která měli v rodném listě, anebo jsou to jména, kterými jsi jim říkal bez ohledu na to, co mají v papírech?
2: Ve dvou případech ano, jsou to jejich jména, které měli v rodném listě. Ve třetím případě ne. Třetího psa my jsme ale získali zase takovým neúplně typickým způsobem. Psovi byl zhruba rok a získali jsme ho od paní, která na ní neměla úplně tolik času, neměla úplně vhodné podmínky na jeho výchovu a pes jim hodně utíkal. A chtěl si ho vzít jeden kolega z Krušných hor, tam to neprošlo doma, protože ještě neměl svého psa, s kterým chodil na hledání úplně tak starého a dva psi mít nemohli, takže jsme se potom domluvili, že pes z Krušných hor se přestěhoval do Krkonoš, bývalí majitelé za námi jezdí, jezdíme za nimi, takže občas si ho i půjčují a psa pojmenovali oni a jménem Raf, nám se to líbilo, tak jsme jméno nechali, ale v rodném listě ho nemá.
1: Jak rychle pejsek regeneruje?
2: Pes regeneruje výrazně rychleji než psovod. Když jsme dělali testy společně s policií a Českou zemědělskou univerzitou, tak jsme dělali hledání 3x3 hodiny s malou pauzou a většinou s tím měli problém ty psovodi. V tom třetím hledání psovi stačí jako velmi krátká regenerace. Máme zkušenost, že když hledáme, hlavně v tom letním období, tedy kde ty pátrací akce jsou mnohahodinové, někdy i několika denní, že záleží samozřejmě na teplotě a podmínkách, ale psovi stačí 5 minut pauza, on si odpočine a může další minimálně půl hodinu, někdy i díl hledat. Psovod to většinou tolik toho nevydrží.
1: To, co mi přijde v rámci výcviku pejsků horské služby hodně komplikované, jsou ty zmiňované podmínky, to, že vlastně pes musí pracovat s mnoha jinými, že musí být schopen pracovat třeba v lučném prostředí, v bezprostřední blízkosti vrtulníku a podobně. Možná právě to nastupování, vystupování z vrtulníku jeví se zvenku jako činnost obtížná. Je to skutečně pravda?
2: Určitá obtížnost tam určitě je, záleží ale velmi na povaze těch psů. Pokud je pes dobře motivovaný a výcvik nastavíme tak, že po nastoupení do vrtulníku následuje nějaký krátký let a následně hned hledání a uděláme to párkrát, tak ten pes si to potom spojí a on ví, že i když v tom vrtulníku je velký rachot, je to pro něj nepříjemné, tak bude následovat to hledání, to je to, co ho baví a pak do toho vrtulníku nastupuje velmi, velmi rád.
1: Ono je to vlastně všechno pro něj hra, viď? Chápu-li správně?
2: Jo, je to tak. Je to hra o nějakou psí hračku, kterou v počátku výcviku figurant má u sebe a tou hračkou toho psa odmění. Využívá se kořistnický put, který je psovi vrozen. Někteří kolegové cvičí na žrádlo a vždycky tam následuje pohrání si s tím psem, přetahování se o tu hračku a následně figurant nechá psa vyhrát. Ve chvíli, kdy je to ostrá pátrací akce, tu hračku pohřešovaná osoba u sebe nemá, ale psovi to vůbec nevadí. Ono, když jednou, dvakrát z mnoha dalších hledání tu hračku přinese psovod, tak ten pes to v podstatě nerozlišuje a hledá rád.
1: A jak vypadá běžný den kynologa horské služby? Asi je třeba rozlišit, jestli se jedná o zaměstnance horské služby, o sezenního zaměstnance, případně o dobrovolného člena horské služby, anebo je tam něco společného?
2: Tak společné tam máme určitě to, že to děláme rádi, že to chceme dělat, protože pro všechny z nás je to práce navíc. My si musíme odsloužit všechny své služby úplně stejně jako ostatní kolegové a ten výcvik je nad rámec našich povinností. Výhodou zaměstnanců je, že mezi úrazy, když nemáme nějaký výjezd, můžeme pocvičit, kdežto dobrovolní členové to musí dělat v rámci svého času. Ale toho svého volného času do toho dáváme všichni obrovské množství.
1: Kolik pejsků aktuálně slouží u horské služby?
2: V současné chvíli máme u horské služby 21 psů a psovodů, z čehož 4 jsou teprve ve výcviku a ještě nemají splněny všechny zkoušky, tudíž nemůžou chodit na ostré pátrací akce.
1: A ve srovnání s dobou minulou přibývá nebo ubývá, nebo se držíte přibližně na stejných číslech?
2: V minulosti jich bylo výrazně míň, když jsem začínal, ale bylo nás i víc. V posledních 2 letech 4 psovodi skončili, někteří z důvodu nedostatku svého času, někteří měli psa, který už byl starší, nemohl dál sloužit a dalšího psa už si nepořídili.
1: Vzpomínám si na jeden moment, kdy se jeden z služebních psů horské služby ztratil a pro média bylo velmi zajímavé vyčíslení toho, kolik vlastně výcvik takového psa a takový pes, který zrovna si hověl na gauči u jiného pána, kolik vlastně stojí. Dokážeme to nějak aspoň přibližně vyčíslit?
2: Já si pamatuju na tuhle událost, bylo to zhruba před 15 lety a tenkrát to někdo vyčíslil na 200 tisíc korun. Dneska by to bylo asi daleko víc, nevím, co všechno do toho počítali, ale určitě to náročné, jak časově, tak finančně je a výcvik psa, než je schopen jít na zkoušky a úspěšně je absolvovat, trvá zhruba 2 roky.
1: Pavel Smejkal, posloucháte Zálety.

0: Mým hostem v záletech je dnes psovod horské služby Pavel Smejkal. Celou dobu mluvíme o tom, co psovodi učí své psy. To jsme probrali z mnoha různých úhlů pohledu. Obráceně, co pes učí svého pána?
1: Tak zase se vrátím ke své fence Báře. Ta mě naučila, že není potřeba úplně spěchat, že je potřeba některé věci dělat s rozvahou a často je to ve výsledku rychlejší a efektivnější.
0: Bára byla fena. Hraje to roli vlastně při výcviku, že se jedná o pejska nebo že se jedná o fenku?
1: Určitě fena je zpravidla klidnější i vyrovnanější, ale není to úplně vždycky pravidlem. Klas byl klasický německý ovčák, výrazně rychlejší než Bára, ale já jsem svého času měl ty psy oba dva současně, Bára dosluhovala, Klas byl ve výcviku, ale v době, kdy už měli zkoušky i oba dva, Bára byla přestože starší, pomalejší, tak byla schopná najít výrazně rychleji.
0: Poslední otázku, jako vždycky v záletech klade Pavle umělá inteligence. A když jsem se zeptala umělé inteligence, na co já bych se v záletovém rozhovoru s tebou měla zeptat, přišly dvě otázky. Zdali mají psi smysl pro humor a jestli se dokážou urazit. Takže mají smysl pro humor?
1: Asi jo, při hře bych řekl, že ano, občas si z nás dělají srandu jako z psovodů a urazit se dokážou určitě, zvlášť když jim něco zakazujeme a oni to dělat chtějí. A některá plemena nebo i fenky to tak někdy mají, potřebují takový ten měkčí přístup a ve chvíli, kdy to psovod přežene, tak ten pes se svým způsobem urazí a pak někdy i třeba dva dny nechce k tomu psovodovi moc chodit a ofrňuje se, nechce poslouchat, nechce pracovat, takže určitě může být uražen.
0: Moje přání je, abyste vždycky všude, kde vás třeba byli včas, abyste si se svým čtyřnohým parťákem rozuměli a aby vám ta vaše vzájemnost, která tam bez pochyby hraje důležitou roli, vždycky dělala radost. Tak moc krát děkuji za záletový rozhovor.
1: Také děkuji za pozvání i za rozhovor.
0: Krásnou neděli přejeme vám všem.

0: Myslte si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Grand Hotel Zlatý lev v Liberci zvažuje rozšíření kapacity o další pokoje a kongresový sál. Nová cyklostezka v Lužických horách je v provozu, propojuje Liberecký a Ústecký kraj. Státní rozpočet na příští rok má zítra schválit vláda. Zítra bude polojasno až oblačno, přehánky a teploty do 16 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Grand Hotel Zlatý lev v Liberci si letos připomíná 120 let od zahájení svého provozu. V nedávné době rozšířil kapacitu z původních 82 na 117 pokojů. Ani to ale často zájmu klientů nestačí. Podle ředitelky Vlasty Špísové je proto záměrem rozšířit hotel o další části. Využít se k tomu dá volné prostranství za budovou směrem k Palachově ulici.
2: Uvidíme, jak na to bude reagovat CPI Hotels jako majitel budovy, jestli by se časem podařila přístavba zrcadlově na druhou stranu do zadního bloku. Pozemek by na to byl a byla by tam veliká šance násobit tu obsazenost a hlavně bychom mohli mít větší konferenční prostory, protože jsme hodně oblíbeným místem na společenské akce, plesy.
0: Cyklisti a pěší můžou ode dneška využívat novou cyklostezku z Nové Huti na Stožecké sedlo v Lužických horách. Nový úsek Lužicko-horské magistrály je dlouhý necelé 2 kilometry a stál 3,3 milionu korun. Sloužit bude i běžkařům, říká předseda představenstva krajské společnosti Silnice LK Petr Správka.
3: Opravdu dojde k bezpečnému přechodu Stožeckého sedla pro cyklisty, pěší a běžkaře tak, aby bylo propojení pro turisty nejenom pro z Ústeckého do Libereckého kraje, ale následně i k sousedním kolegům a přátelům z Německa.
0: Návštěvníci původní výstavy o libereckých výstavních trzích v Severočeském muzeu můžou zavítat do novější navazující expozice. V BG klubu naproti muzeu jsou k vidění fotografie tehdejší architektury. Právě BG klub se nachází v jednom z bývalých výstavních pavilonů. Výstava potrvá do začátku listopadu. Státní rozpočet na příští rok má zítra schválit vláda. Podle předsedy motoristů Petra Macinky schodek klesne z navržených 389 miliard o jednotky miliard. Koalice chce další úspory hledat pomocí změn zákonů. Podle Macinky se nedotknou výdajů na obranu. Návrh státního rozpočtu na příští rok musí vláda poslat do sněmovny do konce září. Poslanci by ho měli začít projednávat v říjnu.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou jasno až polojasno, jen zpočátku ještě očekáváme místy velkou oblačnost a místy přehánky. K ránu bude místy oblačnost znovu přibývat. Teploty 9 až 6, na horách 7 až 4 stupně. Zítra ráno bude většinou polojasno až oblačno, postupně bude převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost. Odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky, které budou zejména na horách četnější. Na horách povane čerstvý, místy nárazový vítr a nejvyšší denní teploty 13 až 16, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Liberec je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená Krajinská ulice. Nechte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu Cesta k uzdravení. Zdraví vám přeje Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes se zaměříme na problém, který v Česku trápí obrovské množství lidí. Začíná nenápadně, občasným krvácením dásní při čištění zubů. Pokud se ale neřeší, může skončit až ztrátou zdravého chrupu. Naším dnešním tématem je pokročilá parodontitída, tichý nepřítel, který dokáže zničit i zdravý chrup. A také zubní implantáty. Své o tom ví pacient Petr, který přišel sdílet svůj příběh moderní zubní medicíny. Trpěl silným krvácením dásní a extrémní vyklavostí zubů. Zachránit situaci v takto pokročilém stádiu vyžaduje naprosto špičkovou medicínu a chirurga s pevnou rukou. Proto dnes ve studiu přivítám jednoho z nejvyhledávanějších specialistů u nás, pana doktora Jana Šmída z pražské kliniky Hesire.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Silné krvácení dásní a extrémní vyklavost zubů. To je trápení, nebo bylo trápení, pana Petra. Přeji vám hezký den, pane Petře, a děkuji, že jste se s námi přišel podělit o váš příběh.
2: Dobrý den, těší mě, že jsem tady.
1: Také ve studiu vítám pana doktora Jana Šmída.
3: Hezký den.
1: A vás se rovnou zeptám, jak zní přesná diagnóza Petra. S čím za vámi přišel?
3: Pan Petr přišel se dvěmi obtížemi a jedna z nich byla vyklavá levá horní jednička, která vyputovala ze své původní pozice, a druhým důvodem bylo krvácení dásní a jejich pohyblivost zubů.
1: Dá se to vše shrnout do jednoho slova parodontóza?
3: Přesně tak. Lidový název je parodontóza a odborně ji říkáme parodontitida, což je chronický zánět závěsného aparátu zubu.
1: Je to důsledek toho, že problém třeba s tou krvácivostí dásní neřešíme?
3: Ano, přesně tak.
1: Jak poznám rozdíl mezi běžným podrážděním dásní a začínající parodontitidou?
3: To běžné podráždění se stane při čištění mezizubním kartáčkem nebo při nějakém jiném traumatu, kdy může být ta dáseň citlivá, ale neměla by nějak výrazně krvácet. Taková citlivost většinou odezní během pár dní a už se znova v tom daném místě neopakuje. Až potom po dalším traumatu případně. Když to krvácení, které je způsobeno parodontitidou, je chronické, trvá dlouho, nelepší se, může se časem zhoršovat a nemá to tendenci se vylepšit po určitých dnech.
1: Přijdu k vám, Petře. Otázka asi by napadla každého, kdo o tom takhle přemýšlí. A sice, jak dlouho vás trápilo krvácení z dásní? A proč jste to neřešil?
2: Já jsem poměrně dlouhou dobu bydlel v zahraničí a myslím si, že celou tu dobu jsem neměl pravidelný kontakt vlastně se zubním lékařem. Tím pádem si myslím, že to bylo přibližně 15 let třeba.
1: Jak se parodontóza, pane doktore Šmíde, vyšetřuje? Jak se diagnostikuje?
3: Parodontózu si vyšetřujeme při vizuální kontrole, ke které používáme mimo jiné operační mikroskop, což je zařízení, které nám umožňuje vidět vše ve větším detailu, a používáme takzvanou parodontální sondu. A tou parodontální sondou se kolem zubu dostáváme ke kosti a zjišťujeme, jestli tam jsou takzvané parodontální choboty. Podle hloubky té sondáže si uděláme obraz o tom, jak to onemocnění je pokročilé.
1: Vy jste toto vyšetření, Petře, absolvoval. Je bolestivé?
2: Já myslím, že to ani bolestivé moc nebylo, ale už si to upřímně nepamatuju, protože je to minimálně 2 roky, co se léčím u pana doktora.
1: Evidentně, pane doktore, u vás probíhá veškerá vyšetření nebolestivě, když pan Petr si to nepamatuje, což je samozřejmě výsledek vaší dobré práce. Může správná hygiena a prevence zabránit parodontóze, nebo jde třeba i o nějakou genetickou predispozici?
3: Ta parodontitida je, řekněme, multifaktoriální onemocnění, kde hrajou roli různé faktory, ale tím nejhlavnějším je právě ona dentální hygiena. To je ten nejdůležitější faktor, který naštěstí můžeme také nejlíp ovlivnit.
1: Vrátím se k vám, Petře. Zeptám se vás na dentální hygienu před a po. Myslím si, že teď je člověk už velice edukovaný i díky tomu, že jste prošel náročnou léčbou, ale dbal jste na dentální hygienu?
2: Asi jenom částečně, protože jsem si samozřejmě čistil zuby jako každý. Nicméně jsem používal standardní kartáček, teďko na základě vlastně doporučení pana doktora a hygienistky používám třeba elektrický kartáček, který je mnohem efektivnější. Dále používám teďkon mezizubní kartáčky, které jsem nikdy předtím nepoužíval. Občas jsem používal niť. Zuby jsem si čistil jednou, maximálně 2x denně. Teď je to mnohem častější, musím říct.

0: Cesta k uzdravení.
1: Zazněly tady za mě dvě důležité věci. Elektrický kartáček a čistil jsem si zuby jednou, maximálně dvakrát denně. Elektrický kartáček, v čem je lepší podle vás, pane doktore?
2: Já si úplně nemyslím, že elektrický kartáček je lepší než ten manuální. Nicméně může to být velmi dobrá pomůcka. Každému vyhovuje něco jiného, ale co je to nejdůležitější, co pan Petr zmínil, to je mezizubní kartáček, který je ten, řekněme, game changer v léčbě té parodontitidy.
1: Čištění zubů, kolikrát denně byste doporučil? A znám i lidi, kteří si po každém vypití šálku kávy jdou vyčistit zuby. To znamená, když jich vypijou 6 denně, tak si je vyčistí 6krát. K tomu ráno a pak ještě večer.
2: Za mě úplně bohatě dostačuje 2krát denně. Ale vyčistit to pořádně, minimálně to jedno čištění by mělo být s mezizubními kartáčky a ideálně to večerní.
1: A jak je to vlastně se zubním plakem? Ohrožuje naše zuby v průběhu dne?
2: Rozhodně. Zubní plak je takový, řeknu, hlavní strůjce všech těch obtíží, které v ústní dutině máme. To jsou v podstatě bakterie, které tvoří biofilm na povrchu zubu a to je to, co my odstraňujeme a co musíme z těch zubů dvakrát denně odstranit.
1: Jak může neléčená parodontitida ohrozit naše srdce, cévy a vůbec imunitní systém? A vůbec stav našich zubů? Jak úzce souvisí s naší imunitou?
2: Ta souvislost je velmi úzká a opravdu se ukazuje, že parodontitida ovlivňuje nejenom to zubní zdraví, ale nemoci typu diabetes, vysoký krevní tlak. Jsou to všechny tyhle ty civilizační onemocnění. Má na to opravdu velký vliv. Nejenom parodontitida, což už je teda jako nějaký pokročilý problém, ale dokonce se ukazuje, že i zánět dásní, který ještě nepostihl tu kost, ale postihl jenom dáseň, způsobuje to, že může vzniknout třeba i mrtvice.
1: Věděl jste, pane Petře, že zdravé zuby, zdravý chrup ovlivňují naši imunitu?
3: Upřímně nevěděl jsem o tom, je to zajímavý, o čem se tady bavíme dneska.
1: Já se ptám i proto, že vy jste vlastně pana doktora Šmída navštívil už v nějakém stádiu onemocnění. Pojďme ještě jednou připomenout, s čím za vámi Petr přišel, nebo co jste primárně řešili a co následně?
2: Tak ten hlavní a primární důvod byla právě ona jednička, která už působila i estetický problém a byla v podstatě zcela vyloučena z kosti a držela už jenom v dásni.
1: To znamená, abychom si to řekli laicky, přední zub se kýval, panu Petrovi.
2: Tak.
1: Šlo o náročnou péči a léčbu?
2: Ano, protože nahradit zub v estetické zóně, je to, jak už jste zmínila, horní přední zub, kde je estetika alfa a omega, tak tady se opravdu dostáváme k těm nejsložitějším zákrokům, které ta moderní stomatologie nabízí. Takže ano, ta náhrada takovéhle jedničky byla na škále složitosti od 0 do 10 až podle mě někde 9-10.
1: Až takhle. Co jste primárně museli u Petra vyřešit?
2: My jsme nejdřív začali s tím, že jsme museli léčit tu parodontitidu. Nejdřív byla nějaká úvodní návštěva, kdy se udělala taková edukace, vyberou se mezizubní kartáčky a naučíme pacienta čistit doma. To je takový to gro, to hlavní, protože bez té domácí péče by nikdy nefungovala léčba parodontitidy. Takže se nastaví nějaká domácí péče a v podstatě celá léčba probíhala u dentální hygienistky, která musí pečlivě očistit povrchy všech kořenů, všech zubů, kde je nějaký problém. Takže ona si to všechno ještě znovu vyšetří, najde si, kde jsou ty parodontální choboty, jak jsou hluboké a potom se v lokální anestezii, což je takový místní znecitlivění, provádí očištění povrchu kořenů zubů a potom pomocí těchto návštěv a ještě nějaké určitě kontroly jsme se dostali do nějakého stavu, kdy už bylo možné se věnovat té jedničce.
1: Vy jste tady hovořili

0: Cesta k uzdravení.
1: Petr teda byl vyléčený z parodontitidy.
2: Dá se říct, ono v podstatě vyléčit parodontitidu už nelze, ale lze zastavit její progres. Takže cílem u té léčby je zastavit ten postup a určitě pár míst, kde se podaří i ta kost zase obnovit. Ale není dobrý si myslet, že když mám nějakou víc pokročilou parodontitidu, že zase dostaneme tu kost úplně do původního stavu, to už většinou není možné. My jsme nahrazovali tu jedničku a tam bylo té kosti tak málo, že by nebylo možné zavést zubní implantát bez toho, aniž bychom tam kost obnovili. Takže tam jsme použili speciální zákrok, kterému se říká okamžitá nebo imediátní implantace, kdy ten zub, který už nelze použít, který se vyklá a je potřeba ho vytrhnout, tak ho vytrhneme, zavedeme zubní implantát místo toho zubu a rovnou přitom doplníme kost.
1: V jednom zákroku.
2: V jednom zákroku a dokonce tady jsme to udělali tak, že ta korunka toho vlastního zubu, která nebyla poškozená, tak jsme ji použili a já jsem ji v podstatě během toho jednoho zákroku zpracoval a namontoval rovnou na ten zavedený implantát. Je to takový kouzelný zákrok, řekněme. Když si představíte zub, který má nějakou korunkovou část a kořen, tak já ten zub vyndám, uříznu si tu korunkovou část, zavedu ten zubní implantát, doplníme kost, kterou si odebereme někde v místě horních osmiček. To je velmi důležitý, kde tu kost odebíráme.
1: Stále jsme v jednom zákroku.
2: Jsme pořád v jednom zákroku a v jedné návštěvě.
1: Petr při plném vědomí.
2: Tak, jenom v lokálním znecitlivění. Takže doplnili jsme kost a zavedli jsme implantát. A potom na ten implantát se dává takový dílek. A na ten dílek já si připevním tu uříznutou korunku. Takže během jednoho zákroku, aniž bych potřeboval tu dásen jakkoliv v tom místě řezat, si ten zub vrátíme na jeho původní ideální místo a použijeme ještě tu vlastní korunku.
1: A pacient odchází se zdravým úplným chrupem.

0: Dalo by se říct, no. Je to zhruba takový hodinu a půl až dvě hodiny zákrok, kdy se uděje tohleto všechno v jedné návštěvě. Vnímám to opravdu jako přelomovou věc. Ono to potom samozřejmě nekončí tím, že se udělá tenhle jeden zákrok, ale ještě se musí ta korunka vyměnit za laboratorní korunku, takže se to hojí nějaké měsíce a potom případně se ještě upravuje takzvaná růžová estetika, protože tam chceme třeba vylepšit ještě trošku dáseň, což jsem zrovna u pana Petra dělal, takže jsme ještě udělali vylepšení dásně a potom jsme teprve přistoupili k výrobě té definitivní korunky, která se vyrábí v laboratoři, a nějaký šikovný laborant, který vyrobí tu korunku tak, aby esteticky zapadla do toho úsměvu.
1: Jak dlouho celý tento proces uzdravení a vlastně i návratu k estetice trval, pane doktore?
0: No, myslím si, že s tou jedničkou jsme si hráli s tím vším hojením určitě třeba 3/4 roku.
1: A jak se dneska rád smějete, že jo, pane Petře?
2: Jo, určitě. V ten moment vlastně, když jsem navštěvoval pana doktora poprvé, já jsem měl opravdu problém, že jsem se nemohl smát. Já jsem si musel zakrývat pusu. Vypadalo to opravdu hrozně. V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý, takže fantastický.
1: Taky jste to na mě zkusil. Kdybyste teďka mohl panu doktorovi Šmídovi poděkovat, co byste mu řekl?
2: Já bych mu poděkoval, že de facto mi zachránil zuby. Já jsem tam přišel pravděpodobně za minutu 12. A díky jeho práci a vlastně toho, jak mě ved, tak si myslím, že v současné době mám zuby de facto v pořádku, jinak já už jsem mohl být bez zubu. A ta estetická část, jsme se o tom bavili tady, on to není vůbec poznat, on má opravdu zlatý ruce a říká to o něm spoustu pacientů, aniž by on o tom věděl, takže moc krát vám děkuju.
0: Já děkuju za důvěru, ale ještě bych chtěl jenom říct k tomu, že ta výroba takovýhleho jednoho zubu je extrémně složitá, že když se dělá třeba celý přední úsek nebo všechny zuby najednou, tak ta estetika se trefuje snadno, ale tady ten můj laborant, který se jmenuje Dan Černý, opravdu jako musel odvíct kus práce, protože on potřeboval udělat korunku v podstatě podle toho vlastního zubu, což je vždycky to nejnáročnější.
1: Zavání to uměním. Myslím si, že ta synergie mezi vámi, zubním lékařem, chirurgem a laborantem je velice důležitá a vy jste našel skvělého kolegu. A já vlastně teď vidím jeho práci a můžu jenom tleskat.
0: Děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Pane Petře, nestrácejte úsměv, moc vám sluší.
2: Děkuju.
1: A pane doktore, vám samé spokojené pacienty.
0: Já moc děkuju za pozvání.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

hudba laskavá.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Francouzský institut chystá lancmanovské dny. Začne svátek stánků Sukot. A co je to parochet? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. O holokaustu se dlouhá léta příliš nemluvilo. Jeden z milníků, které ticho prolomili, bylo 9-hodinové dokudrama Shoah od francouzského režiséra, spisovatele a scénaristy Claude Lanzmanna z roku 1985. Přehlídku jeho dalších filmů chystá od 22. do 30. září nakladatelství Prostor, Francouzský institut a Židovské muzeum v Praze. Co všechno lanzmanovské dny nabídnou, prozradí rusista, překladatel z ruštiny a francouzštiny Jan Machonin. Dobrý večer, co všechno lanzmanovské dny nabídnou?
2: Lanzmanovské dny nabídnou 6 filmů Claude Lanzmanna, tedy téměř všechny, kromě jeho slavného filmu Shoah. Ten už byl v Československu a v České republice promítnut několikrát. A ty dalšího filmy téměř nikdo nezná. 3 z nich se týkají válečného období u nás, především v Terezíně. Poslední z nespravedlivých je film o posledním a jediném přeživším židovském starším z Terezína, Benjaminu Murmelsteinovi. To je taková kontroverzní, ale přitom velmi charismatická osobnost. Ten film je především o tom, zda a nakolik je možné spolupracovat se zlem pro dobro věci. Ale je o tom, že Murmelstein i mnozí další vězni terezínského geta přežili v podstatě díky jeho brilantní inteligenci. Pak tam bude další film zasazený tady do českého prostředí a to je Člověk, který šel okolo. Je to o švýcarském představiteli Mezinárodního červeného kříže Morisi Rosilovi. Ten navštívil Terezín v roce 1944, kdy z něj nacisté udělali to Potěmkinovo geto, nebo jak to říct, a podal o ně zprávu pochvalnou. A Lanzmann z něj doluje nějaké přiznání, takže to hodně o tom, jak těžké je přiznat si staré chyby. No a pak tam bude film 4 sestry, jehož hrdinkou, jednou ze 4 hrdinek, která vypráví své přežití ve vyhlazovacích táborech, je česká židovka Ruth Eliášová. Ale cílem toho festivalu je také představit Lanzmanna jako angažovaného intelektuála 20. století, který se celý život snažil žít svobodně a v souladu se svým svědomím čelit všem jeho výzvám, které mu přinášel čas.
1: Vy jste říkal, že 3 z těch filmů jsou spojené s českým prostředím. Měl Lanzmann nějakou speciální vazbu na Česko?
2: Pokud vím, měl Československo tedy spíše velmi rád. Rád jsem přijížděl. Ostatně celá řada hrdinů jeho nejslavnějšího filmu Shoah jsou buď Češi nebo Slováci. A opakovaně i v těch svých memoárech připomíná, jak důležitá byla svědectví českých a slovenských přeživších.
1: Proč jste se rozhodli uspořádat lanzmanovské dny právě nyní?
2: Na začátku byla kniha Lanzmannova memoárová próza Patagonský zajíc, kterou jsem se rozhodl přeložit krátce před vypuknutím války na Ukrajině. Možná proto, že mi došlo, že výzvy toho našeho století nejsou o nic méně palčivější než toho 20. A ta Lanzmannova suma zkušeností nám může být nějakým poučením. Kniha vyšla minulý rok v nakladatelství Prostor. Společně s nakladatelstvím jsme si řekli, že by stálo za to seznámit čtenáře i s tou částí Lanzmannovy tvorby, která tu není vlastně příliš známá. A přizvali jsme tedy jako spoluorganizátory Francouzský institut a Židovské muzeum a nakonec z toho vyšel takovýto festival. Potom jsem se ve Francii seznámil s Lanzmannovými bývalými přáteli a spolupracovníky a rozhodli jsme se je na festival pozvat. Takže přijede Juliette Simontová, která vedla s Lanzmannem takový kultovní intelektuální časopis L'État moderne, a Laura Koupelová, která byla Lanzmannovou asistentkou režie, mimo jiné právě, když se v Terezíně v Praze natáčel ten film Poslední z nespravedlivých.
1: Říká rusista a překladatel z ruštiny a francouzštiny Jan Machonin. Děkuju moc a hezký večer.
2: Naschledanou.
1: Píseň Má suka ke svátku stánku Sukot naspívali děti z pražské Lodrovišky.

0: Vypadá jako citron, ale není to citron. Co je to? Řeč je o žlutém citrusovém plodu, který se nazývá etrog. Ten hraje důležitou roli při slavení svátku stánku. Sukot letos začíná večer 25. září. Proč k jeho oslavě patří právě etrog, přibližuje v následujícím příspěvku Leo Pavlát.
1: Svátek Sukot připomíná Biblí popsané putování Židů pouští a zároveň jej provází vděčnost za plody podzimní sklizně. Na znamení toho se věřící modlí i se čtyřmi rostlinami. V pravé ruce se svazkem z palmové ratolesti, větvičky vrby a snitky myrty, v levé s etrogem. Zatímco první tři rostliny dobře známe, o etrogu, citrusovém plodu podobném citronu, se to většinou říct nedá. Botanicky se nazývá citrus medica, ale jeho název se nejspíš nevztahuje k léčivosti, nýbrž k dávné představě o jeho původu z oblasti Médie na území dnešního Iránu. Během téměř 600 let trvání druhého jeruzalémského chrámu se etrog stal široce rozšířeným židovským symbolem, jehož vyobrazení se zachovala na historických mozaikách a mincích. Když pak Židé po porážce ve válce s Římany roku 70 ztratili státnost, pěstovali etrog v podnebně příhodných místech svého nejistého vyhnanství. Slovo etrog v Bibli ku podivu nenajdeme. Píše se zde o plodu krásného stromu. A o tom, proč má být tímto plodem právě etrog, se zachovaly staré rabínské diskuze. Podle jednoho vysvětlení se hebrejské slovo pro krásu hadar dá také vyložit jako ten, který přebývá, tedy plod, který na stromě dlouho vydrží. A zde již židovská tradice umožňuje i hlubší výklad. Co je opravdu krásné, není jen přitažlivé na pohled, ale obstojí i v čase. Jeden ze starých midrašů, tedy výkladových textů Tóry, pak význam etrogu posunul ještě dál. Podle něho má etrog chuť i vůni a stává se tak obrazem člověka, v němž se spojuje studium Tóry a dobré skutky. Chuť a vůně zde již nejsou jen vlastností plodu, ale nabízejí metaforu, která odkazuje k židovské náboženské tradici. Jako takový je etrog při bohoslužbě i součástí zvláštního požehnání, je zahrnut do modlitebního rituálu. Také proto se etrog v ortodoxním židovském prostředí pečlivě vybírá a najít ten pravý pro svátek Sukot je pro věřící vážná záležitost. Na trhu nejprve vybírají očima, potom jeden etrog z mnoha opatrně vezmou do ruky, obrací jej ze všech stran proti světlu, zasnad není vyschlý nebo prasklý, a především věnují pozornost výstupku na květovém konci etrogu a stopce, která spojuje plod se stromem. Právě zde staré rabínské prameny jemně rozlišují, co je ještě drobná vada a co již narušuje celistvost etrogu, což by ho učinilo nezpůsobilým k rituálnímu užití. V tradičním židovském světě prostě etrog není obyčejným ovocem. Jeho pravým místem není jídelní stůl, ale synagoga při oslavě svátků stanu Sukot.
0: K svátku stánku Sukot se váže i píseň Hosté do suky, kterou opět zpívají děti z pražské židovské školy.

0: A jestli pak víte, co je to parochet? Toto hebrejské slovo označuje tradiční oponu, která v synagoze chrání svitky Tóry. Nezaměnitelným rukopisem je uchopila výtvarnice Iva Vodrášková. Do konce září svých 10 pestrobarevných látkových děl vystavuje v brněnské vile Šťastny. Tamní vernisáž výstavy poselství parochetu navštívila během festivalu Štetlfest také Martina Pouchlá.
1: Vystavený výtvarný projekt Ivy Vodráškové vznikl před mnoha lety v souvislosti s její osobní a rodinnou historií.
2: Její babička zemřela v Osvětimi a spousta příbuzných a ona se rozhodla uctít nejen svý předky, ale samozřejmě i tu samotnou židovskou kulturu.
1: Vysvětluje autor čin partner Miroslav Vodráška. Cyklus 10 textilních artefaktů vznikl pro synagogy v Čechách a na Moravě, které byly během nacistického a komunistického režimu zdevastovány nebo zcela zničeny. Hotová díla umístila umělkyně na dané místo a jeho přítomnost zdokumentovala.
2: Ten symbol vyzdvižení je vlastně i symbolem i živé kultury. Se obnovuje tím určitá paměť a určitá energie místa.
1: Autorka pracuje s nalezenými a použitými látkami, zdůrazňuje její manžel.
2: Ona pracuje takovým ekologickým způsobem, to znamená vybírá látky, které už jsou třeba poškozené, nebo jsou to jenom kusy látek, nebo starého oblečení. Rozstříhá to a opravdu takovým jako trošku chaotickým způsobem je uspořádává na nějakou základní látku, jako podklad, a vytváří různé asociace a vztahy, kdy pracuje samozřejmě i s židovskými symboly, jako je třeba sedmiramenný svícen, sloupový, šalamounova chrámu a tak dále.
1: Vrstvení látek připomíná mapy paměti, rozptýlené příběhy i křehké vazby mezi minulostí a současností. Nahodilost sousedství jednotlivých fragmentů není pro ní jen výtvarným principem, ale i metaforou diaspory, přerušené kontinuity a hledání nových forem spojení.
2: Je to určitá taková hra různých vztahů a vytváří to opravdu velice intuitivně a základním pocitem je vždycky to určení, že ty vztahy jsou tak, jak mají být. I když to je uspořádáno právě mezi, dal by se říct, mezi řádem a chaosem.
1: Výstavu si se zájmem prohlédly i děti brněnského rabína Štěpána Menaše Klimenta, které Iva Vodrášková už řadu let provází výtvarnou výchovou.
3: Moc se mi líbí, když se jako zapojuje nějaký tradiční faktory z židovského života takhle do umělecké tvorby.
4: No, my jsme jednou dělali něco podobného, že jsme si jako na papír načrtli obličej a my jsme ten obličej polepili látkama a ten papírový obličej jsme nalepili na látku a právě jsme to potom pověsili na tyč, tak to jsme jenom dělali takhle pod něco podobného.
3: Jo, to jsem si vzpomněl, že Iva nám vlastně dala za zadání udělat něco takového s látkama vlastního u ní na výtvarce.
1: Samotná autorka se vernisáže ze zdravotních důvodů zúčastnit nemohla. Výstava bude ve vile Šťastní k vidění do konce září.
0: Na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Do Izraele se během uplynulého židovského roku přistěhovalo více než 20 000 židů z téměř stovky zemí. Nejvíce nových přistěhovalců je z Ruska, Francie a Spojených států. Výrazný nárůst zaznamenalo také přistěhovalectví z Británie. Federace židovských obcí Španělska se rozhodla oslovit veřejnost krátkými videi o židovské kultuře, tradicích a náboženských zvyklostech. První dva snímky jsou již dostupné na internetu. Projekt má srozumitelnou formou posílit povědomí o judaismu a blíže představit židovskou komunitu španělské veřejnosti. Od 24. do 27. září se v Mikulově uskuteční Dny židovské kultury. Návštěvníci budou moci navštívit výstavy, divadelní představení, koncerty a diskuse s židovskou tematikou. Chybět nebudou ani ochutnávky židovské kuchyně. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V Česku přibývá nakažených lymskou boreliózou, v porovnání s loňskem jich je dvakrát víc. Rajecký potok v Karviné čekají úpravy za víc než 30 milionů a zítra se ochladí, bude do 17 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Případů lymské boreliózy v Česku skokově přibývá. Státní zdravotní ústav od začátku roku do konce srpna eviduje přes 10,5 tisíce nakažených. V porovnání se stejným obdobím loni je to skoro dvakrát víc.
2: Za výrazným nárůstem stojí podle Kateřiny Kibicové ze Státního zdravotního ústavu především nový systém včasného varování, do kterého jsou zapojení praktičtí lékaři.
3: Mají ve svých systémech přímo automatické hlášení. Těch praktických lékařů je dnes zapojeno přibližně 50% pro dospělé a 70% pro děti a dorost.
2: V posledních letech se taky prodlužuje sezóna klíšťat, vysvětluje parazitolog Václav Hénik z Biologického centra Akademie věd. Nejaktivnější jsou na jaře a právě teď na podzim.
4: Klíšťata jsou hodně závislá na vlhkosti a teplotě, takže v momentě, kdy ta teplota klesne z těch letních maxim a trošku se zvýší vlhkost, tak ta klíšťata aktivují a znova začínají hledat své hostitele.
2: Před klíšťaty by se lidé měli chránit taky v městských parcích nebo na zahradách. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Karviná chystá úpravy části Rajeckého potoka. Práce se týkají úseku od ulice Polské po jeho zaústění do Olše. Opatření mají pomoci zvýšit ochranu okolí před povodněmi. Náklady přesahují 30 milionů korun. Město nyní připravuje žádost o státní dotaci, potvrzuje Jana Majerová z radnice.
5: Projekt počítá s úpravou a zpevněním koryta a břehu, vybudováním nových protipovodňových zdí a úpravami v místě zaústění do Olše. Cílem je především zlepšit odtokové poměry, odstranit současné poškození břehu a zvýšit kapacitu řešeného úseku tak, aby zvládl průtok odpovídající takzvané stoleté vodě.
0: Jizersko-Horský Bedřichov povolil stavbu nové rozhledny s vysílačem. Postavit ji chce na Vysokém hřebeni jeden z českých telefonních operátorů. Zastupitelé to na svém posledním jednání povolili. Lidé by na rozhlednu mohli vystupovat příští rok.
6: Podle odborníků by nový vysílač mohl v horské obci zlepšit mobilní signál. Současné vysílače jsou už zastaralé a brzy dožijí. Rozhledna pro veřejnost bude mít trojúhelníkový půdorys a horní vyhlídková plošina bude mít 36 metrů. Celkový vzhled rozhledny má zachovat krajinný ráz díky kombinaci nerezu, mědi a zinku. Z Bedřichova Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté vedoucí Slávie hrají v 9. kole šance ligy z Plzní 2-1.
1: Počasí.
0: Zítra ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde se budou vyskytovat jenom ojediněle. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D11 z Hradce do Prahy zůstává u Chlumce na 63. kilometru po nehodě neprůjezdná. Všechna auta z kolony už vypustili, odklon ale trvá na exitu 68 Nové Město. Před ním čekejte dlouhé zdržení, brzdí se na 70. kilometru a ke sjezdu se popojíždí 20 minut. Stejný čas necháte i na následné trase k Chlumci. A dálnice D1 z Brna do Prahy a čerstvá potíž na začátku omezení před Šmejkalkou v levém pruhu. Fronta je zatím kratší. Delší čas ztratíte na D1 dál k Praze nesouvislým popojížděním mezi sjezdy na Benešov a okruh. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď je tu hitparáda Česká dvanáctka.
7: Česká dvanáctka.
8: Novinky dnes budou mít Roman Procházka a Marie Putnerová, Václav Noid Bárta a skupina Miraj a jednomu z těch, kteří mají novinku, také za chvilku zatelefonujeme. Ale to je až za chvilku. Hned na úvod, to je také za chvilku, zaspívá vítěz první československé superstar, vítěz této soutěže z roku 2009 a také ten, který dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2021 za písničku, kterou uslyšíme. No a k tomu samozřejmě ještě musím říci dobrý den. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka. Mám pro vás logicky nejen tři novinky, ale také žebříček, který jste sestavili vy svými hlasy, a to od 9. až po první místo. A právě k tomu žebříčku mám jedno překvapení, ale to překvapení právě, protože to je překvapení, vám samozřejmě teď neprozradím a nechám si ho ještě chvilku pro sebe. Jsem rád, že hlasujete, jsem rád, že posloucháte, jdeme na to. Hned teď zaspívá vítěz první československé superstar Martin Chodur.

Naše první, tedy česká superstar, je navždy Aneta Langerová, ale Martin Chodur je první československá superstar a ta se konala v roce 2009. Martin Chodur zpíval písničku, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2021 a v tom roce dostali toto ocenění například i Ondřej Hejma, Eva Šindelářová, Lucie Vondráčková, Honza Jareš, nebo Raní dvojka také a Patrik Stoupa, no a mnoho dalších. Ale teď se vraťme zpátky k této hitparádě a k roku 2026. Před námi je 112. novinka letošního roku a naspívali Roman Procházka a Marie Putnerová. Právě Roman Procházka, což je člen skupiny Divokej byl, připravil další solovou nahrávku určenou pro filmové využití. Není to poprvé, co napsal nějakou písničku pro film a ta písnička se jmenuje Chtěl bych ti říct a vznikla jako úvodní píseň k filmu Máma a táta jsou boží. Já jsem ten film náhodou viděl na letošním Zlín Film Festivalu, kde byla oficiální premiéra a do distribuce přichází právě teď, to znamená na podzim roku 2026. Tak tu písničku tam určitě uslyšíte, když půjdete do kina.

0: České dvanáctky.
1: Hostem hitparády Česká dvanáctka je úřadující český slavík Václav Nojt Bárta. Ahoj Vašku.
2: Ahoj Martě, moc se zdravím, všechny posluchače, dobrý den.
1: Seš na telefonu, protože nemáš čas, tak jak se máš?
2: Prosím tě, mám se skvěle, včera jsme hráli s kapelou Dimitri v Mělníku, takže jsem takovej jako lehce, jsem trošku unavený, ale plný euforie a šťastný.
1: Já vždycky, když se koukám na to, co všechno děláš, tak mi prostě to hlava vůbec nebere, že to všechno stihneš. A do toho ještě děláš novou muziku a ty máš ode dneška, od této chvíle, nebo můžeme říct třeba za 120 vteřin, novinku v hitparádě Česká dvanáctka, která se jmenuje Svítání. Tak jak vznikla ta písnička?
2: Zaprvé jsem strašně moc rád, děkuji za to, že jste mi vzali také do té úžasné hitparády, to mě strašně těší. A za druhý, ta písnička vznikla tak, že s kapelou Back Back Clan, což je moje jako solová kapela, jsme si řekli, že vlastně budeme dělat veškerý hudební styly, který nás baví a který nás zrovna napadají, že nechceme být uvězněni v nějakém jednom hudebním stylu. A tak jsme si řekli, že tahle ta písnička bude ve stylu country, country rock. A no, tak jsme ji prostě natočili a co zatím se týká posluchačů, tak máme dobré, což jsem strašně moc rád. No a písnička se jmenuje Svítání, text napsala moje žena Eliška, já jsem udělal hudbu, no a písnička je venku.
1: Já z toho mám taky velikou radost a přeju šťastnou cestu, měj se krásně, ahoj.
2: Moc děkuju, všichni vás zdravím, mějte se hezky, ahoj, nashledanou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Václav Neut Bárta a novinka, která se jmenuje Svítání, celkově 113. novinka letošního roku. A teď něco o malinovém syrupu. Malinový syrup patří mezi základní ingredience limonád, koktejlů, dezertů a zmrzlin. Malinovka, limonáda z malinového syrupu a perlivé vody s ledem je jedním z nejoblíbenějších letních nápojů u nás. A jak připravit takový malinový syrup? Potřebujete kilo zralých malin, vložíme je do hrnce a rozmačkáme vidličkou, smícháme s půl litrem vody a pomalu vaříme, dokud se maliny nerozvaří. Ovocnou směs propasírujeme přes sítko, tím jí zbavíme zrníček, pak vymačkanou šťávu doplníme do 1 litru, přisypeme 1,5 kg cukru a půl žičky kyseliny citronové. Pak zahříváme na mírném ohni, dokud se cukr úplně nerozpustí. Nevaříme. Plníme do sterilizovaných lahviček a skladujeme v chladu, pak už si jenom nalijeme ten syrup a přidáme sodovku. Takový je tedy recept na malinový syrup, ale když to řekneme nespisovně, je to malinový syrup a to je poslední dnešní novinka skupina Miraj.
2: Každá letní láska zmizela jak prázdniny, naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Číslo pro hlasy je stále stejné. 900-1103. Je to 900-1103. A teď jsem si vzpomněl na to, že jsem chtěl říct hned na začátku, ale zapomněl jsem na to, že přišel pátý největší počet hlasů v letošním roce. Takže hlasy posíláte, je po prázdninách, máme víc času a můžeme v klidu poslouchat hitparádu Česká 12 i s tím, že hlasujeme pro písničky, které v hitparádě jsou. Hlasujeme pro jednotlivé písně, hlasujeme SMS-kou a to ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro 3 novinky a 9 hitů v žebříčku, ale dnes bude jedna výjimka. K tomu se samozřejmě dostaneme. Teď si zrekapitulujeme novinky a ještě také připomenu, že pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka, chtěl bych ti říct, filmový hit, Roman Procházka a Marie Putnerová, hit mezera 12. Druhá novinka, dnešní host Václav Noit Bárta a Svítání, tady je SMS-ka hit mezera 11. A novinka číslo 3, skupina Miraj a Malinovej syrup, hit mezera 10. Tolik 3 novinky a teď už aktuální žebříček hitparády Česká 12 od 9. až po první místo. A právě na tom místě 9. je hit, který byl minulý týden na místě 6. Číslovka se tedy obrátila a Ellen s hitem Hey Lala je právě tady.

Zatím v roce 2026 vyhrálo v této hitparádě jen 10 hitů. Jet Plane, Ruda Sakala celkem 12 vítězství, Když léta běží, Josef Wolter 6 vítězství, Loďky, Venuše 4 vítězství, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud 3x vítězství, Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka 2 vítězství, Příběh, Premiér a Bigo 1 vítězství, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha také 1 vítězství, Děti jsou taky lidi, Holky Tong 2 vítězství a 2 vítězství má zatím také skupina České srdce s písničkou Jak dvě řeky. No a 1 vítězství má i hit, který je teď na místě 8. a jmenuje se Léto pod peřinou. Honza Nedbal zpívá.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Léto pod Peřinou, Honza Nedbal, autorská dvojice Tomáš Kolařík a Honza Nedbal, to je hit, který je v hitparádě 13 týdnů, má už také jedno vítězství a ocenění Zlatá česká dvanáctka. A písničky, které zvítězí v této hitparádě a nebo mají ocenění Zlatá nebo Platinová nebo i Železná česká dvanáctka, tak můžete také slyšet v nočním proudu, a to každou noc na dvojce od 23. hodiny a 30. minuty až do 2 hodin do rána, a pustím vám tu písničku třeba já, Martin Hrdinka, nebo Miloš Skalka, nebo Zdeněk Vrba, nebo Jitka Benešová, a nebo mnoho dalších. Na 7. místě je jedna z novinek z minulého týdne, a tady musím říct to překvapení. Už dlouho se nestalo, ale skutečně už dlouho se nestalo, aby všechny 3 novinky z toho předcházejícího týdne prošly vaším hlasováním a byly v žebříčku. A dneska to tak je. Takže na 7. místě je novinka Do očí, skupina Cukr. Když

Vašo Patejdl a Miro Jurika napsali písničku Do očí a tohle byla skupina Cukr. Minulý týden skupina Cukr načala své působení v hitparádě Česká 12 a dnes je to 7. místo. Teď to řeknu tak trošku zvláštně, ale je to nejhůře postavená novinka z minulého týdne, protože ty dvě, které ještě zbývají, budou jedna o stupínek a jedna o 3 stupínky výše. Ta o stupínek se jmenuje Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew.

Yellow Sisters a Andrew, novinka z minulého týdne, máme tu víkend a teď nás čeká hit, který si poslechneme naposledy v hitparádě Česká 12, protože se s ním loučíme. Je v hitparádě 12 týdnů, podívám se, tady jsem si napsal úspěchy, jedenkrát místo 9., dvakrát místo 8., jedenkrát místo 7., dvakrát 6. místo, čtyřikrát 5. a dvakrát 4. místo a právě ta 2/4 místa jsou největšími úspěchy pro písničku Massachusetts skupiny Čtyři tenoři, který mají velký úspěch v hitparádě Česká 12, protože tady zůstali 12 týdnů, už pro ně nehlasujeme, já jim tady tleskám a je to pro dnešek pětka.

Čtyři tenoři a Massachusetts, jejich podání tohoto legendárního hitu skupiny Bee Gees a vlastně také Václava Neckáře, slavil veliké úspěchy v této hitparádě a dnes jsme se s ním rozloučili, takže už pro něj nehlasujeme. Naopak hlasujeme pro další hity, které v hitparádě jsou. Čekají nás ještě čtyři největší hity týdne. Přesně před týdnem, představte si, když byla premiéra hitparády Česká 12, tak v tu chvíli jsme se potkali s Dašou na jednom pódiu, bylo to v Praze na Proseku. Já jsem uváděl jí, ona měla zpívat s Epoch kvartetem a ještě než šla na pódium, tak v tom zákulisí říkám, víš o tom, že dneska máš písničku v hitparádě? A ona, ježišmarja, jakou? Vyplouvám. Já jsem říkal, jo, vyplouvám, tak to si musím rychle poslechnout. Už to nestihla, ale to nevadí. Každopádně v hitparádě je a dnes na čtvrtém místě, takže je to nejvýše postavená novinka.

Předminule čtvrté místo, minulý týden místo páté a dnes je to trojka, tedy bronzová medaile, Duše a Lucie Vondráčková. Hit, který je v hitparádě už 10 týdnů, 5 týdnů. Je to hit, který má dnes stříbrnou medaili a jmenuje se Chci ti říct. Zpívá Petr Kusko.

0: srdečku.
1: Česká dvanáctka, rekapitulace.
2: Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme pro všechny písničky, pro každou z nich jen jednou, s výjimkou hitu Massachusetts skupiny 4 tenoři. Novinky, chtěl bych ti říct, Roman Procházka a Marie Putnerová, hit Mezera 12, Svítání, Václav Nojt Bárta, hit Mezera 11 a Malinovej syrup, Miraj, hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Hey Lala, Elin, hit Mezera 9, 8. místo Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit Mezera 8, 7. Do očí, skupina Cukr, hit Mezera 7, 6. místo Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 6, 5. místo Massachusetts, 4 tenoři, to je hit, pro který už nehlasujeme, místo 4. Vyplouvám, Daša, nejvýše postavená novinka z minulého týdne, hit Mezera 4, 3. Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 3, 2. místo Chci ti říct, Petr Kusko, hit Mezera 2 a vítězný hit dostává zlatou medaili a bude mít SMSku hit Mezera 1. Písničky, které už v parádě nejsou, po 8 týdnech chybí Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, po 14 dnech Doba je divná, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima a po 15 týdnech jsme se rozloučili s písničkou Děti jsou taky lidi skupiny Holky Tonk, která dostala zlatou českou dvanáctku. A po 3. za sebou vítězí hit Jak dvě řeky skupiny České srdce, který je v parádě 7 týdnů. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebří.

Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda zítra projedná opatření proti vysokým cenám nafty a benzínu. Vedení Jeseníku investovalo na městském koupališti do nové technologie na úpravu vody. Zítra bude oblačno, teploty se dostanou maximálně na 17 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Ministři zítra projednají opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Zdaně, která přijmou, zatím není jasné. Cena nafty podle údajů společnosti CCS už atakuje v průměru 50 korun za litr. Benzín stojí o zhruba 5 korun méně.
3: Konkrétní kroky chce vláda oznámit zítra. Už na jaře ministerstvo financí například určovalo denně stropy koncových cen. Teď je ale podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO situace odlišná.
4: Máme připravený scénář, který jasně vysvětlí. A myslím si, že to bude správná reakce s ohledem na okolní země.
3: Podle Mariana Jurečky z KDU-ČSL má vláda omezené možnosti.
5: Já si myslím, že by se měly dělat kombinace nástrojů stropování, případně úprava spotřební daně, tak aby se ceny dokázaly držet pod 50 korunami.
3: Německá vláda se už shodla na snížení daní z pohonných hmot nebo zavedení cenových stropů. O regulaci cen rozhodlo třeba Chorvatsko nebo Maďarsko. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Novou technologii na úpravu vody dostalo městské koupaliště v Jeseníku. Investice za víc než milion korun má mimo jiné přispět ke spolehlivějšímu provozu rekreačního areálu. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
6: V rámci prací byla původní filtrační náplň strojově odstraněna a nahrazena více než 28 tunami nového filtračního písku ve dvou frakcích. Současně tam bylo instalováno nové profesionální dávkovací zařízení chlorového granulátu, včetně napojení na potřebné rozvody, elektrického zapojení, zprovoznění a zaškolení obsluhy.
2: V Ústeckém kraji přibudou mobilní výdejny potravin. Jídlo a drogerie se tak dostávají s nás potřebným. Nové zastávky vzniknou například v Krupce nebo Trmicích, říká ředitelka potravinové banky Ústeckého kraje Andrea Marksová.
7: Pokračujeme po 3 letech projektem výdejny 2, takže to je projekt na další 3 roky. Máme v současné chvíli 25 výdejních míst a hodláme ta výdejní místa dále rozšiřovat během těch 3 let. Sport.
2: Fotbalisté Slávie v 9. kole šance ligy zvítězili nad Plzní 2-1 a dál zůstávají bez porážky. V nastavení rozhodl z opakované penalty Tomáš Chorý. Slávia má v tabulce 3bodový náskok na 2. Liberec. V dalších zápasech 9. kola Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2, Jablonec remizoval s posledním Zlínem 1-1 a Olomouc podlehla pražské Spartě 0-3.
1: Počasí.
2: Ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde se budou vyskytovat jenom ojediněle. Večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat a nejvyšší teploty zítra budou 12 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je zavřená u Chlumce nad Cidlinou po nehodě 2 aut. Poslední možný sjezd je na 68. kilometru. Před ním je ale kolona na půl hodiny, sjet můžete dřív na 76. kilometru na Dobřenice. Ani tak se nevyhnete ucpanému Chlumci. Pozor, nájezd za Chlumcem na 62. kilometru je uzavřený. A na dálnici D1 z Brna do Prahy stále brzdí provoz nehoda za odbočkou na Velké Popovice. Na 14. kilometru 2 auta v levém pruhu, zpomaluje se už na 19. kilometru a je to taky na půl hodiny. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
8: Hezký den vám všem přeje Patrik Rozehnal. Dál budeme slavit 10. narozeniny našeho pořadu a taky pro vás máme řadu překvapení ještě do konce roku. Jedno z nich jsme si pro vás připravili s cukrářem Josefem Maršálkem. Po letech práce, přátelství a společného vysílání jsme dali hlavy dohromady, ruce na vál a mysleli hlavně na vás, co by vám udělalo radost a pomohlo. A výsledek? Bude brzy na světě. Mluvit o něm budeme už dnes. Kromě toho nás čeká přípitek, veselé povídání s Naďou Konvalinkovou z Velkých oslav v Kostelci nad Orlicí a taky pečení dalšího sladkého receptu, který zařadí Ivan Vodochodský, mezi těch 630, které už brzy budou bojovat o titul desetiletí. Tak se bavte, ochutnávejte a slavte s námi.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským. Já jsem teď v předsíni a nakukuju. Je tu někde Ivan? Ahoj, Ivane, ahoj.
1: Zdravím, že jsem prsk, člověče.
0: Pochoutkový rok? Děláš rád jídlo jenom podle toho, co tě inspiruje z hlavy už ze zkušeností, anebo někdy i z psaného receptu, že by si třeba i o něj řekl?
1: No vůbec správně, jako častěji dělám to, co je v hlavě a vlastně improvizace, ale některé recepty, u kterých si nejsem jistý, nebo který někde zkouknu a chutnají mi, tak se najdu. Buď mi je kuchař dá, nebo se je najdu prostě někde na internetu a pak tu variantu udělám. Jo? To je případ spousty věcí, které jsem se jako učil poslední době, třeba fideu španělskou, což je obdoba paely.
0: Krát z těstovin.
1: Krát z těstovin a na tu jsem teďko velký machr na fideu.
0: Fakt, já miluju.
1: Počkej, to je úplně, tak to musíme. No kdybychom nevařili tady ty sladký blbosti, tak jsme mohli udělat fideu, že jo? Na fideu jsem teďko velký machr a umím už i to, že důležitý u té fidevy i u paely, kromě toho, že tam máš kvalitní suroviny, je to dobře udělané, tak u fideu je důležitý, že se ti zježejí ty nudle vlastně.
0: A děláš to, že dáváš noviny navrch, třeba to dělají právě ve Španělsku?
1: Ne, noviny nedávám, přikrývám to samozřejmě pokličkou nějakou nebo tak na chvilku, ale hlavně je, aby tam byl sokarrat. A sokarrat je ta připečená vrstva, která je na spodku, která musí být ale hnědá, nesmí být černá. A to je umění se to vlastně naučit, když na té velký třeba pánvy, pájelový, tak na tom to vychytat, aby to bylo dobrý, aby se to nespálil, ale zároveň, aby ten sokarrat se udělal.
0: To už se zbíhají sliny úplně.
1: Mně se zbíhají sliny, protože se snažím odreagovat od toho sladkého, myslet na to masový, který mám ráda.
0: Budeme dělat desert, vážení, ano, na tohle všechno zapomeňte. Marie Kráčmarová vyhrála v tom vůbec posledním pochoutkovém roce 2025. Ocitla se na třetím místě díky porotě s dvoubarevnými tvarohovými řezy. Dělali jsme to v Klenici, což je kousek tady od vás.
1: Jo, kde? Kde je Klenice?
0: No, fakt, jo. Klenice je směrem od Hradce, když se jde na Jičín.
1: Aha, jo, jasně. No. No tak paní Marie, tak vás pozdravu, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejméně zkazit a zkusím, aby se mi povedlo, protože jsem to, říkám to u všech těch sladkých věcí, v životě jsem to nedělal. A čím mi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy. Ano, jsem kuchař, ale nejsem cukrář ani pekař, jo.
0: A víš, že se říká, že chceš-li si udržet mozkovou stabilitu, prožívat život ještě dlouho jako vnímání času, tak je dobré se učit nové věci v tomhle věku?
1: Tak to já samozřejmě vím, to bych to dokončil, kdybychom to neskočili, jako, že jo. Takže já jsem rád, že si můžu rozšiřovat obzory, že si můžu odzkoušet věci, které jsem nikdy neodzkoušel. To jsem ostatně dělal celý život, proto jsem vystřídal taky 20 povolání. Prostě vždycky jsem si něco zkusil, zjistil jsem, že tudy vlak jede nebo tudy nejede, že jo. Je to. Myslím si, že po dnešku a po dalších pokusech, kdy dělám to sladké, budu mít takzvaně odfajfkováno, splněno, že jsem si to odzkoušel a že vím, že to nebude moje kolej. Ale uvidíme.
0: Já myslím, že si otevřeš cukrárnu.
1: No, tak to si vlastně když si dneska otvírá kde kdo, že jo. Kde jaký je hejhula, tak co bych nemohl já, že jo. Ale co pak jsem blázen, otevřít si podniky koule u nohy, že jo. A já chci ještě přece cestovat, jezdit a tak.
0: Za malou chvíli se do toho pustíme a zjistíme, jaké vylepšení případně Ivan zvolil v případě dvoubarevných tvarhových řezů. Poslouchejte dál náš pochoutkový rok.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď naplno naše pečení. Dvoubarevných tvarových řezů v pochoutkovém roce, v tom narozeninovém, kde se schází naši přátelé a odborníci z řad přátel pochoutkového roku. Je tu s námi Josef Maršálek, Vojta Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, dnes Ivan Vorochodský bude péct sladké. Marie Kráčmarová s ním vyhrála třetí místo v roce 2025, tak držme jí palce, ať to zaujme posluchače i tvé verzi. Je tam nějaké vylepšení?
2: No, vylepšení vůbec bude, že to zvládnu do konce dodělat. Jako to si myslím, že bude to nejpodstatnější vylepšení toho receptu, ale uvidíme, třeba nás. Mě to vždycky napadá v průběhu, takže uvidíme. Mám tady spousta ingrediencí, a nebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
1: Na těsto, co potřebujeme?
2: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, dvě vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženého tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
1: Tak by se nepovedli.
2: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že? A my jsme dohodli, že ty jsi známý pekář a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskejch, přebíráš ty okamžitě.
0: Pochoutkový rok.
2: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, přidáme cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronou, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď, než tam dáme to máslo. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se nám taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
1: A s tím zase nesmíme pracovat příliš dlouho, zapracovávat do toho těsta, aby se nespařilo.
2: Fakt? To nevím ani.
1: Nesmí se příliš chtít docílit, aby to těsto bylo úplně hladoučké a přepracovat ho moc, protože pak by se zase cvrkávalo při pečení. Takže klidně, když se na krajích trhá nebo zůstává trošku jako dojem drobenkového, už je hotové nechat klidně odpočinout chvíli a pak ho zpracovat.
2: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože péct nebudu.
1: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vorochodskému v našem pořadu. Teď to těsto.
2: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
1: Ano. Ty máš černé kakao. Bude to takový tmavý černošský dezert.
2: Já bych řekl afroamerický dezert, že to bude v tom případě. A
1: jihlavířský.
2: Nevím, jaký je rozdíl tam mezi černým kakaem a normálním kakaem.
1: Barvě.
2: Fakt, jo.
1: To bude černý.
2: Dobře. Černě jak bota to kakao.
1: Jako uhlí z Ostravy.
2: Bo jsme vyfarali a dezert se bude jmenovat uhelný stardust. Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže tečko.
1: Vyvalovat. Tak Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, naprosto černé, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás, a pak to přeneseme tedy do plechu. Ivane, ty jsi šel šikovný.
2: Tak já mám tu vlastnost, jako když zase něco dělám, tak to chci dělat pořádně, jo, i když mi to nejde. Jo. Samozřejmě neplatí to u všeho, třeba například instalatérské práce nebo betonování a něco všechno za něčeho přibíjení, to vůbec, jako to všechno zničím.
1: Kam vyhazuješ zbytečně udělaný beton?
2: Na kamarády.
1: Tak, teď to přeneseme do plechu.
2: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle dotlačíme do krajů. Ježiš, Patriku, já jsem tak šikovnej.
1: Paní Maruško, podívejte se, šlo mu to nádherně.
2: Tam přijde marmeláda. Já jsem tady z lednice vytahal několik tajemných, rostodivných marmelád. dáme ji do všech světových stran.
1: Teď si připravíme krém.
2: Tak dáme tam žloutky.
1: K tomu tvarohu.
2: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Podotýkám vanilkový, ne vanilínový. Šťáva, šup, z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
1: Metlou balonovou. Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo crème fraîche.
2: Ano.
1: To získá jakou ještě navíc kyselinku a chuť.
2: Jo, tak takovou tučnost ještě větší, než to má, že jo. No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
1: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
2: Ta, ty jsou nasáklý, ale člověče, to je nádhera. Jožušmarja. Se budeme motat ještě na jipce. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
1: Tak Ivan válí těsto.
2: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
1: Krásně.
2: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáté na 45 minut. Pak to zkontrolujeme, uvidíme.
1: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
2: No právě, až to vychladne.
1: No a odteď každé nedělní ráno u Vodochodských nějaký dobrý koláček domácí na plechu.
2: Budu vstávat ve 3, prostě proč ne, že jo? Stejně už trpím stařeckou nespavostí. Já už chutnám, já jsem neodolal a výsledek naší práce společné, Patriku, jsem musel posoudit i jaksi chuťově. Hnědá plocha, bílá plocha, žlutá plocha, hnědá plocha.
1: No ty máš skoro černou, ty máš černé kakao.
2: Jo, černý kakao. Jak se to, myslím, povedlo, no, až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
1: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
2: fakt,
1: den.
2: Takže druhý, třetí den. Nicméně jsem rád, že jste mě opět posunuli v mém vedchém životě o kousek dál, že jsem byl donucen a rád donucen se naučit trošku té cukrařiny. Na to člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože to ale neznamená, že od teďka budu pít, jako jo. Leda by Dáša chtěla.
1: Každopádně může to udělat. Najde recept na stránce pochutkovirok.cz, najde tam i ten původní od Marie Kráčmarové, se kterým byla na třetím místě roku 2025.
2: A najde tam i ten můj, který se vlastně moc neliší. My jsme nedělali moc změn, protože jsem si nedovolil v případě tomto jaksi fantazírovat, ale myslím, že původní recept je fakt jako dobrý, dokonalý. No, takže přátelé, dobrou chuť.
1: Mějte se moc pěkně a nezapomeňte nás sledovat samozřejmě dál. Příště nás čeká ještě další recept roku 2025 a střídají se, vy to dobře víte, kolegové. Příště bude právě Naďa Konvalinková.
2: No.
1: A to se bude smát.
2: Co bude dělat?
1: Ivan, chodské koláče.
2: Je to jí přeju, teda nepřeju. Naděnko, to dělali tu, to je takový práce strašný, ale Naďa to udělá určitě skvěle. A ty budeš muset pomáhat, že?
1: Protože, jo, jo.
2: No, já to já vidím. No, takže Naděnko, držím ti palce.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Potkáváme se s Josefem Maršálkem, to proto, že bychom vám rádi ještě v tomto čase a dostatečně dopředu předtím, než se tradičně potkáváme, v tom adventním čase dali o něčem vědět. Pepo, co to je?
1: Tak kromě toho, že jsme si pro vás i na tento rok připravili další 4 recepty, tak jsme se rozhodli všechny recepty za posledních 5 let plus ten letošní dát dohromady do knižní publikace společně s 26 Patrikovými recepty a vznikla moc hezká kniha.
0: Plná cukroví, vánočních dezertů, velkých věcí malých, ale vždycky zvládnutelných doma.
1: Přesně tak, z nejvíc základních ingrediencí, které najdete v každém obchodě, nepotřebujete k tomu nic kromě válečku, nějakého kulatého třeba vykrajovátka, šikovných rukou a nějakého dobrého pomocníka, který bude tu a tam podsypávat a potom třeba odklízet nádobí.
0: A od této chvíle si tuhle kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala můžete v předprodeji exkluzivně pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Proč by si měli pořídit už teď, posluchači, ti, co pečou?
1: Já si myslím, že nejhorší, co se vám může stát, že dostanete vánoční kuchařku pod vánoční stromeček. To už je prakticky po akci, přátelé, pojďme si říct, jak to doopravdy je. Takže vánoční kuchařku potřebujete právě teď, abyste z ní mohli péct, abyste mohli tvořit, abyste si dopřáli všechny ty recepty na klasiky, které dobře znáte, které jste si s námi za posledních několik let upekli. A myslím si, že tam najdete nejeden ze svých budoucích nejvíc oblíbených receptů.
0: Mimochodem v té kuchařce je dohromady 50 skvělých receptů na nejrůznější druhy cukroví, vánočky, dorty, záviny, štoly, chlebíčky a všechno sladké, co tak milujete. Ty to zakládáš všechno a my jsme si to ověřili za ta léta, že děláš recepty tak, abys nedokázal, že umíš tu vysokou cukrařinu, ale aby to zvládl i ten obyčejný člověk doma, co třeba s pečením začíná. Takže všechny ty recepty jsou takto udělatelné?
1: Všechny recepty jsou takto udělatelné, poněvadž já jsem se před mnoha a mnoha a mnoha lety rozhodl, že nebudu tvořit pro profesionální cukráře, na to jsou jiné, například školy odborné, nebo jiné akademie, že se budu orientovat na lidi, kteří chtějí, anebo pečou doma, anebo třeba začínají a najednou jim chybí souvislosti. Takže mají takový ten pocit, že jednou se mi to povedlo a po druhé ne. A velmi často, když neznají souvislosti, tak mají potom tendenci to svalovat na mouku, anebo na nekvalitní máslo, anebo že cukr už není, co to bývalo. Ale moje milá drobotina, tak takhle to právě vůbec není. Takže je to prostě jenom o těch postupech, o tom je dobře vysvětlit a ty suroviny, které používáme, tak je použít tak, jak se správně použít mají. Ale není to o tom, že by se tam udály během toho tvoření nějaké čáry máry a jednou to vyšlo a jednou ne.
0: Ty tam i vysvětluješ to, proč se může něco stát, zkazit, něco nevíde, jak to třeba napravit ještě, pokud to lze v přípravě, anebo kdy začít raději znovu, nebo proč vám vyšly takovéhle tvary. Prostě prozrazuješ to zákulisí, to, jak to funguje.
1: Protože mě nezáleží na tom, jak já umím dobře upéct nebo neumím, ale to, jak se to podaří doma lidem, kteří pečou podle mých receptů z různých zdrojů a třeba z tohohle nového, z této nové kuchařky, tak pro mě je strašně důležité, aby se jim to podařilo. Pro mě je to alfa omega toho mého snažení, protože kdybych věděl, že ne, že jim to jedno vyjde a po druhé ne, tak tu práci nemůžu dělat.
0: Co tobě by udělalo radost po tom, co přijde knížka do rukou lidem, do knihkupectví, do regálu?
1: Tak já samozřejmě doufám a věřím v to, že ta kniha si najde takové pevné místo v jejich knihovničce. Určitě jsou tam kousky, které nemusí péct jenom jednou za rok, ať už je to kynutá bábovka, anebo třeba závin, ale u nás je vánočka v průměru jednou za 14 dní, za 3 týdny. Vánočka pro nás už dávno a nemyslím si, že my jsme výjimeční. Nemyslím si, že vánočka je v České republice něco, co lidi si dopřávají už jenom o Vánocích, tak je to výrobek, který zdomácněl, takových kousků je tam spoustu. Jsou tam různé řezy, které nemusí být taky jenom na Vánoce, ale dají se použít k různým jiným slavnostním okamžikům, anebo jenom k takovému malému mosání v televizi, když třeba dávají nějaký váš oblíbený pořad o pečení.
0: Je to pravda, protože svým způsobem vánočky tam jsou zhruba 4, budu-li do toho počítat i tvoji tvarhovou štolu, která se jí blíží. Tak já jsem se snažil taky doplnit ty recepty, zase tu skladbu těch tvých osvědčených, aby tam bylo zase buď to, co mám rád já, třeba v mé verzi, ale zase něco dalšího a nového. Takže dohromady 50 krásných receptů s fotografiemi, s přesným postupem, v naprosto nové unikátní podobě té kuchařky, taková exkluzivní verze, opravdu hezký dárek všem, teď je ten nejvyšší čas asi objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz.
1: No protože, přátelé, ještě se může stát něco mnohem horšího, než ji dostat na Vánoce a to, že ji třeba nedostanete vůbec, protože ji vyprodají knihkupci a nestihneme ji doskladnit, takže rozhodně s nákupem neotálejte, to je jasný.
0: Doporučuji. Těšíš ty se, až ji budeš mít v ruce, až ji se prohlídneš? Jaký máš vztah ke knížkám?
1: No, ke knížkám mám samozřejmě kladný vztah a vždycky jsem měl. Já jsem v té éře, kdy jsem chodil na gymnázium před 25 lety, tak jsem měl periodu, kdy jsem jich přečetl třeba 25 za měsíc knih. Takže ke knihám mám vřelý vztah a potom, když už se jedná o moje nebo společné knihy jako spoluautor, například s tebou, Patriku, tak to je jako, když se vám narodí mimino do rodiny, to je prostě nový člen domácnosti najednou a já mám vždycky takový ten posvátný vztah, takže já si tak jako vezmu do těch rukou a teď třeba několik týdnů ani nelistuju. Já jsem takový jako nadšený, teď tam to mimino a potom až jsem v nějakém jako dobrém rozmaru, tak moc rád tu knihou prolistuju si.
0: Taky přejme, ať ti potká štěstí v domácnostech, ať lidem dělá radost, ať si tam najdou inspiraci pro sebe a obohatí tím ty recepty, které dělají doma už léta, tak jako třeba ty nebo já.
1: Tou knihou potěší svý blízké, kteří pečou nebo kteří by mohli péct a rozhodně, ať nám ji pořádně umastí. Ať nám ji umastí od másla, od čokolády, ať je prosypaná oříškama, ať lepí cukrem, protože kuchařka má být používaná a má být vonavá. Vánoční pečení s Josefem Maršálkem a Patrikem Rozehnalem doporučuje Josef Maršálek.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Reklamu.

0: V rámci oslav 10. narozenin si teď připomeneme i návštěvu na Ďukanvalinkové na oslavách v Kostelci nad Orlicí. Takže přivítejme na Ďukanvalinkovou.
1: Krásné odpoledne, všechny vás zdravím.
2: Jídlo a divadlo. Hraješ někde s jídlem? Jíš někde na jevišti? Něco naléváš? Konzumuješ?
1: No tak pravda je, že to je velmi nebezpečné. Člověk se nesmí, musí najíst před tím, aby se nechtěl najíst na tom jevišti, protože to potom může zaskočit, cokoliv prostě se stát, člověku se prostě stáhnou hlasivky a nemůže mluvit. Jo? Takže tam já opravdu jenom dělám jako, že jím a prostě spíš tak ochutnávám na špičku jazyka. Ale měla jsem několik představení, ve kterých se jedlo, ale teď zrovna v současné době nejím nic na jevišti.
2: Ani teď, ale my tady na jevišti cítíme tu vůni z těch stánků. No. Teď jsem zavanul nějaký guláš nebo něco, nemáš hlad?
1: Ještě ne, já jsem měla trému, co tady budeme povídat, takže...
2: To já s tebou trému nikdy nemám, co budeme povídat.
1: Ne, taky to dobrý,
2: vůbec. Já jenom připomínám, že se tu setkáváme, protože si součástí poroty už od samého začátku v pořadu Pochoutkový rok vybíráte vlastně s kolegy recepty, co posluchači posílají, pak to, co jde do vysílání, každý rok vyberete první tři místa a z těch prvních tří míst a posluchačských cen letos budeme vybírat recept desetiletí. Bude to si myslíš ještě horší vlastně už z jednou vyhraných, oceněných, přebraných vybrat jeden sladký, jeden slaný, co stojí za to?
1: No, tak těžký to bude, protože opravdu ty recepty už opravdu jsou vynikající jeden vedle druhýho. Takže z toho vybrat prostě budu mít špatný svědomí vůči těm ostatním, abych řekla pravdu, když dám jednomu hlas. A samozřejmě, že to záleží na mojí chuti, na mojí oblibě věcí, takže prostě je to trošku sobecký, se říkám, víš? No.
2: Budeš mít špatný svědomí, jo?
1: Mám, budu mít špatný svědomí vůči těm ostatním, protože jak jsem je znova jako procházela, jeden lepší než druhý, no.
2: Co s tím potom uděláš? Jako... Hodíš to za hlavu, když jdeš spát? Když máš špatné svědomí? Nebo...
1: No, na večer si řeknu, že si odpouštím.
2: Že jeden den udělí s těžkým svědomím cenu a pak to všechno odpustí.
1: To odpuštění je moc důležitý. Každý den si odpouštím, protože většinou člověk udělá spousty chyb a může i pohledem někomu ublížit, tak já večer si to odpouštím a poprosím odpuštění všem, kterým jsem za ten den třeba nechtěně ublížila.
2: Prosím tě, jak to vypadá? To si sedneš u toaletky před zrcadlo nebo
1: na
2: záchodě nebo
1: posteli? Zavřu oči a poprosím o odpuštění všechny, kterým jsem ublížil a poděkuju a potom odpustím sama sobě. Takhle jenom jednou větou to stačí.
2: A funguje to?
1: No doufám, no určitě to funguje.
2: S jakým pocitem se probouzíš nejčastěji? Myslíš už na jídlo, nebo ne?
1: Ne,
2: na snídaní.
1: Ne, tak já ráno nemám moc hlad, já se jako vlastně do snídaní nutím.
2: Ty si bereš do postele večer.
1: No tak většinou musím něco malého sníst, potom představím, když jsem vlastně snědla jenom polívku v 6 hodin, víš, takže to něco malého musím, no ale, tak, ale ráno fakt
2: takže
1: jako se probouzím.
2: Takže půlku kuřete, drobíš si do postele?
1: Co? No drobím. No, to je strašný zlozvyk, ale drobím.
2: Odpust si to dneska večer.
1: Já si dneska odpustím a bude dobře.
2: Naďo, seš připravena na to, když máme 10. rok, že pojedeme dál, že budeme vybírat další recepty? Baví tě to pořád?
1: Tak mě to baví moc, ale říkám si, jelikož už 10 let všichni posílají recepty, jestli ještě bude z čeho brát, rozumíš?
2: Já nevím.
1: Nové recepty, co myslíte?
2: Budete nám posílat recepty ještě? Určitě, tady zní.
1: Jo.
2: Naďa ráda ji ochutnává.
1: Já jsem zvědavá, protože si myslím, že už se poslalo všechno, některé se i skoro opakovaly, že jo. Nedávno jsem zjistila, že nemám váleček, protože jsem ho převezla na chalupu a teď jsme měli prostě těsto válet a tak jsem zavolala sousedce a ona říká, no hele, já jsem pryč, já jsem na chalupě. No takže, co se dalo dělat, ale říká, máš moje klíče a tak nás nanavigovala s Patrikem, jsme prohledávali kuchyň, aby jsme našli váleček.
2: Já jsem si připadala jako zloděj, řeknu vám. Že nám řekli, že to je nahoře vpravo, nakonec to bylo nahoře vlevo.
1: Vlevo,
2: takže jsme celou kuchyň s velkými skřínkami až nahoře se štafličkami brali, já jsem to tam vyndával věci. Prý je to až vzadu, takže jsme přerovnali celou kuchyň a připadal jsem si jak zloděj.
1: No.
2: Když jsme konečně po 20 minutách našli ten váleček, uválili jsme to těsto, které jsme potřebovali, tak pak, když jsem u Nadi v kuchyni otevřel druhý šuplík, říkám, Nadio, kdy ty tady ten váleček máš?
1: Já jsem zjistila, že mám ještě takový ten druhý váleček, ten naplně vojnej vodou.
2: Takhle to s námi válí Naďa Konvalinková. Už 10 let i s vámi ve vysílání. Jsem rád, že přijela Naďa Konvalinková.
1: Děkuju, že jste přišli, mám radost. Děkuju.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tak jako vždy ani dnes nebude v našem vysílání chybět rada z etikety. O naši dobrou výchovu a bezchybné chování u stolu se stará mistr bontonu Ladislav Špaček, jinak taky bývalý tiskový mluvčí Václava Havla. Napsal už řadu knížek na tohle téma a určitě bude vědět, jak vlastně pronášet třeba takový přípitek, když už slavíme.
1: Přípitkem zahajujeme nějaké slavnostní události, například slavnostní večeři na počest významného hosta. Hostitel by měl vždycky pronést přípitek, je-li to muž nebo žena, je lhostejno, ale důležité je, aby ten člověk uměl hovořit z patra, aby ten přípitek nečetl. Čtou se jenom státní přípitky na státních večeřích, protože to jsou politické dokumenty a tam záleží na každém slově. Přípitek se tedy pronáší z patra a neměl by trvat déle než 2, maximálně 3 minuty. Přípitek by měl být vtipný, protože hosté nepřijeli na konferenci, těší se na společnou přátelskou večeři a ten přípitek, jeho vtip, jeho odlehčenost by měl předznamenat to přátelské posezení, které nás teďka večer čeká.
0: A má na to nějak upozornit, na ten přípitek dotyčný?
1: Můžeme zacinkat na prázdnou číši a tím sklidnit auditorium, postavit se a začít hovořit. Všichni zmlknou a sledují. Poté, co přípitek skončí, pozvedneme číš, hosté povstanou, zvednou číše, gestem, symbolickým gestem, naznačíme přípitek, společně si připijeme, usedáme a můžeme začít servírovat první chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Na závěr nás čeká ještě soutěž. Nezapomeňte na to, že máme pro vás i knižní kuchařku Sladké Česko. Je stále v prodeji a k dostání. Můžete si i objednat přes telefon 724 819 319 a nebo ji vyhrát tady u nás v pořadu. Minule jsem se ptal, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Polívké nebo kompoté? Z jablek nám tehdy udělal kompoté. Díky téhle správné odpovědi a tomu, že byli vylosováni počítačem, vyhrávají
1: Ludmila Bártová z Tisu u Chotěboře, Anna Kůrková z Pusté Polomy a Jan Jung z Holíšova.
0: To jsou tři naši výherci dnešního kola. A další vyhlašuju na příští týden. Máte šanci odpovídat na otázku, jaké kakao přidal do tmavého těsta Ivan Vodochodský. Za A bílé nebo za B černé? Jaké kakao přidal do tmavého těsta na dvoubarevné tvarohové řezy Ivan Vodochodský? Pokud si myslíte, že tam přidával bílé kakao, pošlete SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni a zaslechli jste, že přidal kakao černé do toho tmavého těsta, pošlete SMSku pochoutky mezera B. Mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jsem na vás byl moc rychlý, tak nevadí. Otázku, pravidla a všechno potřebné najdete i na webu pochoutkovýrok.cz. A taky máte dost času. Posílat SMSky můžete do půlnoci z úterý na středu. A výherce oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Tak do toho. Držím vám palce. A když už jsme u těch kuchařek, nezapomeňte si včas taky objednat tu naši nejnovější kuchařku, která už se pro vás tiskne, ale vy si ji už teď můžete objednat. Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala z vydavatelství Radioservis. Nesmí vám chybět 50 skvělých receptů, fíglů na to, aby se vám cukroví a vánoční dezerty povedly. Ke kuchařce se dostanete nejlépe přes stránky pochoutkovýrok.cz. A já se těším zase příští týden. Mějte se krásně, podzimně, chutně a rozhlasově.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: je 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Šéf Škody Auto Klaus Zellmer se příští rok stane generálním ředitelem Volvo Cars. Ve Starých Heřminovech se sešli pěstitelé lnu na oslavě první úrody. A zítra čekáme oblačno a teploty pod 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Příští rok se současný předseda představenstva firmy Škoda Auto Klaus Zellmer stane generálním ředitelem společnosti Volvo Cars. Automobilka o tom informovala v oficiálním prohlášení. Klaus Zellmer nastoupil do vedení Škody před 4 lety. Většinovým vlastníkem švédské značky Volvo je čínská skupina Geely Holding. Ta avizovala, že chce do roku 2030 zdvojnásobit tržní podíl společnosti a uvést na trh 13 nových modelů. Zahradníci a drobní zemědělci zapojení do programu Pěstuj len sklidili první úrodu a v sobotu to oslavili ve Starých Heřminovech na Bruntálsku. Do úsilí o návrat lnu předaného do české krajiny se v prvním roce zapojilo 180 zahradníků a farmářů po celém Česku. V příštím roce chtějí osít ještě větší plochu a sklidit tak víc lnu. Podle Moniky Michaelové ze nadace Mosty a Prameny chystají i programy pro základní a mateřské školy.
2: Nejenom i pro firmy jako team building, ale pro ty školy a školky budeme mít sérii povídání v průběhu toho roku, co vlastně s tím lnem udělat a ukázku zpracování toho předného lnu, který se ty děti vypěstují. To znamená, že my navštívíme tu školku, ať už je to kdekoliv v republice.
0: Radnice v Litvínově získala téměř 900 tisíc korun od ministerstva vnitra. Podle vedení města jsou peníze určeny hlavně na příspěvek na mzdy 4 asistentů prevence kriminality na období 10 měsíců. Součástí projektu jsou také supervize, školení a další vzdělávání asistentů.
3: Dalších zhruba 900 tisíc korun musí ze svého zaplatit město. Podle starostky Litvínova Kamily Bláhové z hnutí ANO působí asistenti prevence kriminality hlavně v okolí litvínovských škol a také v městských částech, které obyvatelé označili v pocitové mapě bezpečí jako problematické. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští tenisté včera po roce opět porazili v Davis Cupové kvalifikaci Spojené státy 3-2 na zápasy a postoupili na finálový turnaj. Kapitán Tomáš Berdych chválil všechny hráče, kteří se během celého střetnutí objevili na kurtu. Zároveň by si přál, aby se stejným soupeřem nehráli Češi třeba za rok v kvalifikaci po třetí.
4: Jednou čelíme strašně těžkým podmínkám v Americe, pak přijedeme do domácího prostředí. Někdo nám tady povídá do toho, na čem máme hrát. Ten soupeř je stejně těžký, možná po fous těžší, než byl loni. Do třetíce já doufám, že to nebude tak brzký, protože už mi to přijde dost divný, že zrovna v této soutěži se potkáváme s takhle silným týmem prostě rok co rok, což si myslím, že si fakt jako nezasloužíme nikdo.
0: Finálový turnaj Davis Cupu se i s českou účastí bude hrát na konci listopadu v italské Bologni. Počasí. Ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky. Nejvyšší teploty budou zítra 12 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D10 směrem z Prahy do Turnova mezi 0. a 4. kilometrem pokračuje údržba a krajnice je uzavřená. Stejně tak na D5 z Prahy do Plzně opatrně na 20. kilometru probíhá tam práce na silnici. A v Praze ve Strakonické ulici se srazila 2 osobní auta, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následují hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. K čemu by byl ale takový vtip třeba Švýcarům? Jim se i tak vede dobře. Němci jsou zase v Evropě známí tím, že nemají smysl pro humor, ale tahle pověst se drží jen díky houževnatému úsilí německých redaktorů, profesorů a učitelů, kteří ji střeží jako oko v hlavě. V Evropě prý mají největší smysl pro humor Španělé a Italové. My Češi říkáme, že máme stejný humor jako Britové, ale paradoxně, oni se našim vtipům vůbec nesmějí. Tak tedy zahajuji hodinu českého humoru jen a jen pro nás, pro Čechy. Zábavu nad klasickými filmy, skeči a televizními estrádami vám přeje Patrik Rozehnal. Tentokrát se o pozvednuté koutky úst postará muž, který se narodil 19. června roku 1924 v Praze. A čím se stal?
6: Už je to tady.
5: Ano, měl bych prozradit, že jste se stal hercem, komikem.
6: Já jsem Bás. Bás.
5: A jak tak koukám, tak docela plodný, co?
6: No, mám jednu dceru.
5: To jsem ani nevěděl.
6: A ty máš nějaké děti?
5: Já, bohužel ne. Naší rodinu potkala nehoda a zahynuli při ní všechny ženy.
6: Je to opravdu rána osudu, příteli, že v jednom okamžiku ztratit manželku, tchýni a švagrovou.
5: No, a k tomu ještě tohle počasí. No, raději se věnujme životu Luďka Kopřivy. On nás bude bavit celou hodinu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: návraty.
1: Luděk Kopřiva byl mistrem zejména menších rolí, ale všichni se ho pamatujeme v těch opravdu výrazných. Vynikal v komických a satirických postavách, které doplňoval svým charakteristickým hlasem a vzhledem. Angažoval se ve filmu, televizi i rozhlase, i v dabingu. A na úvod, jak už bývá naším zvykem, začneme zvesela. Prostě to takzvaně rovnou rozbalíme. I s Otou Šimánkem ve scénce nazvané U zubaře.
2: Doktor Jukajda?
3: Polední přestávka, trháme až od 2.
2: Je to vaše peněženka?
4: No ne, no drahý příteli, kde jste ji našel?
2: Je tady dole před domem, teda před střediskem, že?
4: Je
2: to všecko?
3: Všecko. Poctivému nálezci přináleží poctivá odměna.
2: Ne, to vyloučeno, to byste mě urazil, kde
3: no, tak tedy aspoň stopečku gruziňáč.
2: Ne, děkuju, ne, opravdu děkuju, já nesmím.
3: Co pak játra?
2: Trabant.
3: Auta ta nás připraví o spoustu rozkoší, jako ledviny a játra. Čím bych se vám ovšem odměnil, příteli?
2: Ne, o tom vůbec nepřemýšlejte. Jsem rád, že jsem vás poznal a že jsem vám mohl udělat radost. To je všecko. Tak nashledanou.
3: Je moment, usmějte se ještě jedno.
4: Zuby!
3: Vážený pane, ještě jsem nepoznal člověka, který by nepotřeboval prohlédnout chrup. Podívejte se, dneska to budete mít bez objednávky, bez čekání. Prosím, račte se, posaďte.
2: Ale pane doktore, já na to nejsem duševně připraven.
3: No tak, jen se posaďte hezky.
2: Pane doktore, ale já...
3: Jistě, že ano.
2: Ale pane doktore...
3: Tak, řekněte a...
4: Aha.
3: A... Ta dolní stolička tam musí ven.
2: Co,
3: ta...
2: pane doktore, já přišel tu peněženku.
3: Sečte, nebo bych byl nucen vás přikurtovat. Tak, to je totiž ve vašem zájmu. Chápejte, kdybyste mi klepnul do kleštiček, tak byste si mohl případně urazit nosánek. Tak.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já jsem vám taky za to nesmírně zavázán, rozumíte? A proto se vám musím revanžovat, tak a hezky, možná, že to bude chviličku bolet. Ale ne tak nahlas, příteli, vždyť ještě netrhá. To jsem zvědav, co budete dělat, až budu trhat doopravdy.
2: Co to děláte?
3: Některý pacient totiž strašně řve.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já vím, vždyť je to taky v pořádku. Držte se pěkně, hezky, tak já se jenom chviličku zapřu, tak...
2: Wahu!
3: Ano, počasí je dneska opravdu hezké.
2: Zabijáku!
3: Trošku to lechtá, že ano? Ano, já neslyším, to mi řeknete až potom.
4: No, je, no vidíte a už je venku.
1: Luděk Kopřiva vlastním jménem Ludvík Kopřiva se narodil 19. června roku 1924 v Praze. Vyrůstal tedy v období první republiky, v době, která byla tedy kulturně mimořádně živá a která silně formovala celou jeho generaci. O jeho rodině se bohužel nedochovalo mnoho podrobností, ale víme, že vyrůstal v poměrně obyčejném měšťanském prostředí, kde se cenila pracovitost, disciplína a vzdělání. Už od mládí měl blízko k umění, humoru a herectví. Scénky a role zvládal vždycky na výbornou. Ale anekdoty většinou, jak se říká, zvojtil. Třeba i při jednom rozhlasovém natáčení mu to prostě nešlo. A to u toho bylo i publikum, které ho povzbuzovalo. Jen si to poslechněte.
3: Takže se na schůzce abituji, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně, 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
0: Ještě jednou asi, že?
5: Ještě.
0: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně, 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Takže mám vypadá Silvester.
1: Tak ještě jednou. Jo. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Nebyl ovšem jediným, komu to při natáčení nešlo. Teď Jitka Molavcová.
3: Tatínku, zeptal se jeden malý chlapeček, proč jsi se ženil? A on říká, no přece, aby si se narodil Jaroušku. A...
4: Počkej, to začíná
5: aby
4: slibně.
5: Aby si se narodil, Jaroušku.
4: To není moje příhoda. Ona jenom zařadila to jméno tam tak.
3: Aby si se narodil, Jaroušku. A Jaroušek se zeptá, a proč jsi si vzal naší maminku? A tatínek se podíval na svoji manželku a řekl, vidíš, ani to dítě to nechápe.

0: Svůj debut před kamerami si Ludvík, tedy Luděk Kopřiva, odbyl už v roce 1949 menší postavičkou natěrače Pepíka v osvětovém Tomanově filmu I andělé ztrácejí trpělivost. Z důvodu tehdejších mimo pražských angažmá se k soustavné filmové práci dostal až o 15 let později rolí kolegy v krátkém příběhu školy Famu kouzelná noc. To se psal rok 1964 a po další čtyřleté přestávce to byla postava žoviálního pana Pepíka v krátkometrážní Švankmajerově Groteskce zahrada. Od té doby se stal vyhledávaným představitelem různých menších a často komediálně laděných postav. Hrál kanovníka Jindřicha v Královském omylu, učitele v pohádkové komedii Dívka na koštěti, Sajdla v dramatu Případ pro začínajícího kata, a nebo i jeho amerického velvyslance ve sci-fi komedii Miloše Macourka a Václava Vorlíčka, což takhle dáci špena.
1: A doufám, excelence, že budete mým svědkem.
2: Bude mi ctí, Doňo Izabel. Ale abych řekl pravdu, moc tomu nerozumím. Přijeli jste přece do Prahy kvůli tomu přístroji.
1: Ano, a při té příležitosti se tady chceme vzít.
2: Tady, na půdě velvyslanectví?
1: Ano.
3: To je složitá historie, excelence. Doňa Izabela zdědila po svém manželovi veliký majetek a nebo štíkův bratr pan Carlos López.
1: Šílený zuřivec.
3: Nemá Doňu příliš v lásce, chápejte. Nebýt jí, byl by dnes majetek jeho.
2: Chápu. Prostě jste přijeli do Prahy kvůli tomu přístroji a při té příležitosti...
1: Správně, excelence.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: od slavné písničky ke slavnému herci malých rolí, Kluďku Kopřivovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kopřiva nebyl přímo typem bouřliváka, který by na sebe za každou cenu strhával pozornost. Naopak, působil spíš nenápadně, ale měl obrovský pozorovací talent. Dokázal přesně odkoukat gesta, mluvu i drobné lidské slabosti, což se mu později nesmírně hodilo při vytváření komických figur. Dětství prožil ještě ve stínu hospodářské krize a dospívání pak poznamenala druhá světová válka. Právě válečná léta v mnoha umělcích probudila potřebu humoru jako obrany proti těžké době. Kopřiva si tehdy definitivně uvědomil, že chce stát na jevišti. Po válce proto vystudoval státní konzervatoř v Praze a následně pokračoval na DAMU, kterou dokončil v roce 1948. Už během studií bylo jasné, že nejde o klasického představitele romantických hrdinů, neměl vzhled filmového milovníka, ale disponoval mimořádně výrazným komickým talentem a nezaměnitelným hlasovým projevem, což později využil třeba i v pohádkových rolích. Dokázal to třeba postavou Rampelníka ve Zlaté přadleně v pohádce Věry Jordánové z roku 1975.
2: Mý jméno neuhodne, i kdyby hádala od rána do večera až do smrti.

0: Dobrej wieczór, Baruszko. Kołkam, że jsem cię nauczył przepięknie psiść.
1: Po absolutoriu získal první angažmá v Ostravě. Právě tam se herecky vyprofiloval. Později přešel Ludě Kopřiva do Plzně a nakonec se zakotvil v pražském divadle EF Buriana, kde strávil velkou část svého profesního života. Film ho začal obsazovat především do drobných, ale výrazných rolí. Režiséři totiž rychle pochopili, že i když dostane jen pár minut prostoru, divák si ho zapamatuje. Stejně tak dokázal svůj herecký talent využít i v rozhlase a ve scénkách. Tady je ta s názvem Putovní láhev. Kromě něj uslyšíte třeba Evu Klepáčovou a taky Dalimila Klapku.
2: Copak, pane Malca? Máte něco na srdci?
3: Takový problém. Spíš problémeček.
2: Nějaká nemoc v rodině?
3: Kdepak, všecko v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
2: Pane Marca.
3: No s rodinou, samozřejmě.
2: Já vím.
3: No nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
2: Tím se nikde nechlubte, já o nič nevím, pane Marca.
3: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere.

0: hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
1: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
2: Tady tu máte nějaký nadrel, soudružka Drábková.
1: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
2: Podejte mi tašku.
1: Co to?
2: Kladivo. No
1: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
2: No, já jsem na tom teď... Letě s časem. Šroubovák.
1: Už mi to slibujete rok.
2: No, není materiál, víte?
1: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je pro vás maličkost, ne?
2: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdyby se nemusel v práci zdržovat s takovejhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
1: Já to přece nechci zadarmo, pane Vosáhlo.
2: To se rozumí, že brigádně mě do toho nelez.
1: Co takhle? Tenhle pátek, no.
2: No, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
1: Nedalo se odločit na pondělí.
2: Ergo, to je materiál tohle.
1: Malá pozornost za vaši ochotu.
2: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani mouk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
1: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
2: Jo.
1: Ještě jednou vám moc děkuju.
2: Ergo, to je materiál tohle.
3: A sakra, Vosáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako čtyřlisté.
4: A mě pošlou sedlu vedoucí tam makam jako kač.
3: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrál.
2: No, já jsem to měl připravený na pátek.
5: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
2: No, já vím, že je to důležitý.
5: No?
2: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
3: No, Vosáhlo, to je slovo chlapa. No. Ovšem, přes časy za to nebudou.
2: Proto já bych se neodvážil žádat, soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
5: Kde pak ne? S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět
2: a... No, tak jsem šel fasovat materiál do skrátky. Jde o pár hodin.
5: Ne.
2: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne.
5: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
2: To tak ne, no.
5: Počkejte, tak to teda, jo, já jsem myslel, že je to pivo.
2: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
5: Jo, běžte, běžte. Hele, pětihvězdičkovej, páni. Ti opraváři si ale žijí.
6: Nesete mi ty výkazy, kozinka?
5: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a jak si ale všecko bude ještě dnes, ještě dnes.
6: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včer.
5: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
6: Jestli z toho budu mít nějaký malér, tak si mě nepřejte.
5: Ale chraň Bůh, soudruhu řediteli, jsme nad plánem. To prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
6: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
5: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá, jaksi pozornost, to od kolektivu, pochopitelně.
6: Pochopitelně.
5: Ano.
6: Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
5: A, my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
6: Ano, až na ty výkazy, že jo? No, právě. Tak víte co? Hezky se vyspěte, no a přijeste ty výkazy v pondělí.
5: Ano.
6: A jestli je tam někde máce, tak mi ho zavolejte.
5: Zajste, soudruže, ředitele, zajste.

0: Někam vyrazíme, soudu řediteli.
1: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až pondělí.
2: A do Prčic.
1: Ne, do Plzně.
2: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
1: Ale to já taky, Máca. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo, tadyhle máte flašku.
3: To je snad sen.

0: Tak pozor, ke startu se připrav... Je, pardon, já jsem vám zapomněl říci, že na start vás teď přivede Helena Vondráčková. Z ničehož nic.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: I malé figurky mohou někdy zapůsobit natolik, že si je pamatujeme celý život. A pak se k takovým hercům rádi vracíme. Důkazem je život Luďka Kopřivy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Patřil k hercům, které znal skoro každý, ale málo kdo si pamatoval jméno. Hrál stovky epizodních rolí. Úředníky, dětky, opilce, hospodské, někdy i podivíny. I když byl velmi obsazovaný, údajně ho hodně trápilo, že nikdy nedostal opravdu velkou hlavní filmovou roli. Měl pocit, že ho režiséři berou jen jako figurkáře. V hereckém prostředí 60. a 80. let 20. století byl alkohol téměř všudy přítomný a Kopřiva se tomu prostředí nevyhnul. Nešlo o vyložené skandály jako u některých jiných herců, ale kolegové zmiňovali, že uměl po představení posedět velmi dlouho. Přesto nikdy nepatřil mezi bouřlivé hospodské rváče, spíš mezi ty melancholické, tiché pijáky. Měl pověst zvláštního samotářského člověka. Byl velmi spořivý, někdy až úzkostlivě. Někteří kolegové vzpomínali, že nosil staré oblečení mnoho let a nerad utrácel peníze, i když byl známým hercem. Zároveň byl prý posedlý pořádkem v textech a rekvizitách. Dopřejme si opět další scénku, a tedy herecký kousek vedle Jiřího Líra. Ocitáme se v Seznamce.
2: To mám...
3: Dobrý den.
2: Pane šéf, prosím vás.
3: Prosím.
2: Já bych byl moc rád, kdyby vaše Seznamka byla velmi diskrétní stran mýho rozhodnutí stran sňatku. Doufám, že byste tam měl nějakou nevěstu pro mě.
3: No samozřejmě, jistě, naše Seznamka je vždycky, pane, diskrétní, vždycky seriózní.
2: Děkuji.
3: Ano, odebírejte nevěsty jen u odborníků, prosím. Ano, to náš ženich, náš host.
2: Ano. Děkuji.
3: Tedy u nás, jistě, že... Ovšem, nevěsty nám bohužel došly. Optejte se, prosím, příští týden. Ano. Naschledanou.
2: Hele, šéfe, tady je menší obálčička. Možná, že potom, až se do ní mrknete, by se tam nějaká ta nevěstinka našla, ne?
3: Ano, dovolíte, to mám 7, 8, 9, 10.
2: No.
3: Ano, to by stačilo, samozřejmě. Podívám se, samozřejmě, že se podívám.
2: No.
3: Já jinak sice úplatky neberu, ale tohle to je spíš jaksi... Od pána pozornost.
2: Ano.
3: Tak. Dovolil byste, já bych si vás trošičku poměřil, ano.
2: Ano.
3: Kvůli kybernetu. Ano, aha. Tak. Prosím, ano, to máme. Hlavička je v pořádku.
2: Ano.
3: Kdybyste si trošičku stoupnul.
2: Ano, prosím.
3: Ano, výška. To by taky souhlasilo, kdyby se pán potom trošičku přikrčil. Ano, Hned bych se tedy podíval. Ano, měl bych tady pro vás...
2: No.
3: Tady, prosím, bohatá,
2: no.
3: Hezká,
2: no.
3: Moudrá,
2: jo.
3: Jen trošičku starší.
2: A je. To není nic pro mě. Starší, na to já kašlu.
3: Kašlete na nic.
2: Jo.
3: Samozřejmě to vám chválím, ano. Tak tedy tady. Mladička,
2: no.
3: Skoro zajíček,
2: no.
3: A už bohatá.
2: Jo.
3: Ano, hezonka,
2: jo.
3: Trochu docela nepatrně hloupá.
2: A jej, to není nic pro mě. Na to já kašlu.
3: Jistě, proč taky ne? Co s takovou hloupou tou, že ano? Tak tady, prosím. Chytrá, mladá,
2: no.
3: Hezká, chudá, kašlete.
2: A je, no jistě, na chudou kašlu.
3: Ano, tak tady. Bohatá,
2: no.
3: Mladá, inteligentní, trošku šeretka.
2: Já vím,
3: kašlete, no. Na ní, kašlete. A normálně nemáme na pultu vůbec nic, a jak si to lidi chválej. No ale, že s váma cejtím, pane, tak tuhle
2: no.
3: Si schovávám pro nejhorší časy pro sebe, víte. Ale ať se nežením, ať nemají děti maminku, náš ženich, náš host, prosím, tak. Mladá, krásná, bohatá, moudrá,
2: no.
3: Cizí státní příslušnost.
2: No, prosím, to je to, co já hledám.
3: No, vidíte, má bohužel takovou docela maličkou chybičku.
2: Jakou?
3: Kašle na vás.

0: Kopřiva patřil k těm hercům, kteří nikdy nebyli typickými prvními milovníky. Přesto si je publikum pamatovalo možná víc než ty hlavní protagonisty. Obrovský úspěch zaznamenal třeba ve filmu Pane, vy jste vdova režiséra Václava Vorlíčka, kde stvárnil afektovaného režiséra Branda.
1: Slunce skrylo svou tvář za horu Ive. Přišla hodina vaší smrti.
2: Pro Krista, Bugenheime, co tam lezete?
3: Dovolte, já jsem myslel...
2: Jo tak, vy jste myslel. Vy přece nikdy nemyslíte. Tak to laskavě dodržujte.
0: Tady naši ukázku zastavíme, protože bych chtěl prozradit jednu zajímavost. Na filmu spolupracoval legendární filmový a televizní pyrotechnik Jiří Berger. Kromě jiných scén měl rozstřelit Ivě Janžurové, tedy Evelíně Kelétiové, na hlavě diadém. Režisér Václav Vorlíček mu tedy volal 2 dny předem a říkal, že si má vzít něco na střílení, protože Iva nechce mít na hlavě pyrotechniku. A tak si od kamaráda půjčil malorážku. Když ji Iva viděla, tak zvolala, Ježiši Maria, to ne. Ale nakonec si ozdobu na hlavu nasadila a Jiří z 15 metrů střelil.
2: Prosím, pokračujeme.
0: Chcete slyšet, jak to dopadlo?
2: Vemte to od zbohem, přátelé. Kdo tam dal ty mosty? Rekvizitář sem! Chlape, já vás dám zavřít. Víte, co se mohlo stát? Jak je vám? Milostivá paní.
4: Evelino.
2: Jak je vám?
4: Mohl mě zabít.
2: To je šok.
0: Zásah se skutečně povedl. A režisér Václav Vorlíček řekl, Ivo, děkuji ti, bylo to krásné. A Iva Janžurová prohlásila, ne, pojedeme to ještě jednou. Zahrála jsem to blbě, měla jsem strach. Taková to byla herečka.
2: Myslím, že jsme pro dnešek skončili.
0: Ale zpátky k Luďku Kopřivovi. Výrazně zaujal i ve snímku, jak svět přichází o básníky jako přecitlivělý choreograf Hugo. Diváci si ho oblíbili i v televizních seriálech jako Létající Čestmír, Křeček v noční košili nebo i Rozpaky kuchaře Svatopluka, kde se objevil v jednom z posledních dílů jako kontrolor, který provádí inventarizaci. Přichází s balíkem společně se Zdenou Hadrbolcovou.
5: Soudruhu vedoucí.
6: Ano.
5: Jste ochoten jít s námi a identifikovat ten předmět jaksi na místě?
6: No jistě. Jsem ochoten jít s vámi a províc to, jak vy jste řekl.
5: Identifikovat.
6: Ano.
5: Tak jdeme. Prosím.
6: Prosím, pozor.
5: S dovolení. Pojď.
7: Prosím. Gábel neboli vidlice péče 6653/4. Ano, 6653/4. Prosím.
5: Děkuji. Patří vám to, ne?
6: Ne.
5: No, tak to musíme rozbalit.
6: Prosím.
5: Prosím.
0: No, balík samozřejmě pod režijním dohledem Františka Filipa rozbalili.
6: Opatrně, nepoškodilo.
0: A během toho zjistili, že nejde o žádnou vidličku, ale spíš velkou vidlici. Jenže tu zemědělskou, kterou se třeba kydáhnu anebo přendává sláma.
5: Račte. Co je tady k vyhnání? Jak jste mohla připustit, prosím? Jak jste mohla připustit takovouhle blamáž?
7: Ale soudruhu vedoucí, já jsem to přeložila správně, jenomže to mělo ve slovníku 2 významy.
5: Co to je 2 významy? Neexistuje 2 významy, prosím vás, pro naši práci musíme přece znát vždycky jenom 1 význam. To si pamatujte, 2 významy.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

cesta. Když dostanem se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné, mi dohodne.

se v mísí došarvat. Mám rukou argumenty, které přesvědčí, tedy hned a bez řečí. Kuchař je umělec a psycholog a koumes. U stolu každá naše trampota má soumes. Kdo zhojí naše duše, hle.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A nakonec jsme si nechali asi tu nejznámější roli Luďka Kopřivy, tu filmovou, faráře Otíka. Přinesla mu nesmrtelný status, a to v trilogii Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek a Slunce, seno, erotika, režiséra Zdeňka Trošky. Otík byl dobrosrdečný vesnický kněz, který neustále bojoval s drbnami, klepy a mravním úpadkem celé vesnice.
2: A proto poučme se a posilněme se opět z utrpení svatých, milé sestry. Nepochybně to bude pro nás všechny nezapomenutelný.
1: Kopřiva tuhle postavu pojal geniálně. Jako člověka přehnaně zbožného, ale zároveň lidského a komicky bezmocného. Jeho výrazy Sodoma Gomora nebo Paneko Mária Podsrpenská zlidověly natolik, že je lidé používají dodnes. A Zdeněk Troška často vyprávěl historky z natáčení spojené s Luďkem Kopřivou.
3: Luděk Kopřiva měl chvilinku pauzu v natáčení a on si šel v tom kostýmu toho faráře, v té sutaně a s tím kolárkem, si šel pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi před kostelem pod Lipami. A jde a v tom momentě tam přijíždí 5 nebo 4 auta takhle a z nich vystupují svátečně odění lidé a maminka mladá s dítětem v povijánu, jeli ke křtu. A ta babička jedna, která se takhle jako lámala z toho auta ven, tak se podívala proti světlu takhle, od koho kostela přichází pan farář, říká, pochválen pán Ježíš Kristus, velký pane, tak už jsme tady, pokřtíte nám Vojtíška, víte? A ten Kopřiva říká, což o to, já vám ho rád pokřtím, ale bude vám to hovno platné. A ty lidi stuhli, ty vůbec nevěřili svýmu sluchu. Jaké, že to slovo splynulo z úst toho muže svatého? On se začal smát, říká, ne, já to moc omlouvám. Prosím vás, já nejsem kněz, já jsem herec, my tady natáčíme Slunce, seno, pan farář už na vás čeká v zákristii. No tak se tomu zasmáli a udělali skupinové foto, kde pan farář Otík drží Vojtíška v povijánu. Luděk byl bezvadný, protože on mi říká, Zdenečku, tolik figur jsem zahrál ve filmu a na divadle, ale žádná mě nepřinesla tak velikou slávu jako farář Otík ve Slunci. Já kamkoliv přijdu, lidi se na mě smějou, říkají, holky, pojďte sem, je tady farář Otík. Já přijdu na finanční úřad a o mě zavaří kafe a nesou mě tam rakvičku nebo věneček, nebo něco takového, rozumíte? A on říká, a všechny tyhle ty průšvihy, které já kde udělám, tuhle jsem v Plzni to zrovna bylo, vyjel někam do zákazu vjezdu. Pozvala se Píšala, tam policajt ukazuje, řidič zastavil u chodníku, tak jsem zastavil, on ke mně takhle jde, já jsem vysrčil hlavu z okna, on se na mě podívá a říká, Sodoma Gomora velebnosti, jeďte.
1: Uvedení filmu Slunce, seno už Luďkovi Kopřivovi nikdo neřekl jinak než velebnosti. Role se na něj přilepila natolik silně, že zastínila mnoho jeho jiných výkonů.
2: Podívej, já vám chci nabídnout pomoc. To je moje křesťanská povinnost, rozumíte?
4: No, je a proč?
2: Ve vaší prekární situaci, co se stalo, nemůže se odestat. Naštěstí je tu svátost manželská a svatba může být prakticky hned a v našem kostelku. Už jsem učinil příslušné kroky a všecko bude jít.
1: Jedna z historik dokonce říká, že nesnášel, když někdo kazil záběry kvůli smíchu. Zatímco u troškových komedií bývala na place často uvolněná nálada, Kopřiva bral natáčení téměř divadelně vážně. Když někdo opakovaně zkazil scénu, uměl se prý naštvat a procedit něco ve stylu tak buď to hrajeme, nebo jedeme rovnou do hospody.
5: Opravdický Anděl.
6: No, kam co míš, dětku, jeden bláznivej? Se podívej, jak to mám modřený. Co na to můžu vybodnout? Když se na tom neumíš, tak na to nelez!
1: V soukromí byl Luděk Kopřiva údajně úplně jiný než farář Otík. Nebyl asketický ani přehnaně spořádaný. Měl taky pověst bohéma a milovníka žen. Podle vzpomínek nebyl zrovna vzorem manželské věrnosti. Za mlada byl překvapivě charismatický a ženám se líbil mnohem víc, než by se z jeho pozdějších filmových rolí zdálo. Současně byl ale velmi žárlivý a citově komplikovaný. Jeho první žena Olga zemřela na rakovinu, což ho silně poznamenalo. Dlouho se s její smrtí nedokázal vyrovnat, až ve vyšším věku našel novou partnerku Evu, se kterou prožil poslední roky svého života. Děti ale nikdy neměli. V téhle chvíli už je myslím čas na další scénku, třeba s Josefem Dvořákem. Básníka je nutno hasit.
4: Dobrý den, pane redaktore.
5: Dobrý.
4: Já jsem přišel jsem...
5: No to mi nemusíte opakovat pořád. Já vidím, že vás nepřinesli. No. Přišel jste dveřmi.
4: Vlastně ano.
5: Víte.
4: A ještě proč jsem přišel?
5: No na to se mě neptejte.
4: No ne, to chci říct já vám. Já vám to řeknu rovnou. Já jsem totiž seděl s vaším ředitelem. A
5: ano?
4: Mám vás od něho pozdravovat. Co nejsrdečněji.
5: No počkejte. To jako to... ředitel jako řekl, že vy mě máte pozdravovat?
4: Ano.
5: Můj ředitel, teda náš ředitel, já nemám svýho ředitele, že? Náš ředitel... Nechává mě pozdravovat? No tak to děkuju, to...
4: Co nejsrdečněji,
5: to je bezvalí. Tak se posaďte.
4: Děkuju, já už sedím, pane redaktor. Tak tedy... Já jsem vám tady něco dones, kdybyste se na to mohl podívat.
5: Jo, no koukám, to je překvapení, to je balíček takovej, že? Je to trošku upatlaný, no to...
4: No dovolte.
5: Počkejte, já čichnu, v tom je maso, že? To je maso, a to je pořádný balík. No to je nejmín půlka kance. No. Taková milá pozornost našich lesů. A to vy sám, bum bum.
4: Kde pak, já ne bum bum. Já abstinent. To od tvůrčího zápasu, totiž abyste rozuměl, já jsem básník. Básník. Sice mladej.
5: No jo, to... Jste si tím jistý? Mladej, no tak dobře, no tak mladej, ale plodnej, jak koukám.
4: No, mám jednu dceru. Sice nevlastní, vyžením se.
5: Ale no tak to neplačte, nenaříkejte. Já jsem myslel plodnej jako vaše dílo, takhle víte? Ale ono to vypadá jako román. Ukažte to. Teofil, Prášek, Hoř, svíčko mýho milování.
4: Hoř, svíčko mého milování, to je titulek.
5: No, to je moc hezký titulek. Když to takhle bude pokračovat, tak to je... Ví to už i mech, zahořel jsem láskou k Emilii Práškové bytem v Nezmoklech.
4: To je vyjádření lásky k manželce. To je obraz, co?
5: No, vy musíte mít hodně rád, víte? Hořím láskou k Emilii Karafiátové bytem tamtéž.
4: Ano, to je tchýně. Kromě začátku je celá báseň takhle ve volným verši.
5: No, je to moc pěkný, teda ten verš je volnej až příliš. Ne? A tchýně, to je nějaká nevěra tam?
4: Ne, to je básnický rozlet. Jsem volný jako pták a hořím láskou.
5: No, kdyby se tak chtěl ulítnout. Hořím láskou k Bětce Práškové bytem tamtéž.
4: To je švagrova.
5: Člověče, vy takhle masakrujete celou rodinu. A co bratr?
4: Jo, bratr. Ten je teďka na vojenském cvičení, tak jsem mu chtěl udělat radost.
5: No tak ten se zblázní radostí teda. Človíčku, to je sexuální volnost v rodině. Vy to jak někde ve Švédsku. Vy tadyhle chvilku manželka, chvilku tchýně, chvilku švagrova. Tam si vyměňují manželky.
4: A já si vždycky myslel, že tvořím zrodný hroudy a ono je to světový.
5: Ale vy pokračujete hořím láskou k Juditě Hrachové bytem tamtéž.
4: Ano, ředitelka školky. Já hořím láskou k Emě Kaprové bytem tamtéž.
5: To je rybářka určitě, že?
4: Ne, to je trafikantka. To kvůli Spartám. já pak hořím láskou.
5: Čeče, já vy hoříte láskou, já se z vás blázním. Já hořím láskou, já vás furt slyším, já hořím láskou, já hořím láskou.
4: Já si, vidíte?
5: Ale já si snad kvůli vás, mému tadyhle asbestový rukavice, nebo co já se...
4: Já to věděl, že vás to chytne. No vidíte, moje poezie zvítězila. No, a teď už vám můžu prozradit, že vašeho šéfa vůbec neznám a že už, protekci nepotřebuji.
1: Na sklonku života začal Luděk Kopřiva bojovat s Parkinsonovou chorobou. Nemoc mu postupně brala sílu, pohyb i energii. Herec, který celý život sršel komikou a pohybovou přesností, najednou těžce nesl třes rukou a fyzické omezení. Poslední roky prožil v ústraní v obci Čtyřkoly na Benešovsku se svou druhou ženou Evou. Už téměř nevystupoval na veřejnosti a stáhl se z hereckého života. Parkinsonova nemoc postupovala velmi rychle a psychicky ho vyčerpávala. Luděk Kopřiva zemřel 2. října roku 2004 ve věku 80 let. Jeho odchod zasáhl nejenom kolegy, ale i několik generací diváků, pro které byl symbolem laskavého českého humoru. A právě takový máme v našem pořadu rádi. Tak zas příště. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přeju vám klidný nedělní večer, vážení přátelé. Od mikrofonu Noční linky Českého rozhlasu vás z brněnského rozhlasového studia zdraví Borek Kapitánčik. A v zápětí se hned zeptám, jací byli rodiče vašeho manžela, vaší manželky? Jaká byla vaše tchýně? Jaký byl váš tchán? Jak se tak někdy říká, povedená, povedený? Tchán, který rodině vládne železnou rukou, nebo dědeček, se kterým si vaše děti užili nejkrásnějších výletů a chvil? Milionová tchýně, která vás přijala za svého, či za svou? A nebo tchýně, na kterou přesně sedí drsné vtipy? O povedených i v uvozovkách povedených tchýních a tchánech se, doufám, dnes rozpovídají posluchači a posluchačky Noční linky na telefonu 731 800 900. A jestli raději svůj příběh o povedené tchýni či povedeném tchánovi svěříte klávesnici počítače, směřujte jej na web rozhlas.cz/linka. Přeju vám nerušený poslech a budu se těšit na vaše telefonáty a na vaše psaní. Je neděle 20. září 2026. Poslední letní.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a o povedených i povedených tchýních a tchánech jako první přichází povyprávět paní Ludmila. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, já vás velice zdravím, zdravím i všechny nočníčky, co budou poslouchat. Já vám teda řeknu, já jsem měla velice povedenýho tchána z prvního manželství, takže mě bylo 18, vdávala jsem se, nemusela jsem, ale chtěl manžel, chtěl, že bylo 7 roku starší. A představte si, tak prvně bylo to, že když se žádá o ruku, tak prvně se jde rodiče ženicha k nevěstě. No samozřejmě to tak nebylo, že pan tchán budoucí řekl, že on nikam nepůjde, aby jsme přišli my. To už něco znamenalo. Přišli jsme tam, dobře. Naši řekli, že teda jak si to představujeme. No když jsme řekli, že budeme mít svatbu ve šlapanicích a v kostele a na radnici a budeme tam mít i hostinu. To byla prohlášená ta restaurace u Fialů. No tak to začal prvně řvat, že on měl jednu dceru, dělá svatbu pro 100 lidí a on si nemyslí, že bychom měli být v restauraci. No tak nakonec teda, on že na žádnou svatbu nepůjde. No tak jsme si říkali, no tak nechočlape. No a tak byla svatba. Nakonec tam byl, ale v půlce utekl.
0: Tak, nebavilo ho to, no.
1: No prosím vás, tak by ho se vůbec ještě zastávat. A dále, to nebylo všechno. Já jsem potom byla těhotná až za rok a bydleli jsme tam u něho. Oni měli barák a oni nám poskytli dvě místnosti a on byl zedník, celý život byl ve světě, tak neuznával ženy, tak. A já jsem byla těhotná a to byl pátek a my jsme šli do kina do Brna a přijeli jsme domů k večeru a viděli jsme, že bylo uhlí. No tak my jsme nemohli vidět, že přijde uhlí. No ten tak začal křičet, že co si to dovolujeme, že jsme nebyli doma. Takže a já jsem mu na to řekla, vy tady na mě nebudete křičet, já jsem měla už břicho. Představte, co na mě vzal nůž. Začal mě honit kolem stolu. Tak manžel jsem mě teda zastala, já jsem utekla k jeho sestře. Tam jsme měli auto našich rodičů, který on používal, ten můj nastávající. Teda už byl manžel. A museli jsme se odstěhovat, já jsem říkal, že už tam nevkročím. A on řekl, že jsem přišel s holým zadkem, že mám 3 šatečky ve skříni. Takže on nám chodil pro líže, co
0: kontroloval,
1: kde máme.
0: Kontroloval prádlo dokonce v prádelníku, jo?
1: Naši normálně mě koupili ložnicu, koupili mě kuchyň a on to bude vykládat. A on je mrtvej samozřejmě, proto to říkám. A tak to byl jeden tchán, jo?
0: Jo, ale ano, vy jste zmiňovala dvě manželství, že?
1: No poslouchejte, ale tchýni tu neuznával, který potom prodal ten barák nad Labou, koupil si svobodárnu na Lesné a on se zastaral, kam půjde. Až ona potom musela skončit u dcery, ta dcera byla na něj zlá a on potom vám dostal infarktněla matričky, ale dvě, a on ju nakonec chtěl dát do tu Lesnou, aby mu sloužila. Ona byla tak hloupá, že tam teda šla, jo. Takže takhle toto byly tchán tchýni z prvního manželství.
0: Jo.
1: Z druhého manželství.
0: Neříkejte, že to bylo taky tak strašný.
1: No tak bylo to něco lepší. Tchán mě miloval, tomu jsem se já líbila, já jsem byla hodná a já jsem je hostila, já jsem je zvala vždycky na oběd nebo na večeřu, ale než mě přijali, tak já jsem měla dvě děti samozřejmě a umřel svobodný. A byli jsme stejně staří. A ona na mě, že mám být ráda, že si vůbec on mě chce vzít s těma dvoma dětskama.
0: Aha.
1: A já jsem čekala už to jeho. To byl go. A tak nakonec teda mě přijala a psát mě říkal, nebudeš to nic s ním lehký. Takže prvních 5 roků to bylo dobrý. Jo, všechno bylo dobrý. Až potom on začal dělat rozdíly mezi mýma dětskama a tím malým, s malou holčičkou, s čím jsem dělal. Ale strašně rozdíly. Že nakonec teda syn odešel bydlet do Brna k rodičům mojím a dcera teda v 18 letech šla bydlet ke klukovi, který taky pocházel z takového manželství, že mu zemřela maminka a vlastní tatínek ho nechtěl, protože ho nechtěla ta jeho manželka. Takže nakonec oni bydleli u jeho strýce a vdávala se teda macetiny syn. Jo. No a já jsem byla potom po operaci na přežlučníku, malá, měla 4 roky. A on za mnou přišel do nemocnice a začal tam vyvádět, že ať si zpamatuju, že furt budu nemocná, tak mě bylo 38, nebylo mě moc. Za 3 roky jsem musela jít na operaci s gynekologickou, no tak to už se mu taky nelíbilo. Po 11 letech teda jsem se s ním rozvedla. S Nepchánem to teda toho můžu chválit do nebes. Ten normálně mě říká, a přestěhovala jsem se do Brna. On mě říká, cokoliv budeš potřebovat, zavolej, protože ty jsi nám dala jediný vnouček, který my máme a já vím, že ty jsi to neměla s ním lehký. A ta tchýně, ta zase, když jsme se rozváděli, tak mu psala seznam, co nám dala starou keramiku a takové věci. A já vždycky, když jsem s dětskama odjela k rodičům na víkend, tak se něco ztratilo. Takže takhle já jsem měla tchána a tchýně potom, když jsem byla na operaci s těma zádama a nemohla jsem chodit, takže jsem... A já jsem byla hubená. A tak ona si ke mně přišla sednout. Já jsem nevydržela, já jsem mi to všechno vycingala. A ona si zčervenala. A já jsem vám sloužila, já jsem jemu sloužila a vy tak takhle budete ještě mě psat seznam, co si má vzít. Já mu klidně dám ještě výbavu, ale už s ním teda nechci být ani zajít.
0: No řeknu vám, některé příběhy ani nepotřebují žádný doprovodný komentář. Tohle byl jeden z nich. Ludmilo, já vám děkuju za vaši upřímnost, děkuju za to, že jste zatelefonovala a že jste, byť ne zrovna optimisticky, ale přece jenom otevřela naši dnešní noční linku na téma Povedená tchýně, povedený tchán. Díky a přeju zdraví.
1: A já už od té doby jsem žádného chlapa neměla.
0: Já se vám nedivím, protože to vždycky sebou nese tchýni a tchána. Po vašich zkušenostech, jak říkám, se nedivím.
1: Vůbec nechtěla a já žiju jenom pro děcka a pro ty vnoučata a ještě už pro vnoučata. Protože jich mám 6.
0: Tak je, všechny pozdravujte a přeju vám krásný podzim. Naslyšenou.
1: Já vám moc děkuji, že jste mě vyslechl, mě se třeba uleví.
0: Věřím tomu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O tom, že partnerské vztahy nejsou nic jednoduchého a navíc, že vztahy s rodiči vašeho partnera opravdu nemusí být idylické, myslím, není sporu. A ani bych se nedivil, kdyby po tom prvním příběhu, který před malou chvilkou v noční lince zazněl od paní Ludmily, jste vlastně neměli ani náladu do něčeho takového jít. Tak jsem zvědavý, jestli Vlastina, která telefonuje z Krnova, vylepší dojem z tchánů a tchýní. To je téma dnešní noční linky, kterou posloucháte. Povedená tchýně, povedený tchán. Vlastino, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitánček. Od vás zdravím.
0: Děkuju.
1: A chtěla bych říct od prvního manžela rodiče, kdy byli tak skvělí, jak tchán, tak tchýně, jsem začínil lidé, kdy jsme přijeli vždycky nachystáno, postarané o nás, strašně hodně lidé.
0: Hlídali vaše potomky? Starali se i o ně?
1: No, měli jsme tři potomky. Do rodiny jsme přijeli tři potomky a pak jsem se rozvedla po 10 letech ze zdravotních důvodů. A protože to byl tyran, tak jsem se rozvedla, ale s nima jsem s celou rodinou nestratila kontakt. To je jejich poslední chvíle, jak svegry, tak brácha. S těma jsem pokračovala dál. A pak jsem se vdala po druhé, po dlouhé době. A tam to nebylo nic dobrýho. To bylo pravý opak. Teďka jako to druhého manžela ještě jak však. Ale matka byla strašná.
0: V čem?
1: To byla ožralkyně. Jedu normálně, šli na pivo. A ztratila, opak ho hledala, on byl kudáček v nemocnici. Švagrova vystračená mě volá a já říkám, ne, děda u nás není. A já říkám, volala do nemocnice, víš, jaká je babka. Byl dobrý nápad, zavolala do nemocnice a děda byl tam, oni nevěděli, on neměl u sebe občanku, že oni si jenom na procházku tady v Krnově, je, tak neměli sebou občanky. No a babka se opila s odpuštěním a děda netrefil, byl unavený už, on byl už nemocný a byl unavený, tak normálně lehl si na mez, že si odpočine a jsem si ho načili. No a tak ho nechali přivez do nemocnice. On nevěděl už, jak se jmenuje nic. Tak ale dobře to dopadlo, no. Tak takové moje vyprávění.
0: Vlastino.
1: A pozdravuju, prosím vás, Pipína Valaška a jeho paní, doufám, že je po operaci šila už. A potom Roberta z Olomouce. A děkuji vám moc krát, pan kapitánčík. Děkuji vám.
0: Rádo se stalo a já děkuji vám. Naslyšenou. Abych aspoň částečně korigoval ten celkový dojem z tchánů a tchýní, o kterých si povídáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu, tak zkusím ocitovat to, co napsal František. S mou tchýní jsem nezažil moc legrace. Byla to pracovitá žena, která myslela jen na svoji práci. Tchán to už byl jiný frajer. Když se trošku napil, tak ho bylo slyšet na celou dědinu. Ale všechno v dobrým. Je škoda, že odešli z tohoto světa dost brzo. Bylo jim něco málo, přes 60 roků. Napsal František ze Židlochovic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Na telefonu, který spojuje vás, posluchače a posluchačky Noční linky Českého rozhlasu a v tomto případě Brněnského rozhlasového studia, tedy na telefonu s číslem 731 800 900, už čeká paní Marie. Ale já si dovolím ještě něco na odlehčení. Ona to vlastně přesně takto pojmula a pochopila i naše posluchačka Ivča, která na web rozhlas.cz lomítko linka napsala něco na odlehčení. Víte, jaký je trest za bigamii? No přece

0: protože jeho vlastní zahynul a vzala si, jeho maminka si vzala muže se sedmi dětmi, odrostlými. Mm-hmm. Takže on byl nejmladší. Jediný neštěstí u toho bylo, že její manžel prostě byl šetrný, byl pracovitý, ale držel peníze a ona jako neměla k ním žádný přístup. Takže my, když jsme spolu chodili, tak jsem prostě, on nejdřív se vyučil, pak vyštudoval a prostě byl bez peněz, takže když jsme někam šli, tak já mu musela dát peníze, aby platil on. Nakonec jsme se vzali, protože jsme se museli brát, že jo, a nebyly peníze na svatbu, protože mě zemřel taky otec a tehda v té době v zemědělství to bylo bez peněz. Takže jsme měli jenom svatbu s dvouma svědkama, z jeho strany dva, z mý strany dva, měli jsme to v Praze. A nejlepší na tom bylo, když jako jsme řekli, že se budeme brát. No tak to bylo tím, jenže můj budoucí tchán mě viděl a říkal mý tchýni jako, já si myslím, že budou mít rodinu. No, jeho maminka prostě říkala, to není možný. No tak ho vyspovídala a řekla, no tohle, že by můj fanoušek udělal. No bylo to směšný teda. Ale
1: takový jako, fuj, že jo?
0: No, ale prostě, abych to řekla takhle, nebyla špatná, jako vždycky jsme měli uchystáno, když jsme tam přijeli, protože jsme bydleli u mý maminky. Ta už byla trošku horší, protože ona prostě nemohla pochopit, že si beru takového mladého, že jsme stejně starý. To bylo v době ještě, kdy jako byly větší ty rozdíly věkový, ale žilo se tak, jak se žilo. A měli jsme dvě děti. A když maminka mýho muže stonala a pak byla v nemocnici, tak vnukovi bylo 15, vnučce bylo 11. A můžu vám říct, že ona tam mě řekla, že mě děkuje, že prostě je tak ráda, že prostě jsme se, že jsme ty děti měli tak brzo, že se jich ona mohla dožít. Mm. To by asi tak skončilo ze strany tchýně. No, můj muž byl dost takovej jako prudkej, no tak s mou maminkou se tolik nesnášel, ale oni se dovedli pohádat, museli jsme odjet a pak jsme se, my jsme měli být v Hradci potom, ale mohli jsme se vrátit a oni mluvili normálně.
1: Někdy odloučení pomůže. Chvilkově.
0: No, úplně normálně. Ale můžu vám jen říct, že prostě ty, že jsme s manželem prožili 62 let a prostě bylo to taky vždycky, to víte, říkali mě. Ona jedinou vadu, která měla moje tchýně, byla, že neměla ráda zvířata, neměla ráda psy, neměla ráda kočky a když k nám přišli, ona to nesnášela. No a manžel s tím jako přišel, ale kdybyste viděli, jak já jsem ho prostě k tomu přiměla, že on pak měl milovanou kočku, on měl milovanou kočku a když ta kočička, ona k němu chodila spát do postele, nebo k nám, že jo, ale k němu hlavně. A když ta kočička prostě mu umírala a on ji pak kopal v sadě hrobeček, tak já myslela, že v něm bude dřív on než ta kočička. Ale zase něco pro zasmání k tomu, když jsme pak lehli do postele večer a on mě říká, a kočička už nepřijde. A já mu říkám, no to je krásný, ale že tu jsem já, to ti nevadí. No a to bych, tím bych to asi zakončila a jsem šťastná, že jsem s jedním manželem prožila to, co jsem prožila. Už jsem 6 let vdovou. Nejhorší, že syn nám před 10 lety umřel, takže jsme ještě byli spolu, byli jsme

0: toho, měli jsme ho doma, když umíral. A já jsem zas u něj na druhou stranu byla v hospicu. Nechtěl tam beze mě být, i když začínal v té době covid. A tam nepřibírali, ale poděkování do Červeného kostelce ještě panu doktoru, který to vzal na svůj ten, že jsem u něj mohla být do poslední chvíle a drželi jsme ho se sestřičkou každá jednou z jedné strany za ruku. Takže takhle jsme spolu skončili.
1: Paní Marie,
0: to je asi tak všechno.
1: Obdivuju.
0: A mějte se moc hezky, strašně ráda vás poslouchám a já jsem dneska čekala na vás, když jsem věděla, že to já jinak usnu, ale taky poslouchám vám, já se budím, ale já jsem ani neusnula a jsem ráda, že jsem vás slyšela.
1: Takže teď už můžete jít spát, paní Maruško, že jo?
0: No, budu ještě chvilku poslouchat, ale asi usnu u rádia. Mějte se moc hezky a přeji všem dobrou noc.
1: Já vám moc krát děkuji, obdivuju vaši sílu, to jsem chtěl říct. A přeju vám krásný podzim, který začíná už za pár dnů. Naslyšenou.
0: Ano, ano, ano. Děkuju moc.
1: Povedená tchýně, povedený tchán. Téma noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte. A můžete do ní psát na rozhlas.cz/linka anebo volat. Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a po písničce Standy Hloška, já mám takový pocit, že původně to byl Meatloaf, je čas na další telefonát na čísle 731 800 900. A je to opět paní Marie, ovšem tentokrát jiná, ta, která telefonuje z Otrokovic. Takže vlastně zdravím na Baťov. Pěkný večer.
1: Dobrý večer. No, já bych to řekla asi tak.
0: Od Chánovi a od Chýni, ano.
1: Ale já bych nikdy neřekla od Chánovi a od Chýni, byli to pro mě vždycky manželovi rodiče. Protože byli to tak vzácní lidé, kteří mě přijali od prvního dne, kdy jsem tam přijela. Když jsem k ním poprvé šla, tak jsem tak prstem jela pozdě a říkala jsem si, kdybych měla kam uteču. Protože jsem měla 400 kilometrů domů, takže jsem utéct nemohla. A musím říct, že když jsem přišla k ním do rodiny, tak jsem byla tak vřele přijata. Takovou úctu mi prokazovali a prokazovali mi to 30 let. Celou dobu, co jsem jako byla jejich snachou. Byli to zlatí lidi. Babička ta, to bylo prostě, ona pocházela ze strašně chudobných poměrů. Za Německa byla i v sirotčinci, protože její maminka neměla na to, aby uživila. Prostě ona se dobře učila, tak mě pan řídící ji ubral jednou týdně na oběd, aby něco měla na jídlo. Prostě byla to zlatý člověk. A její manžel nebyl vlastní otec mého manžela, ale měl ho velmi rád. Byl na něho pyšný. A když jsme se potom vzali a měli jsme první dceru, nebyla to jejich první vnučka. Vlastně byla to první vnučka. Za dva dny se narodila druhá od sestry, od manžela. Ale on, jakož my jsme byli z Moravy, tady se ty děti dávali do peřinek nakulmovaných, prostě načančaných, jak se říká. A on, jako dědeček s ní, rád chodil na procházku, chodili jsme spolu a on každému vykládal, to je jen domů z Moravy, on byl na to dítě tak pyšný. A musím říct, že až do své smrti v životě neublížili, tak jak já jsem se vždycky snažila prostě jim vycházet a nikdy jim neublížit. A musím říct, že když dědeček umřel asi o 3 měsíce dřív než babička, ale když babička ty 3 měsíce strávila u nás v Otrokovicích, tak mi říkala, že se nikdy v životě neměla tak dobře, ale to bylo jednoduché. Moje maminka 5,5 roku ležela a my jsme se o ní starali prostě se vším všudy. Opravdu byla ležící. Když to tato babička byla strašně bolavá, ale ještě se sama najedla takhle. A když potom odjela, protože v lednu už měla mít nějaké vyšetření v Mostě, tak mi zavolala 26. ledna a řekla mi, že umírá a že ještě mám dárek tam na jednom místě na skřínce. A manžel říká, kdybych neměl druhý telefon, abych ti to nevěřil. Jak ona, prostě ona mě měla tak ráda a já jsem ji měla taky tak ráda. Takže říkám, opravdu žádná tchyně, maminka a tatínek.
0: Maruško, já vám moc krát děkuju za váš příběh. Krásný, upřímný.
1: Ano, ráda na ně vzpomínám, velice často na ně vzpomínám a můžu říct, že když zemřela babička, tak jsem měla i jsem mluvila nad hrobem a musím říct, že to jsem nesla velmi těžce. My jsme tenkrát měli 5 pohřbů za 5 měsíců. Prostě umírali moji rodiče, manželovi rodiče, ještě můj bratranec. To bylo to hrozné. Ale když babička umřela jako poslední, tak já jsem to nesla strašně těžce. Protože ona mi opravdu v životě strašně schází.
0: Vaše vzpomínka ale zůstala. A já za to děkuju. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: A dobrý večer vám přeje Iveta, tedy soudě podle toho, co napsala na rozhlas.cz/Linka. Tchýně to není téma na jeden večer, píše Iveta, ale aspoň na týden. Na začátku manželství, než jsme postavili, jsme bydleli u manželových rodičů. I když jsem se snažila, nikdy jsem tchýně nezískala, nic jí nebylo vhod. Pro ní jsem byla zlodějka, která jí ukradla jediného syna. Nikdy jsem jí nedokázala říci maminko. Vždycky jsem se nějak oslovení vyhnula. Až když jsme měli děti, začala jsem jí říkat babičko, ale nikdy jsem jí netykala. Také mi to nikdy nenabídla. Opakem byl můj tchán. Byl to opravdu pracovitý, tolerantní a milý pán. Já ho měla snad raději než vlastního tátu. A také jsem mu tatínku říkala a na jeho přání mu i tykala. Byl automechanik, já auta milovala a on mě moc ze svého řemesla naučil. Po mém manželovi to byl nejlepší chlap, kterého jsem v životě poznala. Dneska jsem už já šestinásobnou tchýní a zatím se svými získanými dětmi vycházíme. Tuk, tuk, tuk. Vycházíme dobře a doufám, že to tak zůstane, pokud se i nadále dokážeme vzájemně respektovat a tolerovat. Dobrou noc přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po téhle písničce, kterou vám zaspívali Adam Ďurica a Emma Drobná, je čas na další telefonát v noční lince Českého rozhlasu. A můj další pozdrav směřuje do Uherského Hradiště. Odtud volá pan Radek. Pěkný večer.
1: Pěkný večer. Především bych chtěl pozdravit všechny posluchače. A chtěl bych se podělit jakože o svoji takovou životní zkušenost, kterou jsem měl. V podstatě budu ale krátký, jo, abych nezdržoval, ale začalo to tím, když jsem měl ještě svoboden, když jsem měl chlapec, tak jsem chodil třeba s jednou dívkou a potom ještě s druhou dívkou a já jsem měl nadstandardní vztahy, jak kdyby s těma potenciálníma tchýněma. Mm-hmm. Že mě vždycky měli strašně rádi, jako já jsem si to užíval. A pane Borku, nakonec to dopadlo tak, že když jsem se ženil v 25 letech, tak bohužel jsem si bral manželku a už jsem tchyni, no nějak poněvadž brzy v 55 letech umřel na rakovinu. Mm-hmm. A asi za 2 roky jsem si aspoň užil toho tchána, ten bohužel na rakovinu taky brzy odešel jako za tou manželkou. Tak takové ty, jak jsou různé vtipy na tchýně a to, tak já jsem si to v podstatě nikdy neužil, ale byla to úžasná žena, co znám jakože z vyprávění manželky a tak to, tak je mi to celkem jakože líto, ale aby to nebylo úplně tak krátké, tak co můžu říct, poněvadž moje maminka ještě žije, tatínek umřel loni, ale tak ta moje žena aspoň měla ty druhé rodiče v těch mojich rodičích, jestli mě rozumíte.
0: Rozumím vám velice dobře a myslím si, že máme pár věcí společných. Já jsem vlastně svého tchána taky nepoznal, ten odešel do věčných lovišť ještě předtím, než jsem si vzal svoji manželku. Mm-hmm. Ale na druhou stranu mi to vynahradila moje tchýně, která byla mojí druhou maminkou.
1: Takže perfektně víte, o čem hovořím.
0: Vím, Radku.
1: Mně se strašně líbí, jak manželka se teď stará o moji maminku. Jo, že, protože tu svoji už prostě 30 let nemá. No, tak,
0: já vám i v tomhle rozumím. 2 roky jsem
1: cokoliv
0: se...
1: Cokoliv mámka potřebuje, mm-hmm, manželka se nedá auta, jasné, jo, jedeme to, zařídíme, vyřídíme, jo, tak to už prostě tak nikdy ten osud v tom životě se potká, že mě to strašně mrzí, že jsem, protože, a já tomu věřím, jo, že ta její maminka byla úžasná ženská, stejně tak, jak je úžasná moja žena, jo, že...
0: Naprosto vám rozumím, nic v životě se neděje samo o sobě, jen tak pro nic za nic. Na tom já trvám. Poslední 2 roky jejího života jsem strávil u postele své druhé maminky, tedy své tchýně. Děkuju, Radku, a přeju vám krásný podzim. Naslyšenou.
1: Já děkuju, že jsem se mohl svěřit.
0: Naslyšenou a jsem taky rád.
1: Naslyšenou.
0: Eva z Klimentova napsala na rozhlas.cz lomítko linka k tématu dnešní noční linky, kterým je povedená tchýně, povedený tchán, následující. Moje tchýně i tchán byly nejlepší. Tchýně tedy byla ze začátku tak trochu metr. Neustále hlídala, abych se o jejího syna, jak se patří, starala. Abych vařila každý den teplé večeře, protože synek je na to zvyklý. Abych taky o víkendu pekla buchty nebo koláče. Taky mi kontrolovala, jestli mám srovnané věci ve skříních, pěkně v zákrytu a v komíncích. Ale pak jsme si ujasnili pravidla a pohoda. Hodně jsem se od ní naučila, protože ona byla excelentní kuchařka. Tchán byl nejlepší chlap mého života, milionový člověk, velký srandista a pohodář. Škoda, že už tu ani jeden z nich není. Evo, děkuji za vaše psaní a vám, kteří třeba váháte, zda zatelefonovat a hlavně, jaké je telefonní číslo do studia noční linky, nabízím ještě jednou tu kombinaci, která vám umožní o svých tchýních a svých tchánech pohovořit do vysílání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O tchýních i tchánech, těch povedených i povedených si povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A jakže se představil ten další posluchač čekající na 731 800 900? Pepek ze Šlapanic. Pepku, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům taky. Já bych chtěl říct, když jsem se v 58. poprvé ženil, tak jsem měl manželku jako ze Šlapanic a jako svadební cestu jsme měli výbornou na Maltu a na Písky. No, co s tím chci říct, to, že jsme prostě chodili, stavěli a na druhou stranu Šlapanic, kde jsme prováděli stavbu rodinného domku. No. A můžu říct, že jako Tchýně ta byla výborná, ale s chanem se dalo dost jako těžko domluvit. No, já jsem včelařil tenkrát a přišel jako jeho bratr tam odlitoval někde, že můžem si dovést dřevo za 20 korun, že tam byly polomy a takový. No tak jsme jeli týden, já jsem měl motorku v tenkrát jenom, já měl jsem domluveno ve třesku s vlekem, no bohužel vlek nejel, a tak jsem odjel jako domů z toho, co jsme nachystali dřevo. No, přijel jsem tam do toho lesa a bohužel jsme se k tomu našemu nedostali. On tam přijel nějaký hřidič od ČSAD ze 111 a s vlekem a odvezl si jako dřevo svoje a k tomu, co jsme měli nachystaný, on ještě, no prostě cesta zarubaná. A že tu 111 s vlekem mu slíbil, že doveze. No já jsem, bohužel jsme naložili jenom to, co jsme jako unesli na tu V6-ku. No a místo na pilu, no tak jsem to složil doma, že něco manželka, že jako včelíne, že si postavu na zahradě. Já jsem včelaril. Měl jsem tam 4 včelstva. A tak z toho zešlo. Z toho, co jsem dovedl, tak tam vyrobil bolševické almárky pro Šlapanice. No po druhé, co jsem jako si koupil dřevo, tak manželka, že bych chtěla ten skleník, no tak to jsem použil na šalování a na betonování prostě toho základu, aby jsme mohli ten skleník postavit, no tak to byl skleník 2,5 metru krát 4,5 metru, no teď využívá můj syn, no tak to chci říct, čili to Chánem se dalo dost těžko jako dohodnout a zatímco Tchýně, tak ta byla výborná. Z Míšťatu, co jsem měl, potom jsem skončil vojenskou službu, synům jako nadělala, no prostě využila ty látky a ušila jim kalhoty a jenom to oblečení. Takže tak jsem jako dopadl.
0: Pepku, děkuji za váš příběh i za tu ilustraci, kterou jste použil s dřevem, které původně mělo sloužit včelínům, jestli tedy tomu správně rozumím. A jsem rád, že jste svěřil svůj příběh právě noční lince. Mějte se hezky a děkuji.
1: Nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Naslyšenou hlavně.
0: A hlavně naslyšenou.
1: Já jsem váš věrný posluchač, ale když se mi podaří takovýto téma, jako je dneska, a se dovolat.
0: Je to tak trošku záležitost štěstěny. Pepku, díky a naslyšenou.
1: Se mě už táhne na 90, jak jsem jednou říkal.
0: No ale pořád podle hlasu jste velmi vitální, ať vám to zůstane. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Vítám vás v novém dni, vítám vás v novém týdnu. Teď už píšeme 21. září 2026. Malou chviličku po půlnoci otvírám druhou část noční linky dnes na téma povedená tchýně, povedený tchán. A to povedená může být jak bez, tak s úvozovkami. první hodině jste vyslechli 6 příběhů na tohle téma a další volání, to je před námi. Tak věřím, že se vám to povede, tedy že se dovoláte na 731 800 900 a že už po písničce Hany Zagorové uslyšíme další příběh. U mikrofonu je Borek Kapitančik, přeju vám štěstí při telefonování.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Naopak, začíná druhá část noční linky Českého rozhlasu. Na téma povedená tchýně, povedený tchán, teď přichází promluvit na čísle 731 800 900 Aneška a já ji zdravím na Vysočinu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já mám taky jeden příběh, i když musím říct, že teda není dobrý, že jsem se nesetkala s dobrou tchýní. Tchána jsem nikdy nepoznala, ten byl dávno po smrti, když jsem začala s manželem chodit. A tchýně mě po začátku, když jsme spolu chodili s manželem, tak byla jak máslo, prostě mě tam zvala k sobě a strojila mě prostě. A tak jsem nevěřila lidem, kteří mě říkali, ať si manžela vezmu, ale tam ať se nestěhuju.
0: V čem byl problém? A
1: já jsem nevěřila, no a tak jsme se rozhodli, že se vezmeme, ale sotva jsme jí to řekli, tak bylo zlé. Okamžitě mi řekla, že jsem jí syna ukradla a tak jsem jaksi myslela, že se časem všechno srovná, že si zvyknu. Bydleli jsme společně, protože jsme byt nedostali, tak jsme si museli přestavovat domek, ve kterým ta tchýně žila. A nikdy jsme k sobě nenašli cestu. Prostě byla jsem jaksi vetřelec a jako neměla mě opravdu ráda.
0: A to je zvláštní. To je zvláštní, vy jste říkala, že ze začátku byla tchýně, řekněme, jako máslo, že vás zvala neustále a přitom logickým vyústěním vaší známosti měl být, měl, samozřejmě, že měl být sňatek a potom jste jí ukradla syna. Tak v čem byl problém?
1: No, ona totiž uvěřila takovým nepravdivým pomluvám. Já jsem jako jediná ze vši jsem se dostala do školy a musela jsem teda daleko do pohraničí, abych vůbec jako mohla tu školu udělat. To bylo, tenkrát byl takovej režim, že děti ze zemědělství nikam jinam nesměly. A tak jsem byla v pohraničí, ale vrátila jsem se domů a nějak se dostali nějaký řeči sem do té vesnice, kam jsem se přivdala, že jsem údajně prostě měla další známosti a nebyla to pravda. Mm-hmm. No a takže ona prostě žila v tom přesvědčení, že jsem špatná. No.
0: Takže uvěřila zlým řečem.
1: Cizím řečem, no, který nebyly pravdivý, no. A tak, no prostě, že jsem jí ukradla peníze, mě taky naškla. Načež já jsem utekla teda, protože jsem nechtěla, aby můj manžel uvěřil, že to je pravda. No a on se za mnou, utekla jsem k matce, on se za mnou vrátil a donutil mě, abych se teda s ním vrátila zpátky, no tak jsem se vrátila a měli jsme potom vlastně vymodlenýho syna jako po 5 letech, no a syn bohužel byl nemocnej hnedka po narození. A tak to byla další taková věc, která jí dávala jaksi vodu
0: vám
1: na její mlejn.
0: Hmm.
1: No a tak zase začala, že jsem já to zavinila, tu nemoc. A nakonec jsem se dostala i já do nemocnice. Musela jsem na operaci se žlučníkem, poněvadž to bylo asi zřejmě všechno psychický. No a vrátila jsem se i se synkem domů a už byl potom v pořádku, takže jsme ho v pořádku vychovali a měli jsme z něj velkou radost, ale s tchýní jsem nikdy už nenašla jsem k ní nikdy cestu A i když teda na sklonku života jsem jí vařila a snažila jsem se o ní starat, když nemohla už, tak na sklonku života se snažila se to nějak dát dohromady, urovnat, ale já jsem opravdu už neměla k ní důvěru. Takže to
0: myslím,
1: nakonec
0: že to
1: dopadlo, že zemřela teda bez nějakého smíření teda, no.
0: Mrzí mě to, ale Anežko, děkuji vám za příběh, který jste všem, kteří poslouchají Noční linku Českého rozhlasu, řekla. Mějte se hezky a přeji vám zdraví a krásný podzim.
1: Děkuji vám a všechny zdravím i vás, pane redaktore.
0: Děkuji moc krát a naslyšenou. Na telefonu si vás za malou chvilku znovu dovolím vyspovídat na téma povedená tchýně, povedený tchán, ale na webu rozhlas.cz/linka, kam chodí vaše psaní na tohle téma, si teď dovolíme vytáhnout jeden z třířádkových vzkazů. Inka napsala: já jsem měla štěstí na maminku bývalého manžela. Hned po svatbě mě přijala jako dceru, kterou neměla, a pro mě to byla druhá maminka, se kterou jsem si někdy rozuměla líp než s tou mojí. Dokonce když jsme se s bývalým manželem rozvedli, chodili jsme se navštěvovat, přát si k svátku, k narozeninám a na Vánoce. Chodila jsem ji vyzvedávat a vracet do knihovny, když ona nebyla zdravotně schopná. A když skončila v nemocnici, byla jsem já poslední, kdo ji zažil naživu. Každému bych přála získat druhou maminku. Pro mě to nebyla tchýně, ale maminka. Přeji všem hezký zbytek noci, Inka z Hradce Králové.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tématem jsou povedené tchýně a povedení tchánové. Jak v úvozovkách, tak bez nich. Tak jsem zvědavý, kam že spadnou tihle dva v podání paní Jany. Zdravím vás do Alojzova, že jo?
1: Ano, přesně tak, Borečku, nezapomněl jste. A jsem ta Jana s tím rubínem na
0: krku. Ano, talisman. Tak, poslouchám, jaké jste měla?
1: Já vás zdravím, Borečku, zdravím všechny sovičky, sováčky. A budu mít takový jedno přáníčko mám, jenom vyřídit Marušce z Prostějova, že žiju, ale těžko se dovolávám a mám blbý signál. Ale teďka, jak je tam Boreček, tak je to dobrý.
0: To není moje práce, ale jsem rád, že si to myslíte.
1: Já vím. A teďka k tomu tématu. Bohužel budu tam na té straně těch horších, protože můj muž si mě teda vybral a když mě poprvní vedl do rodiny, vezl, jeli jsme autobusem, tak já pro jistotu zůstala stát v průjezdě a řekla jsem běž a řekni jim, že jsem přijela s tebou. Bylo to v roce 64 a v roce 64 koupit nastávající tchýni, která měla zrovna i svátek, bombonieru za 47 korun, nebylo pro 17-letou holku tak jednoduchý. Ale vezla jsem. Ale neumíte si představit ten kravál, když on řekl, že jsem s ním přijela, jak řvali, že mu řekli, že mají pro něho vybranou nevěstu a ať si to dobře rozmyslí a že žádný ho nechcou. No a co já? Já to tam neznala, tak jsem říkala, tak půjdu pěšky do Prostějova dom, nedá se nic dělat. Jenomže vyšla manželová stařenka, a říká mě, tak pojď panenko ke mně. Tak jsem šla ke stařence do výměny a nebyt té stařenky, tak ten pán, co spí vedle v ložnici, by tady 62 roku nebyl. 26. září to, Borečku, bude 62 roku, co teda jsem dvakrát řekla to ano. A dneska o 20:30 večer moje dcérenka bude mít 51 roku a syn 21. listopadu 53. Takže všechno dobře dopadlo, ale tchýně a tchán prostě nemohla jsem jim ten řev, který tam byl, to ze mě nevyprchalo, to ve mně zůstávalo a oni se tak chovali, ale nejlepší bylo, že za necelý 2 měsíce za mnou přišel nastávající tchán teda, tehdejší, a řekl mě, ať mu říkám tatínku. No to já jsem řekla v žádném případě, protože mě krátce předtím tatínek zemřel, můj. Takže říkat tatínku znovu někému, po člověku, který byl pro mě nejnej, to ne, to nešlo. No a takže až byly děti od bratra manželovýho, tak to byl děda a babí. No a pak naše děti přišly, vymodlené syneček po 9 letech a po 11 dcerenka. No takže všechno by bývalo, bylo dobrý, ale takový to napětí bylo až do chvíle, kdy jsme tam přijeli na návštěvu a děda nám jenom řekl, babička je nemocná, ale já myslela, že má chřipku, tak jsem dětka nechala na dvoře a šla jsem, no ale jenom jsem vešla do místnosti, jsem věděla, že je úplně jinak zle. Říkám, dědo, pro boha, od kdy to je? Od noci. A my jsme tam přijeli ve 4 hodiny odpoledne. Ona se dusila, ona nemohla dýchat. On mě řekl, já jsem jí dal už 6 prášků těch, co má na to dechání a furt tak funí. Říkám, no nic, Staňo, berem ju do auta a jedeme do nemocnice. Tak jsme jeli do nemocnice, tam se sestřička podívala, volala pana doktora, no to trvalo 30 minut, pan doktor za 30 minut přišel. Mezi tím teda Já jsem zjistila, že babičce začínají modrat nechty a lalučky uši, tak jsem šla pro manžela, říkám, Staňo, ty se rozloučit s maminkou, maminka tě odchází. Ty nejsi normální, spustil na mě, říkám, nekřič a běž. No tak šel, sedl si vedle ní, já jsem tam pak přišla, ona naznačila svýmu mužovi, aby odešel, já jsem si sedla vedle ní, ona mě položila hlavu na rameno a tím se mě asi omluvila, protože už víc nepromluvila. Takže tchán ten teda byl pořád takové, nemám dobrý vzpomínky, ale babička tím, že si mě vyžádala, abych já u ní byla do poslední chvilky, tak jsem to vzala, že se mě omluvila. Neměla jsem to lehký, ale říkám si, že třeba já jsem dobrá tchyně, protože náš syneček bydlel 9 roků v jižních Čechách, pak se přistěhovali v 2-2 sem. No, bydleli jsme pod jedno střecho, jenomže jim vyrostly dcérenky, jedna se odstěhovala a jedna tady zůstala. Přišlo děvčátko, pak přišel chlapeček, bylo toho moc, tak syn s manželkou si postavili svůj domeček a když já bych vyšla, já nemůžu, protože mě musí někdo pomoct ze schodů. Když bych vyšla na dvůr, tak je to takových 15 metrů, mají od našich dvorových dveří svůj vchod do svýho domečku. A tady bydlí vnučka s manželem a osmiletá nejstarší pravnučka a nejmladší ze 4-5leté pravnouček. Takže myslím si, že to jakž tak jde. Děvčata se o mě starají a i o manžela, protože ten už je 6. rokem onkologický pacient, byl to chlap, něco jak Borek, 190 cm, chlapisko 90 kg, dneska má 57. Ale je tady. Je s náma, takže to tak berem. Tak Borečku, tak to bylo se mnou. A ta Maruška z toho Prostějova, když bude chtět, ať si přes obecní úřad, ať mě pošle svoje číslo, já ji zavolám a může za mnou přijet.
0: Paní Ano, já vám děkuju za všechno. Za všechno, co jste řekla, za všechno, Borečku, co jste udělala, třeba ještě i pro vaši tchýni. A jsem rád, i když to přišlo pozdě, v tu nejpozdější možnou chvíli, že aspoň na tom posledním loži došlo ke smíření. Mějte se hezky a přeju vám zdraví.
1: Borečku,
0: vašemu manželovi pochopitelně taky.
1: Borečku, můžu mít jedno přání?
0: Nevím, jestli ho budu moci splnit, ale poslouchám.
1: Já si myslím, že budete. Pozdravujte maminku.
0: Děkuji.
1: A protože někdo, když měl tu krásnou 60, se válel někde u sluníčka, tak bych mu chtěla popřát a poslat velkou pusu babičkovskou, protože já jsem, Borečku, už skončila do té 80, jak maminka vaše.
0: Vyřídím, zítra za ní jdu.
1: Ta to měla někdy v květnu, že?
0: V březnu. V březnu a zítra ji to vyřídím.
1: A kolikátýho?
0: 17.
1: 17. Moje maminka byla 11. Borečku, jsou šťastná, že jsem s váma mluvila a Marušce z Prostějova děkuju za to, že měla o mě strach, co se se mnou děje. Děkuju, mějte se všichni krásně, krásný podzimní poslední dny a snad si přejme, ať jsou další dny pořád pěkný.
0: Já si to přeju.
1: Naschledanou. Já věřím, Borečku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu, ta aktuální na téma Povedená tchýně, povedený tchán, vstupuje do své poslední půl hodiny. A s telefonátem na čísle 731 800 900 se teď můžeme seznámit, tedy hlavně s příběhem, který nám řekne Láďa. Zdravím do Zlonína.
1: No, dobrý, hezkou noc, nebo jak bych to řekl. No.
0: Hezký večer, dobré ráno. No prostě, zdravíme se navzájem.
1: Tak jo, no já jako jsem se seznámil se ženou, ta byla ze 6 dětí, ale byla čtvrtá. Pak ještě se narodili dvě a jako tchýně byla bezvadná. Ta nám podstrojovala, jak mohla, jo. No. Opravdu nemůžu si stěžovat. My jsme tam jezdili, pak jsme se vzali, vydali jsme teda z Praze a opravdu tchýně, tchán už nebyl, ten zemřel 2 roky, předtím, než jsme se seznámili. No ale zase moje máma s mojí ženou prostě...
0: Nesedli si?
1: Tam byl ten vztah jako tchýně, to jsem cítil jako jo.
0: Mm-hmm. Jako, čím si to vysvětlujete, čím to bylo?
1: No to nevím, já jsem měl ještě bráku, ten byl mladší teda, ten se ženil dřív, nevím. Ale ten vztah tam byl hrozný, já to žena říkala, bydlet dohromady... tak jsme se už dávno rozvedli. Nevím, čím to bylo, ale jako nežije nikdo, tak jako...
0: Párkrát se tady ozvalo, že tchýně někdy mají tu tendenci označovat snachu za tu, která jí ukradla syna.
1: No, tak něco na tom asi bylo, něco na tom bylo, no.
0: Vy jste jako... byl prvorozený, vy jste říkal, že máte bratra.
1: No, tak já jsem byl starší, no, než brácha, no.
0: To je možná to byla příčina, ale to se jenom dohaduju, samozřejmě.
1: Ale tak jako to jsme přežili, naštěstí jsme nebydleli spolu, bydleli jsme na druhé straně Prahy, takže, no a měli jsme 3 děti, nebo máme 3 děti, už mám 8 vnoučat, no, tak jako v pohodě, ale žena už je 5 roků nahoře, no.
0: Takže teď jste vlastně tchánem vy.
1: No, zatím ještě ne, ještě jsou všechny těm nejstarším vnučkami kolem 20, no a pak je to tam o těch 9, kolem těch 15, 16 se to láme, no.
0: No tak máte vnučky, tak jsem předpokládal, že jste tchánem.
1: No, tak zatím, no tak to jo, ale zatím ještě jsou svobodní a uvidí se, jak se to bude vyvíjet.
0: Jo.
1: Jako já, jako s téma, jak by to řekl, nevěstama nebo dcerama se vdali, tak jsme všichni v pohodě, jako všichni, jako no.
0: Takže vy jste zatím jenom stínový tchán a jestli někdy dojde ke sňatku, no tak to budete mít i se štemplem.
1: Tak oni už jsou, to mádi, tu už mají všichni
0: no,
1: děti,
0: no,
1: že jo.
0: No teď to říkám, jako... takže jste tchán vy.
1: No. No jsem, no tak mě to nějak nedošlo, my jsme tohle ten pojem neužívali, tchána, tchýně, nikdy. Jako
0: takhle
1: no.
0: Je to, jo, tak teď už si rozumíme. Láďo, moc krát vám děkuju a přeji vám hlavně zdraví a krásný podzim. Naslyšenou.
1: No děkuju, no tak zdraví mi zatím slouží, tak je to dobrý, no.
0: Tuk. Mějte se hezky.
1: Děkuju Borku a přeju všem posluchačům hezkou noc a zítra krásný pondělí.
0: Tak a úspěšné vykročení do nového pracovního týdne. Ono se to musí nějak ten rozpočet naplnit. Takže další vzkaz, ten je z webu. Na něj můžete psát. rozhlas.cz/linka na téma Povedená tchýně, povedený tchán. Napsala Dana a posílá vám krásné noční pozdravy a následuje následující všem posluchačům a teď k tématu. Měla jsem štěstí na tchýně i tchána. Ne ovšem na manžela. Je to minulost. Tykali jsme si vzájemně a jsem vděčná za rodiče i milovanou tchýni a tchána. Bohužel syn se jim nepovedl a rozvod byl nuceným zklamáním i poučením, zklamáním bolestným. S láskou zdravím do nebe a vzpomínám. Dobrou noc z jižních Čech, Dana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V noční lince Českého rozhlasu jsem už dlouho, nevím jak vy, ale já už dlouho neslyšel Hynka, který telefonuje právě teď na 731 800 900 a chce nám popovídat o té své povedené nebo povedené tchýni a tchánovi. Dobrý večer, Hynku, zdravím tě.
1: Dobrý večer, Borku, tobě i všem posluchačům a jsem tak trošku připraven.
0: Kdo je já připraven, nebývá zaskočen. Už mlčím.
1: Doufám. Já jsem moji milovanou Janu poznal díky kamarádce a ta potom nás doprovázela i do jejího rodiště. Já jsem za ní jezdil na motorce a toho chána a tchýni jsem poznal jako už poloviční sirotek, protože tátu už jsem neměl, jenom maminku. Takže vlastně, když jsem tam přišel a byl přivítán samozřejmě, tehdy si pamatuju, že byla k obědu uzená polévka, kterou já jsem k smrti nenáviděl.
0: S kroupama?
1: Jedl jsem ji samozřejmě úplně všechno.
0: No.
1: Takže to bylo tak nějak to přivítání a je pravda, že tchýně nás hlídala velice moc. Až potom za dlouho jsem se dozvěděl proč, protože se vlastně moje žena se narodila v 7 měsících. Mm-hmm. Takže proto nás tak úpěnlivě hlídala. Ale to já jsem prostě nějak tak bral a že jsme spolu s ženou chodili 4 roky, než jsme se vzali, to taky nebylo možná na škodu, ale já jsem vždycky říkal, že měli jsme spolu 3 dcery a všechny jsme měli oba dva stejně rádi, ne tak naše tchýně. Tam měla vyhrazenou prostě jednu z těch vnuček a dávala to dost najevo, což já jsem špatně nesl. Až jednou jsem prostě udělal zle a povídám, tak jestli takhle to bude pokračovat, tak my tu vnučku Senka přestaneme vozit a bude to vyřešený jednou provždy. A od té doby sice se mnou 2 měsíce nemluvila, ale ten pořádek jsem si sjednal.
0: A zjistil jsi, Hynku, někdy, čím to bylo, že favorizovala jenom jednu svoji vnučku ze 3?
1: Nikdy jsem to nezjistil. Nikdy. Jako nevím proč, ale bylo to tak, no.
0: No tak vždycky je důležité vyjasnit si věci. Někdo, kdo to tu odkládá potom na to do konce života, může vlastně nad tím může jenom bědovat, ale ty se z toho chopil jako chlap. No prostě vyjasnili jste si to a nakonec to šlo.
1: Tak nějak. Ale za to tchán, i když on taky byl takový trošku ušlápnutý, protože mamka, jak jsme ji říkávali, tak ta vládla prostě ruku pevnou a on až potom odešla díky své nemoci, tak vlastně potom teprve začal volně dýchat a tak nějak žít po svým, no. A přitom to byl fantastický člověk, tak jak jsem říkal, že už jsem tátu neměl, tak on mě ho naplno nahradil. Naplno, protože on, jak říkal, byl automechanik, já jsem měl auto, cokoliv jsem potřeboval, všechno mě na něm spravil. Já jsem jezdíval prvně na motorce, tu mě taky spravoval kdysi dávno, protože to uměl a tak potom pokračoval v tom automobilu taky a byl to prostě parádní člověk, na kterého nezapomenu, už tady taky bohužel není, ale nezapomenu na něj. hodně dlouho a jak říkám, do smrti.
0: Ale díky tvé právě zveřejněné vzpomínce na něj tady zůstává vlastně pořád. Hinku, děkuji moc krát za telefonát, za čas, který věnoval Snoční lince a přeju ti hlavně zdraví, no a krásný podzim. Naslyšenou.
1: Já děkuji, Borku, i tobě přeji šťastnou cestu domů.
0: Díky.
1: A někdy zase na tu noční linku doufám, že to nebude tak dlouho trvat jako dneska.
0: Jak říkám, dovolat se, dotelefonovat se, původně mělo zaznít, někdy bývá opravdu otázkou štěstiny. Měj se hezky a naslyšenou.
1: Jak jsem říkal, je to ta šestí ocasá kočka.
0: Ano, šest konců telefonní linky 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnešním tématem jsou tchýně a tchánové, ti povedení i takzvaně povedení. Magdalena o tom asi něco ví, čeká na čísle 731 800 900 a já ji vítám ve vysílání. Pěkný večer, dobré ráno.
1: Já také zdravím a zdravím i všechny posluchače i vás, Borku.
0: Díky.
1: Já mám kladný vztah, nebo měla jsem kladný vztah, že moje nerada užívám celovo tchýně. Já jsem měla svokru ze středního Slovenska, Tařenku vedchou, ale velice, velice hodnou. A máme teď druhý téma, takový posmutný, protože tady není spoustu let a pořád na ní vzpomínám. Sice zprvu byla proti, aby si můj muž jako Slovák bral Češku, ale pak jsme si jako vzájemně prostě přišli na to, že se máme velice rádi. A my jsme si ji sem brali přes zimu, vždycky na nějaký měsíc, aby nemusela doma topit. Vždycky jsem s ní tady obešla lékaře a nedej bože, když jsme netrefili, že my tady v Hradci máme lékařskou fakultu a studovali tady i Slováci. Když jsme netrefili na lékaře slovenského původu, tak si popovídali. Tchána jsem nepoznala, protože ten zemřel ještě za dětství mého manžela. A stavím svoji okru, stavím pořád mezi ty nejdražší osoby mého života. To je takový vyznání a já po včerejším tématu tak na to ráda vzpomínám, že jsem to teď mohla říct, takovouhle vzpomínku na ní a takovouhle úctu jí vzdát po tolika letech, když mezi námi není. Přestože jsem se svým mužem rozvedla.
0: Aby ta vzpomínka byla o něco kompletnější, tak vás ještě o něco poprosím, Magdaleno.
1: Ano?
0: Bude stačit křestní jméno. Jak se jmenovala vaše svokra?
1: Pavlína.
0: Jak?
1: Pavlína.
0: Pavlína.
1: Ale psaný Pavlína.
0: Tímto ji zdravíme tam nahoru. Mějte se hezky.
1: Já vás taky zdravím a zdravím vaši maminku.
0: Děkuju.
1: Protože to je asi to největší štěstí, co máme. Tak vám oběma hodně zdraví.
0: Děkuju. Mějte se hezky a vyřídím. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Povedená tchýně, povedený tchán. Na tohle téma možná stihneme v dnešní noční lince ještě i ten 12. telefonát po písničce, kterou vám za chvilku zaspívá Miloš Birka. Ale já bych měl stihnout ještě přečíst to, co napsala Alena na rozhlas.cz/linka. Moje tchýně a tchán, na ně to fakt sedí. Nebyli to dobří lidé, ale protože o mrtvých jen dobré, tak to dále nebudu popisovat. Ale snad postačí jen to, že když se k nám manžel nastěhoval, tak mojí mamince, kterou měl nesmírně rád, říkal maminko snad od prvního dne, kdy ji uviděl. Svojí mamince říkal vždycky jen matka. Přede mnou byl manžel už jednou ženatý. Tu ženu měla tchýně ráda a přestože se s ním ona rozvedla a vzala si jiného, tak ona ji pořád zvala k ním, dokonce i tehdy, když jsme tam byli my na návštěvě. A vždycky z toho byly hádky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jaká škoda, že noční linku bohužel neobohatí další příběh v podání paní Marie. Ta před mnou chvilkou sice zavolala, dovolala se, já jí říkal, že má ještě chvilku počkat, ale bohužel nevyšlo to. No takže ještě ten poslední telefonát na čísle 731 800 900 je před námi, než definitivně skončí noční linka na téma Povedená tchyně, povedený tchán. Děkuju za všechny vaše příběhy už teď a ptám se naposledy, kdo pak je teď na telefonu? Haló? Bohužel, ani v tomto případě jsme nebyli úspěšní. Zkusím tedy ještě jeden konec naší telefonní linky. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, noční linka Českého rozhlasu.
1: Ahoj Borku, tady Olin, zdravím tě.
0: Nazdar Oline. Máme už, to je bohužel, musím to říct, jen 3 minuty na to, abys nám řekl něco o své tchýni a svém tchánovi. Byli povedení nebo takzvaně povedení?
1: Byli dobří, bych řekl. Počkám, vypnu rádio, protože se slyším.
0: Ano, ano, zpětná vazba. Je nepřítel živého vysílání?
1: Byli dobří. Začalo to tím, že vlastně jsem byl na vojenské základní službě. Stačil jeden opušťák, potkali jsme se s manželkou, byli jsme na zábavě, skončili jsme, samozřejmě šli jsme spát v noci. No a tak dopadlo tak, že jsem se za měsíc dozvěděl, že budu tatínkem.
0: No vzal jsi to fofrem.
1: Ano, ano. Takže potom jsem přijel na další opušťák, jsem přijel tady jako k jejím rodičům. Přivítala mě tchyně, protože tchán byl v té, on dělal na energetice, měl 24 služby, 24 hodinové, ale to mi trošku jako naštvalo, nebo nedal jsem to najevo, protože mi řekla, jestli se vám to nehodí, tak vůbec se nic neděje, nemusíte si nikoho brát, nemusíte se, my to zvládneme, my si to děcko vychováme. Tak jsem se jako trošku rozštílil.
0: To je nešťastný začátek, no.
1: No, ano, ano. A nicméně potom řekla, no tak tchán přijde zítra domů, je trochu takový pručí povahy, tak se držte trošičku jakoby od něho. Tak když přišel domů, tak jsme byli nahoře v kuchyni, uprostřed byl stůl, tak já jsem vždycky byl na opačné straně toho stolu, jak on chodil.
0: Pro jistotu.
1: Pro jistotu, tak jsme tak prostě udělali 3-4 kolečka. A on potom říká, no mladej, co si budeme vykládat, je to tak, jak to je, potřebuji vědět, kdy se chcete vzít, kolik přijede z vaší strany lidí, jako rodiče a příbuzní a moje ti známí, a to je vlastně všechno, ostatní zařídím já. Tak jsem jako poděkoval, aniž bych se zmínil, že žádám o ruku a tak dále, to bylo už prostě jasný. No takže jsme se tak nějak z toho začátku to tolerovali, pak se to jakoby roztálo toto napětí. Vykal jsem jim teda celou dobu, respektoval jsem jejich názory, oni respektovali moje, tchán říkal, když něco budeš po mně potřebovat, přijdeš s předstihem, protože on byl Nimrod a měl spoustu koníčků a tak dál. Vždycky jsme se domluvili, takže to bylo celkem v pohodě a zvládli jsme to.
0: Takže zvládli jsme i poslední telefonát dnešní noční linky. Oline, děkuji za něj. Omlouvám se, že ho takto de facto utínám. Blíží se 1 hodina. A já moc krát děkuji i za tvůj v pořadí 12. příběh na téma povedený tchán, povedená tchyně. Přeju dobrou noc a hlavně zdraví.
1: Já jsem tě slyšel, mě se krásně, ahoj.
0: Díky, naslyšenou. Během posledních 10 vteřin, které mi zbývají, vám ještě řeknu, že ta příští noční linka bude v režii Jarky Barboříkové a že jejím tématem bude žárlivost, důkaz lásky nebo její nepřítel. Dobrou noc vám přeje Borek Kapitánček.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Tohle jsem si procházel starší scénáře našich divadel a věřte mi nebo ne, nevěřil jsem vlastním očím. Přece je to ale pravda. Paní Daniela Kolářová se u nás po každé večer jenom myhla. A tak myslím, že je na čase to napravit a věnovat jedno divadlo pro vaše uši právě téhle výrazné dámě Českého divadla, která se tak ráda vrací do rozhlasových studií.
2: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
3: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo nemůže v divadle, které má být poctou herečce Daniele Kolářové, chybět, je to samozřejmě Jaromír Hanzlík. Ti dva, především tedy na jevišti Vinohradského divadla, ale i na filmovém plátně a v televizi, spolu vytvořili, jak to říct, takový až prototyp ideální herecké dvojice. A tak kdo jiný by už měl provázet pořadem, kde se vzpomínalo na některé z rozhlasových rolí Daniely Kolářové?
2: Danuško, já tě vítám, ahoj.
3: Ahoj, dobrý ahoj. Den, ahoj.
2: To je doba, co jsme se neviděli, viď?
3: No, je to vždycky tak, jednou za rok se potkáme, viď, na ulici no. Letmo, tak...
2: No, ale ty se vůbec neměníš, holka. Hlas máš pořád stejný, no to je prima. My jsme se tady sešli proto, abychom si povídali o tvé rozhlasové práci a nejen o rozhlasové práci. Podívej se, já jsem tady dostal takový výpis a tady nejstarší nalezená práce pro rozhlas je Viktor Dick Krysař z roku 1964 v režii Josefa Henkeho.
3: Aha, vidíš?
2: No, vidíš.
3: No jo, ale tak to bylo úplně na začátku.
2: A tam si do té hry natočila průvodní slova.
3: No, tak to jsem teda zapomněla.
2: Tady hodně lidí, kteří tady seděli před tebou,
3: peklo.
2: Zapomněli. No, ale to ne, že to jsou archivy, ty
3: no,
2: ne,
3: tak to určitě, no.
2: No.
3: To byl začátek, ano.
2: V roce 1964.
3: Ano.
2: To si tuším byla ještě na
3: DAMU. No, to byl první ročník DAMU.
2: První ročník DAMU. No a potom už si do toho rádia chodila častěji, ne?
3: No potom vlastně hodně často a moc ráda, protože já jsem ještě z té poslední generace, která na rádiu absolutně vyrostla. Televize přišla až někdy před maturitou, takže...
2: No ne, tak televize tady samozřejmě byla,
3: byla
2: že?
3: Ale jo? Doma, myslím, no, se odstlášť no. Někdy před maturitou, takže já jsem absolutně oddaný rozhlasový posluchač a pak vlastně jsem měla to štěstí, že jsem v rádiu hodně pracovala.
2: No počkej, ty jsi říkala oddaný rozhlasový posluchač. No to já taky, protože taky jsme televizi měli až později, ale ty jsi, Dandulko, byla taky vyznamenána za svoji práci pro rozhlas, protože jsi v anketě Neviditelný herec v roce 2000 obsadila první místo. Já ti dodatečně gratuluju.
3: No moc ti děkuju.
2: A to bylo za roli Irene jako manželka Soumse v Sága rodu Forsythu. To byl ten geniální televizní seriál.
3: No, jak byly vymetený ulice a všichni koukali na Forsythy.
2: No a když si to potom ty v rádiu, tak zase...
3: Tak zase byly vymetený ulice, všichni poslouchali.
2: Tak si to poslechne.
4: Sága rodu Forsythu, 1999, režie Ivan Hrs.
5: Irena? Dovol, abych tě seznámila s Filipem. Filip, tohle je moje nejlepší přítelkyně Irena.
6: Těší mě paní Soumsová.
7: Forsythová. Jsem Soumsova manželka, ne jeho majetek. Pokud vás ovšem Forsythové už nakazili svým vlastnickým komplexem, těžko to pochopíte.
6: Promiňte mi to, paní Ireno. Jen jsem mechanicky opakoval, co jsem tu slyšel. Ale rozhodně nemíním Forsythy imitovat.
8: June, byla bys tak laskavá.
5: Ano, strýčku Soumsi.
7: Bude vás to stát mnoho síly, Filipe.
6: Člověk dokáže víc, než tuší.
7: Zvlášť, když jde o život.
6: Myslíte?
7: Mám před vámi časový náskok.
8: June pozapomněla, že taky patřím do rodiny, pane Bosini.
5: File, to je strýček Soumes, dědečkův synovec.
6: Filip, těší mě, pane.
8: Je tu nemožná tlačenice, nemyslíte, Filipe? Nechtěli byste k nám někdy přijít na večeři?
5: Díky za pozvání, strýčku. Určitě přijdeme, určitě.
8: Domluv si to s Irenou, Jun. Pane Bosini, naši seniori se tamhle dohadují o hodnotě keramiky, kterou strýc Svidin dnes koupil na nějaké aukci. Zajímal by mě váš názor. Omluvte nás, dáme.
9: Ireno, smím vám přinést skleničku?
7: Když mi dovolíte, abych vás pro ní doprovodila, strýčku Giulione?
9: Jak se vám líbí Junin snoubenec?
7: Vlastně jsem ho jen zahlédla. Prohodili jsme pár slov. Hmm.
9: Tuhle jsem si na vás vzpomněl. A víte, že jsem si vůbec nedokázal vybavit vaše dívčí jméno?
7: Tatínek se jmenoval Heron a byl profesor.
9: Chtěla jste říct chudý profesor.
7: Za to bratr mé matky byl podnikatelem v cementu.
9: Hmm, to zní líp.
7: Ovšem zanedlouho zkrachoval.
9: Ireno, vám Forsythové zřejmě nepřirostly k srdci.
7: Neopovážila bych se takhle rouhat.
9: No, přede mnou můžete. Já vím líp než vy, jaká jsme sbírka podivínů, všichni do jednoho.
7: Včetně June?
9: Bohužel. Byl bych vám vděčný, kdybyste mé vnučce zůstala na blízku.
7: Jsme dobré přítelkyně.
9: Bojím se jednoho. June je do toho mládence zblázněná mnohem víc, než on do ní. To je na pováženou. Byl bych rád, kdyby si dokázala zachovat rozumnou míru.
7: Stříčku Jolione, láska nezná žádnou míru.
9: Proto z ní jde na mě strach.
7: Mládí se ničeho nebojí.
9: Bohužel. A nebo bohudí?
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
2: Já jsem Damu nezažil, protože já jsem k vám do toho ročníku nešel, ale to musela být hezká léta, já jsem o ně přišel.
3: No, tak ono to bylo všecko dohromady. Já jsem přišla z Karlových Varů do Prahy na kolej, tak jsem si najednou musela zvykat na úplně jiný styl života a umět se vlastně sama o sebe už starat. A klika byla, že to byl taková ta dobrá polovina těch 60. let, kdy vycházely úžasné knížky, najednou to byly nádherný bijáky, viola, tam se hrál úžasný jazz. Bylo toho tolik, co postíhat, jako aby to člověk všecko přečet, aby viděl každý film Česká vlna. Dělo se toho hodně. A v tom to bylo hezký a vlastně člověk neměl žádný starosti a měl spoustu energie a byl si ochotný klidně do půlnoci někde poslouchat jazz nebo jít na půlnoční promítání právě třeba nějakého Fellinio nebo Bergmana. Tak v tom to byla taková horečnatá doba, ale člověk, když byl tehdy tak mladý, jak byl, tak to absolvoval lehce nebo rád, bez obtíží.
2: V tom rádiu si taky hrála nejen vážné věci, ale také veselé věci. Vedle Ibsena tady vidím Wilda, já nevím, co všecko tady je, ale třeba tady taky vidím Lešanské jesličky od pana Františka Hrubína. To víš, já něho mám slabost.
3: Já vím, no.
2: Jo. Tak na to bych rád slyšel odpověď, jak na to vzpomínáš.
3: No, to je další věc. Na takovouhle nádhernou poezii se musíš Hergot připravit, abys to neponičil.
2: No a ještě když vedle tebe sedí takový pánové jako Rušínský,
3: no, ano.
2: Monzár, Sklenčka.
3: Tak to víš, to jsem měla vždycky stažený zadek, ale když se člověk naučí se doma dobře připravit a poslouchá tě dobrý režisér a ten mikrofon je taková potvora, trestní poslechy takzvaný. A tam slyšíš, tam ti vlastně nemusí už nikdo nic říkat, tam to všecko slyšíš. Když nemáš obsah, že jo, když je to jenom prázdný slovo, nemá obsah, ten mikrofon to všecko bere. Takže vlastně právě s takovými kolegy, to pro mě byla ohromná, ohromná škola a drezura.
2: Když tady třeba jste se potkali taky s Otou Sklenčkou, což byl tvůj profesor na škole, taky
3: ano,
2: viď?
3: Ano.
2: A my jsme se potom s ním potkali v angažmá ve Vinohradském divadle. Máš na něho nějakou hezkou vzpomínku na pana profesora Sklenčku?
3: To je neuvěřitelný, ten člověk se vlastně od toho okamžiku, kdy já jsem ho potkala na Damu, téměř fyzicky nezměnil. Jo,
2: jo, on se protřás životem.
3: Ano. A vždycky se mu strašně klepaly ruce, no, no. A kouřil partizánky.
2: 100 denně.
3: Ano, a z těch partizánek se sypal ten popel a prostě on bez cigarety nebyl vidět, ale přitom, když jsme s ním pracovali právě na Damu, a zrovna to byl nějaký Wild, myslím, druhý, třetí ročník, tak byl vynikající pedagog, dobře jako vedl. To byl takový taky člověk propadlý divadlu, absolutně.
2: No, vzpomínám si na Otu Sklenčku. Přece on, jak se mu klepaly ty drůbky, já co ho znám, tak se mu klepaly drůbky. On mi býval krásně sypal v vánočky v pekárnách, že jo. No, takže on nemohl nic těma rukama dělat. Taky byl velmi nepraktický. Ovšem měl vedle sebe svou
3: no,
2: manželku
3: Ninušku.
2: Ninu Popelíkovou, která ano. Naopak byla velmi praktická. Na chalupě například absolutně všecko dělala ona.
3: Řekla schody, že stavěla.
2: Ano, všecko.
3: Ano.
2: A taky Ota Sklenčka říkal, víš, chlapče, já jsem si nevzal ženu, já jsem si vzal řempo.
4: Oscar Wilde, Ideální manžel 1991, režie Josef Červinka.
10: Dobrý den, Lorde Goringu.
6: Dobrý den, paní Chilternová.
10: Snad neodcházíš, Roberte?
9: Ano, musím napsat pár dopisů, miláčku.
10: Pracuješ až příliš svědomitě, myslí taky trochu na sebe. Vypadáš unaveně.
9: To nic není, miláčku. To nic není.
10: Posaďte se ještě, Lorde Goringu. Jsem tak ráda, že vás tu mám. Chtěla bych si s vámi promluvit o...
6: O paní Čivlíové?
10: Ano, uhodl jste. Po vašem odchodu včera v noci jsem zjistila, že mi paní Čivlíová nelhala. Ale přiměla jsem pochopitelně Roberta, aby jí okamžitě napsal a aby ten svůj slib odvolal.
6: To jsem z jeho slov vyrozuměl.
10: Kdyby ten slib dodržel, byla by to první skvrna na jeho dosud neposkvrněné kariéře. A Robert nesmí zavdat ani nejmenší příčinu k výtkám. Není jako ti ostatní. Vy se mnou nesouhlasíte? Jste přece Robertův nejlepší přítel. Jste náš nejlepší přítel, Lorde Goringu. Buďte ke mně upřímný.
6: Naprosto upřímný?
10: No ovšem. Nebo snad přede mnou něco tajíte?
6: Ne, nic. Myslím jen, milá Lady Chilternová, že v praktickém životě provází každý úspěch jistá bezohlednost. A ctižádost tu provází bezohlednost vždycky. Jak se člověk tvrdě zaměří na určitý cíl, potom se kvůli němu vyšplhá i na strmou skálu, když to musí být, nebo se brodí bahnem.
10: Myslíte?
6: Mluvím samozřejmě o životě vůbec.
10: To doufám. Proč se na mě tak divně díváte?
6: Někdy si myslím, Lady Chilternová, že v některých názorech na život zastáváte stanovisko zbytečně přísné. V každé povaze se dá objevit sklon ke slabosti, často i k něčemu horšímu. Co kdyby například někdo, kdo je veřejně činný, můj otec nebo Lord Martin, nebo Robert, řekněme, co kdyby před lety napsal nějaký nerozvážný dopis?
10: Čemu říkáte nerozvážný dopis?
6: Dopis, který by člověka vážně zkompromitoval. Uvádím ovšem jen pomyslný případ.
10: Robert by prostě nebyl schopen zachovat se nerozvážně. Jakoby nebyl schopen provést něco špatného.
6: Každý je schopen zachovat se nerozvážně. Každý je schopen provést něco špatného. Víte, vím jen jedno. Bez veliké schovývavosti se život nedá pochopit, nedá se ani žít. Jedině s láskou si dokážeme vysvětlit, co se na tomto světě odehrává. Lady Chilternová, pamatujte, že ke mně můžete mít absolutní důvěru. A kdybyste se někdy dostala do nesnází, přijďte pro pomoc ke mně.
10: Lorde Goringu, vy mluvíte docela vážně. S tím jsem se u vás ještě nesetkala.
6: Prosím, za prominutí, Lady Chilternová. Vynasnažím se, aby se to podruhé nestalo.

0: Nebezpečné známosti, nebo taky Valmont. S těmito názvy jsou filmové úpravy, přepisy slavného literárního příběhu asi nejznámější. Daniela Kolářová si v rozhlasové úpravě nebo dramatizované četbě z tohoto slavného románu v dopisech doslova jako rukavičku oblékla svou roli Markýzy de Merteuil. A i když si herci někdy zoufají, jenom ne pro boha dopisy, jenom ne dopisy, co se na tom dá zahrát nebo odehrát, tak vidíte, taková rozhlasová četba na pokračování z románu Nebezpečné známosti dokazuje, jak velká je to pro herce příležitost.
1: Markýza de Merteuil, Vicomtovi de Valmont. Od té doby, můj drahý Vicomte, co se bojíte úspěchu. Od té doby, co se stalo vaším záměrem, že sám dodáváte proti sobě zbraň a toužíte méně po vítězství než po boji, nemám již, co bych vám řekla. Vaše chování je arcidílem uvážlivosti. Za opačného předpokladu by bylo arcidílem pošetilosti. Mám-li říci pravdu, obávám se, že si děláte iluze. Skutečnou botu jste udělal tím, že jste se pustil do dopisování. Sázím se, že nemáte v této chvíli ponětí, kam vás to může zavést. Jen si uvažte, kolik je třeba času k napsání dopisu a kolik času uplyne, než je dopis předán. Řekněte sám, zda je možné, aby žena ke všemu ještě tak přísných zásad jako vaše pambíčkářka dokázala tak dlouho toužit po něčem, o čem si přece vzala, že potom nebude toužit nikdy. Takový krok může mít úspěch u dětí, které nevědí, že napsat miluji tě, znamená říci já se ti vzdávám. Uvážlivá ctnost paní de Tourvel však, jak se mi zdá, výtečně rozumí odstínům výrazů. Věřte mi, Vicomte, jestliže se po vás žádá, abyste přestal s dopisováním, využijte toho, napravte svou chybu a čekejte, až budete mít příležitost promluvit. Víte, že je ta žena silnější, než jsem si myslela? Brání se dobře. Kdyby nebylo tak pozdě, vyprávěla bych vám o malé Volangeové, která dělá dosti rychlé pokroky a s níž jsem velice spokojená. Věřím, že budu dříve hotova než vy. Za což byste se měl stydět. Pro dnešek s Bohem, Vicomte.
2: Vicomte de Valmont, Markýza de Merteuil. Mluvíte báječně, má krásná přítelkyně. Proč však tak namáhavě dokazujete, co všichni víme? Kdo chce v lásce něčeho dosáhnout rychle, ať raději mluví, než píše. O tom je, myslím, celý váš dopis. A co dál? Vy totiž prostě předpokládáte, že si mohu vybrat mezi mluvením a dopisováním, což není pravda. Od té příhody se má necita stáhla do obrany a dovede s takovou obratností předejít každému setkání, že má vlastní obratnost neustále vychází na prázdno. Věc došla už tak daleko, že kdyby to mělo pokračovat, zcela vážně bych musel hledat prostředek, jak dohonit ztracený náskok. Rozhodně bych totiž nesnesl, kdyby mě měla v jakémkoliv ohledu porazit. Dokonce i mé dopisy se staly podnětem k malé válce. Nestačí jí, že na ně neodpovídá, dokonce je odmítá přijímat. Musím pokaždé přijít s novou lstí a ani ta se mi vždycky nedaří. Že nechtěla přijmout dopis, který jsem jí zcela prostě podal, mě příliš neudivilo. Byl by v tom již určitý souhlas a já počítám s delší obranou. Po tomto pokusu, který jsem udělal jen tak mimochodem, vložil jsem dopis do obálky a využil jsem chvíle, kdy paní de Rosemont s komornou pomáhali při toaletě a poslal jsem ho po svém myslivci, jemuž jsem přikázal, aby řekl, že je to ona listina, o kterou mě prosila. Odhadl jsem správně, že se bude bát skandálního vysvětlování, kterému by se nemohla vyhnout, kdyby dopis odmítla. V skutku si ho také vzala. Můj posel, kterému jsem nakázal, aby pozoroval její obličej a který nevidí právě špatně, spatřil jen lehký ruměnec a spíše rozpaky než vztek. To už jsem si blahopřál, protože buď si dopis nechá, anebo když mi ho bude chtít vrátit, pak jí nezbude než zůstat se mnou o samotě, čímž se mi naskytne příležitost s ní promluvit. Přibližně za hodinu poté vstoupil do mého pokoje jeden její služebník a odevzdal mi od své paní dopis jiného tvaru, než byl můj? Na jehož obálce jsem rozeznal písmo, po němž jsem tolik toužil. Rychle jsem jej otevřel. Uvnitř byl můj vlastní dopis, nerozpečetěný a pouze přeložený na půl. Domnívám se, že této ďábelské lsti použila z obavy, že bych mohl být méně citlivý na skandál než ona. Znáte mě. Nemusím vám tedy líčit, jak jsem zuřil. Nezbývalo mi však, než se ovládnout a chladnokrevně hledat jiný prostředek. Jediný, na který jsem přišel, je tento. Pro dopisy se zde chodí každé ráno na poštu, vzdálenou od nás asi 3/4 míle. K tomuto účelu se používá uzavřené truhličky, podobné pokladnici na milodary, od níž má jeden klíč pošmistr a druhý paní de Rosemont. Přes den tam vhodí každý své dopisy, kdy se mu zlíbí. Večer je odnesou na poštu a ráno zase donesou, co došlo. Tuto službu vykonávají všichni sloužící bez ohledu na to, jsou-li cizí nebo domácí. Můj sluha nebyl tentokrát na řadě. Vzal to však za jiného pod záminkou, že má co dělat tím směrem. Já jsem mezi tím napsal dopis. Adresu jsem napsal změněným písmem a dost se mi podařilo napodobit na obálce dižonské razítko. Toto město jsem zvolil proto, že si osobuji stejná práva jako manžel a že se mi proto zdálo veselější psát jí z téhož místa. Ať už se zlobila, jak chtěla, dopis dostala. Spoléhám na její zvědavost, že si jej také celý přečetla. A to je vše, má krásná přítelkyně. Těšte se se mnou na nové události, které na

Vel, paní de Volange. Poslechnu, má drahá přítelkyně, vaši přátelskou radu. Zvykla jsem si dát vždycky na vaše mínění i věřit, že je vždy rozumné a opodstatněné. Připustím dokonce, že pan de Valmont musí být v skutku nesmírně nebezpečný, jestliže se dovede stavět takovým, jakým se jeví zde, a současně zůstat takový, jak ho líčíte. Ať už je jaký chce, žádáte mě, abych ho od sebe vzdálila. Pročež to udělám? Udělám při nejmenším, co bude v mých silách. Zdá se mi však, že není prakticky možné, abych o to požádala jeho tetu. Bylo by to nezdvořilé jak vůči ní, tak vůči němu. Nemohu se také bez odporu rozhodnout k tomu, abych odjela já. Neboť vedle důvodů týkajících se pana de Tourvel, které jsem vám již vypsala, nemohl by mě pan de Valmont, kdyby ho, což je možné, můj odjezd rozladil, snadno následovat do Paříže? Nevypadal by ten návrat, jehož bych byla, nebo bych se alespoň zdála být příčinou, ještě podivněji než setkání na venkově, a to u někoho, o kom se ví, že je to Valmonova příbuzná a má přítelkyně? Není tedy jiná pomoc, než dosáhnout toho, aby odejel dobrovolně on. Vím, je to těžká věc přijít k němu s takovým návrhem, protože však mu zřejmě leží na srdci, aby mi dokázal, že je ve skutečnosti počestnější, než se předpokládá, nevzdávám se naděje na úspěch. Jestliže odjede, jak si to přeji, učiní to v skutku z ohledu ke mně. O tom, že má v úmyslu strávit zde větší část podzimu, nemohu totiž pochybovat. Jestliže mou žádost odmítne a bude trvat na tom, že zůstane, budu mít vždycky dost času, abych odjela, což vám slibuji. To je, myslím, milá přítelkyně, vše, co po mně žádalo vaše přátelství. Spěchám, abych mu učinila zadost a abych vám dokázala, že přesto, jak plameně jsem snad hájila pana de Valmont, jsem nicméně ochotna nejen vyslechnout, ale i poslechnout rady svých přátel. Pokládám si za čest i nadále se těšit vašemu přátelství.

Markýza de Merteuil, Vicomtovi de Valmont. Právě mi, drahý Vicomte, došel váš dopis. Jestliže je datum na něm správné, měla jsem jej dostat o 24 hodin dříve. Ať už je to tak, či onak. Potřebovala bych na přečtení tolik času, že už by mi žádný nezbyl na odpověď. Raději vám tedy pouze potvrdím příjem a popovídáme si o něčem jiném. Ne, že bych vám měla co vyprávět o sobě. S podzimem nezbyl v Paříži snad jediný muž s lidskou tváří. A tak už jsem celý měsíc k umření hodná. A každý jiný než můj milý Belroš by již byl unaven důkazy mé stálosti. Protože se nemám čím zaměstnávat, bavím se s malou Volánžovou a o té si chci s vámi pohovořit. Nevím, jestli jsem vám sdělila, že mám již 3-4 dny tu čest být její důvěrnicí. Zajisté uhodnete, že jsem se zpočátku stavěla přísnou. Sotva jsem však zpozorovala, že si myslí, že mě musí přesvědčit špatnými argumenty. Začala jsem se tvářit, že se mi zdají dobré. Ona je teď v hloubi duše přesvědčena, že vděčí za tento úspěch své výmluvnosti. Dovolila jsem jí, aby mu napsala a řekla: miluji vás. Aniž to tušila, zařídila jsem, že se ještě téhož dne sešla se svým dáncenem mezi čtyřma očima. Ale představte si, ten chlapec je ještě takový hlupáček, že ji ani nepolíbil. Přitom píše moc hezké verše. Můj bože, jak jsou tihle oduševnělí lidé pitomí. Tenhle je takový hlupák, že mě tím až přivádí do rozpaků. Jeho přece jen nemohu vodit za ručičku. Právě teď byste mi zde byl velice užitečný. Jste s Dancenem natolik spřátelen, že by vám důvěřoval, a jakmile by se vám již jednou svěřil, šlo by všechno jako na drátkách. Hleďte si tedy se svou pámbíčkářkou pospíšit, protože bych konec konců nerada viděla, aby Žerkůr vyvázl. Mluvila jsem o něm ostatně včera s naší Osůbkou a vymalovala jsem jí ho tak pěkně, že by ho nemohla více nenávidět, i kdyby již byla 10 let jeho ženou. Držela jsem jí především dlouhé kázání o manželské věrnosti. V tomto ohledu se mé přísnosti

0: nic nevyrovná. Na jedné straně v ní tak utvrzuji svou dobrou pověstnostné ženy, která by přílišnou povolností mohla vzít za své. Na druhé straně v ní stupňuji nenávist, kterou hodlám obdařit jejího manžela. A navíc, konečně doufám, když jí namluvím, že lásce se smí odávat jenom ten krátký čas, který jí ještě za svobodna zbývá, rozhodne se rychleji, aby o nic nepřišla. S Bohem, vikonte. Jdu se teď věnovat své toaletě a přitom si přečtu váš dopis.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dodnes, že se zas spojí s hlasem mým.
1: A ještě jedna filmová připomínka dnes večer. Alena jako historická komedie na motivy jedné z povídek karlštejnských vigilí Františka Kupky. Vzpomínáte si? Romantická zápletka. Zatímco ve filmu si titulní role zahráli Vladimír Řepa a Miluše Zoubková, tak v rozverné rozhlasové úpravě je postarším platnerským mistrem Tomášem Vladimír Brabec a jeho mladou a svůdnou ženou Alenou právě Daniela Kolářová.
2: Paní Aleno, paní Aleno, snídaně je hotová. I pan Tomáš už je vzhůru, už se umývá. Hned se začne oblékat.
3: Jsem přece dávno oblečená. Den je jako korálek. A to si radši přivstanu, než si ho od rána kazit spěchem. Nenávidím spěch. Musím všechno vždycky pěkně pomalu vychutnat.
2: Že zrovna vstávání.
3: Všechno, co mám ráda. Napřed si pokaždé zopakuji, co se mi v noci zdálo. Já ti mám někdy sny?
2: Ani mi je nevypravuj. Když slyším po ránu cizí sny, je mi z nich zase na usnutí.
3: Pak se rozhlédnu, jak je venku a co se tam děje zajímavého.
2: Ráno?
3: To bys koukala. Pojď sem, něco ti ukážu.
2: Co to provádíš?
3: Otvírám okno. No, pojď blíž.
2: Okno do poctivé ložnice vdané paní?
3: Z ložnice, ne do ložnice, to je rozdíl. A jiné okno v tu stranu stejně nevede. Dávej pozor. Krátké jsou ty noci v máji. Škoda spát, když třešně zrají. Pojď do mý zahrádky. Ochutnej, že jsou sladký.
2: Nech už toho, za chvíli začnou u svatého Valentina zvonit na raní.
3: Psst, slyšíš něco?
2: Co tak asi? Nedělej hlouposti, zavři a pojď.
3: Neozývá se, to je divné. Jinak vždycky touhle dobou. Ještě jednou.

0: ochutnej, že jsou sladký.
1: Teď! Věděla jsem, že se dočkám.
2: Co je to? No, co to je?
0: Přece slyšíš, odpovídá mi.
2: Tam, z toho okna.
1: Kde pak z toho ne? Každý den zkouším uhodnout, z kterého, ale nejde to. Už od té doby, co se tohle jaro poprvé větralo.
2: Tamhle z toho, ne, vedle. No, počkej, tady se křesťané chystají na mši svatou a on místo toho napíšťalu jako nějaký pohan jeden. Styď se, paní Aleno.
1: Proč bych se já měla stydět?
2: Protože kdo ví, na co přitom myslí.
1: Viď, třeba na mne, představ si. Chvíle mi to zní smutně, až srdce usedá. Pak, jako by ho z ničeho nic popadla úplně ti zuřivá touha. Znáš to, člověku se tají dech a všecko. A nakonec se vždycky něco zlomí a jen tak něžně to zpívá.
3: Snad ho ještě ke všemu neznáš.
1: No, myslela jsem, že třeba ty. Znáš přece všecky kuchařky a hospodyně široko daleko a všecky klevety.
2: No dovol.
1: Nebo že by ses nenápadně kolem poptala? Ne, myslela jsem, že nebudeš chtít. A mě by to tak zajímalo. Určitě není starý. Ošklivý také, nespíš krásný. No kdo krásně hraje, musí být krásný, řekni. Možná syn šlechtice, chudý, poprvé sám v Praze, čeká, co ho tam potká. Nebo mladý kněz, smutný mladý kněz. A nebo aspoň student, nesmělý a plochý.
4: Obyčejný povaleč.
1: Povaleč by se touhle dobou ještě povaloval, ale když ráno otevřu okno, vždycky už je vzhůru.
4: Spíš bych řekla, ještě. Vrátil se teprve z hospody, smrdí česnekem a chlastem.
2: Počkej, až tě najdu, nestydo, tu píšťalu ti přerazím.
1: Co děláš? Teď přestane. Víckrát ti nic neřeknu.
2: Jestli ho tak slyšel tvůj muž.
1: To máš přece nedoslýchá.
2: Zrovna, když neví, kde mu hlava stojí. Joku bys nemohla pár dní počkat, než odjede do těch...
1: Než odjede do Antwerp.
2: Však povídám, do Antwerp. To je u moře, abys věděl. Až někde zaplzní.
4: Pak tu budeš 3 měsíce sama. A pro mě, za mě si dělej, co chceš.
1: To kdybych věděla, co chci. Asi všecko. Ale co pak to člověk za jeden život stihne?
2: Slyšíš? Pospěš si, už zvoní na mši.
5: Tady od někud táhne. No, tady je vyložený průvan.
4: Dobře, dobře, však 7 nezboří.
5: Zas musí být někde otevřené okno. Kde je Alena? Že se v něm ukazuje?
4: Komu tak asi? Kuchá rybu.
5: Co?
4: Rybu k obědu v kuchyni.
5: Nemusíš křičet, nejsem hluchý. Co má co kuchat? Kuchařka si ty. A cože je najednou tak tichá?
4: Vím já. Třeba je smutná, že ji odjedeš, pane Tomáši.
5: Ještě ráno jsem ji slyšel zpívat.
4: Tobě se taky zavděčit.
5: Co?
4: To se jen dělala veselou. Nechce ti stěžovat loučení. Už tak máš tvář celou ustaranou. I břicho ti opadá. Ruce se ti třesou.
5: Co říkáš?
4: Že se ti třesou ruce.
5: Já slyším. To jen v tomhle domě nikdo neumí pořádně mluvit. Ruce? Nesmysl. Kdo jak živ slyšel, že by se platnerskému mistrovi třásly ruce? Tyhle ruce náhodou ještě dovedou udělat drátěnou košili jako žádné jiné v Praze. Jednu u mne koupil i král Jan.
4: Hezky dávno a dodnes nezaplatil.
2: A třesou se ti?
5: Když tak, že mám starost o Alenu. Odcestovat a nechat doma mladou ženu? No to je zrovna jaro nejzrádnější čas.
4: Ono je to jedno, v zimě jsou zase dlouhé noci.
5: Cože se dělo v noci?
4: Nic. Říkám jen, že v zimě jsou zase na cestách vlci.
5: Až odjedu, za všechno mi ručíš ty.
4: Proč ne? Stejně budu první, na kom si vyliješ zlost.
5: Svět je plný pokušení a za pokušením vždycky v zápětí přikluše přich. Tak budeš ale mu chránit už před tím pokušením. Na noc pokaždé zamkneš dům?
4: Jakoby to stejně nebylo na mě, to by byl rámus, kdybych se nestarala.
5: Klíč si necháš do rána pod polštářem, jak Alena vyjde z domu, půjdeš s ní každý krok.
4: Jak pak ne, k sousedkám na trh i do kostela.
5: Ovšemže i do kostela, každý den a to hned na raní. No co koukáš?
4: Říkáš, na raní?
5: Na raní. Ona, abys při mši usnula.
4: Paní, tu bude chutinka bez tebe opuštěná a na raní. Všichni chodí až před polednem, na hrubou. Aspoň by se trochu dostala mezi lidi.
5: Právě, že všichni. Každý hejsek mi má okukovat.
4: Ono jí neubude. Bral jsi si a to ti nevadilo, že je mladá a hezká. Co pak za to může slunce, že se za ním otáčejí slunečnice?
2: Co?
4: Co pak za to může voda, že se jí chce napít žíznivý?
5: Jaká voda zase?
4: Je to snad vina lučního zvonku, že do něho vnikne čmelák.
5: Co? Nemyslíš, že tě neslyším? Já ti dám luční zvonek. Já ti dám čmelák a nestyš. Žádný čmelák nemá kam vnikat.
6: Musíš se na cestu pořádně nasnídat, Tomáši, vždyť je to naposledy. Přidej si ještě tu zapraženou polévku, je dobrá, věď? Kdy ti takovou zase někdo uvaří?
5: Tak už přestaň plakat, Aleno. Jak mi mám přitom chutnat?
6: Taky si ještě ukroj kousek slaniny. V tom světě určitě nenajdeš tak pěkně prorostlou jako doma.
5: Taky mi bylo zloučení všelijak, abys věděla. A vidíš, teď odjíždím úplně klidný.
4: Já bych klidná nebyla. Kolem lípy na dvoře se proháněli netopíři celou noc.
5: Povídám klidný a taky moudřejší. Ze dvou věcí má člověk udělat vždycky tu, kterou pak už nemůže neudělat. Pořád jsem nevěděl, jak všechno zařídit, až budu pryč. Ale pak jsem se rozhodl a ulevil se mi. Jak je jednou rozhodnuto? Je rozhodnuto navěky. A k čemu ještě pláč?
4: Neříkej navěky. Běhá mi z toho slova po zádech mráz. Navěky je na člověka moc.
6: Já ti příliš nerozumím, Tomáši.
5: Nemusíš.
6: Ale opravdu se tady bojím zůstat sama. Trošičku se bojí.
5: Nesmysl. Čeho?
4: Netopíři jsou zlé znamení, drží se pekla.
5: Ještě ty, babo, stráž.
6: No, čeho? Večer třeba uslyším venku kroky.
5: Dům bude na zámek, tak co?
6: To právě nevím, co. Nebo se v noci probudím, do ložnice mi svítí měsíc.
5: Pověz přes okno šátek.
6: Jenže mě to pokaždé spíš láká, abych otevřela.
5: No, v nejhorším, když se ti těžko dýchá.
6: Takový neklid, víš?
5: Ložnici máš až u půdy, tak co se může stát?
6: Možná právě něco, co se už nemůže nestat, jak povídáš.
5: Tak zkrátka neotevřeš. A je to. Noc je na spaní a na žádné strachy.
7: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
8: S Danielou Kolářovou se dnes rozloučíme symbolicky ještě jednou, tak říkajíc s dopisem v ruce. Totiž pro audiopodobu korespondence Jana Vericha a Jiřího Voskovce jí připadla malá role Zdenky Verichové, která se v našem drobném archivním střípku teď na závěr potkává na stránkách dopisního papíru s Jiřím Voskovcem Josefa Abraháma. Dobré dny, přátelé.
9: 23.6.1975. Zdenka Verichová, Voskovcovi. Milý Jirko, zapomeňte na včerejší dopis. Ráno zvonil zvonek a já v domnění, že je to pošťák. Za dveřmi Jan v županu. Felčaři ho pustili domů skoro na celý den. Jan je ve výborné náladě. Jedl. Přišli jeho kámošové a zdá se skoro dobrý. A tak doufám, že se vše k lepšímu trvale obrátí. Zítra musí k očnímu lékaři a tak čekám na zprávy. Nezlobte se, že jsem vás vyděsila, ale on mi připadá jako babička černošická, která každou chvíli strašila, že umře a za pár chvil byla zase jako čečetka. Máme tu vlhká vedra, je hnusné počasí, jen u nás na zahrádce, kde vše kvete a je chládek, se dá vydržet. Držte palce, co nejdříve napíši. S pozdravy, vaše Zdenka.
10: Jo, někdy si říkám, chtěl bych se podívat domů. Letět někam do Evropy, tam si sednout na helikoptéru, vznést se a přistát na otočnici na Sázavě. Na té velké louce u řeky. Jmenuje se Otočnice, poněvadž se tam prej svatý Prokop otočil, když měl zapřeženýho čerta do pluhu, než vyoral tu brázdu. Na jejímž okraji jsem se narodil. No tak tam takhle k večeru v létě přistát. Dojet si na kole k pekaři královi pro čerství bledý housky, takový nikdo jinde nepeče. Dát si je s mlíkem a medem lesním, pak si povídat s bráchou, jít si za soumraku, zaplavat v řece, pak se mírně s ním ošlehnout vínem nebo žitnou a za svítání se zase v té helikoptéře vznést a pryč. Ale i tahle helikoptéra do Sázavy, to je jenom taková představa. Víte, nostalgie, to není stesk po místě. Nýbrž po čase, po mládí.